0: každým krachu.
1: No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpek ochutnat hned po vyrobení jako odbači. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: A čo, štěně našli bačou alebo čo?
1: A našli, ale šli jsme v různým vedru z kopce do kopce, z kopce do kopce. A když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako... aspoň oštěpok, a on že prý taky má, ale že nedá, no. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce, a když jsme byli na kopci, tak on řve, Česi, pojďte sem, pojďte, tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce, a když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám.
0: No to jsi tak vymyslel.
1: Jo, ale k tomu se...
0: Ší kokot.
1: Máš štěstí, že jsem připoutaný.
0: Já čo keby si nebol.
1: No, tak bych byl nepřipoutaný.
0: Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc.
2: To asi nebolo jedlo, teda možno bolo, ale tak včera nebo předvčerom...
0: Co to meleš?
2: No toto vrečko som mal na hadici, čo mi gryti vedie. A kebyže si si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme.
0: A ťa zabiju, ti dobytko!
1: Hele, mrkněte se z okna. Rudá planeta.
3: Ty kokot, to je Mars.
0: A zpomalujeme.
1: A rozblikala se zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma.
3: Takže je to marťanská cisterna.
2: Jaj, a já len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku, navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou.
0: Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si něco nekráknul?
2: Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran, nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa abecedu učí.
1: Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádně otrlý nátury. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut seš kosmonaut a seš jako první na Marsu. A ještě tě veze marťanská cisterna, která se 20 let učí abecedu. Aniž bys jako chtěl, hele, zažil někdo z vás větší nářez?
0: Já? Zapil jsem prášky na spaní. Šaratici!
2: No a když se střetním s Marťanom, bude mít skafander plný kosmické stravy.
0: Ani mi to nepřipomínej, ty hovado!
1: Pánové, ale evidentně přistáváme, ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Na Zemi se všetci dohadují, či na Marsu je voda, nebo neje. No a já už vím, že to najebeme do rybníka.
0: Ježíš, držte se!

0: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech, co to má znamenat. To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadítěs, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánská já. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát obsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos a navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolal otec a nervózně ril do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal, zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, úpěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do rakous omylem prokopal, a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky a najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Dyba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Dyba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistů ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Dyba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přinez ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Dyba.
1: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
2: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
1: No, trošku schudnul. Po vašem.
3: No. Já jsem byl na materské.
1: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo. Já čtu takové věci jako odborně tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
2: Ano, ano, ano.
1: No, to mě ne šokovalo.
2: Já. A i mě.
1: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
2: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už podal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
1: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
2: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som... Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
3: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y na začiatku, yeti.
1: Ano, yeti, snežný muž.
2: Áno, snežný muž.
1: Ešte to nebyl směšný muž. Ale i Julo přešel na velké postavy světové dramatiky a světových dějin vlastně. Ty prehraješ Stalina.
3: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu, Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
2: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák. No, no.
3: Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensku. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlaknú.
1: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kubilku.
3: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
2: To pripomína trochu tu.
1: To nemecký čajce.
3: Aj to.
2: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
3: Ano. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
1: No, a čo zmienili?
2: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
1: Takže když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo? Áno.
2: A neviem, ako sa povie pokmersky drahý. To neviem.
1: To neviem,
2: ja taky neviem. Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
4: Do tej rodiny.
2: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
3: No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
1: Zahrať, což o to, ale ja to z nelibostí tady poslouchám, že hrajete každý na vlastní pěst. Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice, co kdybyste udělali Stalina a
3: Juana,
1: takovou dvojici komickou.
2: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
3: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
2: My pokračujeme v tom, co jsme robili, vlastně robíme to už 30 rokov, a tak sme si teraz povedali, že snáď by sme trošku mohli aspoň trošku inovovať tú našu dvojicu. Tak sa teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že sa azda od 1. januára budeme volať Matica a Satinsky.
3: No, my už radšej pôjdeme. Teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, všade je ticho.
1: Cesty voľný, nikde nikto. Víš, čo sa mi líbí? Že pred 20 lety sme sa loučili stejnými slovy. Ja vám popřál šťastnou cestu, říkal som tedy dovidenia v Bratislavě. A ja si myslím, že když niekto po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
5: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval co to za cizoku vedete, a co chcete mě. Prostě on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo. Burian byl plukovník. A teď jsme z toho byli tak, že jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva. Většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dále, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás! Okamžik! Teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, pač tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty analfabeti. Hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat, i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa a takovýhle. A já nevím, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat, i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti. Platiti. Ty to budeš. A ti jsem dělal. Tu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal. Aha, druhý. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou dudku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá, nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.
4: Před 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se na pozvání britské odborové ústředny zaměstnanců v textilním průmyslu zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tím vzdali poctu vynálezci manchesterové látky v skutku důstojným a zároveň vtipným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru, původně Zimmermannschwestru. Ano, tak nazval Jára tuto látku, když ji poprvé utkal pro svou nevlastní sestru Václavku. Stalo se to v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu, kde si Zimmermann přivydělával již jako důchodce ve vývojovém oddělení na konstrukci vodotryskového stavu. Jeho sestra žila tehdy ve Vídni v bídě a neměla co na sebe. Aby si mohla skočit aspoň pro noviny, rozhodl se Jára, že jí utká něco z odpadového materiálu. Během tkaní ho však co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, že pokaždé leknutím přerušil tkaní, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické mezery, bez nichž by Manchester byl možná něčím jiným, ale rozhodně ne Manchesterem. Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Járu Cimrmana k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu odzubeného soukolí, svištění transmisí a pomlaskávání převodových řemenů, se zrodila Cimrmanova jazzová balada Našli ho v jiném stavu. Zaujímá stěžejní postavení v zábavně textilním průmyslu hned po symfonické básni Josef Kajetán Textil. V melodramatických pasážích jazzové balady použil Cimrman při sborové recitaci poprvé takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýdlanské posádky. Nyní vás seznámíme blíže s obsahem skladby. Pan velebný poeta Klaskafa ujme se hudební složky a zároveň role voice bandu.

Úvodní věta je v podstatě pastorále, objevující idylickou přírodu ojzerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí. A jejich strážce, německý vlčák Wolfgang, ostrým štěkotem zahání drzou kunu. Je bezvětří. Z komínů chudých horských chalupce vyne hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí a stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež, nevědouc, co s volným časem. A do této idyly posléze zazní sytější tón komínu textilky Tannenbaum a syn, chrlící černé kukvalce, pochmurnou předzvěst příštích událostí. A tu ještě zdůrazňuje podrážděné Brummendovo Eisbänden.

0: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra u roty se zcela změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená, PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel, do prdele! Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů bylo stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otočil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikáni za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu.
1: Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci, odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojn Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo, zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla. Kucí, je tu major Halučka! Vole, řekl Karmazín. Jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatik, si sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď on je tady opravdu. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Slovo majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutnil. Stalo se, stalo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stalo se, stalo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy. A major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny.
0: Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teresky mi ukažte basu.
1: Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil Voňavka se svou slečnou.
0: Dozorčí,
1: řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen.
0: Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, byli bychom všichni v ryti.
2: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
3: No já byl první dokonce.
2: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
3: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
2: Úplně první filmová?
3: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
2: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se
3: ale
2: statuje.
3: Koukejte se.
2: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
3: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožeralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
4: Jak mama dodrbala mikrovlnky. Po Vánocách si máma mezi řečů postěžovala, že se jí Růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je burdel. Ona juma a mama ní. Růža to je jejich susedka, taká všetečná babka, co věčně vysedává v okně a má přehled, kdo kaj šel, kdo se s kým zastavil, který pes zesral travu před barakem a kolikrát a jiné nezbytné věci. V duchu se mamu proklel do sedmého kolena, před očami hvězdiček jak v unii a zaspomínal jsem na anabazu před pár rokami. V ten čas přes jedného známého z toho bazaru, akurat tehdy sídlil indě a měl jiné jméno, tuž to je jedno, jsem měl možnost získat lacno tu trubu. Tuž jsem chtěl zrobit mamě radost a koupil jsem mi to pod stromek, ať má též moderní domácnost. Jak viděla tu kysňu pod stromkem, tuž začala pískovat, že na co novou televizu, že starou mají deprem 10 roku a funguje dobře. Tuž se mi vysvětlil, že to není televiza, i když, jak bude gůvno v programě, může čumět na to tisíce talíř. Zrobil se mi školení, co a jak se s tím robí, kaj se co strká a co všecko to umí. Byla nadšená a hned si všecko vyzkoušela. Druhý den v tým pri uvaří oběd. No fajné. Na druhý den mě zbudil telefon. Mama volala, že pri jí mám zjistit číslo do opravní, bo ta mikrotruba je jaksi posrana. Tuž se ptám, jak to? No a ona mi říká, že to vůbec nefunguje. Ptám se, co to robí a ona, že nic. Ani ťuk. Což jak to nesu hodiny, tuž jaké ťuk, ní? Asi odešla pojistka. Jdu k ní, naštěstí bydli enem přes 4 ulice ode mě. Přijdu k mikrovlnce a malem se mnu jebně o zem. Přivodní špagát není v elektrice. Tuž se ptám, jestli si robí srandu. Prý ní. Tata večer řeknul, ať to na noc radši vypíná, že to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík. Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si kafe a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý, že se ten talíř netočí a jak si k tom iskři. Zas se ptám už celkem nasraty, jestli to vrčí. Na to ona, že já. Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky, no a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulašem. Že ho chtěl tata ohřať. Tuž řvu, ať to honem vypně, bo je mikrovlnka v řití. Tuž fotér to vyrval ze zasuvky a žiskry jítali. Zopakoval se mi, že do toho nesmí strkať žádné železné věci a jak se zoptala, jestli ani panev. Tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potom už se týden neozvala, tuž jsem si řeknul, že se s tím naučila robiť. Gůvno. Za týden telefon ráno do roboty. Já ještě ve stavu vyoraného potkana, bez turka, očiska zalepené a mama pri esli mám odpoledně čas. Začal jsem cosi kčuť, tuž říkám, že ní. Ona prý, že by potřebovala odvést trubu do opravní, že má rozbité to sklo na těch dveřách. Tuž jsem se zoptal, jestli to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prichtěla zrobiť fotrovi ráno vajca na snídaní. Tuž tam narvala 4 vajca v misce a zapla čudel. Nachystala na stůl chleba, sůl, kafe a zavolala futraku snídaní. 4 jeby, jak zděla na celý barák, a fotér tak uhnul jednému vajcu ve skle. 2 rozbité hrnky na poličce, sklo na dveřách vysypané, smrad jak v babské šatni po tělocviku. Odpoledně jsem přijel pro mikrovlnku a jebnul jsem ju dole do popeláku. Mama enem nechápavě čučela z balkona. Tenkrát jsem ještě dostal nakonec vynadané já, co jí tahám do domu také moderní bebechy, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. A naraz jak to má Růža, tuž je to taky dobrý pomocník pro domácnost. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka s dědu nebyli sourozenci.

0: Ty vole, to už je sobota. Ivane, seš tam? To strašně uteklo, vej, to strašně uteklo, ty vole, už je sobota.
1: Ty vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, to víš ty líp než já, hele. No ty vole, to už je konec.
0: No, za chvilku je konec a ještě je neděle a týden je v prdeli.
1: To řek úplně přesně, vole. Prdeli jsme ale my.
0: Já zase řeším tu píčovinu s tím synotem, ty vole. To jsou Slováci.
1: No kvůli tomu volám, ty vole. Rozumíš, oni ten synot, vole, ty Slováci, vole, jsou ještě schopní v těch Budějcích vyhrát, rozumíš?
0: To vole.
1: Ty vole, oni nakonec ještě nebo tam ukopat bod, nebo
0: ty vole,
1: já nevím.
0: To vole, ještě prdel, vole.
1: Ty vole, ona je ta sranda, přejde, počkej.
0: No ty vole, ale já jsem koukal na toho, ty vole, pikla, jak se ty čuráci můžou, nezlob se na mě, Milanko, ale jak oni můžou mít čas na nějaký účesy, ty vole. Ty tady padáš na držku a oni si dělají na hlavách nějaký komedie, ty vole. Já bych jim dál, ale vy máte čas na svý hlavy, vole, v takové situaci, kdy se tady klepeme o žiti, ty vole.
2: Ano, tak to je taková mládež prostě dneska, mládež, ty vole, to jsou ještě haranti.
0: No, to jsou haranti, no, já jsem je pozoroval, to jsou pěkný haranti, jsou čuráci, vole, ale to jsou klauni. Ty vole, co to má na té hlavě, ten zaharletí, na to by ses posral.
1: Ale ty vole, na to se vyser, Milane, vole, ať si dělaj, co chtěj, ty mladý, rozumíš? Ale ty vole, do té Příbramy, rozumíš, koho si tam mám dát, vole, to je v prdeli, vole. Koho máme někoho ještě, ty vole, to je složitý, tam nikdo nepůjde proti Jardovi, ty vole.
0: No nepůjde, no, tak, no tak se tam dej, na, dej tam Helebranta, vole, jestli můžeš, Helebrant je pískal teďka v tom, on s ním byl teda spokojený, udělal tu Spartu Jardovi Starkovi, kdy vlastně šel proti Spartě a udělal mu to a hráče mu ochránil a tohleto, že jo, tak si myslím, že když ho tam dáš, jo, tak by tam mohla být taková důvěra mezi obouma.
1: Hele, ty mi pomůžeš s tím synotem potom, ne? Co?
0: No. Já jsem ti chtěl pomoct už včera. No jo, tak pomůžu, no, no, já prostě zrovna s nima nemám teda nejlepší styky, že jo, podle mě to jsou normální mrtky, ty vole.
1: Ty vole, já vím, ale rozumíš, vole, máme nějakýho Moraváka ještě, máme někoho, je tam kde brát, ty vole?
0: Kterýho Moraváka, vole? No, tak tam už žádný není, vole, to je hovno, to
1: je... Hele, Milane,
0: no?
1: Co zkusit Dášu, ty vole, to dobrý nápad, nebo blbej nápad, nebo jaký je to nápad, ty vole? Hele, co?
0: Ty vole, to fakt
1: že bychom
0: nevím.
1: Otestovali, ty vole.
0: Když jde jako o poprvé, jde, viď? Já fakt nevím, jestli jako, a ty jako se s ní znáš, co?
1: Ty vole, já jí šáhnu ve sprše na švába, ty vole, povolí, rozumím.
0: Ty krávo, to ti slezou nechty.
1: Ty vole, Milane, ne rukou, vole, kopačkou, rozumím. No.
0: Ty vole, stejně, ale to...
1: A tak co mám dělat, ty vole? Ty vole, kde nic není, tak tam ty vole ani smrt nebere, já potřebuji prostě porazit syno, ty vole. Rozumíš, protože ty blšany mají doma v Opavu, ty vole, tam to mají za 3 body, čuráci, vole. Ty vyhráli v Plzni, vole, mrtky, to je v prdeli, já už se na to vyseru, vole. Milane, my to prostě neuhrajem, ty vole, já to beru zleva zprava, vole, a jsme v prdeli. My prostě musíme jedině udělat teď ten bod v té Příbrami, ty vole, a pak ten synot, jak jsme v píči, vole.
0: Ale kam potom jede ten Jarda?
1: A Jarda jde, vole, do Zlína, pa.
0: Jo, do Zlína, jo. Ty zmrdě, ještě hrajou dobře, ty vole. Ten zlý, no to by se z toho taky posral teda. A nejhorší je, že vole, minule ten druhý poločas už přestala hrát taky ta Příbram, se mi zdá, ty vole.
1: Ty myslíš, že se na to vysrali v té Příbrami?
0: No, tak já myslím, že nevím, ale ty vole, jako podle toho, jak to vypadalo, tak teda nevím.
1: Ty vole, já taky ne. Mě taky omejvali, ty vole, rozumíš, ale on je konec, vole, já se dívám na ten teletext a říkám, ty vole, už je konec, rozumíš, a jednou tam naskočilo, ty vole, 1-0, já myslím, že to není možný, ty vole. No.
0: To tě omily, viď? Tam omily víc lidí.
1: No to si piš, vole. No. Hele, to mi neříkej, že do toho nešli, ty vole. Já se vsadím, ty.
0: Já nevím, tak pro mě to taky nepochopitelný.
1: Ty krávo, tak já dám Jardovi, ty vole, 3 jabka, vole, a on, rozumíš, Bůh ví, jak to udělal, vole, to je taky píča, vole. Já jsem si to prostě měl udělat sám, vole, a to je jedno, nic, budeme bojovat, uvidíme.
0: No jako no. Tohle prostě takhle zkoulený, to je jako vždycky, no.
1: Ty vole, já už na to seru, vole, já je zkoumat nebudu. To je jenom, ty vole, a já nechápu toho Luboše, ty vole. Co vy to máte, ty vole, za vztahy? Jak on, rozumíš, já nevím, co má on, ale kdyby řekl, hele, máš tam, ty vole, já nevím, 2 jabka, nebo, víš, jak to myslím, rozumíš mi? Ty vole, neřekne ani
0: tak hodně. Já nevím, no, jestli si Luboš myslel, že to vím, a já jsem nechtěl, vole, říkat, tak co, vole, tamhle to, že jo? Jsem začal reagovat tím, čí jsou to peníze, vole, je ti to jasný?
1: Ale jo, no.
0: No a takhle, no, říkal jsem si, já to stejně nebudu řešit, stejně budu vědět částku potom od tebe a od něj a vydělím si to, že jo? A nebudu to řešit tady na place.
1: No Jarda říkal, že tam dá jako 2 kila jablek, ty vole. Rozumíš do tý? No tak já už tomu fakt nerozumím, ty vole.
0: Ale já taky ne.
1: Ale teď my tady, ty vole, vůbec nedejcháme. My tady, ty vole, dřeme a to by se jeden posral.
0: Ty vole, my jsme jenom pěšáci, my jsme jenom dělníci, vole, fotbalu.
1: A stejně se na tebou všichni vyserou, vole. Rozumíš, vole, proletáří.

0: Si myslej, čuráci, vole, že se to udělá samo, ten fotbal?
1: Trošku úcty, ty vole, víš, trošku úcty, jo. Jenom kdyby trošku úcty, vole, aby jsme vůbec mohli dejchat.
0: Hele, Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
1: A nosiči ryb.
0: Ty vole, to řekl přesně, ale.
1: Ty jsi řekl tu vodu, já řekl pak ty ryby, já to jen dodal.
0: No ne, tak já jsem řekl nosiči vody, vole, to se tak říká, ale ty jsi to vystihl, ty vole.
1: No, tak když řekneš vodu, tak já řeknu ryba, že jo,
0: ty vole. Ty řekl nosiči ryb, vole, a no. To jsme. A oni se tě ještě budou smát všichni do ksichtu, vole. Mrtky, vole. Hele, viděl jsi, jak hrála ta Barcelona?
1: Ty krávo.
0: Ty vole, to jsem si spravil chuť.
1: No.
0: Viděl jsi to, Milane?
2: Ježišmarja.
0: Ty vole, kucí opálený, vole. Rozumíš? A hrajou to tam, ty vole, šolíchaj. Ty, kdyby sem přijeli, tak nás fouknou jako svíčku, vole.
2: Ty vole.
0: Bych chtěl vidět, vole.
2: To byš Barcelona, no, ty vole.
0: Ty by se z nich posrali, vole.
1: Ty vole, ty by nám zatlačili oči.
0: Ty krávo.
1: Barcelona.
0: Hele, Milane.
1: No?
0: Já tě potom zavolám, jo?
1: Jo?
0: A už na to nemám.
3: Neděle.
4: Večer. Můžu si sednout? Jako já jsem delegát, tak jsme se teď zasmáli, že? A teď trošičku z vážnější jamky. Jo? Jo? Protože my nejsme tak jako hloupí, jo? Taky máme nějaké ty materiály, taky máme štěnice od poslechy svoje, jo? Jsme si tady odposlechli a ty dva kašpárky, ty herce, protagonisty, Štrtnička a Lábusa, jo? Pozor na to, jo? Máme taky jako zastenotypistované všecko, jo? Zaznamenané všecko. Takže první záznam je z 30. března v 11 hodin, odpol, jo. A no to se vůbec nedá číst, je sama piča. Dobrá, pojďme do toho. 30. březen, 11 hodin, odpol, Štrtníček. Poslouchejte. Nazdar, Jiříku, kamaráde, můžeš mluvit? Ono je tam sice kamaráde, ale já tam cítím pičo. Jako v podtextu, chápete, jo? Jestli rozumíte. Dál. Lábus. To víš, ty vole, je čistý vzduch, jo? Zase no, tam on vole, ale je zase tam to, tak to cítí takové to pičo. Jo? Štvrtníček. Dacan. Pocen, ty vole, loď se potápí, všecko je v prdeli, divadlo jde do vole prdele, tak něco vyvedeme, Jiříku, co? Divadlo jde do prdele, znamená jako do piče. Jo. Něco vyvedeme, Jiříku, vymrdneme něco, co ty, Jiříku, mrdko, jo? Lábus, to si píš, ty vole, pičo. Já už z toho taky nemůžu, minulé týden diváci byli na hovno, diváci, vy se tady řechtáte a oni vám v šatně říkají mutanti, jo, takže minule byli teda mutanti, že jsem z toho stříkal volej, myslel chcel krev, jo, ty vole, potažmo, pičo, je to řehole, za ty prachy, to je vojeb, to je jasné, tady nemusíme nic vysvětlovat, piča, piča, piča, co u vás, je to taky v prde, jo, no a vy normálně hrajte. Však jste za to zaplacení, ne? Dirigente, vole, nikdo vám hlavu neutrhne, vole. Dejte se do toho, šmidlikáči, vole. To si píš, kamaráde, samá německá hra, jako fašistická hra, ty vole, pičo, jestli mi rozumíš, hrajou to nahoru, dolů, od jebu k jebu, pičou ke zdi, jeden by se z toho obtáhnul. Já to viděl, jak jste hráli v Teplicách, jako v těch buzerantovicách. Ty vole, potažmo, pičo, to byly nervy, to byly cukatury, tomu vůbec nepřipomínej. A jak ten váš mančaft, ty ypsilonci, vole, to tam samá operetka jako pičovinky a Big B dokolo toho, jo? je čas něco vymyslet, draku. Takže jako pozor na to. Je tady druhá strana, jako já a moja partička. Máme ty štěnice. Všechno máme vychytaný, jako jo. Pozor na to, jo. My nejsme blbí, my to máme jako poskládané v té palici, jak to domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a hned nám to dojde, jo. Zpěváci, pojďte sem, už jste tady, dobrý.
3: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
5: Cože?
3: K vašim 80. narozeninám.
5: Jakých 80? Mně je teprve 70.
3: Ano, vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
5: No, 1906, to jsem se narodil.
3: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
5: 70.
3: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
5: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
3: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
5: 3.
3: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
5: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
3: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky, zvířata.
5: 3 ženský.
3: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
5: Co to?
3: Kolik tygrů jste ulovil?
5: No tak asi tak 150.
3: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
5: No, prosím, mi taky jednou přihodilo.
3: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
5: No, to bylo jednou v červenci, asi také před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
3: Aha. A vy jste neměl pušku?
5: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
3: Ano, a co se stalo potom?
5: Koukal na mě. Já na tygra.
3: Ano, ano.
5: Dlouho se žádný z nás a potom náhle krvé lačně rozevzal tlamu a hrozně to zařval.
3: Zařval, ano.
5: A kráčil blíž a blíž.
3: Ano, blíž a blíž.
5: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
3: Do vás?
5: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a pod.
3: Ano, co? No,
5: Potom,
3: co se stalo?
5: Potom skočil.
3: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
5: Co to?
3: Něco jste musel udělat.
5: No, jak on skočil.
3: Ano.
5: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.
1: No tak já doufám, že teď už je vám to přísloví jasný. Jiný kraj, jiný mrav.
6: No jistě, a okresy do toho nebudem míchat, že to je. To je přísloví, rozumíte? No, jako je přísloví třeba s čím, kdo zachází, s tím taky schází.
7: Je tak, tomuhle tomu přísloví já rozumím. Já totiž znám jednoho vedoucího skladu, který moc pěkně zachází s jednou skladnicí, takže většinou v tom skladu scházejí oba.
6: Tak to jste tohle přísloví jste taky nepochopila.
7: Jak to zachází
6: schází? Vidíte, s čím, kdo zachází, s tím taky schází, to má širší platnost. Vemte si tu paní Adamsovou, jo, co hejčkala lvy celý život, psala o nich knihy,
7: ano.
6: No a nakonec jí lev sežral.
7: No, a to není pravda. To byla kachna.
6: Jo.
7: Jo.
6: Kachna sežere ženskou. To
7: ale ne, novinářská kachna.
6: To taky ne. Helejte, já vám to přísloví osvětlím pomocí takový jedný anekdoty, výborný,
7: dobře, no.
6: Jo. S čím to zachází, s tím taky schází.
7: To...
6: Tak to, tu anekdotu, jo. Tak jo, to přijde takhle k lékaři na středisko, přijde pán, třeba pan...
7: No Kubánek, kdy ty to jedno.
6: Třeba Kubánek. Pan Kubánek přijde a doktor říká, co vám chybí, a pan Kubánek říká, pane doktore, já mám nervy úplně nadranc. Kam se podívám doma? Krokodýl, já už nemůžu spát, já se bojím. Lékař říká, tak to je banální, to já měl taky před lety, dal mu recept, jo. Dostanete prej pilulky, pane Kubánek. Každý večer jednu pilulku a za týden se přijdete ukázat, jo. Jenomže, co je?
8: Má telefon ve vrátici.
6: Telefon, no teď nemůže, paní Bohdalová.
7: Důležitý, ale to přeci... Mě musíte na chvilinku omluvit, já jsem tu hned.
6: Ale no,
7: To je moment.
6: No je to možný, tohle. Viděli jste to někdy? Já ne. To je ještě štěstí, že nedáváme nějaký kus, že jo? Dramatický dílo ucelený, až teda nevím co. Třeba Marišu. Si odejde k telefonu a... Já, abych se tady sám otravoval a kafe si vařil a sirky do toho škrábal, to by trvalo. No, tak abyste nezapomněli tu anekdotu, aspoň vy, jo. Tak ten pan Kubánek dostal recept, že si má vzít pilulku každý večer a za týden se přijít ukázat. Jenže on ten pan Kubánek za týden nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny. A tomu doktorovi to bylo divný.
7: Tak jsem tady, to právě, jak jste říkal, ten pan Kulík, že jo, o tom, tu,
6: Kubánek.
7: Nebo Kubánek, to je jedno, tak on mu dal ty tabletky, no, ten doktor, si, a že se za týden
6: že si má vzít večer jednu ukázat.
7: Pilulku, no,
6: no a za týden, že si jo, má přijít ukázat. Jenže on nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny.
7: Jo.
6: A tomu doktorovi to bylo divný, tak si našel jeho adresu a že se na něj půjde podívat, na Kubánka. Tak tam šel, že jo. V tom domě v přízemí potká nějakou paní, povídá, prosím vás, kde bydlí pan Kubánek, ona povídá ve třetím patře, ale bydlel už nebydlí, on pan Kubánek už je 14 dní neboští.
8: Telefon ve vrátici, tomu doktor... paní Bohdalová.
6: To ale skutečně tedy...
7: Ale to bude skutečně v momentě, já jsem tu, ale opravdu tentokrát ne.
6: Tohle to já zatrhnu, tohle nevím teda jak ještě, ale nějak to zatrhnu, paní. Co se je k nevíře? Abyste mi nestratili nit, prosím vás. Ten pan Kubánek teda byl, teda on byl neboštík, jo? 14 dní. Říkala ta paní tomu doktorovi. A teď ten doktor se divil, pochopitelně říká, prosím vás, a co se mu stalo? On myslel si, o něco přejelo nebo tak. A ta paní povídá, ale on pan Kubánek byl na montáži v Africe.
7: Jsem to ale stihla fofrem, víte. Tak ten Kubásek byl neboští.
6: Kubánek.
7: Nebo Kubánek, kde to byl neboští. Tam jsme skončili.
6: No, on právě byl 14 dní neboštík a ten doktor se divil a povídá, co se mu stalo. A ta paní povídá, ale on, pan Kubánek byl na montáži v Africe.
7: Jo.
8: Se vrátit si.
6: To ale už přestává všechno to
8: do pana Hořáka.
6: Jo, pro mě, pardon, to je pro mě.
7: No tak, no je tohle to možný, no to vím, já jsem vůbec ten konec, ale, že jo, povídá ta paní, on pan Kudrna, byl na montáži...
9: Kubánek.
7: Ano, nebo Kubánek, to je jedno, byl na montáži v Africe. Jo, vy to znáte, jo? Vy to znáte, tak kdo mi poví konec? Vy třeba, jo?
9: Ta paní povídá, ale... Pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivezl si domů krokodýla a nějaký trouba na středisku mu dal prášky na spaní.
7: On vlastně ho sežral krokodýla, Kubánek byl sežraný. To je dobrá, kdyby to nebylo tak rozsouraný, tak to bylo... Je, ale prosím vás, teď kdybyste mi udělali jednu laskavost, až bude kolega říkat konec té anekdoty, tak se nikdo nezasmějeme. Zůstaneme naprosto vážní.
4: Jsem tady.
7: No, my tady jsme celý
4: zvědaví, že... To byla žena, co má koupit na neděli.
7: To nevadí. Hlavně, abyste nezapomněl ten konec.
4: Ne, já to dopovím.
7: My jsme celý...
4: Jistě, tak on byl nebožtík a ten doktor povídá, co se mu stalo, a ta paní povídá, ale...
7: Jo, tam jsme zůstali u toho, ale...
4: No, já bych šel dál.
7: Dál bys.
4: Ale povídá ta paní, on, pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivez si domů krokodýla a nějaký trouba na středisku mu dal prášky na spaní. Jo. Jako pro spaní.
7: Jo.
4: Rozumíte, ty pilulky byly na spaní a on si vzal... To je zajímavý, tomuhle vtipu se všude smáli.
7: Ale no nepovídejte, to snad není možný.
4: Říčanek v Sokolovně plakali.
7: No plakali to jo, ale to
4: teda smíchy.
7: Smíchy. No
4: to... Rozumíte, ten vtip je v tom, že... Mně nějak není dobře, já... Já mám v meprobamátě v kabátě.
7: Má v meprobamátě kabátě a mně už je teď to přísloví naprosto jasný. Holt, s čím kdo zachází, s tím taky schází.
10: Jo, já bych mal lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Bilgra, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no, tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a... A to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíl, jako tenkrát na Nový Kvinei, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláši. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vždyť on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníkova dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu, v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan, že prej u nás študoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po ochtění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 tisíc lidí, nabito prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak tři narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal tři rozdrobený Sparty. Jo, jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předcházet, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani co nechci dát, dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplný šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenovi, v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.
11: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
12: Ano.
11: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
12: Ano.
11: A navzájem řekneme své...
12: Ano.
11: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
12: Ano.
11: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
12: I snoubenek.
11: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
12: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
11: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
12: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
11: No přesto stále dojemná.
12: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mě je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
11: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
12: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
11: A co tedy navrhujete?
12: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
11: Prosím.
12: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svadebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu Jene Vodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka, jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
11: Děkuji za ukázku.
13: Já jsem na fotbale, to je takovej dobře 20 let, jo? A nedávno volá mi kamarád Vojta, říká, co děláš? Říkám, no, co dělám, čekám, až bude druhý den. On říká, no tak nechtěl by si se mnou jít na fotbal? Říkám, no tak celkem, jo. Byl to ten zápas, co tenkrát Slavie byla, jo. Obrovský manévry kolem toho, bylo to všude v televizi. Zbrojnoši tam vedli ty fanoušky, asi 6 fanoušků, takhle 180 policajtů kolem, lítali vrtulníky, tanky, zavřená doprava, jezdilo se jenom doleva. Jo. Opravdu brutální zákrok, jo. Ne, vy se smějete, ale to bylo dříve, když jsem já chodil na fotbal, to se ještě chodilo na fotbal, dneska to, abys tam byl dřív než na letišti, tam jsou bezpečnostní předpisy, to neuvěříš prostě, 4-5 hodin před zápasem tam musíš být, jo. No tak tam přijdu, jdu k tomu turniketu, co dřív býval vstup, tam stojí u toho chlap, jo, jak hora, ale, jo, na rukou takovýhle svaly. Jo, na nohou těžký boty, na hlavě žádný vlasy. Jo. Aby se ho rozeznal od skinheada, tak má na sobě žlutou vestu s nápisem pořadatel. Tam přijdu a říkám, dobrý den, vůbec nepozdravil a povídá, stůj, neseš něco, já co, kde? A teď už klečel a už mě šacoval. Začal normálně u kotníku a teď mi takhle ohmatával nohu, když byl u kolen, tak jsem ucuk. Povídám, člověče, co to děláte? Jak se to ke mně chováte? Teď já jsem normální slušný divák. A on říká, jak mám asi poznat, že nejste výtržník? A já říkám, jak mám poznat, že vy nejste buzerant? A šacuje mě dál, vůbec na to nic neřek, už byl tady, teď mi tady také začal klepat. A povídá mi, pane, a to vy nevíte, že na stadion je přísně zakázáno vnášet ocelové tyče? A já jsem říkal, já už jsem vám jednou říkal, že jsem slušný divák, jo, ale ještě chvilku mi to oklepávejte, tak tu tyč vyndám a natrhnu vám s ním prdel. Teď on se postavil a požádal mě o telefonní číslo. Jsem ho nedal, samozřejmě šacuje mě dál, tady na kapse se zastavil, jsem měl bundu takovou, zastavil, co to tu máte? Já jsem říkal, to mám pet lahev s kolou. No tak to nemůžete. Já jsem říkal, proč bych nemohl, se bojíte, že se během zápasu napiju? On říkal, no to ne, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo? To je stejně debilní výmluva, jak na těch letištích. Jo? Na fotbal nechodíš možná, ale v letišti jsi byl někdy, že víš, že se tam nesmíš si vzít pití do toho letadla, že ti to seberou. Jo? Víš, tady kejvá, jo? Jak to? Jo? A víš proč? Kdo ví proč? Kvůli teroristům, jo? Blbější výmluvu jsem v životě neviděl, rozumíš? Já si vždycky představím toho teroristu, jak vtrhne do toho kokpitu, teď mám v ruce tu lahev s kolou. A teď zařve na toho kapitána, otočte okamžitě do Iráku, než ti s tady tím postříkám všechny páčky, co tu máš. Jo? No nic, zpátky na fotbal, jo. A říká, tady to hoďte do toho kontejneru, tam normálně kontejner, v tom svačiny, řízky, jo, vlašský salát, já jsem tam do toho hodil to tu kolu a on povídá, co ten deštník. A jsem říkal, tak prší, tak mám asi deštník, ne? On říkal, to mít nemůžete, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo. Já jsem říkal, proč? To se bojíte, že budete mít suchý diváky? A on říkal, no to ne, ale vy si vůbec nedovedete představit, jaká zbraň je deštník v rukou zkušeného výtržníka. A já jsem říkal, už jsem vám jednou říkal, že jsem normální divák, ale vám bych ho nejradši vrazil do prdele a otevřel. Je požádal po druhý o telefonní číslo. Teď to hoďte sem, na druhé straně jiný kontejner, tam samý kovový věci, francouzský hole, dětský kárky, jo, invalidní vozíky, nesmíš tam vnes nic kovovýho, jo. Takže jsem tam hodil ten deštník a mu povedal, teď si projděte tady tím rámem, tam normálně rám, jako na těch letištích, ty jsou ty rámy, tam zabejčený chlap takhle povídal, ne, já mám kardiostimulátor. A oni mu říkali, my vám ten kardiostimulátor po zápase vrátíme. A on říká, co blbnete, teď mě zabijete. A oni říkají, pane, nám jde hlavně o vaše bezpečí. V okus dál na zemi ležel chlap, tomu vyndávali totální endoprotézu kyčelního kloubu, protože mu to v tom pískalo. Jo. Já už neměl nic, já už jsem prošel úplně normálně za tou bránou. Další skinhead a povídá, lístek. Já měl, tak lístek nemám, ne, jsem se rozhodnul teď spontánně, ten si koupím teď. On byl, to těžko. Říká, proč? No, lístky se prodávali včera. Říká, je vyprodáno, to ne, to ani náhodou, ale to je opatření kvůli výtržníkům. Jsem říká, tak kde si teď koupím lístek? No nikde, přijďte příští týden. To tu hraje Baník. To už přijďte ve středu. Jo, a vemte si pás nebo občanku. Jsem tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum.
14: Růžovou ti krinolínu koupí tě mé,
15: pytlík,
14: až půjdeš se mnou,
15: zadina, konobrž, ink medulína, vejvara,
16: no.
15: Cákňás.
16: Co?
15: Cákňás.
16: Jo, to není jistě mé.
15: Budeš ticha?
16: No jo, tak Dolores. Neruš tatínka, víš, jaký má
15: takovejch,
16: starosti.
15: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudního chlapa.
16: Jdi, neříkej.
15: No, podívej. Tak tadyhle.
16: No.
15: Raimund Pytlík.
16: Pytlík.
15: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
16: Aha.
15: Čekatel Pytlík. Pánové.
16: Jo.
15: Helgo Matildo.
16: Co?
15: Nech ten svetr. Ale... To má noc času dost.
16: Ale no jo.
15: Nech ten schod.
16: Pytlík, no samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
15: Dobrý, co s tím profesorem Zadinou?
16: Zadinou. Počkej, jak je starý?
15: 1,80.
16: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
15: Ale on neporád, to je pro syna.
16: Jo tak.
15: Přikládá foto.
17: Aha. Dovolíš, tatí?
15: Počkej.
16: Ukáž, jaký je.
15: No, ne. Buď zrovna sebou cuknu,
16: no,
15: nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
16: Podívej originál. Se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
15: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, jo?
16: No, a říkám, že ne.
15: Co teda vlastně po mně chce?
16: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
15: Tak zadinu pryč.
16: Jo. Co pak může po tátovi profesorovi něco dědit holka?
15: Hleda kružítko.
16: No.
15: Ale Matildo, no. Matildo. Ale tadyhle, no. Poslouchej.
16: No.
15: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, je to bojací žádosti.
16: Jo tak.
15: Ten chlap teda drápe, ale sloh.
16: Má, víš?
15: Soch má.
16: No, je to fajnový. Co?
15: Vynasnažím se,
16: jo.
15: Bych jako...
17: Manžel?
15: Nesklamal důvěru ve mě skladenou.
16: Jo, skladenou.
15: Skladenou.
16: Jo, tak.
17: S projevem.
15: Projevem nejhlubší úcty.
16: Jo.
15: Ink, medulína.
17: Inženýr, mám inženýr.
16: No, to je prýma, inženýr.
15: Tak to je inženýr.
16: No.
15: Medulína Ivo. Civilní geometr.
17: Geometr, tatínku.
16: A ty tomu nerozumíš.
15: Co nám do toho podá kafráš?
16: No jo, počkejte. No. Civilní.
15: No.
16: To je teda takovej ten...
15: Civilní, no.
16: V civilu.
15: A když to sám píše, tak je to civilní.
16: No tak to nic, ne. Kde pak honem, pryč od civila. Nechcem.
15: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala Táhle nad štábním kapitánem.
16: Ale teď on měl nohy do od.
15: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
17: Ale vtlach mě vyflápal na javy.
16: Ale mlč ty pořád.
15: Ty jsi ale vychovala fracka.
16: Dolores, nebuď drzá, ty.
15: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
16: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
15: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
16: No jo.
15: On se opováží nabídnout to sňatek mý dceři.
16: Jo.
15: Dceři velkou zenáře.
16: No jo.
15: Špatně polkná je v troubě.
16: My máme holku.
15: Řeknu ti, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
16: Prekekec?
15: Jo. Tovární výroba klózetových míst Engros.
16: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo postu. Než to, počkej, to je náhodou prýma existence.
15: Artikl, který frčí porád.
16: Ano, ano. To je prýma.
15: No jo. Na tom se vydělá. Žádná krize se ho netkne.
16: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu? To je...
15: 650,
16: jo.
15: Vdovec, dceru má vadnou.
17: Vadnou?
16: No to by...
15: Vdanou, pardon.
16: No tak,
15: vdanou.
16: Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
15: Dávno se vybláznil, to je
16: no,
15: hotový.
16: No, aspoň by se Dolores držel doma.
17: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
16: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
15: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mít každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
16: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
15: Abych si taky bejval medil, paní příliš závišlová.
16: A to je hezký. Aha.
15: Tak poslední slovo.
16: No.
15: Rekekec nebo ne?
16: Rekekec ne! Počkej, nebo si zabiju.
15: Proč signál? Zkusíme teda ještě jeden inzera.
16: Dobře.
15: Ale na posledě, Dolores.
16: Jo.
15: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo.
16: Trdlo.
18: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom horčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by rád šel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
19: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
18: No tak to poděkuj hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
19: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se ne.
18: Je to kratší verš, co si vybral.
19: Kratší.
18: Úvod to má delší.
19: Úvod to má delší.
18: Tak to zkrať.
19: Tak to zkrať.
18: Neopakuj všechno po mně.
19: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
18: Co je zase?
19: Teďka koukám, že se nebudu moct uklonit.
18: Proč by si se nemohl uklonit?
19: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
18: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
19: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
18: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
19: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
18: No.
19: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
18: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
19: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
18: Je to možný. To je zoufalec.
19: Sedí zoufale.
18: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekneš, sedí bandaska, ne?
19: To by to říkal se vláze,
18: no,
19: nebo
18: asi
19: co?
18: Asi jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost touhle figurou objíždět města. Bude, ti jim tam stačí.
19: To víš, jo, jen byl sympatický až po.
18: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
19: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytrej. Zabývat s ním.
18: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
19: Sedí banda. No,
18: už je to tady, to povídám.
19: Já jsem úbromný kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho a už je z toho na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
18: Opravdu teda, to se máš tím chlubit. To jste odstavili živým, že vůbec ti páska. To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
19: To bych já mám.
18: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
19: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje Sedí chlap, To se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začínu. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
18: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároš. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama. Cit. Klid. Jsi nějaký canco? Na mě někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. On to má žrádlo. Dbát lásky.
2: Dbát lásky, se si já přiznám.
1: Já vím, díky mi. To byl za sebou. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň, dělej.
2: Mám začít, no. Dbát lásky se si zjistila, protože sama zmatku duší, když nám přiští se srdžu ve třistinách. Ještě jednou. Dbát lásky se si zjistila, protože sama zmatku duší, když nám přiští se srdžu ve třistinách. Osťakl jsi tým za nic.
1: Já mu nerozumím ani co.
2: Dbát lásky.
1: Zatracená práce.
2: Vy
1: skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Hokava, tam je promu duši, já řek praskl duši, já to předtím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklíž duší?
2: Ne. Jak sama v zmatku duší?
1: To sama matka tuší?
2: Ale ne, zmatek jako chaos,
1: to chaos, sama chaos. Matka tuší? Chaos!
2: Duši nedáme si
1: duš šípe. Nemáme.
2: Ne, duš jako hola.
1: Hasí.
2: Set meči.
1: Moment.
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest!
1: Zachraňme
2: jich! Cože?
1: A to je jedno!
2: To je to jedno.
1: 6 nebo 7. Čím víc, tím líp. Zachraňte všecky.
2: Když nám
1: již
2: mizí
1: láska.
2: Ksimenina.
1: Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte Ksimenina.
2: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šranky.
1: Já bych.
2: To jsou šranky.
1: Ne, o to by nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan Don Juan. Ne španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Chocho, už se nečte kso ksolo. Já se držím textu.
1: Ale ty to musíš číst, jak se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatoristo? Na koho, na mě, na zaměstnance?
1: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj Slavidov se chama žel. Můj Slavidov se chama žel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to nechci říkat, protože jsi říkáte. Můj slavý duch se klamal žel. Netrucuj!
1: Na vás salváku trafiku.
2: Můj slavý duch se klamal žel. Řekni to těm lidem!
1: Je otravuj. Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Suflér
2: povatený.
1: Já vím. Víc než ty milence. Jsem vázán odstudí. Odstudíkem.
2: Pomstě!
1: Pomstě!
2: Bezmilosti!
1: Bezmilosti! Na jej!
3: Prosím být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
4: Ano, ano, prosím, račte dál. Prosím, posaďte se, prosím.
3: Děkuji. Velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
4: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
3: Ale co do jména, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
4: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
3: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
4: Zajisté, pane...
3: Ale Moravec, já
4: pane, jsem řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
3: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.

0: poctivá, ba přímo delikátní záležitost.
1: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
0: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
1: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
0: Zdárně. To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
1: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
0: Prosím.
1: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
0: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
1: No.
0: Já miluji.
1: Prosím?
0: Pane doktore, já miluji.
1: No to je krásné. Gratuluji, vy milujete, to je nádherné. Milovat.
0: Ano.
1: No dobře, ale jak si dál?
0: Pane doktore, já miluji vášnivě.
1: Ano?
0: Vášnivě a z celého srdce ženu.
1: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
0: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
1: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
0: Ano.
1: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
0: Ano.
1: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
0: Ano? Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
1: Vy si ji nechcete vzít?
0: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
1: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
0: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
1: Co jí dělá?
0: Vetrené? Ano.
1: Co to je?
0: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
1: Aha. Je italsky?
0: Ne, francouzsky.
1: Tak je to vetrán.
0: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
1: Patrně něco tuš.
0: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
1: No prostě primitiv.
0: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
1: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
0: Ano, často plně oprávněné.
1: No, ano. Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
0: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
1: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
0: To ano.
1: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek, jako by to byla váza, nebo něco,
0: ano.
1: co si koupili.
0: Ano.
1: To je trapné, to velmi
0: No to je velice trapné. Trapné.
1: Vždycky je to velmi trapné. No, no ale dovolte mi otázku, pane,
0: Moravé.
1: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne?
0: No,
1: co já v té věci mohu dělat?
0: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma
1: ano.
0: Má totiž doma peklo, ano. rozumíte?
1: Ano.
0: A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
1: No to
0: ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Žádný.
1: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
0: No, jestli by nemohlo, jestli by prostě nebylo možné, ano.

0: Aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
1: Vám.
0: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce, a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat, rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
1: To bude velmi těžké.
0: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
1: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
2: Ne, bedna to není.
1: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
0: Ano.
1: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
0: To tedy máme.
1: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
0: Ano.
1: A kdo je ta žena?
0: Ano.
1: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
0: Vaše paní.
3: Já jsem Čiče, vy jste velký kamarádky se Simonou Krajinovou, že jo?
4: To jsme.
3: A čili vy taky trávíte hodně času spolu?
4: Tak jsme sousedky, máme stejnou terasu, takže chtě nechtě se tam potkáme.
3: Mě tam teda zaujalo, že se často vyskytuje taková informace poměrně... impertinentní, ale jenom proto, že to je veřejnoprávní, tady
4: chápu,
3: tak to můžu říct, že vy na rozdíl od ní, nebo ona na rozdíl od vás, nechodíte bez, jako na ostro, nebo jak to říkáte? Jedna z vás nějak chodí bez kalhotek prostě. Jsem o tom několikrát četl, a která teda z vás...
4: No já.
3: Vy?
4: A ona to práskla teda na mě.
3: No. Čili vy chodíte jako bez?
4: Ráda.
3: Tak to jo, no tak proč ne, že jo? To jako, a teď taky?
4: Co myslíte?
3: A třeba když máte sukni?
4: To všecko jde vychytat.
3: No vychytat, a co když se zvedne vítr?
4: V tom případě...
3: Do baráku.
4: Nasednu do auta a jedu.
3: Do auta?
4: Pro kalhotky.
3: Čili když je vítr, dá se předpokládat, že jste jako kompletně... Ne, já tak já jsem se jenom chtěl jenom zeptat, aby jsem o tom hodně čet, no, ale... Můžeme se napít, máte žízen?
4: Jo, rozumím.
3: Bez, no. Ale tak ono, samozřejmě ono je to...
4: A vy nechodíte v létě třeba na ostro?
3: Ne, já jsem pořád na tu po celoroční. No a vy jste si i trošku takový opravičky nějaký nechala udělat, že jo?
4: A co přesně myslíte?
3: Nosánek.
4: Zlehká, jenom ten konec.
3: A co?
4: Konec, tak
3: koneček,
4: tohle mě nebavilo.
3: To neumě klíčové. I tohle vás nebaví? To je jediný, co mě na něm baví.
4: Fakt? Jo, na vás mě to baví taky, ale na mě, mě to nebavilo.
3: No a ono je dobré, no a kolem, no.
4: Tohle nosa poznáš kosa,
3: mi se nosil. Jo, to jo, nosil... nesmějí být úzký sklenice.
4: Ne, přesně.
3: To si pak tadyhle dělám drážku a nemůžu se dostat k té tekutině. No. No tak nosánek jste nechala jenom konec, jo?
4: Jenom ten konec.
3: A dírky normálně jako?
4: Všecko zůstalo.
3: Všecko
4: zůstalo. Žádná jako nějaká velká změna.
3: No a pak prsa malinko asi ne?
4: Jo, protože ty jsem zdědila po tátovi.
3: A to je dneska standard už, jo?
4: Jo. A tak já jsem to nějak výrazně nepřehnala.
3: No ne, to je pěkný, jo? A... Takže nosánek a prsa?
4: No.
3: No a co plánujete?
4: Nic. Všechno ostatní je v mých silách.
3: Jo? Mm. Jako, že si třeba držíte liny cvičení?
4: Chodím cvičit pravidelně.
3: Mm. A proč se dodá dneska odsa?
4: To mě nebaví. Ne. To ne mě baví. Já chci právě jako to, proč, důvod, proč jsem to udělala, je ten, že to nebylo v mých silách změnit. Proto jsem potřebovala tu pomoc.
3: No, ale když třeba si necháte jenom koneček nosu, tak nemusí se to pak třeba opravovat po lete?
4: To já nevím.
3: To se asi teprve uvidí, že jo?
4: A já myslím, že už na to sahat nebudu, já jsem spokojená.
3: Jo, a smrká se dobře všechno?
4: Trošku ne, teda musím říct, že s levou dírkou jako
3: jo.
4: Mám
3: to,
4: když mám rýmu.
3: Se ucpává, jo. No, tak to zmršili, ne?
4: Jo!
2: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky i zapevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medák, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On, medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslil jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Thank you.

0: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas, i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni. Tak. Už vás máme pozdravený všechny. Mimochodem, všimli jste si, že poslední dobou v té první řadě už tolik nesedávají podnikatelé, ale spíše manželky podnikatelů? Ano, podnikatelé také sedí, ale no, to jsou takové smutné věci. Já myslím, že to se na začátek pořadu nehodí. Máme tady dneska posilu. Přijali jsme kapelníka velkého klávesového orchestru, je jim pan Jiří Markvart. Dobrý večer. No ale vy jste sem nepřišli kvůli hudbě. Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mně. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě... Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může... I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď odněkud. Co je to? Co je to?
1: To je igelitka.
0: No to všichni vidím, ale proč to taháš na jeviště?
1: To mám na dárky.
0: Na jaký dárky?
1: Tak bude mezinárodní den dětí, tak kdyby už předstihem někteří si vzpomněli. Tak...
0: Ty již celou řadu desetiletí nejsi dítě.
1: Ne.
0: Ne, odlož si tu tvoji podepsanou tašku. Co tam máš napsáno? Debil?
1: Ne. Byla.
0: Byla, ano. Sestry. Prosím tě, už si pozdravil diváky.
1: Ano, dobrý večer, vážení přátelé. Všechny vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli. To se divím, že jste přišli na takovou kravinu. Jako
0: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře. Něco poutavého, co lidi zaujme.
1: Přátelé, mám pro vás funglnovou zprávu. Jsem zdravej.
0: To je ono. To je šok.
1: Ano, to si VZP oddychlo.
0: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá nových sanatorií za ty ušetřený peníze?
1: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
0: Jo, tohle.
1: Tam mě dali dohromady.
0: To ne.
1: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
0: Nepřipomínej
1: a
0: to.
1: A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
0: Nepřipomínej.
1: Máte paní obtíže? Velice třeba pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
0: Alois.
1: To je můj koníček.
0: Ano. Taková paní se na něj podívá a radši porodí.
1: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
0: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
1: Ty Luhačovice?
0: No jistě.
1: Proč?
0: No, ty si na to nevzpomínáš? Hele, já jim to řeknu.
1: Mně je to jedno.
0: Já jim to opravdu řeknu, jak to bylo.
1: Jo, no.
0: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
1: No, kolovám nádo.
0: Ne, to byly jiný lázně.
1: Jo. Co Karlovy Vary?
0: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerecht ze začátku ani nechtěl. No,
1: přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel. Ježiš. Já to dělám jako jediný v republice, snad nezištně.
0: Tak a počkej,
1: normálně...
0: zadrž.
1: Co?
0: Co to je podle tebe nezištně?
1: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
0: To jo, tomu rozumím.
1: To je nezjištně.
0: Nezjištitelně.
1: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Co na tuhle mi jeden pán psal tady odsaď, psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte
0: mi, co mám dělat,
1: mám problém.
0: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
1: No jo, ale musím pomoct každému, on má problém. Pán měl problém s tímhle, tak...
0: Tak
1: jsem mu napsal, pane, máte-li tvrdou stolici, neváhejte, naštivte prodejnu nábytku Euromebl.
0: Jo, takhle.
1: Až uvidíte ty ceny, tak se z toho nafliku.
0: Prosím tě.
1: Pomátnete, pane. A koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici, ano, na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun v tom. Napsala mi, pane Náhlovský, je mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce, už nic, paní.
0: To je opravdu veselý, tohleto.
1: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
0: To nikdo nechtěl po tobě.
1: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. No, třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
0: Tak pozor.
1: To neumí ani doktoři, já umím
0: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
1: Já jo, mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pak se s tím nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba, já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky. A kukačky vystrčí se hnízda i tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí...
0: Prosím tě, neráchej se v tom.
1: Ptáčka menšího?
0: Neráchej se v tom.
1: Z hnízda.
0: Ano.
1: Tak prostě silnější pacient vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus. Pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři, na to nepřišli, já jo, jedinej, to co?
0: Počkej, ale to by...
1: Silnější bacil vytlačí, slabší.
0: To by paní měla chřipku.
1: Ano, to, jo. No to nevadí.
0: No nevadí, jak
1: taky,
0: komu?
1: Tak za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme typ C, ten je silnější, a paní má po chřipce.
0: Možná ti budu připadat jako šťoura.
1: No to už skoro jo.
0: Ale... paní má v tu chvíli žloutenku.
1: To co se mnete, když máte žloutenku?
0: Prosím tě, ne teď.
1: Jo, teď, aha.
0: Hypoteticky.
1: Hypoteticky má no. Paní žloutenku. No tak co? Tak jí píchneme něco silnějšího. Za další hodinu, že jo, paní? Asi u mě posedíte, no. Mám píchnu tohle bacil plicního moru. Ten je silnější než bacil žloutenky a je po žloutence.
0: A co budeš dělat s tím plicním morem?
1: Už nic, to paní chcípne.
0: No to je výborný.
1: Ale já jsem říkal, že umím vyléčit rýmu, no. Ne plicní mor.
0: No to je skvělý.
1: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že to kolečko nedokážu uzavřít.
0: Ano.
1: Až
0: ano.
1: To uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu. Ano. To je...
0: Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv. Ano. Prosím tě, zdravotnictví to je vážná věc.
1: No, já se v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem mohl být ministr zdravotnictví. Jak ten minulý ministr zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví a oni nakonec vzali hezčího.
0: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vofous.
1: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
0: Ano. Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
1: Mně je všechno jedno.
0: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
1: To všichni víme.
0: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
1: Ekonom.
0: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí, ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
1: A Homolka. Kupuje nemocnici.
0: Ale...
1: Franta Homolka.
0: Ale ne.
1: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
0: Prosím tě.
1: Nedáš, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Taky vám nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálí.
0: Prosím tě, trošku úroveň.
1: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzie, mahagonový,
0: no, to víš,
1: kování stříbrný, no. Ale prostě zlatý křížek.
0: Určitě.
1: S malým diamantem.
0: No to víš, že jo. Přesně.
1: Možná
0: to...
1: může být i safír. No, to... Já si na to šetřím.
0: No to si můžeš šetřit, ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
1: Koho?
0: No odborářskou rakev, zdarma.
1: To je nějaký pytel na jutovej.
0: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
1: Madla.
0: Hovoříme o zdravotnictví.
1: Ano, zdravotnictví.
0: Homolka stojí v Motole.
1: Proč si tam nelehne, když je nemocnej Franta?
0: Homolka na Homolce
1: leží. Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
0: Ale prosím tě, jo, na Homolce.
1: To se tak jmenuje.
0: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete, obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici, všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
1: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
0: V Motole.
1: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
0: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
1: Jo.
0: No jistě. Ta vám udělá, co vám na očích vidí.
1: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Šuváte vysoký tlak v peněžence. Tak vám jenom odpustěj.
0: Hele, už zase jedou kolem těhle problémů lobby.
1: Lobby nejezdí, bobby jezdí. Mně to jedno.
0: Proč já ti to vysvětluji, ty to stejně nekoupíš?
1: Proč bych to kupoval, co pak jsem blázen, nemocnici?
0: No.
1: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
0: To nejde.
1: Proč ne?
0: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
1: Jak důvod?
0: No ty vemeš hoblík nebo sekirku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude uší, až bude chybět ruka, to nejde.
1: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
0: V rakvárně?
1: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
0: prosím
1: firmu.
0: Tě.
1: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
0: Jo.
1: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěsní štík udělám.
0: Jo.
1: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
0: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, vedle, nezdržovat, vedle, vedle, vedle, vedle, vedle,
1: no.
0: Vedle. Paní, vy ne, vedle to by, upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
1: A když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
0: Ne. Prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
1: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
0: Kovový papírky. Mohu vás požádat.
1: Paní, umíte číst a psát, že jo?
0: Já se vám omlouvám. Jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla číst a psát?
1: No, taky to může být Ukrajinka.
0: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán veprostřed?
1: Čečenec. A je opálený.
0: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit můzy.
1: Někdo ještě přijel?
0: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
1: Můzy.
0: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: co se děje? Co se děje? Jak co se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím.
1: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
0: To mám od Elvise.
2: Ve hře Cimrman v říši hudby jsme kdysi diváky seznamovali s Cimrmanovou poezií pro mlynářské děti. Jak se ale původní hra během let obohacovala o stále nové a nové nápady, tak se stalo představení zase příliš dlouhé, takže se s touto pasáží už v dnešní podobě Cimrmana v říši hudby nesetkáte. Prosím profesora Čepelku.
3: Současná móda kupovat staré mlýny a měnit je v letoviska přinesla sebou milý objev. Mezi hrampádím na mlýnských půdách nacházejí noví majitelé málem zapomenutou knížečku Járy Cimrmana Mlynářovým dětem průvodce světem. V této knížce nalezáme soubor nejlepších mistrových prací z oblasti tvorby písňové. Většina písní se zpívala na melodii české lidové Nevdávej se, má panenko. Tento sborníček roznášeli po mlýnech krajánci. Za nocleh a dobré přijetí darovali mlynářovým dětem písně, které měly nejen vysokou hodnotu uměleckou, ale sloužily zároveň i jako praktický průvodce životem. Vezměme ku příkladu píseň upozorňující děti na nebezpečí mlýnského kola a moučného prachu. Jmenuje se Mlýnské kolo. Prosím kolegu Geňu Hrumlenu, aby ji zaspíval, a pana profesora Vondrušku, aby ho laskavě doprovodil na klavír.

Putiny. Voda, to byl živel, který lidem zemlína dával život, ale někdy jej i bral. Poslyšte, jak Cimrman vtipně radí v případě záchrany tonoucího v písni Nad náhonem.

0: e musica e mi vedo duo obesito Elvira Francesco Appendix mi nalecce snapciani e nalecce snapciani psieli e mi vam tu levitaziona e cerna magica psepelli ja tragicca persona ja musa vam cecla že ja neumela mluvita ja inverta decisione per risa e orto ne pilla e matersco pierso zabudala
1: mistri je tragická postava věčným blouděním po světě zapomněl svou mateřčinu a jiný jazyk se nestačil naučit.
0: Já vlastně taková zvuková hluchonemota. Musika forta!
1: Aha, pa!
0: Ježi! Žijem přesničková, tohle to mi. To tragedia, to tragedia. Já tam mám umera.
1: Mistr říká, že to je velká tragédie.
0: Je to veliká, gran tragédia. Ach, boh, olůva. Excuse me. Já bych chtěl pro sekundu tišina za kamaráda absolutní pšt.
1: Mistr prosí o minutu ticha za upadlé holuby, promiňte, za holuby, na které on upadl.
0: Já děkuji vám z úplného spodka srdca za spoluúčasti na moje bolístky.
1: Mistr se přikryl ze spodu srdce svou vlastní bolestí.
0: Ale tu olubo prima.
1: Ale první holub.
0: Kamarádo.
1: Byl jeho přítelem.
0: Geniálno.
1: Geniálním přítelem.
0: Šampiono olubo.
1: Byl to šampion. Holubí.
0: Kolaboro s vás armo, seržanto.
1: Ano, pracoval s armádou a za to byl jmenován seržantem.
0: I on familio. Mi zajne trapero o lubo.
1: Pocházel z rodiny jakéhosi vašeho slavného cestovatele holuba.
0: No, nedá se nic robit. Duo numero. Zvláštní okultní síla v mý těle.
1: Jeho těle je zvláštní okultní síla.
0: Elvira, hop.
1: Hop.
0: I uviděla ztracený vydatného pramena.
1: Naprosté zmizení pramene. Teda, počkejte.
0: Forte. Česničko, a vy s tím chlastem přestaňte. Kam mi to lijete? Vy tady mám.
1: Mistře, kde máte ten termofon? Kde ho máte?
0: Tady.
1: Já si nemám svůj den. Mistře, dneska potřeba.
0: Česničko, a vy už nemáte svůj rok. Je to možný? Já mám mít plný termofor, já mám plný pantalony. Je to humorná arabeska. No, co na lama. Já vám teď chcela vrchol všeho našeho magického umění předvedla. Elvíra.
1: Ano.
0: Kdy jsi? Dona Amora. Postej Dona Amara. Teď Almara. Ona vznesla na piedestálno.
1: Já se vznáším na pedestafli.
0: Na piedestálno. A ona geniálna media.
1: Media.
0: Ale media, přesně švára, víte, aspoň pozor, co říkám.
1: Dobře, aby bylo po vašem mistře.
0: Médium.
1: A teda médium, no. To jsem zvědavá, jak se vám budu zvedat po té včerejší zabíjačce.
2: Je mi to trapný. Posledně, já už jsem vám to říkal, že já se budete přejídat. Já takovou sílu nemám ani takovou hůli, abych tady zvedal takovou teorii, tohleto. Já jsem potom měním z mága v jeřábníka. I víte, já vás prosila o absolutní soustředění. Protože nastane teď u mne tvůrčí tryzen. Strašná. Jakolikrát se už neprobralo. Až pak v úplně jiný zemi znovu se nalezl.
1: Mistr bude trpět.
2: Ty mlč. Já vám to říkám. Je to moje poslední numéra zděs. S tou babou už to není možné. Já jsem čím dál unavenější, a kdybyste viděli dámy ty křičový žíry. A proto vy uvidíte kontra levitacionu, že zatímco ona byla vznášadlo a já silou vůli zvedalo, teď ona zůstane pevně ležata a já se vznesem. Po ty síly působí. I zde je jedna lodní smyčka.
1: Karle, co to děláte?
2: Tak, jedna dračí smyčka.
1: Kudláčku, proč mě přivazujete? A pojďte mě rozvažte,
2: kudláčku.
1: Kudláčku, rozvažte mě!
2: Já jsem vám říkal,
1: kudláčku.
2: Já vás přece nebudu honit po různých zabíjačkách. A teď se může. Tak,
1: co se mnou bude?
2: Přesličková! Arrivederci!
1: Co se mnou bude, kudláčku, rozvažte?
2: Co s váma bude, já teď zatelefonu vašemu manželovi, že se vracíte ze svého toulání po světě. A ten vás nazvědne i z Vandleva. Arrivederci!
3: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
4: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. Jo? Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér...
5: Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je?
4: Já jsem říkal, no mně se to zaseklo.
5: Herregud, Ježíši Kriste, vy jste v detailu.
4: Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To...
5: Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tom s tím má?
4: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Jo, nacouvali zase.
5: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
4: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů. Já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
5: Stop! Prosím vás, pane Vimr!
4: Já jsem říkal, Ježíši, kde to zase?
5: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
4: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal,
5: musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý.
4: Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, jak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, že ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
5: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
4: Tak, zas ty tanky, lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekírka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči, že on říkal,
5: stop! To snad není možný, já toho vybrat zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
4: Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem nějak přilepil k hlavě nebo všechno. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

Dostal jsem pozvánku z Oravského podzámku. Radostně jsem s hýkou. Hý! Vraj je tam výstava, vraj je tam výstava všeludových zvyků. Vystoupil jsem v podzámku, predložil jsem pozvánku a oni mi kikiriký ukázali naše zvyky.

0: a tu zrazu jajže Bože, už mám v chrbtě 4 nože.
1: Na tom strážnej veži zlomili mi vezi a potom mi v zadnom trakte rozgňavili oba lakte. Keď bol koniec vizity, tak ma kopli.
0: Tak som s flajstrom na brade v primeranej nálade absolvoval výstavu zvykov nášho ľudu. Asi to dám k súdu.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých

0: pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
1: Vážení přátelé, mám tu milou povinnost přivítat vás na zeměpisné besedě a představit vám našeho hosta, významného cestovatele Filipa Brouzdala. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Mistře, nájemníci vašeho domu nás upozornili, že jste se nám bohužel vrátil zase z jedné jistě zajímavých cest. Co vy na to?
2: Ano, já jsem se skutečně vrátil.
1: No, předčasně, že?
2: Předčasně. Něco silnějšího než já, mladý příteli, mě táhlo zpátky domů mezi nájemníky.
1: Ano, něco silnějšího než jste vy?
2: Ano.
1: Marně přemýšlím, co by to mohlo být?
2: Všinče.
1: Jak to máme rozumět?
2: No víte, říkal jsem si, až půjdeš do světa, stavíš se na poště. Víte, a vzpomněl jsem si na to a nechal jsem si složenku ležet na stole přitom, no takovej jsem, no. A vzpomněl jsem si na to až v Benátkách, víte, teda nad Jizerou, když jsem si objednal špagety.
1: A jak tomu máme rozumět?
2: No, špagety? Špagety to mě připomnělo telegrafní dráty, dráty mě připomněly počtu a už jsem byl zase doma, no.
1: Aha, tak vás vítám.
2: No děkuji, to jsem rád,
1: vlastně, že jsme rádi, rádi, jsme tady na besedě. Vy se, než přikročíme k závažným otázkám zeměpisným, mohli byste nám říci něco o sobě?
2: O sobě?
1: Ne, o sobě, jako o své osobě.
2: Já myslím o sobě. Jako kdyby byl vejr, nebo...
1: Ne, o vaší osobě myslím.
2: No podívejte se, mladí přátelé, já jsem se narodil v hlavním městě, v činžovním domě. Já vám to řeknu srdečně do očí. A tento dům je, byl a bude a zůstane pro mě tím a vším. Víte, oni říkají, že by ho měli zbourat, je to taková už barabizna, ale...
1: Ale to snad nezbourají.
2: Ne, no to člověk neví, ale oni, to by bylo jako kdyby mě zbourali moji vlastní porodnici.
1: No mistře, my věříme spolu s vámi, že váš rodný dům zachovají, naopak, že tam v budoucnu umístí vaši pamětní desku.
2: No co pak, to už jsem si tam umístil sám.
1: To je vynalézavé. Můžete nám prozradit, co jste si tam vytesal?
2: No a jenom, aby to nezbourali i s deskou.
1: Ale to ne, mistře, určitě.
2: No vytesal jsem si tam sám něco.
1: A co?
2: Je to verš, a hezký verš. Takhle to. Tady bydlí Filip Brouzdal, ten, co toho tolik zbrouzdal. To je všechno.
1: To jste složil?
2: No, to jsem se složil.
1: To je krásné, nápadíte je
2: to. Sám.
1: Máte z toho radost?
2: Mám, mám. Mám velikou radost, mám rád, že u desky je neustále živo, rušno, lidé si fotografují desku, usmívají se a ťukají si na čelo, jestli jsem doma.
1: A mistře, rozdáváte jim podpisy?
2: Co rozdáváme, já jim je přímo vnucuju. Někteří moji obdivovatelé jsou tak nesmělí, že před mnou utíkají a volají Brouzdal se vrátil, Brouzdal se vrátil, zachraň se, kdo může.
1: No mistře, je to hezké, ale vraťme se trochu k zeměpisné besedě. Kde je vaším největším vzorem?
2: Švýcar, to řeknu bez okolku. Švýcar.
1: Švýcar. Myslíte náhodou Albert Schweitzer?
2: No já myslím toho, jak v Africe tu nemocnici jak nechal postavit.
1: No to se vyslovuje Švajce.
2: Co?
1: To je Švajce právě.
2: Švajce.
1: No Švajce.
2: No, to je jedno. Švajce.
1: Vy to neumíte vyslovit.
2: Bych to neuměl vyslovit Švajce.
1: No ne, ale...
2: Švajce, Švajce, Švajce, Švajce. Švajcr, to umím vyslovit.
1: No dobře, prosím.
2: Já to umím i na předskáčku. Švýcr, Švajcr, Švýcr. Švajcr, Švýcr, Švajcr, Švýcr. Strýč, šusta, suší, švesky. Strýč, šusta, suší, švesky.
1: Ano, nemám to.
2: Stačí. Suší, švesky. Petr, fletr,
1: stačí, myslím, já vám to. Umíte vyslovit.
2: To chce vždycky.
1: Co to chce?
2: Dikci.
1: A dikci, no mistře raději dál.
2: Kdybyste se snažil, tak taky budete mít dikci.
1: Prosím vás, proč cestujete? Proč cestujete?
2: No, asi takhle, mladí příteli, ono je to asi takhle. Vždycky, když jsem doma, táhne mě to někam dál, ven a pryč. A zase, když se mě jde venku pryč, tak ono mě to táhne zpátky domů. A tak, a ono mě to tahá tam a zpátky. Tam a zpátky, ono mě to asi utahá, že jo?
1: A možná, je to objevné.
2: Tak mi to neutahá.
1: Kterou zemi jste v poslední době navštívil a co zajímavého jste tam viděl?
2: Byl jsem v Indii.
1: V Indii, no a co?
2: Co?
1: No co? Co zajímavého jste tam viděli, co nám to nerozběhlo ještě ta beseda, mistře?
2: No Indy jsem tam viděl. Ještě tam budu vidět Němce, člověče. Jste snad viděl v Indii Němce?
1: No tak mistře, já jsem v Indii vůbec nebyl.
2: No ne? To buďte rád, tam si nesmíte šáhnout ani na krávu. A si představte, že já ji chtěl dojít.
1: Jste asi zapomněl, že kráva je v Indii posvátné zvíře,
2: ne? No to jsem si nevšiml, bučí stejně jako naše.
1: Mistře, co dělá vůd?
2: Kerej?
1: No v Indii, myslím, jestli je taky posvátné.
2: No nevím, ale má čas se starat o nějakého volače. Já mám sám se sebou, co dělám. Na cestách, pochopitelně, na cestách.
1: No jistě, já rozumím. Prosím. Mistře, které sekty vás zaujaly nejvíce?
2: No sekty, prosím, no tak nejvíc šampaňský. Poselský, jak jiný špatný, já vám řeknu i ty tři mušketýři, to není špatný pití, když si do toho dáte něco ostřejšího ještě, pak to zamícháte a pak ani nevíte, co děláte.
1: My si opravdu nerozumíme.
2: Podívejte se, mladý přítel, hlavně, že se domluví.
1: No, já doufám, no. Já o sektách a vy o sektech,
2: no,
1: víte.
2: No, hlavně, že se domluví, lidi se mají domluvit.
1: Prosím vás, byl jste taky na nějakých ostrovech?
2: Byl jsem na Střeleckým, tam se bojím ale hrozně.
1: Proč?
2: Tam výzdají kulky.
1: A jim jste nebyl?
2: Ještě jsem byl na Libeňáku pro gauč. Oni už nemají, na Jaře jim popraskali péra.
1: Prosím vás, nebyl jste dál třeba na Jávě?
2: Na Jávě jsem seděl. Ale pak najednou to cuklo a víc už si nepamatuju. Já jsem přidal plyn, to jsem neměl dělat.
1: No a my se vás radši poženu v závěru. Prosím vás, existuje snad nějaká země, kde jste ještě vůbec nebyl a kam byste toužil se podívat?
2: Existuje.
1: No, která to je?
2: Traptáry. Víte, já jsem vždycky měl touhu tuto zemi spatřit. Nikde jsem ji neviděl, nikde ani na všech mapách, na globusu. Já jsem se podíval i do globusu dovnitř a Traptáry je pořád nikde.
1: Mistře, já vám přeju, abyste tu Traptáry našel a zůstal nám tam hodně dlouho. Děkuju vám za rozhovor.
2: Počkejte, mladý příteli, není to něco, jaká invektiva vůči mě na závěr.
1: Víte, že jo, já jsem mladý ctižák, dostivý reportér, vy jste mi zkazil člověče rozhovor. Co vám neřek nic jinýho, jděte do Traptáry, je brouzdalé.
2: Já tady se blátím po světě, abych mládeži přinesl poznatky a on tady mizernej, mě tady utřinost nevychovaný, ctižádostivej. Příště si nechám všechny poznatky pro sebe, budu o tebe, mizernej.
3: Ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítá vás.
4: La, la, la.
3: La, la. Ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítala. No, tak jestli si ten Vomáčka už nemyslí, že já jsem podvalová, že jo? Ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítala. La, la, la,
4: la, la, la, la.
3: Já si něco udělám. Já si určitě něco udělám. Já si udělám pauzu.
5: Dobrý večer, přátelé. Je to možná trošku absurdní, ale zatímco my tady zkoušíme hudební část našeho silvestrovského pořadu, vy už slavíte Silvestra. Zatímco tady v hudebním studiu Československé televize a všude kolem ukazuje kalendář půdy listopadu, vy už se pomalu chystáte k novoročnímu přípitku.
3: Bohužel to neznamená, že jsme tím pádem o 6 neděl mladší.
4: Moment, na tomhle filmu jsme.
5: No jo.
3: Jenže jenom o těch 6 neděl, o které jsme před 6 nedělemi zestávli.
5: No ne, ono jde, moment, vlastně přátelé, ono jde o to se dohodnout, co je pro nás dneska, teď, aby divák nebyl zmaten.
3: Tak já jsem proto, aby pro nás dneska bylo tedy Silvestra, že? Někdy skočí pro flašku, aby divák nebyl zmaten.
4: Neblázně, že nemáme skoro nic hotovo.
5: No já myslím ovšem, že Jiřina má pravdu, tedy ano, Bohdalova. Předpokládám, že znáte i zasloužilého umělce Karla Vlacha. Ne, nechoď pryč, Karle, nechoď pryč. Karel Vlach nám se svým orchestrem nahraje hudbu k našemu silvestrovskému pořadu, protože jeho v něm ovšem neuvidíte, je nejvyšší čas, abychom si toho Silvestra udělali honem teď.
4: No, aby divák nebyl zmaten.
3: No, taky abyste mu strýdo mohl připít, tedy připít, že jo? Je. Ještě, že máme takového hodného režiséra, že?
5: Režiséra, Jiřinko, jmenuje se Ivo Paukert.
3: Ano, a nelituje žádných obětí. Ne, mě jenom trošinku, já toho musím v tom našem programu ještě vypít moc.
4: To bude ovšem až za 6 neděl.
5: No ne, pro nás je to právě dneska.
6: Aby divák nebyl zmatený.
5: No, správně, ano, ano, Karle, chop se toho, prosím tě.
4: Tak ať jste v novém roce rádi na světě, ať vám všecko dobře hraje.
5: Děkuju, Karle. No a tím se těch šest neděl definitivně zcvrklo na pár vteřin. Až uplyne těch šest neděl, tedy těch pár vteřin, bude náš i váš, totiž bude váš i náš Silvestr jednotný a my si vás dovolíme potom pozvat do divadla v Příbrami. Do té doby, milí přátelé...
7: Naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Naschledanou.
7: No to nevadí, to je dobrý.

0: Dobrý večer, promiňte, že vás rušíme ve vašem ctěném čekání, milí přátelé.
1: Ano, my totiž máme fofr na kvap, na pilno. Teda vy klidně seďte, vás se to vůbec netýká, my si jenom zbalíme a hned vypadneme.
0: Jo, jistě, vás se to netýká, poněvadž vy nikam nejedete.
1: Ano, vás nic nejhene bloudit cizinou, že?
0: Ovšem, mezi námi nepřijdete ani o sklo.
1: Ano, nikdo vás neskrátí, dokonce ani ta dáma, co sedí za váma, vůbec nic přes vás nevidí.
0: Totiž jsme zapomněli říct Jiřina Bohdalová a já.
1: Tedy já a Vladimír Dvořák.
0: No to je jedno, prostě my dva jsme pro vás připravili.
1: Jsme vám připravili výpravnou a triviální. A...
0: Reviální.
1: Co říkáte?
0: Reviální.
1: Tak tedy triviální a reviální show.
0: Totiž v minulosti připravovala Československá televize tyto pořady tím způsobem, že je zakoupila v zahraničí za drahý peníze,
1: jo,
0: že ano?
1: Jenom za peníze, za devizi.
0: Ano. No a my jsme si řekli, že ano, že co dokážou jinde, dokážeme snad my taky.
1: No a taky za drahý peníze, že?
0: No. Ovšem ne za devizi, v tom to je, že ano? Řekli jsme si, proč mrhat za to, že se Lucemburčan například naučí říct česky do mikrofonu toprý večer Práže krásná, když se nám našinec může naučit za pár šupů lucemburský,
1: no, jo? A proč například dovážet paví péra z Foliberže, když máme vlastní pávy, ne?
0: Jo,
1: ne?
0: No jistě.
1: Máme.
0: I náš člověk je co chvíli pav. Hm? Prostě, rozumíte, my jsme vsadili na našince, tak říkám.
1: Ano, a tím pádem jsme ušetřili ony devizové prostředky.
0: No a za ty devizové prostředky teď jedeme na takovou studijní cestu.
1: No tak cestu, to...
0: No tak cestičku, takovou úplně malinkou, že ano? Každý zvlášť, každý máme částečně jiné zájmy.
1: No, každý máme taky jiný prostředky.
0: Ano, pochopitelně, každý máme, já... Já koukám, že mám taky úplně jinou noční košili, Já pakuju vaše věci.
1: To vás to napadlo.
0: Tinko, my jsme si totiž spletli místa. Ono to bylo... Ještě, že jsme na to přišli včas, vy jste těžko celníkům vysvětlovala, proč vezete sebou holicí přístroj, například. Tedy hlavně, milí přátelé, abych nezapomněl ještě na dvě maličkosti. My jsme si nespletli místa, my jsme si spletli kufry.
1: No já už jsem na to přišla taky. Hlavně mi to koukejte tak pečlivě zapakovat, jako já vám.
0: Jo, to se spolehněte. Tedy ty dvě maličkosti, abych nezdržoval, vážení přátelé. Zaprvé věřím, že nebudete litovat, že nemůžeme uvést program, který jste pro vás připravili. A za druhé věřím, že nám nebudete závidět, už proto ne, že pořad, který jsme pro vás udělali, je taky takový malý výlet po několika evropských metropolích.
1: Ano, hotovo, mě to za pár minut letí.
0: No, mě to za pár minut jede.
1: Jo, a kam je to?
0: Já do...
1: Kam?
0: Já do Moskvy, já začínám v Moskvě.
1: Ale no já rovněž, to je náhodička, ano. Jenomže já tam budu dřív, já totiž letím, víte.
0: Aha.
1: Vy se lítat bojíte, co?
0: Ne, jestli se bojím, tak se bojím jezdit vlakem.
1: Aha, a čím to teda jedete?
0: Vlakem, já se bojím rád, víte.
1: Tak...
0: Tedy nashledanou, přátelé.
1: Buon divertimento.
0: Co to je?
1: Italsky.
0: Bon amusement, já umím francouzsky. A hlavně, da zdravstvujeť Silvestre.
1: Halo, pojď.

Oh, tady. Thank you.

Oh, here I put like that.

Thank you.

Yeah.

0: No ne, no, hledeme se, Jiřinka, to je náhoda.
1: No, jaká pak náhoda, já už tady čekám půl hodiny zmrzlá jako filé.
0: No, ale čekáte na mě v Moskvě, to je krásný, ne? No. Hele, kakoj vigeroj, u mě geslo nikakda nespěšit.
1: Ha? No ne, víte, že vy umíte docela dobře slovensky. Podívejte se, tamhle je hospoda.
0: Hospoda?
1: Pojďte se bohřá.
0: No, a mě není zima, ale...
1: Aha. No, jo. Už je tu teplý. No, tady nějaká obsluha? Není.
0: Jo, tamhle vzadu sedí nějaká dívka a čte.
1: Tak to nebude hospoda, to bude knihovna, to už se mi tady stalo třikrát.
0: Pane, to nebude knihovna, to by tady byla obsluha.
1: Jo, jo.
0: A knígy, a tohle bude číšnice, poněvadž mám bílou zástěrku, za uchem tušku a z kapsí kouká počítadlo. A ona nečte, ona študuje, ona dělá dálkově možná.
1: Jo.
0: Patrně geologii.
1: A proč myslíte, že zrovna geologii?
0: No, že má takový kamenej výraz, víte? Hlejte, když jsme u toho kamenej, Jiřinko, jak se vám líbí Moskva?
1: No tak já bych pravdu řekla, tak já jsem překvapena. No ne, člověk doma pořád čte a slyší, jak je ta Moskva krásná, ty Lužníky, ten jo. Kreml, ta Lomonosovová, ta univerzita, jo? A pak sem člověk přijede a ono tady všechno je a všechno je to krásný. Já jsem překvapený.
0: Já taky ovšem, že by tady všecko bylo, víte to, promiňte, ale to s tím bych nesouhlasil. Protože já například nesehnal arménský koňak vůbec. Jo. A kaviár, jo? No tedy kaviár, dostat tady kaviár, to je skoro tak těžký, jako u nás dostat přidánu.
1: To je možná tím, že on jeseter neumí číst, víte?
0: To je možný.
1: Jinak si dal dávno závazek, že zvýší produktivitu. No ne, no ale máte pravdu, on tady člověk všechno nesežene. Já jsem například dneska nesehnala lístek na MCHAT.
0: No, vidíte, a on hraje dneska?
1: Jo.
0: A s kým?
1: S Čechovem.
0: To vyhraje, on je dobrý.
1: Maria, slečno!
0: Ne, počkejte, to nemůžete takhle, to musíte jemně. Slečno, izviníte. U nás vapros, krasávica.
1: Jsi vodňa.
0: No, vidíte, že to nebyl.
1: Ta herden ženská, no, protože nejde půjď.
2: A proč mu nervničíte tak? Нервы надо беречь. Да и нервничать ты чего? Сегодня такая хорошая погода. Всего-навсего 23 градуса мороза. Вы уже выбрали?
0: Да, тарит, ничего.
2: Ах, у вас нет меню. Минуточку. Между прочим, гардероб у нас тоже есть.
0: Есть, оно. Хеле, сказала, есть. Она познала, что я гладовый.
1: Что она то целый повидала? Она говорила неким диалектом.
0: To víte, tady je všecko dialektický, že ano? Ona říkala, že je krásně jenom 23 pod nulou, jo. Že se nemáte rozčilovat, jako že to ona ví, že to škodí, že ano, nervům a slinivce břišní.
1: No jo, no tak to je mi jasný, houby geologii, ona studuje medicínu.
0: Možná.
2: No. Tak čemu želáte?
1: Jak to, co tu dělá?
0: Ne, co tu děláte, co si dáte, jestli si dáte něco, tak co? Želáte, co si, že jo?
1: What?
2: Сколько?
1: Чистую, без сколько?
2: Ну, чисто. 100 грамм, 150, 50.
1: Так, тады продавай водку на вагу. Кило.
2: Кило. Бутылку, что ли?
1: А бутелку.
2: Ну, так бы и сказали давно.
1: Бутелку.
0: А я бы всегда сказал, друж...
1: А будем иметь бутелку.
0: Ну, бутелку, але я сам хотел нечто совсем иное, я мам глад. Аспонь, где было белый кафе и гуска с маком, где
1: йо? Jak byste to řekli, hýžile jeden.
0: To abych to řekl, to je jednoduchý. Kafe s malakom, polše, sacharína a dnu gousku s mňákom, s mákom.
1: On co se mládí nenávidí, to je nenaučíš ke stáru, jako bys nenašel. Bousku s mňakom.
0: Ale jsem se přeřek, vy se moc nehoňte, vás tuhle někdo volal do hotelu, ptal se vás gavarí, chtěli vy pár rusky, a vy jste řekla gavarím, ale ne v 6 hodin ráno, víte, takže nebuďte sticha.
2: Пожалуйста, вот ваша водка.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Свиняние. Видите, что я всехно умею. А то всехно не еще всехно. Глядите, ото по такому пицце по полу летит.
0: Что то есть?
1: Ну, то не вим, але есть то добрый квотце. Подивите, я сам тады была снад на едином месте, где меня налил.
0: Který to было?
1: Tretiakovská galerie. No, takže já už mám trošičku trénink, víte, no. Ale tohle slovo si říkám pro jistotu, jo? Abych nepřebrala, víte? Dokovat říkám, o tu po takopit pil po polu letit, jo? Tak můžu pít dál. Agoj.
0: Je to stejně, já vám řeknu, je to stejně dobrý pití, ta vodka.
1: A já vám řeknu, je to dobrý město.
0: A dobrý lidi.
1: Ano. Jenom to písmo by měli mít jiný, jo?
0: Epa.
1: Já jsem teprve ucl.
0: Už jsem s takovýhlema vědomostma... S takovýhlema vědomostma, Jiřínko, se daleko nedostanete.
1: Ale hlupost, podívejte se. Včera jsem byla na jistém... Na jistém abiturientském večírku. A tam se jeden úplně novopečený inženýr obořil na svého profesora. Podvedl jste mě, soudruhu profesore. Oklamal. Celý léta mi říkáte, že se s mýma vědomostma daleko nedostanu. A víte, kam mi dali umístěnku? Na Kamčatku.
0: Jiřínko, pozdravujte, vy nepijete.
1: Piju.
0: No ne, vy, já chtěl říct, že vy nepijete, vy tankujete.
1: Hlejte, buďte bez slova, jo? Dokáme říkám, o to po takovým spolu po půl leti, tak jsem úplně fisk.
0: To se mi zas ovšem na Jiřince líbí, že ona ví vždycky přesně, kdy má přestat.

Pozdravte to rychle a pořádně, kluci, aby to trošku vypadalo. Jo, pane režisére, odpusťte já jenom pár slov, teďka stavíme tu Itálii, že jo? Neapol, jasně, já vím. Jenomže jsme si nějak nedomluvili, chcete to teda s Vezúvem nebo bez Vezúvu? Milejší by nám bylo bez Vezúvu, protože jsme nesehnali lávu, ona není, že jo? Milešovka už je dávno v důchodu a pradět, že prej taky už nějak nemůže. Ale jináč máme všecko, jo. Slunce máme, pomeranče máme, vypadají sice jako vodneštovice, ale pomeranče to jsou. Špagety máme, jo. Italský nebyly, tak jsme koupili ty naše pětivaječný. On to na tu dálku stejně nikdo nepozná, že jo. Jo, ale s těma palmama je to slabý. Ono je teďko něco ve Sjezdovým paláci, víte? A komunálu zbyli všeho všude jenom dva fikovníky, fikusy, no. No ale za to jsme vám udělali krásný ráhno. Mně napadlo, že by se mohl o něj někdo opřít, jo, takhle. No ne, takhle, jo. A zaspívat třeba o sole mio, o slunce. Není zájem, no nevadí. Já jenom, že jste si od nás přál tu iniciativu, víte. To nic, ráno si veme Pepi k Marečku, on stejně potřebuje opravit plot, že jo. A za tu iniciativu nám stejně nikdo nedá ani findu, takže to je úplně jedno. No. Tak Neapol bude hotová, pane režisére. Jo, pořádku. Fulare, oho. No jo, existovat za mýho jinožskýho věku lidová konzervatoř, mohl jsem být dneska jiný mistr než jevištní. Dneska jsem mohl podepisovat svoje podobenky a nejenom pracovní výkazy. No tak opona!

0: Nazáre,
1: paní Torino.
0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím, nevím,
0: to vidím, to vidím.
1: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo.
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo. No, dostanu to ve slovanském domě,
0: no, já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
1: No, mluvte.
2: Signorina.
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne
0: no,
1: s váma.
0: No, ne s váma, já ne...
1: Bene, omluv jenom italsky.
0: Aha.
1: Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, no, signorina vi mangiare, jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
1: Chianti, 13 let starý.
0: Dobrý, dobrý. Kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 1500, myslím.
0: 1500?
1: Jo, lir tedy, lir.
0: No, vy jste se pomát.
1: Jak to?
0: Víte, za to jsou dva svetry.
1: Ha! Mě na špagety svetry nechutná, víte?
0: Je to... Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou trakí za 11,50 a tady utrácí svetry. Bys vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a flichnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Taky už jsou stejně z módy, jo. Ale co já se rozčuju, no. To je nakonec vaše věc, jo, ale já bych... Strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: Ne, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Opak.
0: Já jsem sledovaná. Je venku.
1: Venku?
0: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo? No, tak, abych vám to... Dějte se, abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo. Hrejte, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on, hrejte, takhle jde on, jo? Takhle,
1: no? Naschledanou.
0: No počkejte, já vám to chtěla ukázat, já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
1: Ano, ano, já tomu rozumím, já tomu rozumím.
0: Kouká po mně, jo?
1: Jo.
0: A proč myslíte, že po mně kouká? No?
1: No, pravděpodobně, aby vás... Neztratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte. Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou a jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šíl. Ježíši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten šíl. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, já si jenom vemu kusíček, arrivederci.
0: Jo.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: No, vy jste mi chtěla něco...
0: Jo, ano, tak, chcelíte, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem.
1: Jo.
0: A koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další, jo? Tak, koukám do novin, jo, a vede mě takový snědej pešák.
1: Jo.
0: A čte mi přes rameno, jo, přes tohle. Ne, takhle, on četkle.
1: No, samozřejmě. No.
0: A tak já vystoupím, jdu k hotelu, jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý bych chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo, známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, aby prý se nebála, jo? No. Víte, já vím, o co mu šlo. A moc dobře takhle
1: chytal.
0: Ale no tak, o co, no.
1: No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
0: Tak, jo, no.
1: No o co?
0: Maria, je to možný? No, vy hold nejste Ital, že?
1: Já hlavně porád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo?
0: Budete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
1: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plný rozpustilců, no.
0: Tamhle je, ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. Má
2: Má krásný zuby. Možná, že já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On si kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes pole Neapole. Přes půl Neapole.
3: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
2: No tak, s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
3: Jo, lepší. Malej,
2: to se taky říct nedá.
3: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo, a já to s ním vyřídím, jo?
2: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý, ne. Je to ještě chlapec.
3: No jistě, že... no, já taky tak s tím budem rozumět, že ano?
2: Snad se nebude hněvat. On musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
3: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujel.
2: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
3: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
2: Maria, jak to přijal?
3: Správně, abych zapomněl úplně, mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
2: Jak to ale vršel jako...
3: Jo, počkejte, já se vám to... Podívejte se, Jiřinko. No. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
2: No, usmála. Usmála. No,
3: tak to... Takovým jako příslivem, jo?
2: Ale no.
3: No, usmála jste
2: se. Usmála.
3: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.

Pardon, odpusťte, já vím, já jenom pár slov, spíš poznámek. Prosím vás, pane režisére, má ta londýnská mlha být všude nebo jenom v pozadí? No ptám se, protože máme jenom dvě kouřovnice a kdyby měla být všude, tak by nesměla být dlouho, že jo? A kromě toho vám musím oznámit, že rekvizitář nesehnal tu nadživotní podobenku královny. Z nadživotních podobenek tam máme akorát ministerského předsedu Wilsona, ale ten se asi moc nehodí, když měl za první republiky v Praze to nádraží, že jo? Jo, ovšem největší starosti máme s Big Beatem, víte? Oni totiž potřebují kromě piana na všecko elektriku. No my tu máme každý den od pěti. My jsme rádi, když se koukáme na televizi, že rozeznáme Hedu Čechovou od Karla Mikešky. No já vím, já jsem asi moc objektivní, ale nezlobte se na mě, já stejně nemám rád takový to šalalalali. Je! Jo? Ne, že bych to nakonec slyšíte, nemohl zpívat, že jo? Zpívat já můžu všecko, cokoliv, třeba i od srdce takový věci, jako jenže oč krásnější je třeba It's a long way to tip. No já vím, mě do toho nic není, já jsem tady přes ty technické věci, já. Za ty já si ručím, prosím. Tedy až na tu královnu. Jo, znáte tu krásnou anglickou anekdotu? Tak co Jimmy, povídá jeden sympatický policejní inspektor starýmu známýmu po budově. Co vás sem zase přivedlo? Dva policajti, pane inspektor. Zase opilí, vidíte, ptá se inspektora pobuda na to. Jo, pane inspektor, bubá. No. Tak to je všecko, co tady mám, jo, tak já jenom, že je všecko připravený, víte? It's a long way to... No ne, že jako můžu vytáhnout oponu, děkuju vám.

zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece?

0: My jsme potkali medvěda a on se nás ptal, jestli línáme. A když jsme řekli, že ne, tak si s náma vytřel zadek.
1: Jeden host říká v kavárně: pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká: tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentín. Manžel říká k manželce: já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že jsi distinguovaná dáma. Ona říká: no tak, a co je to prosím tě? On říká: no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facet. U Žanety je návštěva a ptá se: posí Žaneto, proč pak to tvoje děcko spí v tak strašně vysoký postýlce? A Žaneta říká: ale to je proto, aby když z té postýlky vypadne, aby jsme to líp slyšeli. Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu, a on říká: neměla byste něco k jídlu? Ona říká: no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká: ne, to by mě nevadilo. Ona říká: aha, no tak se tu teda zastavte zítra. Povídá jeden: prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním? A ona říká: no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat? V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu, povídá: prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd, nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká: bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete. Povídá jeden: pane Kohon, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí, to se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohon říká: ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká: no tak proč teda tady jezdíte? On říká: ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit. Auto veze stopařku a povídá on: vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká: no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká: no jo, tak ještě nejsme v Praze. Baví se dva, povídá ten jeden: ty můj otec byl velice spořádaný člověk, on přišel málo kdy domů opilej. Ten druhý říká: no jo, máš pravdu, oni ho většinou vždycky přinesli. Baví se dva, povídá ten jeden: hele, já jsem se svou manželkou před svatbou žádný intimní styk neměl, a ty? A ten druhý říká: no tak to já nevím, no a jak se jmenovala tvá manželka za Svobodná? Povídá jeden: pane doktore, prosím vás, co mám dělat? Mně se vám každou noc zdá, že boxuju. Doktor říká: no, a to vstáváte ráno jako zmlácenej? A on říká: no tak já ne, ale manželka. Na jedný party říká jeden host tomu druhému: vidíte tamhle tu hezkou blondýnku? To je moje manželka. A ta vedle, ta bruneta, to je zas moje milenka. Ten druhý říká: tak, to je zajímavý, a u mě je to přesně obráceně. Povídá jeden: poslyšta, tvoje manželka, jak koukám, má nějaký nový účes, ne? Ten druhý říká: ne, to není nový účes, to je nová manželka. Manželka říká: Pepouši, řekni mi, kdyby si umřel a já kdybych si vzala nějakého úplně cizího člověka, bylo by ti to líto? On říká: no tak já nevím, proč by mě mělo být nějakého úplně cizího člověka líto. V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva připravili.

práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází, o 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází, no a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný. Potkají se dvě, povídá ta jedna, nazdaranka je, já už tě neviděla, no a co je novýho? Ta druhá říká, no tak já se teď budu vdávat, víš, a můj ženich je velice slušný a solidní člověk. Ta druhá říká, no tak z toho si nic nedělej, holka, lepší takovej než vůbec žádnej. Povídá jeden, pro pána krále Toníku, co se ti stalo, že máš tak modrý oko? On říká, ale nej pokoj, to jsem dostal z kašle. On říká, z kašle máš modrý oko? On říká, no jo, já musel kašlat zrovna, když jsem stál ve skříni. Ona říká, já mám ráda vlahé noci a hvězdné nebe. On říká, já taky. A milujete taky ve snu. Ona říká, no tak ve snu ani ne, mě to vždycky probudí. Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí. Doktor se ptá pacienta, ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře. Povídá jeden, depak hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.

0: No.
1: Hello!
2: Hello, Jiřinka. How do you do?
1: How do you do?
2: Já jsem se ptal první, že jo? Koukám na vás, vy byste se ohromně uplatnila, kdybyste byla v tom, ve svazarmu.
1: To myslíte, že vypadám jako tak vojensky?
2: No, a taky, že máte prima ránu, víte co?
1: Co vy mužský znáte z ženský módy, že?
2: Ano, většinou cenu teda, tu ale známe. To,
1: náhodou tohleto v Londýně strašně frčí. No tak, teda frčelo, že jo, pláč, já jsem to koupila ve výprodeji, ovšem. Víte, co to udělá v Praze? No?
2: Kulturní revoluce.
1: Jo?
2: Ne, já byl přerušený. Kulturní revoluci sotva. Podívejte, nechte to plavat. Keep smiling, jak říkají tady v Londýně.
1: No,
2: řekněte mi, jak se vám líbí London, toto město. Co to je?
1: Teda, abych teda pravdu řekla, víte, no, tak to je hodně smutný město. No.
2: Smutný, no to...
1: Tady snad i Kanáři zpívají basem.
2: Ano,
1: a co je tady teda nejsmutnější, to je Skopový.
2: Jo,
1: já jsem včera měla stek.
2: To já mám, kdykoliv si dám něco k jídlu.
1: Ne, já jsem měla... Skopový stek.
2: A přímo ten, jak to
1: přímo,
2: stydne.
1: No,
2: tak,
1: no, ten vám měl chuť jak vařený boty a tvrdý byl jak syrový. No, já jsem to ovšem takhle nenechala, já jsem zavolala kuchaře.
2: Jo.
1: A víte, co o mě na to, víte, co o mě povídal? Jo, milá slečno, já už jsem dělal skopový steky, když vy jste chodila na nočníček.
2: No, ne, tohle to.
1: Všem, já jsem mu na to řekla, tak proč to je neprodal už tenkrát?
2: Jo.
1: Ale tedy jinak, já vám řeknu, Angličani jsou celkem milí lidi.
2: Ano, to ano. Ano, to
1: tady
2: ano.
1: Můžete chodit po trávníku,
2: ano, v tom, například i v tom Jekyll, v tom Hyde Parku. Parku,
1: no, no. A služby tady mají ohromný.
2: Ano.
1: Tady vytočíte telefonní číslo.
2: Jo.
1: Jo. A můžete si objednat teplou večeři.
2: A co to?
1: Obě,
2: to můžete u nás taky.
1: Jo. No jo, no, ale tady vám ho přinesou, že jo? A
2: jo.
1: No.
2: Musí utíkat, ale že jo?
1: Tak to já nevím, jak to dělají. Ovšem, čistírny taky, to je taky báječný.
2: Jsou tady, jo?
1: No, no nejen jsou, ale tady vám vyčistí flek z hodiny na hodinu. Ale no, třeba... za minutu.
2: Za minutu,
1: no,
2: jo.
1: Víte, kam to spěje dál?
2: No to, když to takhle půjde, no, dál, tak to vám jednou vyčistí flek ještě... No,
1: ještě než si ho utkáte.
2: No tak to ne.
1: To ne,
2: jinak já vám řeknu, mně se líbí tady ten anglický smysl pro humor. Ten se projevuje všude, víte?
1: Yeah.
2: Tedy ten se projevuje dole i nahoře. Tedy nahoře například tím, že zedníci na lešení, jo,
1: yeah,
2: slyšejí hluboko pod sebou z ulice sirénu záchranky.
1: Yeah.
2: Jeden se podívá na druhýho, pak na hodinky a řekne damnet, ovšem správnou výslovností, že ano. To jsou ale čilí kuci, ty sebou hodili. To ještě nejsou ani 4 minuty, co mi to kladivo vypadlo.
1: Z ruky, že jo?
2: No, no, odkaď asi taky. Ovšem, čím jsem strašně zklamaný, říkám, tady v Londýně, je zdejší morál.
1: Jo, jo, ano. Málo uvolněná, že?
2: Jo.
1: Ano.
2: Vůbec ne, ano. Skoro, jo. Prosím, tohle je země, v který vynalezli ty monokyni.
1: No.
2: No a já koukám jako blázen.
1: Na ulici ani nic, jedna monokyna.
2: Ani jedna. Sukně jsou tu krátký, že ano, hodně, ovšem to je dneska běžný, to sukně jsou krátký v Rumunsku, to je
1: u nás,
2: všude samozřejmě, to mají dneska na celém světě, to mají mrzutý ty bázlivý děti.
1: Jak to?
2: No, myslím takový ty, co se chytají mámy za sukně, že nedošáhnou, víte?
1: Já vám řeknu, Angličani,
2: jo,
1: jsou velice chladní.
2: Jo, vy študujete ty muže,
1: no,
2: že ano, jo.
1: Ještě, tedy mohla jsem srovnávat,
2: ano,
1: že tak ty jsou velice chladní. Tady například třeba přivede manžel k psychiatrovi manželku, která trpí takovýma jako stavama stísněnosti,
2: ano,
1: jo. Ten lékař ji vyšetří, pak ji sevře do náručí a vášnivě ji políbí.
2: Hm.
1: A řekne tomu manželovi, tak vidíte to, tak tenhle ten lék potřebuje vaše paní každý pondělí, čtvrtek a sobotu. A ten manžel odpoví, no tak tedy v pondělí a ve čtvrtek bych jí sem vodit mohl. Ovšem v sobotu mám gol. Myslím vás, abych netápala ten anglický gentleman, neukazit. Ten anglický gentleman, ten patří k vám nebo nepatří?
2: No, jak se to veme, Jiřínko, toho poslali se mnou známí, po městě jako tlumočník, a ovšem já ho vůbec nemůžu potřebovat.
1: Ježišmarja, to je mi ovšem trapný, protože já tady o těch Angličanech jsem tak mluvila, že...
2: Ano jo, ale z toho si nic nedělejte, máš, pano. On neumí ani slovo česky, viď?
1: Jo, tak no tak to mi spad kámen ze srdce, viď? No. Všem, co je to teda za tlumočníka?
2: No, když jsem vám říkal, že ho vůbec nemůžu potřebovat. Teda, aha, on mluví trošku německy, to je fakt, viď?
1: Aha, no takže se domluvíte německy, viď?
2: No, jenže to právě se nedomluvíme, pač já neumím ani slovo. Já umím francouzsky, a to zas on neumí, viď? No. Já bych se ho potřeboval zbavit nějak, rozumíte? Já nevím jak, já jsem zkoušel všecko možné, já mu zkoušel utíct, já zkoušel do průchodu, já už zkoušel, jestli ho něco nepřejelo, on uhne vždycky. Nenapadá vás způsob nějaký, jak ho jemně...
1: Já sice
2: jemně,
1: tedy umím německy, ano, trošku víc než anglicky.
2: Ještě jo, no to je úžasný. A kdyby vás něco napadlo, jak se ho zbavit, já bych vás... viď, já bych vás pozval třeba na procházku.
1: Nemám nápad žádný.
2: Do divadla bychom mohli, do Old Vic.
1: Nevím.
2: Do Old Vicu bychom mohli. Ne, nebo nevím. Já bych vás pozval na flám do Night Clubu, tam, víte to?
1: Počkejte, do Night Clubu?
2: No, Big Beat a to. No,
1: to já bych možná něco věděla, takový momentální
2: nápad. Jo, ovšem, kdyby jsme šli, tak ne na dlouho, víte, ne na dlouho, no, to žádný, jako já mám čas tak do 5 liber, víte to.
1: Jo, to jo. Tak mě sledujte, jo?
2: Jo.
1: Sir, haben Sie gehört, die Ecke reitet eine Frau einen Pferd. Sie ist ganz nackt.
0: Oh yeah.
1: Ohne alles. Versteht ihr
0: mich? Yeah, yeah.
2: Víte se, co jste mu to říkala jenom?
1: Já jsem říkala, že za rohem jezdí úplně nahá ženská na koni.
2: Nahá ženská?
0: Excuse me, awfully sorry. I would like to go there. As a matter of fact, I haven't seen any horse for ages.
2: To je ohromný, on je pryč, to je vám. Co říkal on?
1: No tak, abyste ho omluvil, no, že se jde podívat za roh, no, že už dlouho neviděl koně.

Parlemo ad amor, mi ripetissimo si preme. To by se možná hodilo, ne? No já myslím tu ženskou. To by se nakonec jednou v televizi uskutečnit striptiz. To ne, že by to muselo být, to ne, ale když máme mít Paříž, jak se patří, tak jsem si myslel, ne? V ČSSR striptiz nebude. To je skoro hotový. Prej kvůli rezortním neschodám. Pod jaký ministerstvo obrazy? Pod ministerstvo kultury to nejde, že jo, to je jasný. Jednak se pod něj nedá strkat všecko, jednak je striptýz svou povahou spíš nekulturní. Pokud je o ostatní ministerstva, tak názory jsou rozličný. No podle jedních by striptýz jako forma odstrojování patřil pod strojírenství. A podle druhých prý zase pod potravinářský průmysl, že prý by to bylo žrádlo. Tak jsem si myslel, že v té Paříži by se to jako dalo. Ne? No tak na to zapomeneme. Ona taky Paříž není jenom striptýz, to já vím. Paříž to je taky... co? Je, já myslím, Paříž to je především... Vy jste něco chtěla? Ne, já myslím, že mi chcete pomoct, víte? Ne. No tak to je jistě Eiffelovka, že? Ano, Eiffelovka, Notre Dame, no. Když jsme u toho umění, Louvre. Hlavně Louvre, co tam je na hodině. No tak do smrti dobrý, pane režisére. Bych odpustil, že jsem vás vyvolal, jo? C'est si bon, Francouzi říká. No sakra, já přece nespívám špatně. Na samouka? No. No tak pojď, Madlenko, ty seš jim živá málo a já moc.

0: vám řeknu, ale je to přeci jenom výhoda, ta pozemní dráha, že?
1: Jo. To už jsem si všiml v Londýně a v Moskvě, jo, to je ohromná věc, ta podzimní dráha.
0: Podzemní, pardon.
1: To ona stojí na podzimu, žije, že ano? Mně jenom trošku vadí, Řinko, že nikdy nemůžeme najít cestu ven, tak teď jsme tam od rána už, jo? A teď zase nevíme, kde jsme.
0: Tak vy máte plánek města, tak se...
1: Já mám plánek města. Paříže, že ano, počkejte. Paris. La douce Paris. To je sladká Paříž, jo? No, helejte se, tak to potřebuje, kde jsme vystoupili.
0: No, tam dole.
1: No jo, ale v který stanici? Já už vím, Etoile, víte, Etoile.
0: Jak se to píše?
1: Jak tam, Etoile.
0: Tak to jsme přijeli, tak před chvíli.
1: Tak to jsme přijeli, tak to jsme v stanici dál, tak to bychom podle tohohle plánu měli být na hřbitově někde, to nejsem.
0: No, tak se laskavě tedy někoho zeptejte, ne?
1: No a na co?
0: No, kde jsme?
1: Na proč?
0: No kde jsme?
1: No já vím, ale proč, když půjdem, tak budem za chvíli stejně jinde úplně.
2: Jo, má... s váma je cestování.
1: No tak já se zeptám, no, tak někoho. Pardon, s'il vous plaît, nous sommes maintenant.
3: Je suis pas fou, à Paris, monsieur, à Paris!
1: No ne, to já věděl, že jo, co pak to...
2: Umíte francouzsky.
1: No to dovolte, já jsem se ptal spisovně unuzo mentena, kde jsme nyní.
0: Ale ty jste se měl zeptat, kde jsme teďko.
1: No to je teďko je nyní, mentena, to je stejný, za to já nemůžu, že to byl vůl nějaký.
2: Jo, tak...
1: Francouzsky já... No samozřejmě,
0: no, tak úplně... Tak mi řekněte, jak se řekne ústřední rada odboru.
1: Francouzsky, jo, ústřední rada.
0: Jistě.
1: Iro. Prosím vás, já nevím ani, jak se řekne ústřední rada topení, to je ústřední topení, chci říct. Jsou věci, bez kterých se člověk obejde, chápete? Já takový ty... Ty základní věci, to já všechno rozumíte, to... Že svi se sesová, rozumí. Helejte, tamhle bistro půjdeme, bistro, jo? Počkej, moment, půjdeme na kafe, jestli chcete. Já bych ovšem vám chtěl dokázat, že opravdu tady francouzsky mluvím, jako když pičem to...
0: No, mrzká, že? No. No, ale já bych na to kafe třeba šla, kdybyste mě pozval na koňak k němu. Jo, chci docela obyčejný, Hennessy nebo Martel.
1: No jo, to já vím taky, že se Štokem jsme tu neprorazili ještě, že jo, ale...
0: Tak jo, nebo ne?
1: No takže jste to vy, tak oui, madame.
0: Tím oui, madame, mě nevomráčíte.
1: Já vím, vás chtít vomráčit, na to by musel být chlorofor. Bonjour, monsieur, bonjour.
0: Já to objednám, jo?
1: Vy to
0: objednám. Koňak. Kafe.
4: Deux koňak a kafe jsme říkali.
0: Deux, no, jsem řekl.
1: No, a to je dva, jo, a vy musíte říct kafe.
0: A to nebylo kafe,
1: jak ne, se říkne kafe? Kafe.
0: No kafe, jak?
1: Kafe.
0: No, ale kafe, jak se říkne?
1: No kafe!
0: Jo, kafe!
1: No, de!
0: No to de, to de! Tak de!
1: Jo, kafe?
0: Moment, jak se říkne bez hlita?
1: Noir, jo, kafe.
0: No tak to je nějaká pitomost, protože chanoir je kolínská.
1: No jo, a no. Taky v ní není mlíko, že jo?
0: Tak de chanoir!
1: Ne, de café noir, monsieur. Excusez-nous, elle n'est pas possible.
0: Je n'est pas possible.
1: No, to jste nemusela opakovat, já říkám, že jste nemožná, víte? Aj.
0: Jste na to bilet, jo?
1: Oui, merci. No, pojďte. Pojďte, no. A la votre santé, madame. Hey, mademoiselle. Co? Vy mi pořád nevěříte, já nevím, vy jste tak nedůvěřivá, jak ten Tomáš. Jiřinko, podívejte se, já... Noviny, jo? Le Journal. Já vám přečtu třeba z novin něco, abyste mi věřila
0: zprávu. Já to ukážu, jo?
1: Ukažte si, prosím.
0: Skrýte.
1: Se nedívám. No?
0: Jo? Tady už.
1: Ejle. To je konec, počkejte, musíte na začátek.
0: Tak takhle,
1: jo? Prezident de Gaulle navštívil obec Bissie v Normandii. V rozhovoru se starostou obce vyjádřil podiv nad nepřehledným množstvím dětí, které lemují chodníky. Ano, pane prezidente, odvětil starosta, u nás je dětí velice mnoho, neboť jsme se na vaši návštěvu připravovali již delší čas.
0: To mi připomíná toho stařičkýho profesora, jak se setkal s jedním z jeho bývalých žáků, teď už zámožního obchodníka, který se mu schlubil, že má 7 dětí.
1: Jo.
0: A ten stařičký profesor tak pokýval hlavou a povídá, rád věřím, vzpomínám si vy, lumpe, že už se ve škole nedával pozor.
1: No ne, to je ohromný tohleto.
0: Je tamhle, jo?
1: No, tady čtu něco, víte. Víte, co říká? Tady to je bajsně. Víte, to je reklama toho, Lensity Dubote, jo, ústavu krásy, jako jo, ten náš kosmetický, jo, helejte se. Nezačínejte si nic se ženou, která vychází z našeho ústavu, jo. Mohla by to být vaše, a tomuhle nerozumím, tomu poslednímu slovu. To je Grand Mer, co by to mohlo být Grand Mer, to je velký moře a to nedává smysl. A mně se to tak líbilo.
0: A vy mi chcete namluvit, že umíte francouzsky.
1: No já vám nechci nic namlouvat, když jste viděla, jak jsem přeložil, nebo jak jsem se zeptal, nebo to stačí, aby...
0: A teď se nemusíte tak rozčilovat, teď každý nemusí umět francouzsky. Že jo, zase umíte jiný věci. Ovšem, co vy vlastně umíte? Ale...
1: Nebudu přesvědčovat a...
0: Vy se zlobíte, jo?
1: Ale ne.
0: Ale, víte, tak co budeme dělat dneska večer, co? Co?
1: Co jste říkala?
0: Co budeme dneska večer dělat?
1: To já nevím, co vy budete dělat, já? Tedy já jsem, původně jsem, mě napadlo, že bych si zahrál šachy.
0: No tak, všem teď já moc jsem, neumím.
1: Teď mám pocit, že by byla lepší dáma, omluvíte mě na okamžik.

0: Halo, viděla jste to? No ne, viděla jste to?
1: No, viděla, no.
0: Viděla?
1: Viděla, no.
0: No tak. No tak teď už mi snad věříte, že umím francouzsky.
2: Ježišmarja.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Je to tady, už jsme tu?
1: Z výletu. Jsme doma.
0: Ano, už jsme.
1: Ano, už jsme tu.
0: Už jsme tu, ovšem já vám řeknu, Jiřínko, uznejte, že to je ohromný ten technický ten pokrok,
1: pokrok,
0: jo.
1: Tak no.
0: Před 3 hodinama
1: ano.
0: Jsme startovali v Paříži, jo, a to musíme odečíst ještě tu cestu z letiště sem.
1: Ano, a taky těch 20 minut jsme stáli na ten dietní párek.
0: No.
1: Je už na vás už trošku moc.
0: No tak. Proč jeden párek?
1: Co a ne, já myslím to počítání, abyste nedopad jako ten můj strejda. Ten tuhle seděl tak zamyšleně a povídá, tak jsem začínal v roce 1934 a 6 je 40 a 20 je 60. Až 7 je 67, ne 20, a 7 je 27, a 6 je 33. Ježiš, toto utíká. Tak já už prosím, 33 let učím matematiku.
0: No dobře, ale teďko prosím vás, zapomeňte na svý příbuzenstvo.
1: Jo, kdyby to šlo.
0: A uznejte laskavě, jenom to jsem chtěl, že tedy ten pokrok je fantastická věc za 3 hodiny v Paříži,
1: no
0: jo?
1: No jo, ale člověk ten let za ty peníze ani neužije.
0: Dobře, ale zase si uvědomí, že za pár let lidi obletí celý svět za chvilku.
1: No ale nic jim to nebude platný, podívejte se, řekne se jim, hele Alpy v letadle, jo, a než oni si nasadí brýle, tak už budou nad Saharou.
0: Že
1: no a začnou litovat, začnou říkat, je, kde jsou ty starý zlatý časy, kdy se ta tramvaj tak courá.
0: No, kde jsou ty nádherný ano. romantický doby výluk a v objíždě?
1: Ano, ano, romantika vezme za svý, to je no jistá věc. To už se nezastaví dejchavičnej vláček uprostřed polí. Už se paní Jeřábková nezeptá pana průvočího, jestli nemůže vystoupit, že by si chtěla natrhat kytičky. A pan průvočí řekne, ale beze všeho, neřekne právě, ale beze všeho, paní Jeřábková, ale já tady žádný kytičky nevidím. A paní Jeřábková už neřekne, ale však je uvidíte, než se rozjedem. Já tady mám pytlíček semen.
0: No jo, to... Opak. Vlaky budou svištět 200 km za hodinu, ano. Takže například mít tchýni v Rumburku, to už nebude žádný plus.
1: No to tak... už bude lepší mít tchýni ve Vysočané.
0: No to ne, pač pod Prahou bude svištět podzemní dráha,
1: jo. A to máte
0: jo?
1: pravdu, a po Praze bude v Bratislavě
0: ano.
1: a v Brně.
0: A v Ostravě.
1: No a ve Vlašimi.
0: Víte to určitě, že ve Vlašimi.
1: No tak... Tak určitě to nevím, ale prý tam začali na podzim ohromně kopat.
2: No to víte, pokrok se nedá zastavit.
0: Pokrok se nedá zastavit, ovšem, Jiřinko, on se taky čas nedá zastavit. A jestli chceme uvíct ten předpůlnoční program, tak sebou musíme hodit.
1: Ale je tu někdo, kdo by nám odnes takový kufr?
0: No určitě jo, jenomže před tolika lidma si netroufne, že jo?
3: Pane režisére, teďka bude to harakiri, víte? Chci říct, šarivary, já vím takový to bakanále příbramský. Už jsem dal připravit nový letopočet, jenom nevím, jakýma ho budete chtít číslicema, jestli arabskýma nebo... Arabskýma, samozřejmě. Pardon, vy už jste tady zpátky, no, to je překvapení, no jo, a děkuji, to nemuselo být, že si přes mě děláte takovou škodu, prosím. Já vím, ale jim, že už jste rádi, že jste zase doma,
1: to?
3: No, to je marný, Čechy krásné, Čechy mé.
1: Už to víte, ale... Že vám, že máte hlas.
3: Jo, mě to bylo nápadný, že se slyším.
0: No ne, Jiřínka měla na mysli patrně, že byste mohl zpívat i za peníze.
1: No.
3: Zpívám a to mi stačí, zpívám. Ovšem za peníze to bych radši.
0: Řekl bych tón jako zvon.
1: To já bych řekla, že to je hlas pro Las Vegas.
3: No vidíte to, a tady se ucházím marně.
1: No tak, jo, no tak to oblíknout a na scénu.
3: Jak to myslíte?
0: Se oblíkněte,
3: jo?
0: My vám dáme příležitost, oblíknout.
1: Ano, hoďte se do gala, my vás uvedeme.
3: Tady přímo.
0: Přímo tady.
3: Já děkuju vám moc
0: krát. No, tak ho ne.
1: Tak, vážení přátelé.
0: Ano, to nic, to jenom...
1: Učíte, jak to řekl ten nadaný člověk, že jsme rádi?
0: Ano, on říkal jako,
1: že... jsme zase doma.
0: Ano, on tím myslel to staré české... Všude, dobře, doma, to nejlíp.
1: Ano.
0: A my jsme skutečně velice rádi, že jsme zase doma a hlavně proto, že můžeme spolu s vámi všemi, drazí přátelé, oslavit konec starého a příchod nového roku.
1: Tak ne, že by to jinde nebylo zajímavé, že? Já no jsem jistě, například v Moskvě dostala 3 nabídky k sňatku.
0: Ano, ovšem písemný, takže jste je doluštila až v Londýně.
1: Ovšem tady... V Londýně jsem taky měla možnosti, víte, no, co ten ctitel v tom báru. Měl auto, měl jachtu, měl 3 domy.
0: Ano, jenže měl taky manželku a 4 děti.
1: Prosím vás, to je bledá závist. Tucty mužů jsem měla u svých nohou.
0: Ano,
1: tucty.
0: Máte, Máte patrně na mysli pedikéry, já vím.
1: Vás mluví opravdu závist, protože já si vzpomínám, že jste zcela bez úspěchu sváděl tu zpěvačku.
0: Tu zpěvačku v tom Londýně?
1: V tom Londýně.
0: A bez úspěchu?
1: Bez úspěchu,
0: no, no, zcela. To volte, abych se zasmál. Ano. Ani se nebudu smát. No, bez proto, úspěchu,
1: bez
0: jo?
1: Úspěchu.
0: Ano. Bez úspěchu. Stačily ještě dvě whisky a bylo všecko jasný.
1: No, ale já prostě je teda neobjednal,
0: no? No, protože už na ně neměla, no.
1: Tedy jste nedopad taky zrovna nejlíp,
0: no, že... No tak v té Paříži jsem udělal nějakou gramatickou chybu.
1: No, tedy s dramatickým koncem, že?
0: No tak,
1: podívejte se. Tedy já s vámi souhlasím. Víte, že ty Francouzi mě zklamali?
0: No.
1: No ty jsou ještě drzejší než ty Italové,
0: jo.
1: No. Představte si, že se mě jeden v bulonském lesíku pokusil políbit. No to si dovedete představit, jak já jsem utíkal.
0: No jo. A dohonila jste ho?
1: Tady klábosit anebo konferovat?
0: Ano, klábosit, totiž konferovat. Milí přátelé, doufám, že jste všichni ažur, all right, chrašo a jak se patří připraveni na příchod nového roku. Než k němu dojde, tak co to povídáte pořád tady? Tak když mluvím já, tak mě to ruší hrozně. Než k němu dojde, drazí přátelé. To nevážně, to nemůžete, že no tohleto. Mě řeknete potom za scénou, než k němu dojde, drazí přátelé, tak proč je se říkáte teď? Teď jsem zase já zapomněl, co mám říkat. Než k němu dojde, to nemůžete chvíli říkat a chvíli neříkat. Než k němu dojde, tak máme pro vás hrst písní.
1: Ano.
0: Varietních výstupů.
1: A taky lekrace, že?
0: Jo, to taky. Za tím účelem vystoupí Jiří Popr, Felix Holzmann.
1: Nezapomeňte na toho našeho nového talenta. Že?
0: Ano, námi objevený, tedy za 5 minut 12 objevený talent zdejší divadelní mistr, který ano, zaspívá.
1: Překvapení mám pro vás.
0: A ona má
1: já.
0: Pro vás překvapení taky?
1: No. Jaký? Já zaspívám a možná i zatančím.
0: Ne, Jiřinko, prosím vás, Jiřinko. Už jste v televizi tančila, už jste zpívala, no tak...
1: No všem, snad... ale bez mezinárodních zkušeností, že jo? Já teď už vím konečně jak na to, já to budu, jako teď ukážu, co ve mně je.
0: Nalejte si skleničku, milí přátelé, pořádnou, budete to moc potřebovat.
1: Děkuju vám za uvedení.
4: V náladě dneska

náladě, odsnul jsem se v plné parádě, lidi, to je den. S tím jsem spokojen, trošičku ťuk, ťuk, ťuk, ťuknem si na zdraví. Dnes je nám fuk, fuk, fuk, že stoupá do hlavy. To víno ze skleničky, rudé jako krev. Všichni si připijte se mnou, alespoň jednou na víno ženy zpěv. Jednu noc, krátkou noc, pít a zpívat, to snad není moc. Dnes

Kuťuk, ťuk, ťuk, ťuknem si na zdraví. Dnes je nám fuk, fuk, fuk, že stoupá do hlavy. To víno ze skleničky, rudé jako krev. Všichni si připijte se mnou, alespoň jednou, na víno ženy zpěv. Trošičku, ťuk, ťuk, ťuk, ťuknem si na zdraví. Dnes je nám fuk.

0: Vše připraveno, prosím. Děkuji. Je mi velikou ctí stanout konečně na těchto prknech jako umělec a zasvívat vám píseň, kterou zpíval můj veliký vzor.
1: Promiňte, prostě já jsem chtěl využít té příležitosti, aby stručně ohlásil něco obecenstvu. Jestli byste dovolili, jedná se několik slov.
0: Je to důležitý zrovna teď, nezlobte.
1: Ano, je to důležité, takže bych se stručně ohlásil, jestli dovolíte, a hned můžete mluvit, a hned to bude, prosím.
0: No tak prosím, já počkám.
1: Ano, děkuji. Vážení občané, dovoluji si vás upozornit na naši novou provozovnu Klobotechna, ve které zhotovujeme dámské kloboučky přizpůsobené k vizáži každé naší zákaznice, takže kloboučky jsou mimořádně slušivé, hlavně na hlavě, a proto chcete-li mít moderní hlavu, přijďte prosím k nám, my vám ji zrichtujeme. Je to Klobotechna Praha 3 Máchova 12. Děkuji, to bylo všechno. Jestli dovolíte, zde vizitka naší provozovny, o kterou si bude mít zájem i vaše manželka, jestli jste ženatej teda. No a když ne, tak jistě aspoň tak trochu do toho fušujete, že ano, takže to jistě uplatníte, ano.
0: Já to manželce vyřídím.
2: Ano, no.
0: Jestli jsem dobře rozuměl, jedná se o zhotovení dámských kloboučků, že ano?
1: No tak nějak, ano, teda přesněji řečeno, jestli dovolíte, přesněji řečeno, formujeme hlavy, chci říct, tedy formujeme klobouky, a ty hlavy jsou tvrdý, to by mě nešlo, že ano. Tak formujeme klobouky na hlavy našich zákazníků, dle našich vlastních návrhů, individuálně k zákazníkově vizáži.
0: A to znamená, že si vaše zákaznice nemohou vybrat sami nějaký hotový klobouk?
1: No tak to právě není třeba, pane recitátore, protože naše zákaznice se mohou spolehnout na vkus našich odborníků, že ano, kteří sami nejlépe vědí, co tačí ona fyziolinie, co tačí ona fyziokolonie, co tačí ona, no zkrátka, co každý ksicht potřebuje, že ano.
0: To se dá jen tak podle pohledu poznat, co komu sluší?
1: No tak podle pohledu odborník už tak pozná podle typu zákaznice.
0: Podle typu?
1: No podle typu, ano. Tak podívejte, jestli dovolíte, tam tak názorně trošku ukážu.
0: Ale ne, není třeba,
1: já vím, to je hned,
0: tady mám zpívat.
1: Já vím, to je hned, nebuďte. Tak kdybyste například vy jako žena s takovýmhle nosem nosil tadyhle nějakou širší kremku, asi takhle, podržte to, já vám ukážu zrcátko.
0: Ale prosím vás, já vám
1: jenom chci ukázat zrcátko, ale přece jenom lepší, když to přímo uvidíte, protože teď tam to. Ne, hned to bude, podržte to takhle chvilenku, tadyhle si podržte, já se vám podívám, kde má to zrcátko.
0: Já ho nepotřebuji,
1: utrvám, no. A teď se jen tak letmo podívejte, abyste viděl, jak taková krempa dovede stlumit i takový vyčnívající nos dlouhý, jako je ten váš, víte to? A teď kdybych tu krempu ještě trochu zešířil, asi takhle, pojďte na zrcátko, takhle kdybych tu krempu trochu zešířil, vidíte? Tak byste vypadal skoro jako normální člověk, vidíte to? Rozhodně by vám to šlo líp, než kdyby se mě, řekněme, tady nějaký bombolik takhle, který by nic nezakryl.
0: Ale to se takhle nedá znázorňovat, pane.
1: Nedá znázorňovat, jako musíte mi trochu fantazie představit si tady takovou krem, tak počkejte, jestli dovolíte, já vám to ukážu, že trošku názorňo. A teď se podívejte, jak by vám ta krempa, ten nos krásně stlumila, že tady máte tu krempu, vidíte to?
0: Ale to... prosím vás, to se takhle nedá posuzovat. Zaprvé je to pánský klobouk a potom nejsem žena.
1: Ale jak iba pánský nebo žena, pane, když musíte mít trochu fantazie, tak počkejte, já tady mám náhodou takovou...
0: Ale prosím
1: takovou
0: vás, nechce
1: to, je lepší, že to přímo uvidíte, no prosím. A teď se podívejte, jak by vám takový klobouk s krempou krásně slušel, vidíte? Ten nos už vám tak nevyčnívá a dělá mnohem splastnější dojem, vidíte to?
0: Prosím vás, že by mi tohle slušelo zrovna.
1: Nezapomeňte, že to ještě není hotový klobouk, že jo? Až to trošičku zmodernizuje, dá se tomu nějaká fazonka, nebo tak vypadá to zase jinak, že ano? A nebo k vám se dal eventuálně zkusit i ten model Diplík, že ano? To je tohleto, že ano? Vypadá taky velice apartně, že ano?
0: Uvidíte? Prosím vás, tohle přece není nic krásného.
1: Vám říkám, že to ještě není hotový, pane, až sem přijde nějaká ta mašle a nějaká zelenina, tak vypadá to zase jinak, že ano? Ale rozhodně by vám jako ženě s takovýmhle nosem nějaký klobouk bez krempy už tak nešel. No podívejte se, kdybyste chtěl nosit klobouk bez krempy. Už to není ono tohle, vidíte? To by se snad jen ty cípy museli dát obráceně, že ano, takhle nějak, aby právě ten přední cíp trochu odvrátil pozornost od toho vašeho nosu, že ano. V tom případě ovšem by ten zadní cíp byl zbytečný, protože vzadu žádný nos nemáte, takže by se to dalo zkusit i bez toho zadního cípu, asi takhle nějak, aby to právě to bylo zvučeno.
0: Sakra,
1: se...
0: Kabára, to se přece nedá nosit, tohle.
1: Vám říkám, že to se musí vyzkoušet všecko, že jo? Třeba ten model žužů nebo tak, že ano, vypadá taky velice aparty, to se musí všechno...
0: Já přece nemůžu nosit dámský provedení, jsem muž.
1: Ale muž nebo žena, pane, vám říkám, musíte mít trochu fantazie, pane, ta počíte, já tady mám náhodou. Takovou dámskou paruku.
0: Buďte tak hlaskat,
1: já tak vážně musím. Já vám jenom chci ukázat, že i takovej obličej, jako máte vy, může mít klidně nějaká starší matrona, která potřebuje už prodat to takový. No prosím. A teď se podívejte, jak to vám takový klobouček
0: skáče. Krista pána, vypadám jako strašidlo.
1: Dělá ten váš nos šerenej, že ano, a potom tahle paruka vám taky moc nejde, počkejte, já mám tady jinou, já vám ukážu tady.
0: Jo, tak vy si myslíte, že je ta paručka slušivá, jo?
1: No já ne.
0: Já si ji vyzkouším na vás, jo?
1: No já ne, pane.
0: Tak, možná, no. Že by vám k tomu taky slušel knírečet,
1: já ne, pane, pane. Řekne se, podívat, to jsou stará, teď jste slušel, pane,
0: pardon, jedná se patrně o blázne, který utek z nějakého léčebního ústavu, že jo? Kobotekra. Já tady mám zpívat, že ano? Tezinku,
2: prosím. Cichr, říkali přece výslovně, že ten chlap dělá voloviny s kloboukama.
0: Ne, já tady mám zpívat. Počkejte.
3: Vaří. V Londýně, v Moskvě i v Praze dva a dva za ruku vodí se tmou, ostatním dvojím.

světě hůř nebojí. Jeden s druhým je rád a jak, a jak. Každý má u sebe uzlíček stesků, uzlíček zklamání, lec který šrám. Zasvítí oblaka v májovém lesku, stezky se rozběhnou pár.

0: život tě skřít, budeš dál o něj stát.
1: A jak, a jak, a jak.
0: Vždyť ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítá láska, ať je na světě hůř nebo líp.

0: A jak?
1: V italských ulicích v moravském krasu všude je ve vzduchu nějaký sen. Snad budou

0: kdyby tisíckrát život tě skřít, budeš dál o ní stát.
1: A jak, a jak, a jak.
0: Vždyť až přijdeš kamkoliv, všude tě přivítá láska, ať je na světě hůř nebo líp.

0: to je můj konec, ovšem tím současně končí, milí přátelé.
1: Ale nic nekončí. Naopak.
0: Všechno vlastně
1: začíná.
0: Ano, a ze všeho
1: nejdřív začne nový rok.
0: 1900.
2: Ne!
1: Ne!
0: 1960.
2: Ne!
1: 1968.
0: A my vám přejem,
1: abyste v něm byli šťastní.
2: Ano!
3: Jak jsem se učil plavat? Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobyčí mor, požár pampy, fatu morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podceňovat. Na prvém místě je voda. Možná, že někteří jste ohrnili nos, ale musíme si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet s tímto živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum, to ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den. Ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy, tu původní vodu pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Ostatně nedalo...

pícha, našel ve svém bulitru celulidovou rybku a kus žínky. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podezřelé, že si o přestávce myjeme ruce v lahově ve 12. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryt v průjezdu, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za uzavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po mytí tolik lepkavé. Nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když jsme už skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkoně chlazenou kamzou. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás nejmladších dorostenců měl na starosti důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodu Čubou do Hamburku. Vlčkovy metody výcviku byly od samotného začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šaty vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit stále místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povolují vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy Čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovy rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem července u řeky v místech, kde stál důchodcův příbytek Houseboat Hamburg. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni jsme už v Legends dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením a pak začal vlastní výcvik. Nebudu vás učit styl umělé, prohlásil Vlček. Kraul, motýlek, prsa a znak jsou pastily, které vymyslel člověk ve své píše, neboť se zaslepeně domnívá, že je králem zvířat. To je ovšem nesmysl. Jsme soudní lidé a proto nebudeme při plavání napodobovat ani rybu, ani žábu, tím méně delfína. Zkrátka živočichy s vodou srostlé. My se poučíme od tvorů suchozemských, s námi se přátelících a nám věrných, to jest od psů. Pak důchodce vhodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak se to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné metody trenérovi dostoupily v tomto okamžiku

vrcholu. Rozjařil se a hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody voleje. Napodobte psíka, napodobte psíka! Což se nám moc nechtělo, neboť kokr španěl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těchto místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž takž jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa, co nejvěrněji a neklesnout ke dnu, i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy, nezvyklé psím pohybům, umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří přece jen doplácali ke břehu, srážel je fanatický trenér zavolání, že hamburky ještě daleko, zpět do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je Čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat i o pomoc. A když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přece jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci jen na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokr španěla nejvíc. Vydrápal se z vody po 4, doběhl k vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a programovým stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.

0: Dobrý večer. Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně, ve svém Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani omylem. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Jo? Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, pojď. Já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takovej večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Ježišmarja, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11. V 9 ať je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, teď jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, pojď sem, co se stalo, říkám, co to říkal láčkovci, ježišmarja. Člověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem. Protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec les sports de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vysklonujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích. fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
1: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Takhle.
0: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé oni říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva, Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělej pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je, prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a bodí mě. Kam jde, dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku, prostě to normálně, jak mě bodí a je to, jo. Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hol, to pana profesora bodnu, že jo. Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že s tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne, však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jste pěkná baba, ne, že chce s vámi, ale s vámi normálně.
1: s váma mrskneme, ne, a bude, ne, co?
2: A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu.
1: A co by ty čekal na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Že kurník, taková baba sem přijde málo kdy.
2: Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, bystrýdě Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takový do překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ti to ty vole říká, ne? On normálně odebře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne.
2: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
2: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskuje ten terén, podrazí se a hopne.
2: A hopnul, skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
2: Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo, já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo. Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus matčině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo, pač jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou. No pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš ti do tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme. No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo, tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovým divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že ho takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, mi vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. No a to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímavé publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě... Najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo. Ale stalo se. No jo, to jsou horší věci, protože ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebreptnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno musím říct... Já nevím, co je na to musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso hl. Hl nebo nehl. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď A lidi kouchali za chvíli. Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. A říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný člověk, říká, to seš ty, co hrál toho psa? Říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost? To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci být. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska. Ale já bych se teď, jestli dovolíte, zmínil aspoň slůvkem o dvou velikánech Brna, kteří neodmyslitelně patří nejenom k Brnu, ale k celé naší kultuře vůbec. O básnících Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi. My jsme měli tu ohromnou šanci a tu ohromnou možnost se s těmihle dvěma pány potkávat. Potkávat ať už v hospůdce u Číšky vína, nebo přímo na představení, což pro nás byla velká podsta, nebo jenom tak na ulici. Ale vždycky to byl nádherný zážitek a vždycky to byla krása s těma pánama posedět a povykládat si, poslouchat. Jenom sedět a poslouchat byl zážitek. Oldřich Mikulášek byl neuvěřitelně společenský člověk. Ti z vás, kteří ho pamatují, tak to dobře vědí. A v největším fofru uprostřed hospodské vřavy vlastně dokázal napsat tu nejkrásnější, nejmilostnější básničku. A taky se traduje jedna taková historka, která se mi strašně líbila, já na ní strašně vzpomínám vždycky, když je mi trochu míň veselo. Oldřich Mikulášek se opíral o své francouzské hole a šel nočním Brnem a víte sami dobře, že v noci málo koho potkáte v Brně a šel přes náměstí Rudé armády okolo toho pomníku, toho rudoarmějce. Tam bylo vždycky spousta růží a kolem něho, kolem toho Oldřicha Mikuláška poskakovala nějaká 20-letá muza, protože Oldřich Mikulášek byl vždycky krásný chlap. A tak ty holky se na něho lepily a my jsme mu to hrozně záviděli. A on chtěl té dívce natrhat růže. A tak natrhal kytici těch růží a ve chvíli, kdy jí to chtěl předat, tak spoza toho pomníku se vyloupnul esenbák, který tam hlídal. A ten pan Mikulášek ani na chvilku nezaváhal, vzal ty růže, poklekl k patě toho pomníku, položil je tam a vydechl hrdino. já jsem přesvědčen, že jestli ten člověk, ten Essenbach, on určitě ještě žije, on byl mladý, že? Akorát se mu změnila uniforma, ale jestli je, tak ten tam někde stojí do dneška. Možná až dneska budete někdo tudy zpátky, že ho tam potkáte. Jan Skácel naproti Oldřichu Mikuláškovi byl introvertní povaha, byl to člověk uzavřený a dlouho třeba mlčel a slůvko z něho vypadlo, ale vypadlo-li, tak stálo za to. A já si vzpomínám, jak jsme v divadle Na provázku dělali hru, která byla výhradně složená z jeho veršů. Jmenovala se Na dávném prosu a já od samotného začátku protestoval proti uvedení této hry a nemohl jsem se s tím dlouho smířit z jednoho prostého důvodu. Já jsem si myslel, že prostě servírovat lidem poezii tak, jak my si ji představujeme, není správné, že by si člověk měl sáhnout po knížce s poezií právě ve chvíli, kdy cítí tu potřebu a přečíst si právě tu báseň, na kterou má chuť. A pan Skácel mě v tomto úsilí podporoval. Mně se to hrozně líbilo, ale já jsem nevěděl, proč on to vlastně dělá. Že jo? On se strašně ostýchal. On říkal, já to nemám rád, když ty moje věci na veřejnosti, když se to recituje. Už to slovo recitace, že jo? To je samo o sobě. To by měli pochopit ti lidé, že ty moje verše se musí vyprávět a ne recitovat. Jak to někdo recituje, tak já jdu pryč. A proto jsme si pokládali za velkou čest, že vydržel na celém představení hry Na dávném prosu, které mimochodem dopadlo skvěle, protože Eva Talská prosadila svou a udělala to výtečným způsobem, tuhletu věc. A já jsem po tomto představení měl moc rád. Ale já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo. Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem. On měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá. Já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo ljup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdy nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze, to je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme, mějte se a odešli. Já na tyhle pány nikdy nezapomenu a myslím si, že nikdo z nás. Já vzpomínám na Zdeňka Pospíšila, který bohužel už mezi námi není, tragicky zemřel. Jenomže to byl takovej blázen, takovej fanatik divadla, že to bych vám přál aspoň jednou zažít. To bylo něco neskutečného, jak ten člověk dokázal strhnout pro to, co dělal. Nejenom pro divadlo, ale pro všecko. On strhnul třeba pro jachtaření.
1: on dokázal nadchnout toho člověka, že prostě jedině jachting je nejdůležitější, jo? A teď mu to vysvětlil, kde, co, jak, tohle posadka, natáhne se všecko, tohle, musíš tam.
2: Za týden ho to přestalo bavit, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. A stejně tak další prostě obory lidské činnosti. Jednoho dne ho napadlo, že bude pěstovat rybičky. My jsme odjížděli do Itálie na zájezd, on tam koupil samečka a samičku, nějaký masožravý rybky z Amazonky nebo vodku. Říkal, to nás bude živit, tyhle ty se budou rozmnožovat, to budeme prodávat, já mám doma 40 akvárií, že jo, to všecko je, to bude letět, rozumíš, to nikdo nemá u nás ještě. No jo, jenomže u Udine nám zdechnul sameček a u Mikulova lekla samička. Takže z toho chovu nic nebylo, on rozbil ty akvária, že jo, a bylo po srandě. Ale po něm zůstali akvaristi, a nebo karatisti. Taky, on měl období, kdy miloval karate. To karate prostě jsme cvičili všichni, naskakovali jsme takhle ráno, vždycky, jak jsme vstávali, jak jsme naskakovali na pěstě a tady nám rostly bochánky a to. Jediný, kdo vydržel, byl docent doktor Miloš Štědroň, profesor na filozofické fakultě, autor 99% veškeré hudby na provázku, ten cvičí do dneška. Kdybych o Milošovi začal teď vykládat, tak bych skončil zítra ráno, ale dovolte mi jednu takovou věc, když tady ten nástroj je. Já bych vám zahrál něco málo písniček z Balady pro banditu, kterou Miloš pro nás složil. Jestli dovolíte, tak vám nějakou tu písničku zaspívám, jo?

0: Děkuji. V téhleté písničce, jestli dovolíte, vám něco řeknu. My jsme tu inscenaci Balada pro banditu nejprve, než jsme ji točili jako film, točili v rádiu tady v Brně, jako rozhlasovou stereo inscenaci z brněnského rozhlasu. A tahle ta písnička podmalovávala milování Eržíky a Nikoly Šuhaje na Seníku. A to jsme si nedovedli představit, jak se to bude praktikovat v rádiu. Jestli tam přivezou seno a na něm budeme a budou nás snímat, naopak nás vyvezou někam na Seník a tam přivezou mikrofony a budou nás snímat. No, dopadlo to tak, že já jsem vešel do jednoho studia, dali mě na uši sluchátka. Iva Bitová, která hrála Eržíku, šla do druhého studia, taky dostala na uši sluchátka a do ruky nám vrazili seno. Řekli nám, budete v těch sluchátkách slyšet ten milostný dialog, uslyšíte tam i tu písničku, která to podmalovává, a budete žvachlat to seno a to vyvolá tu atmosféru. Tak my jsme v rukách drželi to seno, takhle jsme to žvachlali, že jo? Teď já jsem slyšel, Nikolko, lásko moje, to jsem ráda, že jsi přišel. Ano, Eržíko, rybko moje, já tě miluju. Ano, miláčku. Já jsem se dočkat, ještě zase uvidím.
1: Stop, teď si pojďte poslechnout, co jste natočili.
0: Tak jsme přišli do té režie a tam jsme slyšeli, Eržíko, lásko moje. Miláčku, Nikolko.
1: No takhle si teda nepředstavujeme lásku na Seníku.
0: Nám říkali v té režii. My si to taky tak nepředstavujeme, jsme říkali, my si to představujeme mnohem avantgardněji, ale k tomu nás asi nepustíte. A tak jsme se tam chvilku jako dohadovali a dopadlo to tak, že nám ubrali sena. Ve výsledku to vypadalo asi tak, že já i Iva jsme měli každý v ruce jedno stéblo, na uších ta sluchátka, to stéblo jsme takhle žužlali prostě, já byl rád, že ji nevidím.

byla taková rychlejší, jak se ten Nikola naštval. Tak, teď vám zahraju jednu takovou písničku, děkuji vám, teď vám zahraju jednu takovou písničku, která sice původně Milošem Štědroněm nebyla složena do balady pro banditu, byla složena do inscenace Než jsem se narodil a potom. Ta inscenace se u nás v divadle hrála spíš Než se narodila, než potom, protože nám ji zakázali po první repríze, ale ta písnička byla natolik hezká, že potom, když se točil film, tak Jirka Stivinsí vybral vlastně jako leitmotiv a pískali tam na pišťaličku, jmenovala se Jeřáby.

Teď udělám jednu takovou malou odbočku. Jak jsme tak jezdili po těch různých zájezdech, tak jsme jednou přijeli do Itálie a tam se nám líbila jedna taková italská ukolébavka, protože v té době byl v Itálii i po světě vůbec v Evropě v módě zpěvák, který se jmenoval Drupy, tak jsme z toho za pomoci Miloše Štydrně udělali takovou drupovku. Z části ta slova patří originálu, z části nepatří, ale to už je jejich problém. Já vám teď, jestli dovolíte, kousek zahraju.

0: Grazie tanto. No a poslední takovou odbočku mi dovolte, to je písnička takový retro na 30. leta.
1: Vám, madam, sametové žubanku, zpívám tuhle selanku, sentimentální. Vaše oko jako zralá je hněda, rozdráždilo by i samotáře medvěda. A tak zpívám vám, dámo v žuhánku, tuhle selanku sentimentální.
0: Děkuji.
2: Kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
3: Hudební koncert? To je pleonasmus.
2: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
3: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
2: To netvrdím, ale hudební.
3: No tak mluv,
2: koncept je terminus technik.
3: Tak povídej, no povídám.
2: No nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jaksi náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
3: Žinantní,
2: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
3: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
2: Že má něco kulturnějšího.
3: No.
2: A nakonec jsme, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
3: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
2: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
3: Ano, ano.
2: Teď tady dneska hraje Anšel s Českou filharmonií.
3: Tedy ne proti České filharmonii.
2: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
3: No,
2: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
3: Tak jo.
2: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši. Co bych vlastně nešel, a šli jsme.
3: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
2: No to neříkám, já jsem milý.
3: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom víc nejčeče. Když se otvírají Petr Klíč a Bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
2: To je a takhle to

0: Kolika tedy odbornice na hudbu, ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně, jak si nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
1: No to už musí být dávno.
0: No jo, to tak. To jsi ještě ty nebyl na světě.
1: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
0: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to.
1: No, takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
0: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
1: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
0: No ne, ale zase musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
1: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
0: Ano.
1: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
0: Ano.
1: On jim hrozí.
0: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
1: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
0: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho stavl. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonila, povídám vše, jak jste se mu informovala, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouška a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
0: Nehráli, já jsem si všim.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu.
0: Ano.
1: Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některýho z nich, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
0: upravit. Na práci, ano, zrovna
1: ano, ano, no.
0: Který si nevrz za celý večer. No.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honorářů. A
0: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
0: no,
1: nebo čelo,
0: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
0: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
0: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá svou práci a jde s tím ven.
0: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
0: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec Mildo bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.
0: Jak vynášeli.

0: Poslouchej, Emánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
1: Z čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všecko. Můj klidný dáš mi to složil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
0: Ale podívej se, Emánku, Lidička tě pozná.
1: Jak by mě mohla poznat? Co pak vypadám nějak divně?
0: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak Buffalo Bill?
1: No tak to je ono, to chcem, že jo, ale... tak jaký pak strachy. Ale neboj se, nic nechal na mě, dobře, prosím tě, nech. Nestane se o to a dost.
2: Nezvoň.
1: Kdo to zvonil?
2: No ty.
1: No tak prosím.
3: Good evening. What for lightning?
0: Co prosím?
3: You are the butler here. Visit daddy Sluška?
0: Sluška.
3: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America. You understand?
0: Koho mám prosím ohlásit?
3: Yes, Mick Spiegel Pumpernicki. Já jsem Strýc Jonáš. I jedu z Ameriky.
0: You understand? Strýček Jonáš.
3: Yes, all right. Mick Spiegel Pumpernicki. Come on. Ani máš Jonáš? Jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Yes, all right.
2: Tak a ven.
1: Co děláš?
2: Co to žvaníš odpoledne? To je něco?
1: Bojit ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
2: Liduška tě pozná.
1: Poznal mě sluha?
4: Nepoznal, tak mě Liduška taky nepozná.
1: Liduška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. A to je pa.
5: Poslouchej, ale ta podoba.
4: What is podoba, what is it, podoba?
0: Podoba.
5: No, Emanovi.
4: Where's Emanovi?
0: A bratránkovi, Emankovi.
1: Oh, yes, bratr, a to musí být hezký člověk, Emankovi.
5: Oh, my dear.
3: Oh, Holger. Yes.
5: How do you do? Have you had a good passage? Have you had a good passage? Tetičko!
1: Poce,
0: co je?
1: Cez, to pesíš.
0: Byl já.
1: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
0: Já se fakt, uno momento.
1: Česká, česká.
0: Pesíš.
1: Ty máš telefonní seznam.
0: Pesíš.
1: Yes. Yes, I have two passage. I have a little passage, I have a bigger passage.
0: Nice fine.
1: My passage is a bigger passage is a Honitzen. Honitzen, Korotwitzen Zeit.
0: Nice fine.
1: Yes, all right, come
0: in.
5: Jonas!
4: Matilda!
5: Matilda! Ich bin hier vorne!
4: Oh, yes!
5: Svetter se promluvilo!
4: Yes, rovna tak jsem si tě představoval. Yes! A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
5: Pusí!
4: No! Whisky!
3: Come on!
4: A koněk, co si dám koněk?
5: Ale Jonas, ty piješ alkohol? Ty jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
4: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňak se pije.
5: Sestričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
6: Ano.
4: O Americe? Ne.
6: Oj, prosím.
4: Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
6: O New Yorku.
4: Ne, že jsem o tam tať píš. A konečně vy New
5: York... Ne, vážně neznáme.
4: Vy neznáte? No, tak to jo. Když chcete o New Yorku?
3: Prosím.
4: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
6: A ti, to snad není možné.
4: No, ono je to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
6: No,
4: ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. A kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom se dostali do Japonska.
6: Tohle.
4: No. Teď co je zajímavé? Že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze... Když si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
5: Jonáši, co dělá Anton?
4: Který Anton Zelený?
5: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Franciska.
4: ze San Francisca, ten takový ten oblíkaný.
5: Ano.
4: Já už vím, jo, ten, to víš, že umřel.
5: Marta? Anto?
4: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svařovali mlíko v takovým velikým kotli. On tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kapi jako škralou.
5: Ubohá žena.
4: Žena, no, to zaplakala hrozně. To víš, že umřela.
5: Taky?
4: No, taky umřela. Bratanec Antoni zařadil prádelnu. A ona se upigliovala. Ona chudá pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci, piglovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
7: Vážení občani, zase k vám hovorí predseda. Jako niž ubehol rok a místní rozhlas zase funguje jako niž. A do našej obci zase přišlo jako niž radošínské naivné divadlo, které je všetkým nasmích. Dneska prišli s kusom o našom papagájovi, čo bude asi smíšné, lebo papagáji sú už takí a ľudí oni ešte lepší. Ďakujem za pozornosť. V každom prípade mi však prindite povedať, najmä tí bližší bývajúci, či ma bolo očuť, lebo volá, ako sa to tuto fúr všetko sem. Celé sa to volá, že tuto, alebo tuto, alebo možno aj tuto. Aha, počkaj, nebude to toto? Asi nie. Už vinde je to. Lojzo, podaj mi hentomu rázke kladivo a uvidíš. Po chvíľu to pôjde, alebo to nepôjde.

Vážení přátelé, u gramofonové desky se vám nabízejí dvě možnosti. Za prvé je velice skladná. Stačí malá škvíra, do té desku vložíte a nepřekáží. Ovšem, dáte-li ji na gramofon, je to nebezpečí, že vám na nějakou dobu otráví život. Autor mluveného, jak říkají klasikové, živého slova, nemůže z těchto variant nikdy přesně odhadnout tu pravděpodobnější. Víte, já abych usnul, musím číst. Ne málo a ne moc. A tak jsem si řekl, napíšu pro lidstvo příhody tak akorát. Na rychlé usnutí. Ovšem ironii osudu vyšla z toho předsevzetí gramofonová deska a při té musí aspoň jeden zůstat z hůru v zastavení gramofonu. Budou to příhody kolem auta a z auta. Strávil jsem v něm třetinu života. Při prvních jízdách mě přepadal pocit úzkosti uvnitř vozidla, nyní mě přepadá tentýž pocit vůli pěšky. Život je prostě v pohybu a i naše pocity jsou skutečně čistě relativní. Podstata problému ovšem zůstává stejná. Auto musí sloužit jako dopravní prostředek. Do práce, na výlet, k příbuzním, na návštěvu, na nákupy a podobně. Nelze ho kupovat proto, abychom udrželi souseda v mrtvičném stavu. Znám případy lidí, kteří se v stáru styděli při poslechu desky, kterou namluvili v mládí, a to je důvod, proč tvou desku nahrávám až v stáří. Jako autor i interpret přiznávám, že jsem sledoval cíl zábavný. Pokud vás klamu, stačí malá škvíra, do desku vložíte a překáží. A teď k tématu. Abychom vůbec mohli vidět, musíme se zmínit o dopravních značkách. Podstata řady věcí spočívá v tom, jak si žijeme. A jsou lidi, kteří si dopravní značky vysvětlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnomrní, že jejich zažívání nefunguje zcela normálně, že občas trpí drobnými vyrážkami. Spíjí dopravní značku, téměř vždy bolestně snou. Daleko lépe zdravotní jsou to, kteří chápou dopravní značky o vpliv péče o svůj život a zdraví. A nejen svůj. Pozná je na první pohled, jsou spravedlivější, veselější, vyrovnanější a smysloplný krásný život, jako jsou pěčkují motýly. Je zvláštní, že působí také daleko oduševnělejším dojmem. Dopravní péče je dokonce ovlivní natolik, že si navzájem pomohou v případě nouzy. Zapůjčí třeba chybějící klíč, roztlačí vzpouzející se auto, nebo aspoň dopraví děti a babičku do tepla domova. Jsem si vědom, že se v rozmístění dopravních značek mohou stát i drobné omily, ale ty pomíníme. Někdy na nás záplava značek může dokonce působit jako dopravní hysterie, ale měli bychom to spíš nazvat bezpečnostním fanatismem, protože vše je ve skutečnosti vyvoláno péčí o naše životy. Abych uvedl příklad, vylíčím situaci v naší ulici. Přijíždím-li od Letenského tunelu, nemohu se domů dostat jinak než obětím celého bloku. Směr od státní plánovací komise není o mnoho jednodušší. A tak se často stává, že přijíždějící návštěva se zoufale telefonicky táže na další postup cesty, přičemž zpravidla není schopna vysvětlit, kde se právě nachází. A tak bez dalších úvah a vnitřních sporů denně vyjíždím z domova jiným směrem, než jsem měl v úmyslu. Něco na způsob poštovního holuba, který nejprve zakrouží nad svým příbytkem, než nabere správný směr. A závěr? Vždycky si říkám, aspoň si napřed zahřejí motor. Leč jsou dokonce značky, či lépe řečeno znamení, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná. Mohu posloužit vlastní zkušeností. Vracel jsem se po dálnici do Prahy a najednou se v dálce přede mnou objevil muž obrovské postavy v zářícím oranžovém skafandru. Mával praporkem. Zřejmě, abych zpomalil. Čím jsem byl blíž, tím více se postava zvětšovala a tím oslnivěji zářila. Lovil jsem v paměti zákony o přímé a nepřímé uměrnosti a v tom mi blesklo hlavou Marťan. Marťan. Zápětí jsem si vzpomněl na údaje o letadlech mizejících nad oceánem a na nepoškozené lodě záhadně opuštěné posádkou a cestujícími. Zalil jsem se potem. Bylo mi jasné, že unikat nemá smysl. Jistě disponuje nějakými paprsky, kterými mě hravě dostihne. A pak po levé ruce svítila bílá, nepřerušovaná čára. Stejně nesmím uhnout. A tak jsem pokračoval v jízdě, svírán úzkostí a poháněn zvědavostí. Byla to výstražná figurína. Automat se skleněným úsměvem šílence
a vedle ní na silnici něco opravovali drobonké postavy dělníků. Nesmírně jsem si odechal a zároveň mě napadlo, jak by se asi vyvíjela situace, kdyby se mnou jela nějaká těhotná žena. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví úplně každý. Otázkou ovšem zůstává, zda se vůbec ještě někdy rozjede. Hodnotím samozřejmě tuto výstrahu kladně, ale asi mi uniklo, když ji zavedli. A co závěrem? Ještě bych chtěl říct, že dopravní značky nás mohou upozorňovat, varovat, přikazovat nám, ale dobrou vůli nám dát nemohou. To už musíme sami.

0: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi jaksi, jak bych to, já nevím, jak bych to vyjádřil, respektive, jak bych zasáhl ostřím satiry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítí.
1: Ale fuj.
0: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na mou duši, pane Verich, celý Hemingway, člověk tím pádem jaksi neví, mate to, chápete?
1: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte. A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
0: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
1: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
0: Velmi často chodím.
1: No tak, představte si, že jdete po ulici.
0: Už to mám, dá.
1: Vidíte to?
0: Vidím to.
1: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
0: Co, vy vidíte losy?
1: No ano.
0: I s parohama, tedy ty polární krávy?
1: Ale ne, já myslím ty, co se...
0: No tak, chápu, vy myslíte lozy.
1: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
0: Ano, tak dobře.
1: A nebo lozy, jak si
0: vy myslíte lozy, tedy na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
1: Ano, prostě škopek, cokoliv, že ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lozy, jak vy říkáte tedy, lozy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí.
0: A vy myslíte jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešla do kanálu?
1: Ne,
0: nebo...
1: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
0: Já a mluvím... tak dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
1: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit. Já totiž hodlám podat zlepšovák.
0: Kam?
1: No, pochopitelně tam, kam se podává.
0: Tedy nahoru?
1: Nahoru, samo sebou. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk. Teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
0: To je veliký štěstí, to
1: já
0: ano.
1: Myslím, že když...
0: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
1: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
0: Když má...
1: Když je moudrej.
0: Ano.
1: Když má fantazii.
0: Výborně, to je velký štěstí, jenže to má háček.
1: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí, ale zase se k němu nemohou dostat.
0: A přece je to strašně jednoduchý.
1: No
0: podívejte se, vemte například knížky, no? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
1: Vzdělání.
0: Ano, poezii,
1: no,
0: všecko.
1: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte,
0: to je...
1: že by vyhrály se knihy.
0: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
1: To mě napadlo.
0: No to je fantastické, jaký vy máte nápady.
1: Ano, to mě napadlo.
0: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jiného.
1: Ale ne.
0: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
1: A to znamená, že tedy...
0: Že to je hotovka.
1: Jo, to je hotovka.
0: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
1: To jede, to mám teda po zlepšováku.
0: No, on toho si nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
1: A víte co, pane Horničku?
0: No.
1: Nový nápad, nový zlepšovák, koupíme si každý polosu.
0: Na knížku.
1: Ano.
0: A co, když vyhrajeme?
1: No, musíme vyhrát, pane, se prohrát nedá.
0: Pravda.
1: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
0: To se dá risknout.
2: Setkání Einsteina s Chaplinem. Velký fyzik říká velkému komikovi, víte, co na vašem umění nejvíc obdivuji? Každý je možná neuznává, ale celý svět mu rozumí. Mě zase fascinuje, odpovídá Chaplin, že vaší teorii relativity nikdo nerozumí. Ale celý svět ji uznává.
3: Frau Polak von Parneck byla manželkou vídeňského průmyslníka, který přestoupil ke katolíkům a byl povýšen do šlechtického stavu. Její výroky jsou dodnes nezapomenutelné.
2: Jednou prováděla frau Polak hosty po nové vile. Jeden z nich poznamenal opravdu přepichový dům. Přemýšlím jen nad tím, proč jste zařizovali dětský pokoj, když vaše ratolesti jsou už dávno dospělé. No, to je tak, přiznala se paní Polak. Když chodili návštěvy do našeho starého domu, několikrát jsem zaslechla, jak říkají, ti Polakovi mají opravdu všechno, jenom žádnou kinderstupe. Tak jsem ten dětský pokoj musela pořídit.
3: Proč jste nebyli na Figarově svatbě, má drahá? Divila se při setkání s frau Polak její přítelkyně. Nedostali jste pozvánku? Dostali, ale nemůžeme přece vyhovět všem. Poslala jsem stoupencům kytici.
2: Paní Polak popíjí v salonku kávu s paní Kleinovou a pobízí ji. Vezměte si ještě koláček, děkuju. Už jsem měla 3, zdráhá se návštěvnice. 4, ale jen si berte, přece to nebudem počítat.
3: Paní Polak pořádala večírek, který se protáhl do pozdních nočních hodin. V důsledku společenské únavy rozbila skleničku od vína a řízla se do prstu. Omotala si ránu kapesníčkem a běžela za věhlasným lékařem, který byl mezi hosty. Co mám dělat, doktore, naříkala. Poslat i hned do lékárny, která má noční službu pro antiseptickou náplast. Paní zbledla. Hrozí nějaké nebezpečí. Ovšem, madam, je to nebezpečí, že by se ráno mohla zacelit sama.
2: Jednou se paní Polak vypravila do divadla, ale za hodinu byla zpátky. Co je? Vzhlédl od obchodních lejster manžel. Nelíbilo se ti to? Líbilo. Tak proč se zvrátila tak brzo? V programu bylo napsáno, že 3. jednání se odehrává až za rok.
3: Frau Polak v New Yorku. Zapsal se v recepci hotelu Hilton. Jeden poslíček se ujal jejich zavazadel, druhý ji doprovodil k výtahu a liftboy ji dovezl do jejího poschodí. Když se vrátila z odpolední procházky po městě, ve výtahu nikdo nebyl. Chvíli čekala a pak melodicky zavolala na recepčního. Kde vyjezdí ten váš liftboy?

0: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
1: Já tady zastupuju diváky,
2: ano.
1: Tak tě vítám.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním, nebo kterým
3: hovorech
2: to bylo, že ano. No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej, po,
2: vzhledem
3: po,
2: k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No, tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, ano. Neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč, v prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč, tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, no, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: prosím,
2: něco,
3: ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A
3: ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... Tento, a zabloudil jsem, teď jsem stál na rozcestí, šip, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, a promiňte, soudrzy přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
3: k tobě.
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, jestli jsem někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy, rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že se sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji jsem šel do...
2: Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako to hrál možná, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě. To je velmi správně. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: No.
3: Já
2: taky ne. Ne, taky ne. No.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat. Já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pro tu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano,
2: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata, tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano,
2: že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: pochopitelně
2: takhle natchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano, ano. No a, no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: takový tovární, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Ovšem, nepřetahujem. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dog,
3: ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na mnou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam, bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pan, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne Bebeča. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jaksi mě svojí hubou do úst, ne? No. Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhý, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu, přes by nepozoroval, jak se zachovám, jo, tak já tak takhle, tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů, to to ještě.
3: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
2: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
3: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
2: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
3: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
2: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
3: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
2: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
3: Ano, tak, jako ty, a, jako ty.
2: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
3: Jako ty.
2: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. a povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle dít ruku, blbče se jdeš. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
3: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
2: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš?
3: Ano.
2: Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
3: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
2: Jako voják, umělec spíš.
3: Jako voják, umělec.
2: Když je voják, musí být umělec.
3: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
2: Jako v Auzu.
3: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
2: výborný
3: byl...
2: písař.
3: Ano. A já jsem...
2: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
3: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
2: Já taky už ne. Myslím, že to bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
3: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a... Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, že to byl kouzelník, nebo...
2: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
3: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
3: Ano.
2: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plné vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby. Kašpárku. A Kašpárek mu na to řekl, a kdybych na to bral peníze?

0: Odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, k večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: vypil.
0: No, tak skvašenej.
1: Ano.
0: Skvašenej. Tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
0: Ne polivku, klích. Klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
0: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
0: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
1: Jo.
0: Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem mockrát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
2: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
0: Mirečku, já myslím, že bychom to měli ukončit.
2: Prosím.
0: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pač jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
2: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřekl.
0: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
2: Aha, pardon.
0: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
2: Ani splnit.
0: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
3: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
4: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
3: Herečkou.
5: Řekl
3: jste mistře?
5: Ale...
3: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lornou sám?
3: Kdybych byl

0: furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sofii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký Ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic, lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
1: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
0: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic zajímavý. Já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
2: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já vám to řeknu líp ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano. Plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se

0: Mě trápí nad manželem v své samotě jak prodaná, plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie, tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ, a šel by. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
1: Tady je ta žena.
0: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
0: Ne.
2: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo, a že tedy dělá ciráty, a u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty, že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
2: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
2: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná, která pak zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic nevím. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
2: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
2: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
2: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak, půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli, jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak těžké. Je to umění, je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáto. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít. Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
2: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takový zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje, tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku,
1: spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání.
2: No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon, doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
1: No tak, a proč zrovna já?
0: A koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
1: Tak se zeptej druhýho po ruce.
0: Koho mám druhýho po ruce?
1: No třeba tady, jak jsou za náma.
0: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
1: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco šblepnout.
0: Samozřejmě, to by mohli, a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
1: To myslíš, že na tom je nadechnut?
0: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
1: Máš taky boty hezčí než v obličeji.
0: Tak promiň, to jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
1: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
0: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
1: Nic nepředváděl, aby jsem se díval na ženský.
0: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
1: Pak se budeme podívat na ženský.
0: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme i podívat třeba i do zoologické zahrady.
1: Tam budou ženský, jo.
0: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
1: No ale já mám dietu.
0: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí. Domluvíš se, řekneš, milá paní Tuřín, mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
1: Jsem.
0: No tak vidí.
1: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
0: No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to i já bych pochyboval.
1: Proč, když to bude na kleci napsaný?
0: Co tam bude napsaný?
1: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
0: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
1: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, sobota.
0: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak zaprvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
1: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
0: Tak dost, se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
1: Kreslil jsem si ho, ne?
0: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně, kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
1: Nohou asi.
0: No, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
1: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu, vej?
0: O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuju, že bys uměl, kde jsi se ho naučil.
1: No, myslíš,
0: to kde to řekni ty nám?
1: No, to řekni ty nám.
0: No, no, tak nám to řekni.
1: Tak nám to řekni.
0: No, no, kde jsi se ho naučil?
1: No, od Indiánů.
0: No, od Indiánů, to je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu.
1: No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád tě to naučil.
0: Jakej?
1: No, budeš se divit.
0: No, no.
1: Olda Šetrnej.
0: No,
1: já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
0: No prosím, že přestaň žvatlat. Indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty jsi s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Mě to přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
1: To jsem si jej vedl tajným písmem.
0: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano, přátelé, tady homodieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam, záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos,
1: ale nech si to.
0: Co je zase?
1: No.
0: Co je?
1: No.
0: Co se stalo?
1: No, nikoho nenazývej atrapou.
0: Ale prosím, že já neříkám atrapo, já říkám apropo.
1: No, tak si to ne.
0: No.
1: Jedno, atrapo nebo...
0: No, co prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma?
1: Můžu, ale neprozradím.
0: Ale prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na ženské.
1: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
0: To tajný písmo, jo. To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
1: Doporučuju a nashledanou.
0: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ? Proč?
1: Co?
0: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
1: Proč?
0: No proč?
1: Slepiči,
0: nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
1: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož tací, kteří by již o dětství, tací, kteří si deníček píší již o dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
0: Přestaň pouštět páru a plynulej!
1: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou hrc.
0: Promiňte, váženca, ale vypadni, dvoj... ty nejsi ve formě.
2: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který bych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frikční neboli třecí pohyb lištím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektron nám přichází plynným tokem z liščího ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč nám nabíjí záporně, liští oho kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější straně.
0: Promiňte, že...
2: Protože elektřina v vidinách nesídlí.
0: Uklidněte se, člověče, promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste tak měl činit nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší form.
1: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom se jaksi zastupovali diváckou obec, pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
0: Otázku. Kamarád myslí zatím otázku.
1: Kamarád myslí otázku.
2: No tak jak vidíte, nadšen tím v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jak si v zásadě souhlasím, že?
0: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
2: No tak v zásadě se tak dá říct, ovšem pokud jde o širší...
1: Když já si doma...
2: Ano, prosím, jistě.
1: A v nerechnej
2: doma. No prosím, jistě, doma, v domácnosti, jistě, já chápu.
1: Nebo doma.
2: Ano, no.
1: Zapnu žehličku.
2: Ano, no prostě, nebo spotřebič nějaký.
1: Nebo žehličku.
2: Ano, jistě.
1: Nebo spotřebič.
2: Ano, no prosím.
1: Děkuji. Tak někdo někde musí začít leštit tyč.
2: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
0: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky. Ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
1: To nejsou rybáři, já je znám.
2: Rybáři, no.
1: Nic nechytěš.
2: Ano, co pak jsem tady hovořil o rybách?
0: O sítích.
2: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popletlo. To mi připadá jako... No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
1: A o tom je. O tom bude. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, lišíma, ohonama, nějaký Tohle byly hnitlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne?
3: No, určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích vohnů je fantastická. V ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
1: No jo, proto se z nich kouří.
3: Proto se z nich kouří. Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
1: A ještě jsme ani neještili.
2: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
3: Proč?
2: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakují z možných vzniků elektřině tření.
3: Tření.
2: No jistě.
3: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
1: No to ty třel hlavou vodno.
3: Tak je to možný,
2: ja? Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, z liští mohonem a sebonitovou tyči nic neříká,
3: nic.
2: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
1: Bohužel nic.
2: Bohužel já vám předvést nemohu, já nemám k dispozici bohužel.
1: Já to neříká bohužel.
2: Ale dejte pokus s tím bohužel.
1: Nic.
2: Bohužel vám ho předvést nemohu, protože nemám k dispozici bohužel liští ohon, že? Ale pokud je takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů. Poslíš, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky...
1: Bohužel nic, kosti
3: nemám. Ano, já mám.
2: Výborně, podívejte se. Zlehunka otřu o rukáv,
3: ano.
2: To za prvé, a nyní zlehunka zajedu do vlasů.
1: Bohužel nic.
3: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
2: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
3: No tak vlastně prostě... vám asi nenarostou, ano, kde nic, tu nic, že?
2: Tak.
3: Ale ohon liščí a někde seženu.
2: No já bych vám byl vděšel,
3: já mám konexe,
2: jestli moment. Máte tu možnost.
1: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
2: Ano, ano.
1: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
2: Ano, ano.
1: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu.
2: Ano, ano, ano.
1: Ano, protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, ano. Tam se nikdy nesvítí.
2: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
1: Jo, a to jsem vám ještě neřekl všecko, pane inženýre.
2: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce
3: vrátil. Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
2: Čeče, tohle to není z lišky.
3: To není, já přeci v těchto šatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
2: Čeče, kde jste to vzal?
3: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypůjčil.
2: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
3: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
2: Tedy podívejte se, já jsem měl v řádu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
3: Jo, to byl váš, no byl vám podobný. Ale buďte klidné, je tam uvázaný, ovšem už necelý. Kus ho držíte v ruce.
1: Pohlaďte si ho, dítě je váš.
2: No dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce od svýho psa.
3: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidný, pane inženýre. To bych si přeci nikdy
1: kamarád
3: nedovolil.
1: Kamarád v životě nedovolil upíknout vašemu psíkovi ohon před sem, pane inženýre.
3: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
2: Ale mě 12 starým německým ovčákovi.
3: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
2: Ale ovčák, vždyť je to jedno to samý.
3: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
1: A vlčák je jere.
2: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
1: Pane inženýre, že vy to máte nějaký pomotaný?
2: Čože, co si to dovolíte, abych mluvil váš táta?
1: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
3: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
2: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka B.
1: A vy myslíte ovčáka A.
2: Ale ne, já myslím ovčáka hav-hav.
3: Pardon, vlčák dělá hav-hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
2: Ale ovčák dělá taky hav-hav.
1: Pane inženýre, A jak pak dělá kozička?
2: Co? Kozička?
1: Kozička.
2: Co kozička, jaká kozička? Holíte se, nechte toho, vraťme se k elektřině.
3: Jistě, jistě, podívejte. Vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
2: Ale já ho chápu.
3: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny, ale o to nejde. Ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
1: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
3: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
2: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
3: Jak to? Vy jste vlča.
2: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
1: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
2: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
3: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
1: Jak to?
3: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.

0: Co je zase tohle?
1: Židle.
2: Židle.
0: No a co židle?
2: Humor.
0: Ze židlí?
2: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený, nepodceňujte.
1: Stačí trošku přemýšlet. Hejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
0: No já taky nic nevím.
2: Čím spíš vám to bude.
0: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
2: No.
1: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt?
0: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
3: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
2: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To bychom vás brzo s manželkou hnali.
0: Ale počkejte, s jakou manželkou?
2: No se Šimkem.
0: Šimek, to je vaše manželka?
2: Jako.
0: No jako. Nic jsem neřekl. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem zavezla.
1: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
2: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
1: A pan nárožný. Vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Tak se jdu podívat na ten váš byt?
1: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť mámo?
2: Správně tak. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
0: S kým?
1: No s bytem.
0: Vy se s ním budete loučit?
2: Jako.
0: Nic jsem neřekl.
1: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu.
0: No tak, no, to bych si dělal.
1: Postaďte se.
0: No jo, ale tam sedí Šimek.
2: Já jsem manželka.
0: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
1: No jistě, přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
0: No tak, já si na ní teda
1: ale sednu. Ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. To už je prozrazený.
3: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Obrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
0: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
2: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
0: Jo, tak.
2: Já půjdu za dveře.
0: A vy se na nás budete dívat klíčovou děnkou.
2: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
1: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
2: No, tak jede.
1: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
0: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
1: Ale ne, vlhký.
2: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
0: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
1: No jo, ale to si byl ještě nárožný. Teďka se Šimek a navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak to tady mluvíš o suchu, čověče.
0: Já vím, on je nárožný, on je teďka zatvezma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
2: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
1: Ale teďka seš nárožný.
2: Ale já vím, že jsem nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
1: No vidíš to, vlhkost nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
0: Prosím, když je takový dobrák, jednoduchý, tak co bychom mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v oba, mu dáme klíč od pramice, jak bydlí na lodi.
2: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožný se dvomilem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, běž za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
0: Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou? Ty čerti. Koho pak to k nám... Aha, pan Sobota.
1: A ne, nárožný.
0: Aha, pan nárožný. Jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No, rádi se ho zbavíme. Byt je příliš vlhký.
1: Ale ne, suchý. Přece nepolezu do vlhkýho bytu, nejsem vláze, jsem nárožný.
0: Já vím, předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný, jsi zadvezma a víš, že byt je příliš suchý.
1: Ale nejsem zadvezma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
0: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
2: Protože jsi mu řekla, že byt je příliš vlhký.
0: Proč mi to říkala, to nesto? Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka.
2: Ale prosím tě, ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. Já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
0: Ale tak jsem si humor nepředstavoval.
1: Já ti to představoval.
0: Já nevím, veselé.
2: Jak veselé?
0: No, víno, ženský nějaký zpěv.
1: No, víno, ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská, to je tak, ona ti něco zasmívá.
2: Ty nekauboj, si roztepí, že nám byl ty slepý lásku žávou.

0: 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
1: Ten člověk.
0: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
1: No tak sláva, člověk je, divadlo je.
0: Chybě, divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být Koloseum, potom největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
1: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
0: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
1: Už jsem vám říkal, nashledanou.
0: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera. Víte, 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
1: A vy nemáte fondu?
0: Fondu, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
1: Tak nashledanou.
0: Počkejte, budete mít všesolovej plat, 12 000 měsíčně.
1: Tak nashledanou.
0: Nechte mě domluvit. 1200 vy, dohromady 4000, vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
1: A co když nebudou návštěvy?
0: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model, kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
2: O, jak je měnivé, to srdce ženivé.
0: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
3: Znám jednu dívku, to modulorky.
0: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
2: O, Rosemary, o, Baje, ty královnou siraje.
0: Počkejte, ale něco ještě lidovější, no.
4: A na silnici doprášil, jeden mladý je stáržil.
0: Ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no?
1: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu, sedneš si a nema si nesedneš. A on vám si sedne a nebo nesedne.
0: Dobrý, a co na to Verich?
5: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
0: A Burian?
2: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
0: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet Národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
3: Znám jednu dívku, to modukoty.
0: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak?
2: Znám jednu dívku, to modukoty.
0: No to je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
3: Třeba toho. Toreador smělý, pozor si dej.
0: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
3: My pracovali a strádali, a léta, dlouhá léta.
0: Opravdu pěkný, opravdu cný. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby byl nějaký.
6: I'm here yesterday, man.
0: Ha, ha, ha.
6: And who known this in my team?
0: Ha,
6: ha. I'm here yesterday, man.
0: Ha, ha, ha. Výborný! Ale to je výborný! To bude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
7: No to by bylo

To by bylo něco ku zdaru.

0: sám. Já jsem tady zbytel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontal, čo, quando, siendo,
2: povídá!

No já jsem se s Frantou seznámil, to je hrozně vlastně dávno, před jeho smrtí. A to on hrál taky v Mahenově divadle, že tam byl takovým gladiátorem, tam hrál jedno z takových bojovníků. Šermoval tam dokonce, a potom přišel do divadla na promázku a tam jsme se začali znát líp, protože jsme spolu pracovali, ale už tehdy vlastně si pamatuju, že o Frantovi kolovaly různé historky a vlastně takové legendy a mýty. Že on už byl mýtem vlastně předtím, než jako většinou se mýtus rodí teprve až po smrti toho hrdiny. Že? A Franta vlastně byl mýtem už zaživa, byl jakousi legendou nejenom brněnskou, ale vlastně českou. A když jsem už jako mladý kluk někomu řekl, odkud no, kde žiju, že žiju v Brně, tak už tam je ten Franta Kocourek. A ten mýtus a ta legenda vlastně by nějakým způsobem pokračuje teď, když už Franta tady není mezi námi. A v takové ty rovině vyprávěcí vidím, že už i poslouchací, pojď o Frantovi desky vznikají i v knížkách, taky jsem tam se objeví Franta a známe jeho poezii a tak dále. Takže vlastně vždycky si říkám, že ta legenda a mýtus, protože jsem ho měl moc rád, tak se musí nějakým způsobem, musí se v ní pokračovat, musí se předávat dál, na komu, dětem, že jo? Nebo těm nejbližším mladým děvčatům třeba, co bych asi to o tom Frantovi řekl, jaký vlastně on byl, co vlastně bych chtěl udržet těch vzpomínků, protože vzpomínky vlastně vadnou s těma lidma, kteří vadnou a potom ty vzpomínky pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až třeba v té třetí generaci už o Frantovi třeba nikdo nebude vědět nic, čemuž ovšem nevěřím. Tak já tomu mýmu klukovi, třeba tomu Vladimírkovi, kdyby měl vyprávět o Frantovi, jakože mu vyprávět o něm budu, tak určitě mu řeknu, že Franta vlastně byl klukem, jako je on. Jenomže klukem o mnoho starším a že ten kluk v něm prostě zůstal. Franta si strašně rád hrál, jako hrál si se sebou samým a to není jenom, že bych chtěl předvádět svoji sílu nebo co všechno dokáže, vůle a trénink a síla, ale taky, že vlastně si sebou pohrával a pohrával si sám se sebou a taky si pohrával se svýma kamarádama, prostě by zůstal pořád klukem, i když obalený jako takovým tím silákem, že? A to je strašně důležité, jestli zůstat tímhle klukem. A proto asi si pohrával potom se svým milým kamarádem, s ním Rudym, že jo? Protože Rudy byl nádherný, zase další kluk. On trošku byl vlastně intelektuálně nesmělý, že jo? Ale byl strašně příjemný člověk a Franta ho měl skutečně rád. Já na začátku si pamatuju, když jsem je znal, a tak jsem si říkal, to je teda těžký zneužití, jako ty podstaty lidský, ty nevinnosti toho Kovandy. Ale postupně, když jsem to poznal, tak oni měli k sobě hluboký vztah a velice rádi se měli a oni si spolu hráli opravdu jako dvě děcka. Oni zůstali dítětem, zůstali klukem, což strašně se mně líbí.

I v tom klukovství si pamatuju jednou, když jsem nějakou tu knížku udělal předčasný portrét, se to jmenovalo, tak tam je taková dost, taková větší kapitola o Frantovi, protože Frantu jsem už tehdy považoval za umělce, který dělá třeba ten body art, což byla velká avantgarda ve výtvarném umění. A tak jsem vlastně, že ten Franta je vlastně body artista, akorát, že to o sobě neví nebo nechce vědět, protože chce zůstat vlastně v té naivitě a v tom něžným prostě chlapectví. A když jsem jednou přišel do Venuše, tak Franta tam seděl a už po nějakých fernetech říká, Kojále, to já jsem hrozně rád, že jsi na mě tam vzpomněl, čiče v té knižce. A najednou já vidím, jak tomu Frantovi slza, jako slza siláka. Jo. Tak jsem byl svědkem, že myslím, že Frantu nějak brečet, plakat, nikdo moc neviděl, jak se řekne jedna slza a druhá, najednou ty slzy toho siláka, tak tam v té Venuše byla plný, jak se tam plná slz, a potom ty slzy tam šly dolů do toho sklepa tam a teď ty lidi začali v těch slzách brodit a teď šli nahoru jako na tu Venuši a to, vlastně ty slzy toho siláka vlastně nás všechny vytěsnili ven z té Venuše. Jako. To třeba přeháním, ale bylo to pro mě hrozně dojemné, že takový prostě takový člověk, takový silný člověk, takový mýtus má třeba takovou v sobě takovou něhu a vlastně takovou, zase bych řekl, takovou nevinnost, takový chlapectví. Takový to jeho pohrání, když jsme zkoušeli komedii d'arte, tak tam byla mladá umělkyně, jsme jí říkali Janička, tak jsme vlastně tak chlapácky a mladícky oni soutěžili a předhánili jsme se ti kluci, ti provázkoví herci, jsme, kdo je roztomilejší a kdo je čílejší a kdo má kdo nějaký básničky a kdo na kytaru zahraje něco. A já ležím a odpočívám po zkoušce, měli jsme takový pódium a ona ta Janička sama, aniž bych já nějak moc přemlouval, ona přišla a tak mě začala v těch vlasech výskat. A ona mě výská v těch vlasech a já si říkám, tak to je na dobré cestě. To je vážná známost na jednu noc, v přírodě se to vždycky hodí, rozumíš? A tak tě výská, já mám zavřený ty oči a najednou slyším takový chychotání smích a otevřu oči a on, potvora Franta, on se s ním vyměnil a výská mě on, tak já jsem byl těma rukama prostě výská mě, vůbec jsem nerozvěřil tu něhu, ty dívky od ty nemotorné něhy toho siláka. No tak to víš, že jsem mě měl srandu, on mě vždycky říkal Kojál, tu přezdívku razil, Kojál, asi protože Kojál je vysoký, nebo protože vysílá tak pozitivní signály. Takže toto bych všechno asi vyprávěl svému klukovi a vyprávět mu to budu. Ale mě potom bych si vzal to poučení z Franty, které bychom si měli asi vzít všichni. Prostě zůstat tím klukem, i když jsme potom už trošku obalení těma dospělýma, nezapomenout na toho kluka v sobě a vlastně potom, až budeme ještě pod otažení mechem toho stáří většího, tak pořád jde si toho kluka v sobě mít a cítit a to bych radili tomu Vladimírkovi. Tak jo, jinak vzpomínky na Frantu jsou strašně příjemné. Takže jsem rád, že jsem si tady mohl takhle hlasitě improvizovaně zaspomínat, protože tady na tom tácku, na té disketě z té hospody z pivovaru Janáček mám jenom Franta, legenda, hrál si kluka. To je všechno, co jsem si tady napsal, protože je zbytečný si něco o Frantovi psát, protože ty vzpomínky jsou pořád tak živý a krásný. Myslím, že tenhle mýtus a tahle legenda pozoruhodná bude žít dlouho a dlouho. A já mu to ze srdce přeju. Tak ahoj, kámoši.

0: pozval bych na pódium Nestora brněnské skupiny Los Brňos, Lam Železo, moderního gladiátora, Františka Kocourka se svým svěřencem, Zlatým Slavíkem roku 75, Rudy Kovandem. Františku, a přímo do toho.
1: Dovolte, abych uvedl nejprve teda skutečně skupinu Los Brňos jako takovou a potom Rudyho Kovandy jako zpíváka taky takovýho. No. Je tomu již pěkná řádka let, co přišel v brněnském Panton klubu za zpívajícím Michalem Polákem neznámý mladík, aby ho požádal o umožnění interpretace také tehdy neznámé Blues Juice. A Míša Polák, vidoucí nejen dychtivé oči neznámého, ale i pikantní zevnějšek, snad z pouhé zvědavosti tedy nabídl svoje AKG. Nikdo by nevěřil, že v tomto okamžiku se Synkopy 61 a skupina Los Brňos nevědomky stávají matkou hvězdy, které pak za několik pouhých měsíců Brno bylo otcem a já manažerem. Nyní po letech nám připadá, jako by Rudy byl mezi námi odjakživa. Nepředbíhejme však událostem. Již po třetím výročí přeříznutí pupeční šňůry, kterou byl Kovanda k synkopám a skupině Los Brňos zvázán, mu přestali stačit omšelé klubovní místnosti a mramorové sály a objevil se na širém prostranství například nedávný Rudyho koncert na hokejovém stadionu v Kroměříži. Když měl Rudy podchycené Brno, zajel si do okresní Prahy, kde rušil představení v Národním divadle tímto zpěvem. Rudy?
2: O, Franty.
1: Dobrý. A hle, jaký div. Ctitelé vážné hudby nahlíželi na Rudyho s tichou úctou. Po tomto prvním výrazném úspěchu se objevil i v našem městě a s ním i jeho písničky. Řada rádoby kritiků však v nich viděla jen laciný kravál a módu, která brzo přejde. Za nějaký čas se však ukázalo, že jeho písně v sobě skrývají i něco víc a mnohá k nám mluví i uměleckou řečí. Jak směšné byly pak v porovnání popěvky typu Očmavý k Tatrám nebo Už troubějí, smutné to vyplody brněnských potměšilých textařů a hudebních excentriků. Už v Kovandových začátcích bylo zřejmé, že jeho píseň je pro pobavení a máte-li čas, můžete se nad ní i zamyslet. Vždyť v jeho skladbách je cítit čerstvý vzduch, například zívání užovek v Lamaňském průlivu.
2: Děkuji.
1: A nebo vynalézání, například skladba o lodní šroub. O Rudy, Rudy, Rudy jen.
2: O Franty, Franty, Franty jen.
1: O za každičky plynujem.
2: O za každičky plynujem.
1: Uvolnil bych lodní šroub.
2: Pojedem hloub.
1: To jsme dřeli půl roku. Nakonec výsledek je jasný. I když Rudy zpívá anglicky, nezůstává nic k našim písničkám lhostejný. Například O Baby Dej Mi. Nejen prokomponovanou plochou, ale i úderným rokem dokazuje, že pozoruhodnou a hodnotnou skladbu lze vytvořit i v půlminutovém rock'n'rollu, jako je Jak jsem na poušti přemohl dva.
2: Wow!
1: No prosím. A co je nejtypičtější pro Rudyho Kovandu, neopírá se jen o výkony členů doprovodné kapely Los Brňos, ale neváhá použít smyčců a elektronický efektů ostatních kapel. A když jsme svědky vyprodaného Kovandového koncertu, slyšíme, jak sladký sbor skupiny Los Brňos zpívá konějšivou ukolibavku Usamělá hyena na poušti. A Rudy za světel halogenů loučí se tím, co je nejvlastnější, pozdravím Viktoria. A slovy, řekněte, já budu zpívat o lásce, kterou sobě mám.
2: O, řekneme o lásce, co mám rád.
1: No prosím. A 15leté posluchačky si odkapávají slzy do aluminových kyblů s hlubokým povzdechem. slyšíme slova, která v Biblii nejsou. Zvuk skupiny stahuje hudební nástroje pianissimo a božský Rudy okořenuje na závěr skladbu slaboučkým pípáním.
2: Pip, pip, pip.
1: Myslíme, vážení přátelé, že Rudy si nemohl vybrat lepší cíl, než přibližovat posluchačům právě hodnoty tohoto druhu. Utichlo také kuňkání kritiků. První místo Rudyho Kovandy v soutěži o Zlatého Slavíka jejich kalkulacím udělalo čáru přes rozpočet, ovšem jak by ne, vždyť takových osobností nebude mít pop music nikdy dost. Na závěr si připomeneme slova známého brněnského, nedávno zesunulého básníka Jana Nováka, že Rudy je jediný jako měďák, univerzální jako soustruh a absolutní jako hrachová polévka. Já bych uvedl, nejprve to bude, myslím, blues, blues juice, je to přímo zdejmenovaná blues juice, a potom to bude rock and roll, sud kulatý, rystupie.
3: Sedělo dítě a poslouchalo blues. A ptá se mamince,

Chiche, Pichos, a Coca-Cola, a Coforu. A Chiche Pomidalos, Maminkos, já půjdu pít juice, je to konzerve, a budu pít aj Coca-Colu.

0: je to známý rock and roll Elvise Presleyho.
1: Sud kulatý restupie, tu je karatentorie.
0: Dobrý, tak to Ruda řekl, jak se to jmenuje, a ty to budem zpívat.

pije, sucu la tiri sto pije, tu je kara, pro lucho nie mije. Irské

0: je, tu je kára,
1: tento je. A teď ukáž, jak to dělají. Sud kulatý, Kristu ty je. Tu je kára,
0: a tento
1: je.
0: Oh je.
1: A teď zaspívej anglickou verzi.
0: I'm in love.

0: Rystupie, tu je káva, ten to je.
1: Děkujeme vám, skupina od Brna se s vámi loučí a krásný poslech dalším skupinám.
2: Pane Kovanda, co říkáte na ochranu životního prostředí?
3: Na ochranu prostředí je čistota a pořádek vodou.
2: A jaký je vás názor na akci Brontosaurus?
3: Že dobře sbírají ty papíry a to dále.

Když mám zazpomínat na démona Rudinga Covandu, musím zatápat ve své stařecké mysli, to znamená asi zhruba 30 roků zpátky, když jsme s kapelou Syncope 61 hrávali na nedělních čajích v kavárně Maj nad barem Tabarín. A tam jsme hrávali vždycky odpoledne nějak od 4 do 8 do 10, takže jsme vždycky zahráli tu taneční trojku, pětku, šli jsme odpočnout ke stolu. A jednu neděli jdeme na vál, jak se říká, v muzikantské hantýrce. Na Češke mě přistoupil tehdy ještě ne tak korpulentní Rudinek, tehdy už ovšem se svou pověstnou blondětou hřívou, a říká: pane Polák, mohl jsem si s váma zaspívat? Já nic zlého netušil, říkám, proč ne? Ovšem Maruda nečekal, vyrval mě tamburínu, vyrazil na vál a říká: Borci, aby jsi si dal nějaký rock'n'roll. Kapela znejistila, co by to mělo být. No něco tam spustili, takže Borci z kapely spustili 12. Ruda začal mlátit do tamburíny a spustil tehdy už pověstný hit. Přišla maminka z práce domů a doma byly dvě děti a měli velký hlad a říkali: maminko, co nám připravíš na jídlo? No a tak dále a tak dále, nebudu to dál komentovat. Načež my jsme byli naprosto v šoku. Takže to bylo moje první setkání s démonem Rudou. Ruda to dospíval, celá kavárna stuhla, ale posléze zjistila, že to je přesně ta alternativní muzika 60. let a že to je největší maso. A od té doby jsem se Rudy nezbavil.

0: Další hezkou příhodu mám také z doby, kdy už Ruda byl slavnější a začínali ho znát i různé slavné osobnosti z Prahy. Seděli jsme, jak se tehdy scházívala na přehradě sestava sportovců, hokejistů, fotbalistů, basketbalistů, muzikantů. A tehdy tady měla zřejmě nějaký koncertní turné Helenka Vondráčková, která využila parného letního odpoledne a přišla si osvěžit na brněnské Prigl. My jsme seděli pod pergolou na Sokoláku a Rudinek ve svých typických plavkách pod prsa a ve svých černých botách s ponožkama čísla 13 a někdo vykřikl Helenka Vondráčková. Rudinek vyrazil k Helence a říká, mohl bych si prosila s paní Helenko s váma zaspívat, načež ona se lekla, že se blíží nějaký jurský park. Takže 100 metrů za 10 vteřin a rychlými kroky zmizla v dáli. Rudinek zklamaně přišel a říká, duet nebude.
1: Takže toto jsou asi moje velice skromné vzpomínky na velkého kamaráda Rudu Kovandu a nikdy na něho nezapomenu.

0: Ukážte sa.
1: Čo je, nevidíte, že čítam noviny?
0: Vidíte, že to musím vyskúšať, nie?
1: No. Čo je to?
0: Kríž na uši.
1: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
0: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
1: A prečo?
0: Prečo? No aby vám nebola zima. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
1: O futbale.
0: Čo?
1: O futbale.
0: Jaj, aké sú výsledky?
1: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
0: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
1: Zoznámenia? Aha.
0: No.
1: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka Uvidíš.
0: Tie dnešné maturantky.
1: Nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery. No? Značka Preskoč múr, prestan sa zdráhať.
0: No vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
1: Ale zišiel by sa vám, čo?
0: Ale čo? Ja aj bez diplomu mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
1: Čo ste videli?
0: Mŕtve rameno.
1: Mŕtve rameno?
0: Hej.
1: A hlásili ste to na bezpečnosti?
0: Nie, nie. Ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
1: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
0: Nie, keď som tam prešiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
1: Oj.
0: Pohoda bola, nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene. A zrazu, ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
1: Kto?
0: Pán Boh.
1: A čo?
0: Polieval muškáty. A kýval na mňa prstom, takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
1: A išli ste potom, alebo ako?
0: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volali. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď, máš čas? No, tak som išiel.
1: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
0: Tam všetci chodia v plavkách.
1: Aj on?
0: Nie, on v župani.
1: A tak, to
0: on v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
1: Ano, a čo ste mali?
0: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore.
1: Sedeli sme
0: v kabinete. Cíti? Dobre vyzerá. No na tie roky.
1: No.
0: Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly.
1: Ale nadarmo za to. Ano. No tak to už sa dá.
0: A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná.
1: Ale čo?
0: Áno. Díva sa na nás, áno. Strašne sa mu páčim.
1: A ja?
0: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
1: No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
0: A viete, čo mi ešte povedal?
1: No?
0: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
1: To vám povedal?
0: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, jemný, inteligentný výzor.
1: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
0: Prečo?
1: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
0: Ale aké?
1: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
0: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédií ja teraz ani momentálne neviem.
1: No čo, neviem. More!
0: Áno, more!
1: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
0: Áno.
1: Nehovorím veľké, stačilo by malé, moličké.
0: Malé, bez rýb! Alebo
1: také...
0: Bez rýb, bez ostrovov.
1: No ešte s troskotancov budeme živiť.
0: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
1: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
0: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových gamižónoch.
1: Tak to by šlo. Predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
0: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru. Áno. Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
1: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky. A tam v tej diaľke...
0: nič. Akurát v diaľke
1: by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
2: Ano.
1: Všetci by hovorili vidieť Trebišov a umrieť.
2: Ano.
1: Alebo gondoly, gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, trimaj ceše, trimaj ceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
2: A musel by vycházať denník Hlas Mora.
1: Áno, Hlas Mora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
2: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
1: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
2: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
1: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
2: Chápem vás, Krištof. No.
3: Vážení přátelé, dobrý večer. Dnes shlédnete Cimrmanovu hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které lze říci na okraj tohoto dramatu. Tak na stopu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal: kdy zase zaskočíš do států, prevíte. Tak to alespoň z originálu přeložil zde přítomný kolega Weigl. V době, kdy byl u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál. Tak jsem zmíněný text přeložil správně. To hop over to states totiž neznamená, kdy zase zaskočíš do státu. Nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje. Cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem, pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu většina přátel říkala prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně. Jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze samot, hájoven, mlýnů a hamrů, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Na dušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídačů strážních domků u trati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. Tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 kilometrů, a že vzdálenost mezi Pražci rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha-Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestka, kterou uvidíte ve druhé půli dnešního večera.
4: Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubarským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma, huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na Pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jedinou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Cimrman, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jakou je třeba kopito či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně, jako například nehty, by neustále dorůstaly. Cimrman dále píše, i starý člověk by s takovýmito ústními paznechty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopita by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Cimrman řadu příkladů ze své bohaté praxe. Velice názorně to ilustruje případem vechtra Pekárka z Kunčic u Vrchlaví. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem vechtrovnu prázdnou. Věděl jsem dobře, jak příšerně se mě Pekárek bojí, a tak jsem volal, Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchýl jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám. Ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vklačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu rozkročmo na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chrtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepěl, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr. A když jsem ho už držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončil až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem Pekárka na uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty, s lokálním anestetickým účinkem, se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, Pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Cimrman se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, jich se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problémem byl materiál. První pokusy dělal Zimmermann s ocelí. Ocelový chrup kousal dobře, byl však těžký. Železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a v Lídně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkkost kompenzoval Zimmermann na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Volali, babi už nečti, dědo zhasni a podobně. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Zimmermann neuspěl.

0: Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví stařičkého panovníka v okně projíždějícího vlaku. Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Cimrmanova zubní náhrada konstruována. A když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrovou drtí.
1: Vážení přátelé, ve hře Švestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Cimrmanovi kočující společnosti zhlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Cimrman jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Cimrman navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá, pojídá-li se rýže tyčinkami. Pak uvedl v chod druhý hodinový stroj a během několika sekund zhltl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu potom úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikaly během jedné minuty, že? A přestože byli v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost aspoň jednu z nich vám přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama Hirohito, příbor Neres rychle sní to. Okinawa, Trutnov Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Cimrman i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru Ota Plk, který po léta ženské role v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, neboť na jeho povadlou tvář plnou hlubokých vrásek a vysokých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Cimrman se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto se hrál Ota Plk například. Šest žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky Windsorské. Dámských masek si Cimrman postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska dostala své jméno. Tak tam například byl nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Dělíčky, děvče z Dělíčky od Neštovic. Stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa, Spurná Aneška. Tady snad,

0: tady snad jednu poznámku. Tato maska trochu dusila. Takže herec pod ní vydržel sotva hodinu. Proto jí přezdívali Aneška hodinová spurná. Dále tam byla šilhavá Olina a konečně mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmů a rekvizit byl totiž těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou Zenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako Nevinný Kvítek znásilnil nezletilou. Nebo Šilhavá Olina trefila omylem svého komplice. Nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky. Nebo konečně do trezoru Agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča.
1: Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry bohužel poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit. Já bych se dnes ve svém příspěvku soustředil pouze na tu první vadu. Tak to utrpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý. Zvláště na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, husitským hnutím a teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, k plnění plánu ve výkupu brambor, až skončil, dejme tomu, tradičním poděkováním straně a vládě, třeba za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou většinou mladší tváře a vy mladí možná už ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl, ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraj dne, které on v 50. letech neděli co neděli, nevím teď už přesně v kolik hodin, ale myslím, že to bylo kolem poledne, protože kdykoliv si na ty jeho nedělní promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka vždycky v neděli dělávala. Já jsem totiž jako student jezdíval jsem za rodiči na víkend, nebo abych byl přesnější, jenom na neděli, protože a to vy zase už asi nepamatujete, za mého mládí ještě volné soboty nebyly. My jsme měli jenom kratší vyučování v sobotu. Také rodiče měli kratší pracovní dobu. No ale to tenkrát ani tak nevadilo lidem, protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Já sám jsem na chalupu jezdil. Ale... ale pozor, u mě to nebylo to chalupaření. Já prostě pocházím z vesnice a tam normálně bydleli moje rodiče na vesnici, takže já do té naší chalupy jezdil právě na ty maminčiny nedělní svíčkové. Tak ona to popravdě řečeno, pravá svíčková vždycky nebyla. Protože, a to už zase si málo kdo dnes uvědomuje, byla doba, kdy maso bylo velice vzácné. Zejména hovězího byl naprostý nedostatek. To maminka často na té smetaně místo toho hovězího udělala králíka. Protože ten králík je přece jenom dostupnější na tom venkově. I když někdy ani ten králík. No ale tak to jsme si zase věděli rady, to se prostě zajde do lesa, nazbírají se lišky, že? Zase, dneska o lišku nezavadíte. Ale já pamatuju dobu, kdy lišek byl plný les. Liška byla vlastně takový lesní plevel. No. Ano, děkuji. Aha, no. Děkuji doktoru Brucknerovi. To je správná připomínka. Nejedlí, ano. To je správné, protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají... Ano, které pokládají lišku za nejedlou hubu. Já myslím, že se právě smějete, protože podle mne tedy nejsem žádný smotlacha, že jo? Ale podle mne je liška sice těžko stravitelná, ale když se dobře podusí nebo povaří, tak velice dobrá huba. Ale to jsme opravdu odbočili. Tak kde jsme to? Ano, tady. Tak to husitské hnutí. No, podívejte se. Názory na tuto otázku se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci této epochy je pravda, že ta glorifikace se opírá o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině o Jiráska. My se ale dnes kloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na tuto dobu, tak jak ho zastával ve svém díle Za komunismu naprosto zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Zase, pro vás mladší asi neznáme jméno, že? No já sám jsem kdysi... Mohu malou odbočku, pane doktore? No. Já sám jsem kdysi pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě. Dnes už mě tam nevím, proč nezvou. A vzpomínám si, že jsme tam měli jednoho uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře. Ale neřekl jsem mu to takhle, historik Josef Pekař, co o něm víte. Někdo z komise na něj prostě vypálil Pekař. Takhle na něj ukázal, řekl Pekař. No a teď tak on jako zaváhal, nevěděl, co honem, co se po něm chce. A potom, protože shodou okolností byl o prázdninách na brigádě v pekárnách, ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, nejsem si jistý, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám. Ano, z Prahy. Pražák to byl, Pražák, ano. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná postava. Nejen literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, on je to v tom pražském povstání, v tom 45. roce. Oni to neměli lehké. Vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo za problém? Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Pokud se ovšem někdo tu hlavu úplně neoholí, že? Tak tomu pak se dá těžko říkat účest. Nebo jsou zase opačné extrémy. Například můj synovec, ten si nechává ty vlasy po ramena a splétá je do takových těch copánků, jestli to znáte. Teď ono to tak jako splstnatí. Umít se to nedá, česat se to nedá. Já mu domlouvám horem dole a je to prostě marné. No.
2: To téma už je dostatečně.
1: Ano, je to vyčerpávající, skutečně. Já jsem si nakonec řekl, co se s ním budu rozčilovat. Je to jeho hlava, ne? Já mám se svou hlavou starostí až nad hlavou.

0: Dobrý den, soudruhu řediteli, prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruhu řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruhu Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
0: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: No vidíte, soudruhu Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které, no které, no všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co no, a 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
1: Podívejte se, soudruhu Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémy. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry.
0: Uzávěry.
1: Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu, soudruhu řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestou, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudruhu Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruhu. Dovolíte, soudruhu řediteli, já si musím když zavolat, to je domluvený. To je domluvený. Jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmová hvězda. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, klid, no. No a potom půjdeme na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruhu řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
0: Jo, jo, no. Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Křivánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, já bych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, no, pro mě a pro Rudlu. No, no, no. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý, no dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se, Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
2: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to byl. To je můj, můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že jo?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím, rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudru Přimánku, to bychom si nerozuměli.
0: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeboval zavolat, já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím,
0: to... Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
3: Jednu.
0: Jo,
3: no.
0: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku od strýčka z Buenos Aires. Co? Ty se, no jo. Tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Ty je 14.30, jo, 14.30, přijede Rudla.
1: Promiňte, soudu, Přivánku.
3: Prosím.
1: To byl přímo, to byl...
0: To?
1: To
0: byl.
1: To byl.
0: Rudla.
1: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudru řediteli.
1: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
4: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksilánka. Jak pak se jmenuje, soudru křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudru Aksilánka Rudu. Totiž Rudu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudru Křivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž soudru, no.
0: Já vím.
1: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehň se. Se mě.
1: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat, samé papírování a papírování.
4: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
0: no,
4: zapomněla
0: co pak,
4: jsem.
0: Co pak, no.
4: Celý den dnes nejdou telefony.
1: Přineste mě, Křivánka!
0: Ty jsi mě volal, Pepo?
5: Sáska. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
2: A blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
5: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozhlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
2: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co? Ha?
5: S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch. No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
2: No, jenže žíce je hliníková, triumfoval Plešatec. Co? No.
5: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněly oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3,50 m.
2: No, 3,50 m nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý.
5: No, když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3,50 m.
2: Hele, už mě nesér, zvolal Plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A.
5: Řekl, zase se posadil a dodal.
2: To je hrozná vejška, vole.
5: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
2: Udělej tam značku, poručil Plešatec. Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva.
5: Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
2: Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekáčkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný?
5: Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený. Seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl.
2: Kodiak, co?
5: A? A napil se piva. Z výčepu se ozval ragtime a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Dědci seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z Plešatce.
2: Zataj dech, co?
5: No. Poradil mu obr.
2: Škyt,
5: vyprskl maličký.
2: A jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš porama, co?
5: Ha?
2: No, to já dokážu taky, zaječel maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co? No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil Plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek.
5: Do prdele,
2: ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl.
5: Omega, mlaskl jazykem.
2: Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel Plešatec. Pozor, start. Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a čišnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru.
5: Dejcháš,
2: konstatoval Plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň.
5: Ty dejcháš, dětku.
2: Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy.
5: Cože?
2: Zařval. Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co? No.
5: Jak bych to pro boha udělal? Vřeštil maličký.
2: Nosem, komentoval to smutně Plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co?
5: No.
2: Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl Plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen 2 vypoulené předměty zasazené v obličeji.
5: Zase, řekl Plešatec znechuceně. Zase si se nadejch.
2: Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce.
5: Já už ti to nepočítám, oznámil Plešatec umíněně. Klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola.
2: Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl.
5: No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér.
2: Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele.
5: Ale neblbni, ry to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání.
2: Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou.
5: Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát.
2: 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na Plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obvinovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou.
5: No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co?
2: No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl,
5: a pak mu hlavu blesku rychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí půl litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Víčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličky vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Víčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešace za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Víčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přeletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě, kutě, seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Já se jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel Víčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Ha. Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí Víčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.

0: Co se řekni si tu košilku? Řekni si tu košilku, ruka. Máš to tu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já jsem vedoucí souboru, dramatického souboru předčasně dospělých chlapců. Tohle je náš nejlepší člen, Erik. 12 let, prosím. Nevěřil byste, je to
1: neskutečné.
0: Ano, my jsme založili nadaci a potřebujeme nutně finanční podporu. Víte, chlapec nám překrásně recituje Baudelaire. 3,5 hodiny to trvá, je to něco přenáší. Ne, teď ne. To bychom to byli opravdu velmi dlouho. Víte, a potřebujeme nějakou jistou finanční injekci.
1: Rozumím. Samozřejmě. Ano. Samozřejmě.
0: Eriku, já to vím.
1: Ano.
0: To tady už to nese. Kde to asi má?
2: Tak přátelé.
0: Ano.
2: Prosím vás.
0: Já to takhle jenom.
2: My ty peníze na tu nadaci máme.
3: No jistě mám.
2: Ale prosím vás. Vy si ty peníze nejdřív musíte vydělat.
3: Vydělat.
2: Tak. A pak vám tu částku. Jo?
0: Jo.
2: Uvolníme. Jo? Přemýšlejte o tom. Jo?
1: Hop.

0: Prosím tě, skoč. Co tam děláš, prosím tě, pojď už. Na druhou rovná se plus souřadnice 25 milionů, s čím budeme dělat dělit. Takže tady bychom krátili, to znamená, že 25 tisíc je trojčlenku, to znamená, že... Nevidím, prosím tě, já na ten součet nevidím, skoč mi tam. Že prý někde padají peníze z nebe. Proč mám snít o ráji, když tu mám tebe? Jen ať si nebe nechá ty svý zázraky. Já nejsem na peníze krátkozraky. Co tam děláš, prosím tě, hami ham?
1: Takže vy říkáte, že, promiňte, ale já tomu dosti nerozumím, jako, já už opravdu nevím, kolik je jedna a jedna, já nevím.
0: Moment. Podtrhneme, podtrhneme, vezmeme to trojčlenku, to celé pi r na druhou, dáme do závorky r rovná se, zase to nevychází, ne, znovu zpět. Prosím vás, je to logické, přece jedna a jedna jsou dvě.
1: Takže jedna a jedna...
0: 25 tisíc, 20 milionů, to znamená, že budeme nocené do závorky. 25 milionů.
2: Já vám teď řeknu takovou pohádku vlastně, ale vy dělejte, my vás potom samozřejmě z toho vyretušujeme a dáme tam nějakou školku, jakože to vyprávím dětem, jo. Teďkon vlastně vy dělejte, jak chcete, vy se klidně můžete jako dloubat v nose, jo. Jak přesně, jak to celou dělat, protože vy tam potom nakonec nebudete. Tak ale, takže se nedivte, že já s váma budu mluvit jako s dětma, i když třeba vy jako dítě nevypadáte třeba, že jo. Jo, tak už se upokojte, utište se děti. Sedněte si a poslechněte si pohádku o 13 důchodech. Žili byli milé děti v jedné malé zemi, kdesi v srdci Evropy, kdysi dávno, ještě před volbami, dva relativně spokojení občané, tatínek a maminka. A ti měli, budete se divit, dva relativně spokojené občánky, Jeníčka a Mařenku. Tatínek děti pracoval od rána do večera v továrně, kde zaměstnával spoustu dalších lidí. Lidé měli tatínka rádi, protože jim dobře platil a ještě za ně odváděl poctivě sociální a zdravotní pojištění. Tatínek děti zůstával v továrně často déle než jeho zaměstnanci a tak domů chodil někdy pozdě v noci a maminka si ho tak dobírala a říkala mu, ty se jednou upracuješ, ty můj malej továrničku. Jednoho dne děti šel tatínek do práce a viděl, že před továrnou se objevil velký billboard a na něm nápis Lepší život pro obyčejné lidi. Někteří tatínkovi zaměstnanci stáli pod billboardem, četli nápis a říkali ano, ano, chceme lepší život, my obyčejní lidé. Vždyť tady poctivě pracujeme. Vždyť pracujeme. Vždyť sem chodíme a chceme se mít líp. Nad nápisem děti byla fotografie tlustého pána s bradavicí na obličeji tak velkou, že přes ní ani nebylo vidět, jaká je to svině. Tatínek děti plakát viděl, ale nevěnoval mu pozornost a pospíchal do továrny. O týden později se před továrnou objevil nový plakát. Pořád na něm byla ta samá svině, ale nápis se změnil. Stálo tam 13. důchod z dividendy ČEZu. Lidé stáli pod plakátem a říkali, ano, ano, no chceme 13. důchod, vždyť 8 hodin makáme. No makáme jenom hodinu, ale musíme sem chodit a chceme se mít líp. Tatínek plakát viděl, lehce se pousmál a už spěchal do kanceláře, kde na něj čekala jeho oblíbená milá kontrola z finančního úřadu. Nebojte se, děti, tatínek měl všechno v naprostém pořádku a tak po 5denní buzeraci 6 finančních úředníků zaplatil jen drobnou, takovou, jen tak kosmetickou pokutu. Jen tak, aby se neřeklo, jak pravil hlavní finanční úředník. Neřeklo se, děti, ale osobně si myslím, že tatínkovi těch 800 tisíc bude přece jenom chybět. Jednoho dne, děti, když šel tatínek zase do práce, uviděl další billboard. Stálo tam progresivní daň je spravedlivá, lépe motivuje lidi. Tatínek si pomyslel spíše, že je to pěkná sviňárna, o čemž ho utvrdil i pohled na pána na plakátu a pokračoval dál do továrny. Děti, představte si, že potom se plakáty měnily, i nápisy na nich. Šlo to jeden za druhým a pak přišly volby. Těch obyčejných lidí přišlo volit mnohem víc než těch neobyčejných. A tak se stalo, že pán z plakátu ty volby vyhrál. Po volbách zavedl všechno, co slíbil. Ne, takhle nezavedl nic, ale tu progresivní motivační daň skutečně zavedl. Když si děti tatínek spočítal, kolik bude letos platit, musel uznat, že ho to skutečně motivovalo. A tak se na všechno vysral. Továrnu prodal Vietnamcům, ty z ní udělali kamennou tržnici, propustili lidi a s celou rodinou i s dětmi se odstěhovali do Monte Carla. A jestli tam nezemřeli, žijí tam spokojeně dodnes. Dobrou noc.
3: Tak další pán, prosím, prosím.
4: Dobrý den.
3: Vítám vás.
4: Dobrý den.
3: Tak vy se ucházíte.
4: Ano, ano, prosím, já jsem tady ucházející.
3: No tak prosím, posaďte se.
4: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde raše být vedoucí, prosím?
3: Ne, já konzultuji.
4: Co to?
3: Že tady konzultuji.
4: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
3: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
4: Při čem, prosím?
3: No při té konzultaci.
4: No já jen abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
3: Jak byste mohl překážet? Konzultovat budu přece s vámi.
4: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte, Mariáš a vole padni. No jo.
3: Posekněte, to bude nějaký omyl.
4: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
3: Vy mluvíte o kartách,
4: ano.
3: A to je právě to nedorozumění. Aha, my tady žádné karty hrát nebudeme.
4: To je dobře, já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
3: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin,
4: jo, že? Tak ano, to laskavě souhlasí,
3: no,
4: ano.
3: No vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti, chápete?
4: No takhle, no to je samozřejmě, tak to si můžete napsat, helejte. Jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
3: To mě nezajímá.
4: Ne, koukejte, to je zajímavý. A doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
3: No to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti.
4: A jo, takhle. Ano, a to já plně schvaluju. To já schvaluju. Když chceš být placen jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
3: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin,
4: ano.
3: A vy mě o nich něco povíte, ano?
4: O květinkách?
3: No ovšem, to jedná se přece o výstavu květin, ne?
4: A to je zajímavý, co se dneska na člověku všechno žádá.
3: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budu se ptát, co je tohle,
4: ano.
3: Co je tamhle
4: to, jo, jo, to já chápu. To já, něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
3: Jo, u odborníků, no.
4: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
3: Tak podívejte se.
4: Ano.
3: Co je například tohle, no?
4: Jo, tak tohle to?
3: No.
4: To je nějaká kytka.
3: No ovšem, ale jaká?
4: Tohle to? Docela hezká.
3: No dobře, ale...
4: Bílá.
3: Ale mě zajímá...
4: Veliká.
3: Já chci vědět jméno.
4: Jej, vaše starosti bych tak chtěl mít.
3: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
4: Ano.
3: To jméno.
4: Ano, ano, ano.
3: Tak pozor, jméno.
4: Ano.
3: Kateřina. Ale ne
4: Karel.
3: Ale ne Kala.
4: Kakala.
3: Ale ne Kala.
4: Kala Majka.
3: Jaká Kala Majka?
4: Mik, mik, mik.
3: A ne. To je přece Kala Kala.
4: Kala Kala?
3: Ale ne, jenom Kala.
4: Jo, jenom Kala.
3: No.
4: Aha, Kala.
3: No, je to typická květina poko...
4: Pokolena.
3: Pokojová.
4: Pokojová.
3: A k jakému účelu se nejvíc používá?
4: Ta pokojová?
3: No.
4: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
3: Tím nevě... Nevě...
4: Nevědomým.
3: Ne... Nevě...
4: Ne, nevěřícím.
3: Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
4: Komunální služby.
3: Že...
4: Cože?
3: Že...
4: Že, aby neměla prázdní ruce.
3: Ženich! Ne. Ženich, ženich!
4: Jo, jo, ženich!
3: No, ženich!
4: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
3: Co pak je tohle, no?
4: Tohle to?
3: No.
4: To zelený na zdi?
3: No, no.
4: To je...
3: No.
4: To je něco zeleného na zdi.
3: No ano, pne se to pozdí, no, tak je to břeč.
4: Břečka.
3: Ale ne, pne se pozdí, tak je to teda...
4: Břečka zednická.
3: Břečťan. Hedera helix, hedera
4: no,
3: helix.
4: No dobře, to nemusíte hned klít.
3: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hetera, helix.
4: Ano.
3: No to byste měl vědět.
4: No já, abych zase tu odbornost a kormoc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, to je moc, jo? Čeho moč chodí? Moje babička říkala, co je moc, to je moc, celá koza v police, to je onemoc.
3: Podívejte.
4: Ano.
3: Tuhle rostlinu znáte, ne?
4: Tuhle tu?
3: No.
4: A víte, že je možný, že jít nám od vidění?
3: No jistě, to je přece typická rostlina maso, no.
4: Maso?
3: No maso, chytá mouchy, masožravá.
4: Jo, masožravá.
3: Masožravá.
4: Sabra, to si taky někdo doma pěstuje.
3: No ovšem.
4: To teda musí mít fůru volného času, víte?
3: Proč myslíte?
4: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka. Já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
3: No dobrá.
4: Ano.
3: Tohle doufám znát budete, no.
4: Tohle to?
3: No.
4: No jej, jak fakt ne.
3: No.
4: To je bez.
3: No konečně.
4: No.
3: Aspoň něco.
4: No.
3: Bez latinsky?
4: Minus. No.
3: Tak podívejte, co je tohle. No.
4: Tohle to, jo?
3: No, podívejte.
4: Tohle.
3: Je to rostlina velice jedovatá.
4: Tohle.
3: Roste v listnatých lesích.
4: Zapra.
3: Plody jsou černé bobule.
4: Aha.
3: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
4: bobulá černý.
3: Ne.
4: Černáš bobulový.
3: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
4: Aha.
3: Čili rulík zlo.
4: Rulík zlo.
3: Zlo. No, velice jedovatá, nebezpečná. Zlo.
4: Zlo. Zločinecký.
3: Moc
4: velký prevít.
3: Nířany. Ale ne. Zlomocný.
4: Moc velký prevít, ano, ano.
3: Zlomocný.
4: Zlomocný, ano, ano, ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
3: No to je tuška.
4: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
3: To je Hartmut.
4: No to není Hartmut, to je tuška
3: Malá.
4: Ne malá,
3: Modrá.
4: Ne, tuška moje. Takže jaká je to tuška, no?
3: Vaše.
4: Ne, vaše, moje.
3: Aha, tak je to tuška moje.
4: A kde pak vaše, moje.
3: Ale tak už to radši.
4: No vidíte.
3: Tak to radši necháme.
4: Tak.
3: Ale kdybyste znal aspoň názvy, no.
4: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
3: Než pětiny.
4: No bodeč.
3: No ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
4: No teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
3: Jak to? Vy nejste zahradník?
4: To jsem spíš kozel než zahradník.
3: Ale já myslím, že jste zahradník, pane kozel.
4: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatej.
3: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
4: Co, ty lidi?
3: Ale ne, ty květiny.
4: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
3: Z těch květin?
4: A nepak, z pokladny.
3: Jo, vy myslíte u brány,
4: no, jasně,
3: stupenky.
4: Jasně.
3: No tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
4: No jo, to račte odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?
5: Láska a poezie. I když připustme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského.

0: O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří se obohacují, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
1: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
0: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
1: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova Kotva.
0: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
1: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
0: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
1: Podívejte, básník může ve své básni oslovit koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
2: Může.
1: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
0: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi... Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny. Prvotiny.
1: Ano, vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska.
0: Ano.
1: Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, láska, ta každého spráská. Láska, láska, láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým.
0: Ano.
1: Vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
0: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Fuj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
4: Nudle.
3: Jaký nudle? Máme pivo.
4: Pětivaječný. Nemáme.
3: Co nemáme?
4: Pivo.
3: A ty jsi ho nekoupila?
4: Ne.
3: A prosím tě, co je to s tebou?
4: Nic.
3: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
4: Ale se ti jen zdá.
3: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
4: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
3: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
4: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím to, co bych vůbec mluvila?
3: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
4: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
3: Co to prosím tě za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
4: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. O, je sen každý ženský, veď. Družka.
3: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. No. Že ti nebylo 18, ale 22.
4: No,
3: a měla jsi známo s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
4: O 20. A co jsem taháš Kalába?
3: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
4: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
3: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
4: Čach, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezme?

0: Oui.
1: No tak se ty nádherové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
0: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
1: Co to...
0: Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
1: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
0: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
1: Dopředu, už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
0: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
1: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
0: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
1: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
0: Co to?
1: No, on byl vždycky gentleman, no.
0: Ale to není možné.
1: No, je.
0: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře,
1: no.
0: Jen si vzpomeň, no.
1: No právě.
0: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
1: No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně, to bych nechtěla.
0: Ano, to bys nechtěla, totiž ne, totiž já...
1: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
0: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
1: mě
0: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni postečá na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
1: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
0: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
1: On Kaláb neumřel.
0: Já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
1: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
0: Ty mě jen tak zkoušíš.
1: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
0: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
1: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
2: Jdem. Na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže... Tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba... Kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest, to ne, za trest ne, to není to vhodné slovo, půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebe nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společné pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit 50 a pak to můžeme zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým.

začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli, u nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psal jako vrchní v restauraci, tak ty si měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dny před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rošoupli. Ale to nám... upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vjelo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se... Ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na loutkový divadlo. Pro, no tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej 50 a divor vál. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 Kč. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posunkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy, jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kos na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřek, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, a ano, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek.
než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotni mu dát všecky na spořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Laudon. No vidíte, a už abych platil korunu 50.

0: ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
3: To je krása.
0: Mým odhadem už máme jenom jeden pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týždeň si poplatil?
0: Ne, nestihl jsem to.
2: Skvělé, vynikající, ani já jsem mě zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré.
1: My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty, ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srete. Já chci domů a chci pivo.
0: A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě...
1: Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil. Tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky.
2: Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ňou rozprával. A který vě se s ňou rozprávat.
0: No tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla.
2: Páč, musíme jít do putiky.
1: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
0: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme sundat helmy, není to vzduch?
2: Je. Nie je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to.
1: To ti nakúkala ta cisterna.
2: Já jsem ho zkúšal. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autom zabavali, já jsem všetko napchal do brůžka.
0: Takže tady se dá dýchat.
1: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robí vždy, keď si potřebuje pokecať.
4: Poprat, borovička kokot, borovička sviniar, štrngneme si kokot. Borovička Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
1: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
0: No tak je možný, že vůbec není odsuť. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
1: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
0: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
1: Co to hergot bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. A tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
1: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.
5: Tady je má.
6: Ty už se vracíš, miláčku.
5: Jak to už? No snad akorát, ne?
6: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
5: Už zase začínáš, už ne, zase začínáš.
6: Ne, pokračuju.
5: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
6: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
5: No prosím, Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
6: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
5: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
6: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
5: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
6: Stálo to vůbec za to?
5: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
6: Se to jmenovalo?
5: Ale ne, jestli já mohu.
6: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
5: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
6: Sama, viď? No.
5: Sama.
6: Nebo to tak vidíš, že to neuvidíš.
5: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: Tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak no. Ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí, jakéhosi města, a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no, za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si vyrádi, rozhlas, to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, já se narodila až v 47.
0: No, ono, jestli si neubírala,
1: víš? Prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, když povídá, sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: Počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře, na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obráceně.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není, hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebo
0: a nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: James?
3: Prosím, pane.
2: Co myslíš, James? Už přišel koniec roka?
3: Nevím, pane. Zámok barona Fusakela ještě nehorel. A ani zvony v městě ještě nezvonili.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Ty posledné číslo slepého kůzelníka. Já se tě nepýtám, či v městě zvonili, ale či už je koniec roka.
3: Aha, už vám rozumím, pane. Viete, niekedy to ide dosť ťažko. Koniec roka ešte nie je, ale už budú Vianoce, pane.
2: No ako to vieš tak presne?
3: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
2: Ten istý, čo sme mali v lani?
3: Áno, pane. Tak, ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
2: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
3: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
2: Mm-hmm. Dynamitu máme ešte dosť. A čo granáty? No, rýchlo to nezoznam, James.
3: Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak, najprv vaša pani sestra Lady Alžbeta.
2: Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani?
3: Dva padáky, pane. A odvtedy tu nebola.
2: No tak teraz jej pošlem dvoch výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
3: Áno, pane.
2: Čo tu stojíš ako rozprávková krajina Paula Dobšinského?
3: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
2: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
3: Ďakujem vám, pane.
2: James! Ty fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si mi nepovedal.
3: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
2: No a čo? Za to nemôže mať gramofón? A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
3: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
2: No, máme tam ešte niekoho?
3: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru.
2: Ach, áno, už si spomínam, smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
3: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru, jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
2: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj, a čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
3: Žltačku, pane.
2: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa, tohto roku ti darujem osýpky.
3: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
2: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
3: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
2: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
3: Áno, pane, kanón je na balkóne. Nabitý.
2: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy.

0: Já nevím, pane Darček, ještě nemám.
1: James! Ty poslední nápadník Nadeždy Krupskej! Nemudruj tolko a švihaj na balkón! Dělo připravit!
2: Dělo připravené!
1: Dělo namieriť!
2: Dělo namierené!
1: Šťastnou cestu, Gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nějaká nová hvězda.
0: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak jako každý rok na Vianoce.
1: A krásné Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase běhat v nočnej košeli okolo rybníka.
0: Zdá se, že už běhá, pane. Prosím, tu je váš dalekohled.
1: Krásný obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel se určitě pokouší hasit, čo? Nádherně běhá ta jeho žena jako mladica. No, člověk by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
0: Ano, pane. Má skvělou kondíciu.
1: No a čuduješ se? Každé Vianoce takto běhat? Můžu by být vděčný, že jich takto otužujem. Tak pojďme, James.
0: Ano.
1: Dopijeme tu whisky. A ak se nemýlím, aj tej vody ti ještě ostalo. Však.
3: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím, v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer. Bývalý tanečník skupiny UNO.
4: No, tak...
5: Moment.
4: Vytleskáte, já nevím, jestli jste rozuměli dobře. Ne konečník, tanečník, říkal tady.
3: No opravdu, je to tak?
4: Ne, Genia... tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle. Vypadám teď.
3: Prosím.
4: Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no, ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
3: Myslím tě, načta skromnost, ty jsi byl lídr.
4: Já nevím, co to je lídr, takže těžko asi můžu odpovědět.
3: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost. Na tobě se to tam stavělo, že?
4: Jo, tak to jo. Dneska už s tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tako jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
5: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer. Takže Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
3: Já to mám zas na botech, echte lídr.
5: Zuchu... Mám na botech taky echte, ale není to lídr.
4: Ne, tak my jsme tancovali v tu monu.
5: Není to lídr, je to jeho.
4: Takže jsem lídr. Jsme do Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
5: To se nedivím, že chtěli, páč, jestli tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo, tak to bych se taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, a až to dotancuje, tak ho zapíchneme, opečeme si ho a to je ještě to.
4: Ne, tak já opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. kdybych se vohnul, aby zezadu přiletělo labutí jezero a... A bylo by, jak se říká, po ptákách. Abo...
5: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli. No to...
4: No taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky do takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
5: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak, ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě jako. Bych to musel jako utrhnout a to by byla škoda, jako že to...
4: Jsi tam měl ten baťoch Sapporo 72 možná, jako že... Já takhle ve druháku vymachrovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se o bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
5: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
4: Tak jsme... Tak jsme si stoupili k sobě, že začne hrát muziku, no tak já zase zvesela, že jo. Tu polku, jak ona ta kráva tancovala něco úplně jiného. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě průkazku věnuli, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno, takhle upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přijel k němu profesor a říká, co se ti stalo? A on říká, já mám asi vyhozený koleno. A co s tím budem dělat?
6: Já musím doktorovi.
4: No tak jdi.
6: A jak když mám vyhozený koleno?
4: A ještě teda, vám musím ukázat, chodí baleťáci, že? Baleťáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, který nás učil balet a on to byl taky vysloužilý baleťák, takže taky takhle chodil a vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal, Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
3: Ale když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních, dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo. A já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byly takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat. A tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost. A já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, jo? Tak já jsem se snažil a to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to. A on ke mně přišel a říkal, pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já, a on říkal, ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď? Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Že byste hodili nějakou pecku, co?
5: Teď vám zaspíváme píseň z desky z hubu, která nám vyšla loni. Ne, jakože vyšla, že nám loni vyšla,
4: ne, nám, vyšla deska. Nám vyšla deska, vyšla, ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla, jakože by vyšla takhle, jako vyšla. Jakože huj, jo, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
5: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo. By... Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ještě vydal, ale...
4: No, já když si představím, že by nám měla být taková ta velká, černá, dlouhrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, člověče, to by...
5: Tak já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc, než je rychle. Vlastně jsem měl úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem měl tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní a měl strach. A jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no. To se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného. V té uzavřené kabině.
4: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako.
5: No takhle, tako. Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a to už jsem měl slzy v očích. Jako úplně.
4: No, prosím.
5: Ne dojetím, jakože to štípalo, jako. No a myslím, že vy tady v prvních řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
4: No, kdyby něco, tak vítejte na křtu.
5: Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale... To vypněte.
4: Co děláte? Se omluváme, my sebou vozíme... My sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
5: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
4: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
5: To bych taky rád věděl. Ale...
4: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
5: Jistě řekni, kam tě ho mám dát.
4: Ale... Ne, je to bez nástroje, jak jsem myslel... V jaký poloze budeme pokračovat?
5: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
4: Tak ten tón, abychom věděli, v jaký vejšce a...
5: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak...
4: No,
5: jak
4: abychom věděli, vlastně, odkud začít, že jo? Tak musíme
5: já bych
4: mít...
5: začal tady odtud, pak když půjdem někam jinam, tak nás... Ne...
7: Že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměli mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
8: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, nebo štíka Rudlí Dejla. kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
7: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se hádat nebo... No. A já najednou ve třetí větě píšu, babička... Jdavše z lesa, roštine savše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše roštivše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já tady tohle... Své starosti dostanu od toho. No.
9: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
10: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
9: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
10: Ale nepřišla, ona tam nešla.
9: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
10: Ale ona tam poslala mě, víte?
9: Pane, vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
10: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a já kam pak jdete?
9: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte?
10: A vy si s tím nevíte rady? No tak... Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
9: A vy byste to dovedl?
10: No prosím vás, dělám klukovi taky úkoly.
9: A vy mu je děláte sám?
10: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
9: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
10: No jo, pak by ne, samozřejmě, jo. No jo. Teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
9: Dva psy a kanár, no tak no. Jako já taky.
10: Taky jo. No, jo. No, jo.
9: A co pak máte za psy?
10: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
9: Cizinec?
10: Ano. Je to ten Cocker Ital.
9: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
10: Je vlastně Cocker Španěl.
9: Cocker Španěl, no jo.
10: To je Cocker Španěl, ten jeden.
9: A odkud ho máte?
10: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
9: A kanárka máte taky?
10: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
9: No já mám taky doma kanárka.
10: Taky máte,
9: taky,
10: jo?
9: Taky, no jo.
10: Živýho, jo?
9: No přece nechcíplýho.
10: No jo, no, no. Živý je lepší, jo.
9: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
10: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
9: No tak, když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
10: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
9: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
10: No jo, já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
9: Jo.
10: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
9: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
10: Ale jo, to jo. Jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
9: Jak by ne?
10: No jo.
9: A co takhle papouškům, rozumíte?
10: Papouškům jestli rozumím?
9: Jo.
10: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
9: Ale ne, já myslím, jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o Papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
10: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
9: Tak,
10: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit Papouška, víte?
9: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
10: Jo, vy byste mohl?
9: No ovšem.
10: Aha, no.
9: No a vy máte Papoušky rád?
10: No tak já jim všecko, což chcete.
9: Pane Šlaušek, přece byste nejet Papouška.
10: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
9: Pro Krista pána,
10: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
9: A vy už jste jedl Papouška?
10: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
9: Ale víte, co takový Papoušek stojí?
10: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
9: No, ale ten stojí několik tisícovek.
10: Několik tisíc?
9: No
10: Papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to teda ten Papoušek neřekneš samostně?
9: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
10: Tučňák patagonský?
9: Jo.
10: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
9: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
10: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
9: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
10: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
9: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
10: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
9: no.
10: Ano.
9: Tak aspoň to.
10: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
9: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec.
10: Ano.
9: Že je divoký a tak, víte?
10: Jo, zajíc,
9: no,
10: jo.
9: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
10: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
9: Prosím vás, pane Šlaušek, snad zaječí hony, ne?
10: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
9: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
10: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
9: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte?
10: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
9: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
10: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
9: No tak to ani nevím.
10: No jo.
9: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
10: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
9: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
10: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
9: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
10: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
9: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
10: O velbloudech něco zajímavého?
9: Jo.
10: No tak to vím například bezpečně. To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatej. To je zajímavý.
9: No tak to vím.
10: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
9: ano.
10: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
9: No
10: víte?
9: Dobře. Každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
10: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
9: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
10: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, jo. No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tak.
9: Takže je to takový jako všežravec.
10: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. ale jinak žerají věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
9: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
10: Co jestli je?
9: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
10: Jestli to někomu přežvíkává?
9: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
10: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
9: Přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
10: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
9: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
10: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo.
9: To se nedělá. Nešlapšek, necháme toho raději. Vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
10: No jak bych to dopadlo, já píšu klukovi taky úkolí, ne?
9: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
10: No co se tomu tak divíte, ten můj už taky třikrát prolít, tak
9: no jo, naschledanou.

přáteli. Povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV. Žasnu, co on všechno stihl koňům. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem, povětří, a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem na první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš. Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to je nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečný, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Mě se měli zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takovej kočárek lehoučkej, který řídí pán, po zeleném trávníku, kde kluše kůň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak se řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo. A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fajn. A co když ten kuň vyhodí?
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětloval princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říká, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, no dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kuň. Ale poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, tak je to kus. Jakmile bych udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přejde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chůzi.

závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říkal si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě, to bylo by na... Tak si počkáš, jde po druhý, ten kůň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kůň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kůň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kůň slábne, mizí v tom startovém poli, v tom, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kůň na něj udělá

se nedá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád. Já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladrubech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte. Kuň chce závodit. Kuň potřebuje závod. Kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok, překážka, je konicism. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu a za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, teď dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko možný, ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kráno bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal, kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, žlouky voňkol a jeteli.

kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá! A chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. To do biče se strašně umí ptát, proč nesníží ti víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou pohnutku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vysta, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A taky já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane vysta, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen, já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiritery, šel Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera, jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predal. Tam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomností Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoší. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak také mi se máčel toho Jirku Šlitra a stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já do dneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem jí měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím proč. On má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: vlastně nebaví.
1: Je po mně.
0: A po rozvodu se hned pro nejkrásnější je a jenom pro něj odláží.
1: Sere já.
0: Řekl jsem víc, než
2: chtěl jsem říct, to už se stává. Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující. Je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem ho zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám, co no, je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu zemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček, říkám tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapadl jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků. A radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá. Že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant. On je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobnej sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou. Že? A teď to šlo od lavice k lavici, najednou. Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty Čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom Čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám na Honza, malej kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil. A on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlub. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný, hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti, Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel také od židle k židli a každý se na něco ptal. Vy si povíte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se čili, tam ještě bude hezký počasí, si promluvili. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bifetu nebo v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že? Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkal, no jo. Je to dobrý. Říkal, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říkal, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A bral. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl zdráv, jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavostí duše, s láskou k bližnímu, takový krásný, hladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh, ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí době ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten kladný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Koží, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho se uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady, říkal, ty jednou zaměníš ty své Mariánky za Luhačovice, a já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných Mariánských Lázních, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz.
3: Si uděláme co?
1: Kvíz hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž znalostí, vědomostí.
3: No prostě kvíz.
1: Ano, ovšem hudební.
3: No.
1: Za tím účelem potřebujeme tedy...
3: Hudbu.
1: No to jo.
3: Když hudební.
1: Hudbu, tak... ano. Prosil bych, několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se laskavě přišli. Orchestru Československé televize. Dobrý večer, dobrý pánové, večer. Dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu.
3: Cenu.
1: Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena.
3: To bude kvíz jenom pro pány.
1: Proč to?
3: No vzhledem k té výhře.
1: Ale ne, to ne, to je... Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano, to, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, ano. Jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina, podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje, tedy ona se nemenuje.
3: No taky pomenujeme, ať to nezdržíme.
1: Taky pomenujeme třeba Slimáci.
3: Je, to jsem vám říkala. O tom slimákovi, jak les na strom.
1: Prosím vás, kdybyste teď nechala slimáky líst na strom, tady bude seriózní kvíz.
3: Dost času, on les 7 let.
1: No tak. Naše instrumentální skupina Slimáci nám jaksi zahraje vždycky kousek, tedy kousek nějakého kousku a my budeme hádat, z kterého...
3: Kousku je ten kousek.
1: Je ten kousek, no. Ano. Tak pro příklad, aby to bylo jaksi všem jasné, kdybyste laskavě zahráli cokoliv.
3: Znám.
1: To známe všichni. No. Děkuji, děkuji, děkuji, pánové. To známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje.
3: To já taky vím.
1: No tak to řekněte.
3: Nahlas.
1: No to samozřejmě.
3: No, víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pomenovat tu písničku.
1: No počkejte, počkejte.
3: No ne, já bej ta Linda, tak jaká s ní do smrti nepromluvím.
1: Jaká Linda, co
3: no,
1: to žvaníte?
3: Jaká Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to, Lindo.
1: Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň, to je zahraniční píseň a ta se jmenuje Si jeli to, Lindo.
3: No, si jeli to, Lindo.
1: A jo?
3: No.
1: Ovšem, ovšem pozor, to je španělsky.
3: No.
1: A česky to znamená hezké nebíčko.
3: No jo? Ale španělsky si jeli to Lindo.
1: Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek. A prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím.

0: Děkuji, děkuji, úplně stačí. Kdo ví, jak se jmenuje tahle skladba, zdvihne ruku. No to vás ví tak málo. Tak víte co, pojďte ke mně na jeviště třeba tamhle vzadu, vy na kraji. A třeba vy. A vy, pojďte, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer. Pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba?
2: Blueberry Hill.
0: Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte?
3: Blueberry Hill.
0: A vy?
4: Blueberry Hill.
0: Správně. No jo, co?
1: Jenom jednu cenu máme.
0: Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon.
5: Kapitán.
0: Kapitán, výborně. Kdo je autorem?
5: Izák Dunajevský.
0: Velmi správně. A vás se zeptám, z kterého filmu je ta písnička?
4: Děti kapitána Granta.
0: Taky správně. To je po dvou bodech všichni. Já vím. No, nic rozhodne třetí kolo. To bude velmi, pánové, něco těžšího. Jo? Pozor. Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy.
4: Potopa.
0: Potopa, no. Výborně, máte tři body, pánům děkuju. Vy máte jenom dva, bohužel. Máte jenom dva. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic sem, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu, jo?
5: Děkuju
0: vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno?
4: Libuše Mincová.
0: Těší mě.
1: Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou to už je, brož.
0: To prosím vás, zbroží laskavě, no, předejte no, cenu a...
1: Tak já vám gratuluju.
4: No, děkuju.
1: Hlavně, jestli máte gramofon, že?
4: Já mám no. Dokonce 4 rychlosti.
0: No tak, tak
4: to je... Gramofon, to je prostě moje vášeň. No,
0: jo, vy jste sběratelka desek, nebo desek?
4: Je těch máte já mám, hodně. No. Je. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba no. Večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí, ano, jo, no. Tak to já si pouštím jednu desku za druhou.
0: Ano.
4: A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám.
0: No já vám děkuju srdečně, ještě jednou vám blahopřeju a děkuju. Můžete se zase posadit.
1: Moment, ano. Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala.
4: Ne.
0: To je na, pojďte se.
1: No ale když zpíváte...
4: Tady je moc lidí, já bych měla
0: pojďte se, pojďte, počkejte. Moment. Moment, dáme rozhodnout
4: to
0: publikum.
4: Já doma takhle, jo.
0: Chcete, aby nám vítězka zaspívala?
1: No,
0: prosím.
1: No, já vám podržím desku. No. Ta,
0: pojďte, tady, postavte se k mikrofonu, no. Víte asi jak daleko?
4: Jo.
0: Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet.
4: Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo.
1: No.
4: No. When the Saints.
1: No to spíš ty Svatý pochodu, jo.
0: To je to samý. Prosím. Děkujeme vám. Můžete se zase posadit, já vás doprovedím tady. Prosím.

0: zpívala nám Libuše Mincová. A vy jste měla co na srdci?
1: Že děkujeme Slimákům.
0: Ano, těm děkujeme, ano.
1: Za doprovod, ale ano. Já s tím, jak jsem říkala Slimáku, jsem si vzpomněla ten vtip, leze Slimák sedm let.
0: Ano, to jste říkala, že leze...
1: Já jsem to nedopovídala. Sedm let leze na strom, vyleze, spadne. Jo. A říká si, no jo, to je vždycky tak. Práce kvapná, málo platná.
0: Je to možný? Černý humor v barevném programu.

Utřel jsem pisk v Carrefouru. Včeraj, jak jsem jel ráno lokalku na šichtu, jsem ještě poloslepý kuknul z okna a co mě vidím. Řada aut jak cip od Imperialu až po Frydlanské mosty. Už jsem se těšil, že uvidím jakési rozflagané ždorby na čtyřech kolách od hňupů, co jezdí jak prasata a nedodržují vyhlášku, anebo aj jakési dojebané krvavé zneuznané zavodníky Formule 1, ale nic. Řada až ku kulturaku a sociálce a ještě dál. U domu energetiky jsem se na to vysral a zas jsem zavřel oči, bo se mi chtělo spát a našich tu ještě daleko. A zrovna i nastupil jakýsi na strany pas křivet z berlu a už si to zamířil ku mně. Vyser si oko. Máš jezdit invalidním vozíkem ani lokalku, cipe. Jak jsem přišel do roboty, tuž tam mě ani stolek nepozdravil, bo všetci keceli o jakési akci storoča v Carrefouru. Chvílu jsem poslouchal, jestli mě vyšpionuju jakési detaily, ale gůvno. Nakonec mi to nedalo a zeptal jsem se Jaruny, ta na mě mrkla, asi si vzpomněla na náš tanec na Stodolní, a že prý v Carrefouru mají dneska i akci, kdy si můžeš koupit buty anebo košulu ze slevu jak prase. Tuž buty mám dojebané a košula už by tež zasloužila vyprat. Vrtalo mi palu, až jsem se rozhodnul. Bulnu šichtu a nenápadně se vytratím na hodinu. Třeba tam koupím hadry a kdo ví co ještě. Nenápadně jsem se prošvenknul vratnicu, ty rámba v černých uniformách zrovna čuměli na televizu, kde byl jakýsi pořad o ucpaných cestách. Sednul jsem na lokálku a valil směr Carrefour. Vystupil jsem u hutních montáží a přiskokem vpřed jsem se šínul ku hlavnímu vchodu. Už za zastávku mi bylo divné, že tam bylo lidi, jak na prvomajovém průvodě za Komančů. Čím blíž jsem byl Kerfu, tím to bylo horší. Ludě se tlačili jak sardinky v plechovce a čím dál víc mě srali. Jak už jsem myslel, že se na to vyseru, tož mě dav vtlačil do hlavní brány a já spolu s další partiou, které se zachtělo zlevněných košul a radií, proletěl kolem McDonalda, bývalého Electro City a nakonec kolem informací. Elektrickou branku, která pušťa lidi do obchodu, jsem přeskočil jak Sergej Bubka v dobách své největší slavy a řinul jsem si to do oddělení textilu. Ti hajzli. Košule za 20 korun už neměli. Tuž smykem vybírám za tačku a valím do oddělení obuvi, které je hned vedle. Do štajgrovej řití. Poslední fajné buty za 30 korun ukořistil jakýsi antek z Polskej. Tuž co robiť. Zhybám se pro leták, co se tu vala na zemi. Po hřbetě mi přeběhne 10 duchovců. Slyšíme nem, jak si zčebetají, co si k olevných pomerančách po koruně za kilo. Jejich berle cítím v každém obratlu. Vstávám s letákem v ruce a oko mi padne na přední stránku. Domácí kino za 15 cent. Kurník šopat už to je věc. Nedávno nám zavřeli kino Vesmír, do Luny je daleko a jeden lístek do Sine Staru stojí jak jízdenka do Brna. Měť doma vlastní kino enem za pár korun, tuž to by partia z roboty čuměla jak grozna lokomotiv. Doufám, že to platno k tomu je dost velké. Nerad bych na to čuměl moc blízky. Valím do Elektra, tam už stojí banda rychlejších koliků s robkami, které se tvaří tak, jak by mě chtěli narvat do té jejich vybrané ledničky, na kterou jsem se jenom tak kutkem oka podíval. Čumím jak vrana na Romadur. Lednička za 2000. Tuž to jsem neviděl ani u známého v bazaru a to je nějaký frajer, bo má otevřené non-stop, aj v noci. Prodírám se davem různé národnosti k televizám a videám. A zas guvno. Poslední domácí kino za 1500 bere jakýsi čobol, na kterého se v zapětí vrhají ostatní v řadě, který tež chtěli ušetřit za kino.
Jeden se mu snaží vyrvat z ruk tu krabicu a druhý ho píchá prstem do oka. No, nevím, jestli mu k čemu si bude ta zmačkaná bedna, kterou mu v steky poskákala ta tlustou prdka, co stala za ním. No nic. Seru na to a pomaly se deru k východu. Cestu se ještě nachomitnu k bytce u věci pro malé haranty. Chytnu jednu do ksichtu, kterou hned tej babě vracám. Pádá na zem a bere sebu další tři hňupy, který drža stejnou krabicu lega jak ona. Lego se rozletí na všechny strany jak křeček, který proletí ventilatorem a je klid. Po dvou hodinách se orvaný jak oberva deru do lokálky a valím zpátky do roboty. Ramba na vratnici si mě ani nevšimnu, bo furt čumě na televizu. V robotě se mě všetci ptají, co jsem robil tak dlouho na tým hajzlu. A jestli jsem nespadnul do mušle, že jsem tak oškubaný. Chuj jak lampa, no ní. Večer na Nově potom ukazovali obrázky ze Slovenska, jak se tam ľudia rvali do jakéhosi k supermarketu. Tuž také zufalce já nechápu. Tlačit se jak herring kvůli zlevněným kobzolám. Bych se na to mohl vysrat, ní?

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme, majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo, tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemohla.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. Furvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal, byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto.

Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Iša Krejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Na místo dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že je jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoli a cokoli. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo, za to z něho šly jakési pazvuky, hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Fá, tef, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo mi jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána! A na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jednou opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala, neustále honil Carmen po jevišti a mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby: bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně: nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, ale je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza. Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno,
ta se samozřejmě prvního bylo, ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Zezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on. A to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem, jenom kvůli tempům. A večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá, a představení již pacient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Donach-Chose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba Jsem líp, mohne tam ale vedle ty vojáci Natales, Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Je pak helmu dolů, čověče, to ona potím naznačuje, rozumíš, že se chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten poklesek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když se k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen.
jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený. A v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad, čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné soudové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny
A on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo se ti porobilo, chorý si či čo? Pán, ne, ne, sadkaj si. Že se, vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je Jano? Ale, bohužko moj! Máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, no, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do Forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia, už v marci, lani, marci, jsem tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili, hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme surně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta, a ona zase říkala, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prtínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrát to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěřil, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali, nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval
A všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro rekreaci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj: Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky. To byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptiluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hrabětem Zeppelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích, Edisonovi potom předělá pupík na obýmce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a po filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
1: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmů, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
2: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vyjezdíte na Šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co Šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to Šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné Šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
3: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka, docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelejvá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si, slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem ho, říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, člověk, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku, zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak Vátová přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
4: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
5: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
4: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd. No
5: máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
4: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
5: Kolik vám visel?
4: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
5: Já ho znám jenom od oka.
4: Jo, tak, jako od vidění.
5: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
4: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
5: ne.
4: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
5: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
4: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
5: No, tak tu tam má pořád, víte.
4: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
5: Spolehněte
4: Děkuju,
5: se.
4: No.
5: No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetřičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
4: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
5: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
4: A co s ní jako budete dělat?
5: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
4: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
5: Ale ne, auto.
4: Cože?
5: Auto.
4: Auto?
5: No.
4: Auto?
5: Ano.
4: No to já snad nepřežiju.
5: No tak tím by se to velice usnadnilo.
6: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohleto poslední rozloučení s panem Františkem?
4: Jo, tady leží, no.
6: Pane Bože!
4: Abyste kdo?
6: Já jsem Levoboček.
5: No tak vidíte, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
4: Jo, a co? Jo, jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
6: Levoboček! Pane Bože!
4: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk. No já... A takhle mi ho Fandu oplakává.
5: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
4: Že by příbuznej.
5: Přihoří vám?
6: Tatínku!
5: Hoří!
4: Ten konec.
5: A já myslel, že dělá chyby jenom škarta.
4: Marja, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
6: Ne jednou, třikrát.
4: Jak třikrát?
6: Já mám ještě dvě sestřičky.
4: Ne.
6: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
4: Ale ne.
6: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
4: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
5: To jsou jeny. Geny, ty má každej, ty měli Franta.
4: Jo, no. A kde teda jsou?
5: No to já nevím. No.
4: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
6: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
5: Takže vydrž, já to zařídím. Panínko,
4: ano.
5: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
4: Já jsem Marie.
5: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
4: No, co si to dovolujete?
7: Upřímnou soustrast.

0: jeho veřejná manželka.
1: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
0: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
2: No dovolte? V životě jsem karty nehrála, já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
3: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
2: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
0: Ježiš, kytku.
2: Jak ten uměl být pozorný?
1: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
0: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
2: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
0: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata, děvčata,
1: prosím vás.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi vem to domů.
1: Jo, no to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna, on taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla? Tak, hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja. Holem! Holem! Lepidlo!
0: Ale roztrhaný ti to nikde nevemou!
1: Nevemou! Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda!
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano? To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji,

0: A když se zavrtím, tak zašeptá. Nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Taky představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem,
0: to už se má žena přidušeně směje.
1: No dál, dál, vypravuj to podrobně. No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
1: Počkej, ale jak spadlo?
0: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty. Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv. Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
1: Ne, ne, to ne.
0: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
1: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko.
0: Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně. Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyl tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A. No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to. Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
1: No a dál?
0: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
1: Který šálek si vzal?
0: No ten modrý, květovaný.
1: Dál.
0: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní a konverzace jen šuměra. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl, špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila. Šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě. Prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena, vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla, ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale proto, že je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla, můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala, vypravuj mi něco, bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
2: No,
3: kdo to přišel?
2: Františku, ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
3: No, tak. To bych spíš čekala,
2: když
3: upadne jsou neštěvé.
2: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
3: Ty si to tak přesně pamatuješ.
2: Taková malá pozornost.
3: Ale to si
2: nemůžeš. No, co tam leželo na lavičce v čekárně, tak
3: si... Ale to
2: ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
3: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
2: Kdo přijde?
3: Manžel
2: přijde. Tady ještě někdo byl?
3: Manžel.
2: Tvůj ma. Mořenkon. Ty jsi se oženil a vyvdala.
3: Dávno, Františku.
2: Jedno, to mě nenapadlo.
3: Co tě nenapadlo?
2: No nejakože. Přijde muž, že najednou teď tohle to je snad aby radši šel, ne?
3: Kam by si chodil?
2: To jsem cizí člověk.
3: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
2: No kdyby jenom do školy chodili.
3: No co? Nic jiného přece nebylo.
2: No ne, to a neříkám, že no, by něco bylo, když nekrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
3: Ale no, to se nehodí. To mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
2: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
3: Jsem telegram.
2: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
3: A proč by měl mít jaký podezření?
2: Když chlapu vidí to.
3: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
2: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
3: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
2: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
3: To jsi přece ženatý.
2: Já ženatý.
3: Ty jsi se neoženil.
2: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kdepak, žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je... Přece jenom
3: ty pořád
2: událost.
3: Ještě přemýšlíš,
2: ještě budu přemýšlet,
3: to
2: no,
3: jsi vždycky
2: no.
3: Přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, František.
2: Jako, přemýšlíš. Já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. No. A nebo co je na mě vidět?
3: Chybí ti knoflíky u srdce.
2: Ty mi náhodou nechybí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to říct, si ve vlaku mi to někdo to
3: nechal. Hele, nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přijde.
2: Ne, jestli tak to vůbec nepřikází v úvahu, protože se vrátí tvůj manžel.
3: Tak se vrátí
2: manžel. No, já tady musím nahat v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
3: Ale prosím,
2: cizí chlap, no to nejde
3: upravdu. Pratičku, to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
2: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přijdu doma.
3: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
2: nic. Ale já bych rozmyšlil. Je, slyšíš zvonit, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
3: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
2: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
3: Ty pomeď, já se nehrad, připrav si zatím.
2: Já už tyhle mám zkušenosti, já už mám.
3: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
4: Tady se mě těší, sikora.
3: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já zatím něco připravím v kuchyni.
2: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
4: Já si pak omluvila ceremonie, protože se nebudeme žinírovat před sebou, co přece možné, chlapi!
2: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap, sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho, rozumíte?
5: Ne.
2: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství, my jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo.
5: Já.
2: A tak jsem si řekl, zaskočíš tam. Co kdyby bylo něco?
4: A jste už tady dlouho?
2: Prosím?
4: Jste už tady dlouho?
2: No celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
4: Ne, to chápu.
2: No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
5: Jak obráceně?
2: No, jak obráceně. A vy jste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
4: nepřipouštějte. To si vůbec nemyslím, co?
5: A co bych si měl myslet?
2: No, prosím, v tom se dítě, nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nenou koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap košili, na to vám nedojde, nebo co?
5: No. Fialky, a co má znamenat ty fialky a víno, no tak víte,
2: no přece to je tak známý, jak to je, žený zpěv a víno, no
5: fialky jsou tajnavý teda, no to je pravda.
2: Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no tak jsme neměli kdy pačte hned, že jo, tohle to tak vše.
5: No jo.
2: No tak, jak bych tak řekl, no a teď
5: co?
2: Já najednou v košili.
5: No jo, a... No, když je to jednoduchý, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
2: Pane, jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jak psovi.
5: Ja, tak proč jste si sundával to sako?
2: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
5: Ona.
2: Já pán nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, když si něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
5: Jo.
2: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Vždyť on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, já prosím, tak se dostal. No.
5: Co by si měl myslet? No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no tak já jsem to skáka nechtěl, pak je to riskantní.
4: A co je riskantní?
5: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
4: No dá!
5: Kde to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
4: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítaný, jo?
5: Já si bude nemám společnýho.
4: V košili a já jakože nic, jo?
5: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
4: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
5: Na stranu.
4: Sedět, čekat, přijdu.
5: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
6: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
7: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
6: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
7: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
6: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
7: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
6: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
7: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
6: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
7: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují s nadšením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamýšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavil a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval. Mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu, bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel. Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má na rozdíl od nás, kde bydlet.
1: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, na čtyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
1: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
3: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
3: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan Strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, Strýček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
2: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. Tam jsou v módě prej teďko v Americe
1: ne,
2: kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špohazovala, nebo Strejček a kočky.
3: Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Strýc o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
2: No to jo, to k flekům Strejček chodil, a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu.
1: Prosím.
3: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
1: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Cpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju, Hubáčka.
4: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
4: Na, koukám, že jste z toho celá bav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
4: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužského, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokoučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
4: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
4: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
4: No, to se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
4: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
4: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodáhle, ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
4: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá, na to štěď, ne.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
3: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
4: Jak to mluvíte s panem notářem?
3: Tak co říkáte, to je naše. Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
4: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
3: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
4: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
3: Jo, vzala.
2: vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
4: O, ne, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik,
4: prosím.
2: To byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
4: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte, kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
5: Věst? Ne, drahej strajíček. Je marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
6: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
2: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, moment, ještě jsem neskončil.
6: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
2: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
6: No přibyly úroky, že?
1: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
6: Očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2 dolary 55 centů.
2: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
6: I já jsem tratil, dámo.
2: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2 dolary a 55 centů?
2: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
6: Vy mě mluvíte z duše.
2: Mě nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
6: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
2: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
6: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
2: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
6: Ale nemusíš.
2: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem ten jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
6: Strašně. Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
7: Je tu volno, prosím.
8: Jo, teď momentálně jo, před chvilkou odešel takový tlustej chlap. Budete mít teplej sic, madam.
7: Dobrý den. No poslyšte, vy nemáte na noviny?
8: Proč se ptáte?
7: Že musíte číst moje. Že nemáte vlastní.
8: No, abych si mohl koupit noviny, to...
7: Tak si je kupte.
8: Myslím, jak kdo mě bude držet. Vy asi nevíte, jak
7: se... Typálek,
8: co? Ale ne, vy nevíte zřejmě, jak se v parku na lavičce krade, no. Víte? To si... Čtete noviny, víte? Držíte si je před očima, jako vy teďko, že jo? Čumíte, ne, tak koukáte do novina. A zatím si někdo přisedne, umíte rošťák nějaký, ani nevšimnete. A než se nadějete, tak teprve doma zjistíte, že co jste měla v kapse, už tam není, víte? Tak proto... No ne, o kabelku se nebojte, paní. Kabelky se na lavičce nekradou, víte? Ty se kradou v metru. Nebo na Matějský, tam se dobře kradou kabelky, no. Tady stačí úplně na lavičce si hlídat kapsy, víte?
7: No, vy jste od policie.
8: Já, to no tak. Napadá. Ale vím o tom svoje, víte? Vím o tom svoje. To, helejte se, oni ty policajti ani nemůžou kormoc nic dělat, víte? Protože to by museli takovýho dovedu přinatrefit s rukou v cizí kapse, víte? A oni ty kapsáři, oni to jsou umělci, jsou šikovní, velice šikovní, to... Proto si dávám bacha, že jo, no.
7: Podívejte se, teď tady sedím jenom já.
8: No já vím,
7: no tak toho vidím. Nechte laskavě.
8: No nečeho, no,
7: já nevím, co
8: vy jste se mě ptala, že jo?
7: Já jsem se nic neptala.
8: No já jsem slyšel, že ženský jsou v tomhle oboru ještě šikovnější než chlapi.
7: No poslyšte, co tím ale chcete říct,
8: nic,
7: co si to,
8: ne,
7: co
8: nic,
7: si to ne, vůbec já... dovolujte, snad tím nechcete
8: ale naznačit. Vůbec nic, ale... já jenom, že ženský taky kradou, že jo, no tak... Já vás neznám, že jo, no tak si hlídám kapsu.
7: Pane, já vám něco řeknu. Vy jste hulvát, no. Rozumíš? A rozumíte, já nebudu tady poslouchat takovýhle nehorázný tak, narážky, pane.
8: Prosím, tak si trhněte nohou, milostivá.
7: Ještě to k tomu. S Bohem.
8: Bohem.
7: To je teda...
8: Rozšidla nána, přece já jsem jí neřekl křivý slovíčko vůbec. A nechala tady noviny v tom rozšilení. Tak si je můžu dočíst aspoň. A ne, on si zase, já budu noviny takhle, jo, on si zase někdo přisedne, nepak, nebudu riskovat, když mám v kapse, kolik, 7 peněženek.

0: Báječně se mě doprovodil, je to skvělý.
1: Já! Já!
0: Kdo to je?
1: To je můj kamarád Karel Cohn. Neviděl jsem ho 10 let, najednou za klavírem sedí Cohn.
0: To chcete říct, že mě doprovázel on?
1: Ne, my jsme hráli spolu. My jsme hráli čtyřma rukama, takzvanou čtyřruč.
0: Můžete mi to předvést?
1: Čtyřručně, prosím? No jistě, Karle. To vzniklo tak, že jste jednou měli jednu hitli, kdysi dávno, viď, Karlíku? No, tak já jsem si sedl tak, on si sedl za mě, on už tam vlastně seděl za mnou. No a takhle hrajeme čtyřruč, jenomže nemáme ruce vedle sebe, ale nad sebou, rozumíte? Jo? Jo, já ho takhle vodím po těch klávesách. Jo? On se mě někdy rozjede. Jo? A jinak jako jde nám to, víš, Karlíku? No.
0: To je ale podvod.
1: Ale ne.
0: Je to lež.
1: Ale ne. To není lež, to je profesionální taková finta profesionální. Jako je třeba diplomatická řeč. Rozumíte, znáte? Znáte Saturnina?
0: Znám.
1: Tam to je řečeno. V Saturninově je to řečeno, rozumíte, diplomat neřekne lžete, pane, nebo kecáte, pane. Diplomat řekne obávám se, pane, že o vašich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat.
0: Obávám se, Boleslave, že o vaší hře na klavír by se dalo s úspěchem pochybovat.
1: Marie, proč? Proč? Protože oni obrátili ten klavír. Kdyby neobrátili klavír, tak prostě... Tam už já nemohu. Já se rozčiluji, já, pánové, máte hodinovou výpověď.
0: No tak to snad ne, to jste trochu přehnal.
1: Pánovi, za hodinu se vraťte. Ne, moment. Pánovi, mě za hodinu. Měním lhůtu, pánové, vraťte se za minutu. Ne, vraťte se hned! Marie, máme, vemte to, dej to na to a pěkně. Tak a jdeme, Marie, máme pro vás.
0: Co?
1: Pamětní medaily. Nešklepte se, pánové. Ne, já nemyslím tlemit se, já myslím seriózně, ano? Marie? Pamětní medaile naší manéže bolí?
2: Trošku
1: by mělo, ano. Marie, já vám děkuji. A já vám přeji, aby z hrdla drali se písně krásné vaše stále. Blanche. Takhle.
0: Co s tím?
1: Ty takhle si dáte nos. Takhle?
0: A to vypadám stejně jako vy?
1: Ne, my máme střed stejný. Ale okolí máte hezčí. Je Marie, prosím vás, zaspívejme si spolu píseň.
0: Ráda.
1: Ano?
0: Ano.
1: Pánové!
3: Já nejsem cimprlina ani pedant. A mám pochopení pro objektivní potíže. Ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám, je to individuální taková záliba. Někdo chce límec jak z porculánu, má ho mít. Neboť život přátelé je mnohotvárný ve svých podobách a nelze ho uniformovat. Tedy konkrétně jde o to, že peru v osvobozené domácnosti. Propriety takové. užitkové prádlo, vrchní i spodní, nezbytnosti civilizovaného individua. Prádlo dostávám vyprané, skutečně čisté, téměř. Některé kusy skoro bělostné, například zelená košile. Tedy ne celá, ale rukav a část náprsenky bělostné. Ostatní zelené. Koukáš a vidíš Šanžán. Moary. Vyplajchovalo se to. Říkají odborně. Slunce to vytáhlo. A na bílé košili je zase půlka límce zelená. Taková hříčka přírody, no. Přirozeně slunci vynadat nelze na tu dálku. Konečně známe to, mocné jsou vlivy vesmíru. Slunečním zářením uzdravují i lidi, jak může potom tajemným kosmickým paprskům odolat pitomá košile. Ale to není podstatné. Co je podstatné, to je škrobení. Tedy u krku škrobený nemám rád, ale jinde to přímo nesnáším. Popuzuje mě to. No, škrobená spodní, tedy radši prominout taková proprieta, uznáte sami, není nic účelného. Při úkloně zlomí se ti vzadu košile, zarachotíš a poděsíš okolí, neboť se nemůžeš narovnat, dokud se nenavlhčíš. A pořád, abys jezdil výtahem, do schodu nezvedneš nohu, neohneš kolena, spodky plechové, škrobem pancéřovaný, a kudy chodíš, tudy šustíš, jak chřestíš. Tedy telefonuju v tom smyslu osvobozené domácnosti. Promiňte, povídám, ale nemohu ohnout kolena. Račte to vzít na vědomí. Spodky by vyhovovaly, kdybych si přerazil holení kosti. Ale takhle mě zdržují při chůzi. Slovem, není to ekonomické. Ale bagatelizují tu závodu. My, říkají, škrobíme ložní prádlo, aby déle vydrželo. To je pravda. A že ve vodě chytnou škrob i spodky, to je taky pravda. Ohledně spodků, filozoficky vzato, je to problém s úctou osvobozená domácnost. No, tedy dovolte, jaká tady filozofie. Nejsem přímo akademik, ale to vidím. Buď mím škrobit, nebo víc máchat. Jaký je tady problém? Ale přinesou novej balík a já stavím prádlo podél zdi. Do almary se nevejdu, neohnuje. Trikotové spodky, tedy odpuste hrubé slovo. Trikotové spodky stojí stuhlé jak mražený párek. Košili natluču kladivem, pak ji můžu obléknout. Ale tedy stala se historka, no, zrovna k filmování. Dovolte, všecko plasticky vylíčím. Poznal jsem slečnu, jistou madam, hlubší bytost. Ovládá umění, i v divadle už byla, i sklony má. Umí zahrát na klavír jednoručně, týnom tánom na kopečku stála a dvouručně s přízvukem zapírat nechci, zaper si to sama. Slovem umělkyně, tedy téměř Chopin. Jdeme spolu a dost náročně promlouváme o umění, vzdělaně diskutujeme. Já povídám, třeba že nejsem například virtuos, mohu říci, že mlátit buben je jenom hrubé umění. Kdežto pinkat klávesy, to odpuste, je kabinetní kousek. Slečna se z umělecké skromnosti upejpá a říká, to, že přijde na náturu, A vůbec, abych jí nabídl rámě, jinak, že sebou praští do bláta. To se ví, ve mně hrklo. V létě, prosím, v létě nabídnu rámě kdykoliv. To nosím krátké rukávy. Ale teď jsem momentálně naškrobený a neohnu loket. Chci na to téma zavést řeč, ale v tom vidím, že za námi courá houf lidí a že mě dost kriticky pozorují. Nejsem rád nápadný, znepokojeně se prohlížím, nekouká-li mě někde kousek propriety. Najednou se ozve křik a všelijaká slova, myslím si, třeba chtějí autogram, ale ne, žene se ke mně SNB a rozčilený houf lidí. Jeden křičí Fritz, druhej Smrtihlav, třetí hele, chytili SSáka. Přiznávám tedy, trochu jsem ztratil barvu a trochu jsem se svalil na strážníka. Prohlíží moje průkazy a povídá, tedy prostě nedorozumění, omyl, no. A proč pak vy, občane, povídá mi, proč pak děláte paráde šrit? Pruský krok, není to oblíbené, víte? No, krindáčku, povídám já, uznejte justiční omyl. Jaký pak pruský krok, já ani německy neumím. Jenom mám tedy dámy prominou nadměrně škrobené spodky. Ohmatali mi na místě lítka a sami doznávali, skutečně tedy, spodky má jak roury od kamínek, jako by měl nohy v gipsu, jablka jsou nepohyblivá. A disciplinovaně se rozcházejí, ale madam ztratila fazónu, zrudla hněvem. To není procházka, povídá, ale vojenská přehlídka. Sekáte nohama jak pavouk sklípkan. Dočista mi z té ostudy rozbolela nervová soustava. Lepší bude jet tramvaj. No prosím, povídám, prosím. Kom si, kom sa. Tak jsem to řekl sváně nosem, aby poznala vzdělanost. Lezeme do tramvaje, já samozřejmě nesedám. Z opatrnosti zůstávám stát, jenom se tak nonchalantně chytám horního držadla, abych se nepřerazil. Ale umělkyně mačká rukavičky a prohlíží si mě úkosem a povídá, a co vy tady stojíte jak na vartě, proč pak si nesednete? Naschválně znervozňujete? Snažně vás prosím. Nohy mě z přesvědčení nebolí, povídám. Neunavil jsem se tou procházkou, no. Ale z dobré vůle si sedám, abych vyhověl slabšímu pohlaví. Opatrně se skládám, neukvapeně, s rozmyslem, a jak dosednu, rána. V kolenou se mi přelomily spodky, z nohavic stoupají obláčky dýmu. Nějaká paní leknutím vyskočila z tramvaje a běžela se schovat do podloubí. Řidič zabrzdil, ztratil rozvahu, přiběhl průvodčí a povídá, není benátská noc, abyste nám tady pouštěl rachejtle. Račte si, prosím, z bezpečnostních důvodů vystoupit. Umělkyně zrudla, sezelenala, zbledla, no měnila barvy tak rychle, že se v tramvaji udělala duha. Pak povídá přiškrceným orgánem, apropos, neračte se obtěžovat, dojedu sama. Jste pro mě příliš výstřední povaha. Prosím. Hrdě jsem se uklonil a pukla mi košile. Zůstal jsem stát nalomený na stanici. Bohu díky začalo pršet, takže jsem se mohl vstyčit. A tak prosím přicházím o partie. Co je mi platno, že stát poskytuje novomanželům půjčky? V Americe odávají v bazénu. Ale tady, informoval jsem se, prosím, tady vás neodají v plavkách ani bez půjčky. No ovšem, když sami jsou ženatí, co oni vědí o škrobení? A tak volám, prosím, se všemi svobodnými volám, zakročte v osvobozené domácnosti, nebo třikrát běda, vymřeme.
2: Halo, moment, moment, kapa, zpátky.
4: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
4: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, voláte, těsně z tousla, jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
4: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
4: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
4: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
4: Ano.
2: Z technického.
4: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
4: Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
4: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
4: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: A máte návštěvní lístek?
4: No vždyť právě tady na něj čekám.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
4: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
4: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
4: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do... Ten lístek, rozumíte?
4: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
4: Ano, to všechno vím.
2: No.
4: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
4: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat, no, tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
4: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
4: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
4: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
4: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
4: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
4: Nemám.
2: Co?
4: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
4: Lustvý Sihák.
2: Ježiši, co to bylo?
4: Lustvý Sihák.
2: Žiž prchných Čechyš?
4: Vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvý Sihák.
2: Co, hustý?
4: Ale ne. Hlu,
2: jo?
4: Ne hlu, jenom jednou. Hlustvý?
2: Hlu?
4: Hlustvý?
2: Svý?
4: Hlustvý?
2: Žiži, člověče, s takovým jménem pojďte hned ráno, dokud má člověk... Přijďte zítra v půl devátý.
4: Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
2: Tak to zkuste.
4: H jako hajné.
2: H jo?
4: Jo.
2: Jako hajné, jo?
4: Hajné.
2: Hajné, ale s velkým H.
4: Pravda.
2: Dál.
4: L jako Leon Cavallo.
2: Jako co?
4: Leon Cavallo.
2: Hláskujte to.
4: Není moje jméno.
2: No tak proč neřeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v půl osmi.
4: Ukažte, já vám to napíšu sám.
2: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
4: A kam?
2: Tadyhle na stůl.
4: Kde není úředník?
2: Ale já to potom nechám ohoblovat.
4: Lustvý si hák. No a je to.
2: A už je to hotový?
4: Ano.
2: To je vaše jméno tohle?
4: Ano.
2: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
4: Ne, to je moje.
2: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takový jméno přišel?
4: Zdědil jsem je po otci.
2: A to je rána, co?
4: Ne, to je jméno.
2: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
4: No, buďte tak láska vzpěcha.
2: Moment, nepřenesu.
4: Proč ne?
2: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
4: No prosím.
2: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
4: Ne, to je Emelkovi.
2: Jo, Emelka. Kde je to? To je technický oddělení.
4: Technický.
2: Nevíte tam číslo?
4: Nevím.
2: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1.40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu ucho. Jindřich ucho, vráty. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
4: Co tam dělá náměstce?
2: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
4: Aha.
2: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
4: Luství si há.
2: Ha? To je křesní tohleto.
4: Luství si há.
2: Jak to bylo?
4: Luství si há.
2: Luství si há. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
4: No,
2: jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. A no to je jako ondatra, jenom že má na začátku. Slanina.
4: Nechte to, mě už pálí žás.
2: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, o jako oda. Hoďte se, přijďte zítra v půl šestý.
4: Tak já budu hláskovat sám.
2: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
4: To nejde?
2: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
4: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
2: Ježiš, já vám dám sám 50.
4: Láskujte!
2: 50, půjde jako pišišvol.
4: Láskujte moje jméno.
2: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
4: Ještě je tam.
2: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný slihák?
4: No, teď to bylo správně.
2: No, teď to bylo správně.
4: No,
2: jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
4: Tak Mounar.
2: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
4: No, dobrá.
2: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
4: Hrustvi si hák.
2: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrou ti tam bez lízku.
4: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím soudru. Vejmelkovi doufám, že tam to bude rychleji.
2: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
4: Proč?
2: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
4: Já!
5: Roztoužení se to jmenuje. A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych si jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl tak v zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skromných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela, no zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umej, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje. Ty svaly. Ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopek přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, o vnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak protože jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak protože jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně tři. Tři a jedna rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě.

0: Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostou ženem zadumání.
1: To je
0: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
1: Ano.
0: Takové to obrácení do sebe, že ano?
1: To je tohle.
0: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
1: Já.
0: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.
2: Moje jméno je Rjemrotěsov. Podplukovník. A tady má být můj nejmilejší přítel.
3: Už je tady.
2: Pruža Pružinský, zástupce okresní?
3: Ano.
2: Okresního hejtmana.
3: Prosím.
2: A už tady má být ten malý...
3: Ano.
4: Pojď sem,
2: náš malý člověk, rostomý a elegantní dvojetočně. Inspektor čeho?
3: Klášterní školy.
2: No, tak. A takový tři lidi tady vyhodili z hospody, jen to fikne. A ještě nám tam dali, kromě vody, než čaj s mouchama.
3: No.
2: To je možný než tady, v tomhle tom městě, jak se to tu jmenuje.
3: Jakhle.
2: No. Když si člověk zajede do Saratova, tak dostane aspoň večeři teplou. A nejvíc nenávidím, když člověk se napije a pak to nemá čím zapít, totiž zajíst. No zapít taky teď.
3: No, jsem...
2: Jej, to by bylo mě zapomenout. Nemluvím o tom, že... Pánové...
3: Co
2: byste říkali večeři? Já mám hrát.
3: Teď máme 2 hodiny, hospody jsou zavřeny, ale já vám řeknu, pánové, takový...
2: Co?
3: Slaneček. Takové houbičky. To by nebylo špatné. Nebo něco na způsob toho.
2: No.
3: Jak se to řekne?
2: No, čeho?
3: Víte, co myslím?
5: Včera jsem jet u Holopesova senzační krůtu.
2: No.
5: Že si vzpomínám, pánové, byl jste někdo ve Varšavě?
2: Ne.
5: Tak tam dělají tohle. Vemou karasy.
2: Karasy, ryby.
5: Docela obyčejný karasy. Živý, ještě se třepou. A šup s nima do mlíka.
2: Do.
3: Kyselý.
2: A do svařenýho,
5: ne? Do syrovýho. Ty potvůrky si tam den poplavou a potom. Potom je pečou na másle, na pánovi, bublají si.
2: A smetanu nalajou, ne?
5: Taky se No já vám řeknu, kam se hrabou ananasy. A když si na to takhle dáte jeden nebo dvě štamprlátka, no. A to se necítíš, to úplně vomdlíváš, vůní.
2: K tomu by byly nasolené okurčičky.
5: Může být.
2: Teď vám řeknu já, co jsme jeli, když jsem byl ve Varšavě.
5: Byl ve Varšavě.
2: Kdo říkal, že nebyl? Já byl ve Varšavě.
3: Byl ve Varšavě.
2: 200 taštiček jsme nasoukali do sebe, 1, 2. Jistě taštiček. Ale no, tedy vařený těsto, žáno, taštička a vevnitř mleté maso. Masíčko. Dáte navrch to, petržálku nebo to, posypete pepřem, nebo se to posaleje i octíkem a pojída. A když už mluvíme o rybách, co říkáte rybí polevce ze sterledě?
3: Z koho?
2: Sterledě, nebo je to sterledě? Taková dlouhá.
5: Sterleď.
2: No, to je přeci, já jsem to jídával 1858, toto letí ten čas. A tady mluvíme o jídle, maříme čas a já mám takový hlad. Já půjdu domů a já si udělám bene doma. Poté vy dva. Každý vypijeme štamprličku. Zajíme tím, co pán budal, třeba okurčičku nebo salámeček. Podpálíme pod samovárkem, co říkáte, páni?
3: Já s nadšením.
5: No, velice rádi. No.
2: A můžeme si povídat třeba o nemocech, nebo o starých dobrých zašlých časech. A nebo si moje paní spí, ale tu nebudeme budit. No.

0: Já zbudím služku. Tady, tady. A řeknu, aby připravila samovar. A ze sklepa, aby přinesla okurčičku. A řekne.
1: Černou.
0: Černou.
1: Černou, to je moje.
0: A černou. A slanečku.
2: Loupanýho. Loupanýho.
1: A zmradlavýho.
2: Moje žena je dnes nějaká nemocná. Doktor Gusin říká, že je to od postní stravy. No, no, je to možné, ale dušičko, říkám jí, strava není to hlavní.
0: No, a já vím, já tě poslouchám.
2: Není důležité, co do úst vchází, ale co z úst vychází, říkám jí. Hm? Postní jídlo to jíš, ale zlobíš se jako jindy. Lépe bys udělala, kdyby si děla svého neničila, raději se nerozčilovala a nekázala. Ani slyšet nechce, no. Už od dětství nás tomu učili, říká.
0: Sakra, kde s těma okuličičkama? Já tě poslouchám, povídej. Těla svého neničila, no. Je tady menší komplikace. Ona, služka spí a moje žena má všechny klíče. Ona služka nespí, ona je venku někde. Ale moje žena má všechny klíče, to tak tady prostřete a já ji zbudím. Já ji nebudu budit.
2: Na co, jo? Hej, ty klíče vemu.
3: Co děláš?
2: Ale, Mášenko, to jsem já. To jsem já, Mášenko. Já jdu vzývat ty klíče. Od špižírny, od sklepa potřebuju je. Okurčičky potřebuju. Mášenko, ty můžeš klidně spát, nebudeme tě obtěžovat. Já vemu ty okurčičky a ani za kopějku víc neutratím, jakože je pánbu nade mnou, jenom okurčičky.
3: Komu chceš dát okurčičky?
2: Já jsem ti to neřekl, ale dvojtočiev je tady. Dvojtočiev a pružina pružinský. No znáš je přece, celé město si jich ukrutně váží. Je, ty o tobě dobře hovořej. No. Pružina Pružinský má přeci řád Vladimíra, 4. třídy, no, ale každý řád je dobrý.
3: Kde ses mohl takhle sežrat ty dobytku, Jaro?
2: Tak ti teda pěkně děkuju, to jsem si pěkně vysloužil, já myslel, že jsem podplukovník. Když se porad jenom zlobíš a neumíš nic jiného, než se zlobit, co mám dělat? Přišel. Dvojetočně přišel Pružina Pružinský, jako kobylky vpadly, jak zhubné, dvě kobylky. No já říkám, spí a to zas jdi. Jsou to známí a hodní a pobožní lidi oba. A jak hezky o tobě mluví, kdyby si slyšel, jsme zavedli řeč. A ten povídá Pružina Pružinský, povídá Marie Petrovna. To snad není ani žena. Já koukal, co ti myslí. A ten dvojetočev se obrátí, pan není, to je snad, poupě, povídá, poupě, nebo Jaro, takový hezký slova. A ten povídá, ano, ale ona je světlo našeho okresu, jako ty, řekl on. No, to okresní zástupce okresního, zástupce jiného. A ten to ví, řekl o tobě a nic je nezná.
3: Hele, lehni si a nežvaň. Namáže se to v hospodě s ukecanými kamarády a pak to celou noc bouří. Mohl by se stydět. Máš děti?
2: Ano, ano. Mám děti. A mám je rád. A tebe mám taky rád. Krasavice moje. A babičku mám rád. Dědečka jsem neznal. A postarám se o vás, o všechny. My tě dáme do gymnázia a postarám se o něj. O tebe se postarám, krasavice moje, lásko má, aby bylo všecko v pořádku, než vydechnu. Naposled. Až naposled vydechnu, tak já bych nechtěl nic od vás, než abyste mě dali na hrob vrbičku, tenonkou, prouteček smuteční a chodili ho zalejívat. Já bych tam pod tou vrbou se na vás těšil, abyste chodili a zalejívali a vrba by rostla, byla by veliká, takováhle by byla tlustá a to už by byl Míťa profesor a ty by si byla, už u něj by si bydlela. Ale teďka, Mášenko, teďka já potřebuju ty pokurčičky, já přeci je nemůžu je vyhodit.
3: To je trest boží. Hospodine Bože můj, co jsi to na mě seslal? Kdo to jak živ slyšel? Hosty v tuhle dobu ožralu manžela. Dobře, ale i s tím.
2: A můžeme křičet, a můžeme zpívat. Mášenka je zvůr, ale rozespala. Jej. To je rozespala. Znáte ženy, ne?
0: Rozespalí? Já hlavně.
2: Bude všechno. Mášenka má klíče, Mášenka je hostitelka. Mášenka více ve sklepěce na půdě. Se vyšpíří. Mášenka, i kaviár bude, já se sadím. I kaviár.
3: Mohli by se stydět. Copak jsem nějaká hospoda? To bych byla husa, abych jim něco dávala. A nedám. A ty klíče jim nedám. Nedám.
0: Ale kdy? Kdy bude kaviár?
2: Že by nemohla nalézt klíče? Promiňte. Tak, tohle si mě mohla říct hned. Já jsem se nemusel před tebou tolik ponižovat. Tohle to má být manželka, opora svého jediného manžela, jak praví písmo. Já pravím, zmije zůstane zmí. Merci. Tak je asi pravda, co jsem četl před lety, že žena je svému muži andělem před veřejností, ale doma je mu satanášem. A jak vidím, satanáš zůstane satanášem. No hoď.
3: Uhoď.
2: Kluč mě, mrať mě, křezej do mě, kopej do mě, rozemel mě. No, dělej něco. Uhoď svýho jediného manžela, který si o tebe stará. Leta letoucí a stará dobře. Uhoď, když máš potřebu, mrať mě. Ale nedělej mě postudu před veřejností. Ty řveš. Vidíš, co děláš? Ty jsi něco slyšela?
3: Ne, ty jo.
2: Taky ne. No právě pro ně potřebuju. O kuručičky a ty klíče. Já ti dávám čestné slovo důstojníkovo. Že už nikdy nikoho nikam nepozvu. Kdyby to byl biskup, tak ho srazím se schodou, ale snažně tě prosím. Mášenko, já tě snažně prosím. Teď víš, že tě miluju. Teď tě mám rád, Mášenko.
3: Nech si to, já tam přijdu.
0: My vás vyrušujeme, ne?
2: Chraň vám, vůbec ne. Všechno je v pořádku. Mášenka je z hůru, je milá, je ochotná.
4: Fedore Akimiči, co to máte u toho? Vy máte u oka slzu? Vy pláčete?
2: Ale Mášenka mě dojala tou svou ochotou. Tady máme.
3: Pěkně. Dám, pánové, to jsem ráda, že vás vidím. Odložte si přece. Jsem moc vděčná manželovi, že vás přivedl. Aspoň v noci, když ve dne nikdy nezavítáte.

0: jsem spala, nejenom slyším hlasy. Kdo to může být? Říkám si. Feďa mi poručila, abych zůstala ležet, ale nepak já jsem to nevydržela. Já hned všecko připravím. Feďo, pojď.
1: Vidíš, jak je to krásné, když je člověk ženatý. Jíš, kdy se ti zachce, napiješ se, kolik se ti zachce. A hlavně víš, že existuje člověk, který tě miluje.
2: Tak, tak, tak. Tak šťastný Rjebro Těsov. Já když přijdu domů, žena na mě spustí, nedupej mi tady v botách, chomouty ani spát mi nedáš, ožere se to v hospodě, pak to dělá rámus a... Moje žena neumí nic jiného, než nadávat. Ta by měla vidět, jak si žijí Rjebro Těsovovi.
1: Tak, tak, tak. Už při prvním pohledu má člověk chuť dojet jim zaplakat.
0: Prosím, panstvo, poslušte si.
2: No.
0: Tak. Počkat. Nejdřív přípitek. Tak. Féďo.
3: Mášenko, přátelé. Na šťastná manželství.
4: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, který na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant.
5: Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik? 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas.
6: Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale. A kolikže je jich? Já 3, no samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, no to věřím. Že blahopce jete, no to se má. A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak věříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, Mausko. Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel, moje paní, není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. Poradnice. A sestřička. Sestřičko, a co vy... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co vy... Paní zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co vy... 52 cm, no, tlacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No já to... Malej, já. A sestřičko, a co by... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co by... Děkuju. A co by... Já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Jo. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poroučím. Fotbalista.
7: Haló, sestřička, jo? Kluk? No ta sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
6: Ahoj. A závěrem prodavač.
8: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka?
7: Bohužel nemám, chlapečky došly.
8: Jo, ale že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
9: James.
10: Prosím, paně.
9: Už přišly noviny?
10: Nevím, pane, poštára jsem ještě neviděl.
9: James!
10: Prosím, pane.
9: Ty Drakulovo dvojča! Já se tě nepýtám, či jsi viděl poštára, ale či přišli moje tajemství.
10: Aha, už vám rozumím, pane, ale žiaľ, moja odpověď se nemení. Ak som neviděl poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
9: James, a na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
10: Sám, pane. Trochu som rozmýšľal.
9: Tak ty si rozmýšľal, James?
10: Áno, pane.
9: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
10: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
9: James,
10: ano,
9: ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
10: Ako rozkážete, pane, švihám.
9: Čo si povedal, sedliak?
10: Že už idem, pane.
9: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
10: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
9: Čo si to povedal, James?
10: Prišli vaše noviny, pane.
9: A poštára si videl?
10: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
9: James!
10: Prosím, pane.
9: Ty vyškerený kaukaský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
10: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
9: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
10: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
9: Hlupák.
10: Kto?
9: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
10: Áno, pane, zvlášť na Everest, kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
9: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
10: A potom som tam musel dva dni stáť, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
9: No áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
10: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi a keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
9: Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
10: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
9: Nepoznám. A čo urobil?
10: Nič, pane, ešte ho nenašli.
9: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
10: Neviem, pane, to tu nepíšu.
9: James, ty oficiálny díler Trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
10: Lebo ho ešte nenašli, pane.
9: Koho?
10: Ramzesa III.
9: A to je kto?
10: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
9: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
10: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
9: Oh, Egypt, James. Spomínaš si, Tam nám bylo krásně.
10: Ano, ale jako komu, pane?
9: Tebe se tam varině páčilo, James?
10: Len do té chvíle, kým se nedostali chud na čerstvou vodu, pane.
9: Tam jsem tě poslal kopať tu studňu, však, James.
10: Ano, pane, na Sahare.
9: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka jsem tě neviděl. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
10: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
9: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
10: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
9: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My jsme už byli všade.
10: Ak vám můžem nesmelo připomenout, pane, v letě jste chceli jít na Amazonku.
9: Na Amazonku? To je ta naša nová suseda?
10: Nie, pane, to je ta rieka v Brazílii.
9: Ano, už si vzpomínám. A proč jsem tam chcel jít, nevíš, James?
10: Dočítali jste se, že v té rieke žijí ryby, čo všetko zožerou, pane.
9: Ano, Pireneje. Velmi dravé ryby, James. A rýchle.
10: Tak Pireneje. Zaujímavý druh, pane.
9: Neboj sa, James. Dám ti možnost obzrieť si ich zblízka.
10: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
9: James, ty chudiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.

0: Vážení přátelé, Jára Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému jogínskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokázal neocenitelné služby zejména prostým obyvatelům pojzerských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil se o tom záznamy, které se nám podařilo dešifrovat díky panu Padevětovi, žijícímu pamětníku a někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost u nás neznámé a tím i nevyužité praxe orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Pan Padevět se jednoho dne svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho nesouměrnou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se pana Padevěta zželelo a nabídl se, že něco zkusí, jak prý řekl doslova. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu veterináři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nemocného dentistu. A ukázal zvěrolékaři přesně tentýž zub, který bolel pana Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci a pro jistotu vytrhl Cimrmanovi ještě dva sousední zuby a jeden z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 5 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od veterináře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý pan Padevět se zprávou, že je po bolesti. Cimrman pí na to utrousil něco, co se nedá vůbec opakovat, a šel si lehnout. Zpráva o zázračné schopnosti populárního světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Z Liptákova se staly Lurdy. Proudili sem davy lidí nejen s bolavými zuby, ale se vším možným, co jen lidské tělo obnáší. Lidomil Jára nedokázal nikomu nic odepřít a tak postupně přišel slepé střevo, štítnou žlázu, žlučník, ledvinu, játro, plíci a další vnitřnosti. Při 7. operaci žaludku už se ani nenechal uspat a luštil křižovku. Později se i sám zašíval. Ke cti Járy Cimrmana dlužno přečíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které při operacích zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich, Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Otrávil se houbami. Cimrman sice za něj včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Už nebylo z čeho pumpovat. Nechal Cimrmana zrentgenovat, ale při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Člověče, já se s váma nebudu pitvat, řekl doktor Cimrmanovi. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a tím vlastně skončila Cimrmanova kaskadérská činnost na poli zdravotnictví. Zanechal po sobě stovky klientů, kteří se už jeho záskoků nedočkali. Ale na druhé straně využil bohatých zkušeností a zkomponoval cyklus skladeb nazvaný Tělesná schránka. Uvedl je na koncertě, jehož výtěžek věnoval Červenému kříži ve Vysokém nad Jizerou. Pro nás je zajímavé, že na tomto koncertě vystoupil poprvé a naposled Cimrmanův jazzový kvintet Jizeréré. Karavelný nastudoval několik skladeb z cyklu Tělesná schránka a v průběhu dnešního programu vám je zahraje a zaspívá.
1: Takže možná ještě dožijete tam?
2: No, já už mám vyhlídnuto, dokonce kde.
1: A kde?
2: Normálně u Viktoriiných jezer. Tam
1: je to,
2: tam normálně pozemek stojí 75 tisíc korun. Postavíte si na tom baráček, koukáte.
1: Počkejte, z čeho si postavíte ten baráček?
2: No to třeba z listí tam dobře.
1: Jo, takhle.
2: Já jsem nenáročná.
1: No to si myslíte teď?
2: Ne, někdy... pozor, já to vím.
1: Vy jste bydlela v baráčku s listí nějakou?
2: Já jsem bydlela v baráčku bez elektřiny a
1: na
2: bez
1: 3 plus 1 z listí měla jste někdy? Nebo se to výborně říká, nebo na foce, to je romantika.
2: Měla jsem takovou krásnou, jako tu, jak jsem říkala, palmovou střechu bez elektřiny, bez vody.
1: Já vím, ale jak dlouho?
2: No půl roku.
1: No. No. No ale to je, jak se říká, nepleť si turistiku s emigrací.
2: No tohle není turistika.
1: No dobře, ale ono, bez proudu.
2: No to mi to vyhovuje, já jsem naopak zjistila, že začíná
1: fungovat. Kde je voda?
2: Voda byla opodál.
1: No opodál.
2: Takže hezky se nosilo.
1: No. A tak jako si myslíte, že takhle byste to perspektivně potom už jako dotáhla, jo?
2: Ale ono vám to nepřijde, když se tam díl. Jako
1: no, když jste tam 3-4 měsíce, tak ne. No. No, a jestli představíte, že tam budete takhle žít desítky let.
2: Já si to představit právě paradoxně dokážu.
1: A jak jste nosila vodu třeba?
2: No to máte takový kanistry. A tak v kanistrech nosíte vodu.
1: No ale jak nesete, tak jdete
2: no, tak,
1: s kanistrama.
2: No jako se nosí v Čechách. No, jako tam
1: dobře, čili ráno může, pojete pro vodu.
2: No, ano.
1: Ráno pojete pro vodu, ano. To znamená s kanistrama, jak daleko?
2: A, tak tam to bylo bratru takových kilák.
1: Kilák, no. Čili kilák tam, ano. Kilák zpátky. Ano. To potom třeba v 60 tam ani nepůjdete už.
2: No tak to... No to budou mít ty děti, ne?
1: No, no to budete mít ty děti, ty budou ale třeba s manželem, že jo? Ale to je jedno.
2: Já si pošlu.
1: Dobře, takže půjdete kilák tam, kilák zpátky z vodu a když to půjdete v 60, tak jeden týden pro vodu, druhý týden zpátky. Teďko druhá věc, teď druhá věc, přijdete do baráčku, budete mít 3+1 z listí, jo? Přijdou nějaký monzunový deště nebo co? A dva pokoje jsou fič.
2: Já jsem říkala, že jsem nenáročná. Garazonka taky dobrý, ne?
1: No ne, ale myslela jste na tohleto
2: třeba? No myslela.
1: Nebo při nějaký zvíře rošlápne vám ten barák?
2: Já rošlápnu jeho a nějaký zvíře.
1: No ne, a teďko, jak jsou tam ty vztahy, znáte to?
2: Jo, to znám,
1: No jak to tam je teda?
2: To je pravda, to je poněkud komplikovanější. No, já jsem se tam dostala do takových prapodivných rodových a tradičních konfliktů. A můžu teda říct, že jsem si to trošku vyžrala.
1: Bude to tam všude jinak, ale někde se dokonce žena dědí, že jo?
2: No, taky.
1: No,
2: taky.
1: No, takže najednou odcházíte do jiné rodiny,
2: ale
1: protože jste součástí pozůstalosti. To je lahoda. Zemřel bratr, tři.
2: No je to teda pravda, to máte pravdu, a já jsem toho byla i svědkem. Ale tak jako já bych byla i třeba tam emancipovaná. Já jsem
1: myslíte
2: i byla.
1: Si, ale,
2: ne, já jsem i byla.
1: Ale tak sama jako... jste říkala, že jste se tam dostala do něčeho.
2: To je pravda.
1: No do čeho?
2: To je pravda. To je strašně dlouhá
1: aha,
2: historie.
1: No tak to nebudeme, jestli je to dlouhý. To a můžete říct jenom ten konec?
2: Odjela jsem.
1: Odjela jste. No tak vidíte, říkáte, že jste kvůli tomu odjela, tak mi tady vysvětlují, abych tam dožila, romantický ale... kanistry. A to...
2: Ale víte, co to bylo? Tam
1: a co to
2: bylo? No výborný, já miluju, a dokonce jsem tam i vařím tady v Čechách.
1: No ne, ale jak byste si vařila jako tam?
2: No tam jsem vařila, tam máte
1: no, ne, ale kahan. Jak se tam vaří?
2: Kahan máte a
1: kahan.
2: Na kahanu.
1: No, ten. Ale co dáte na ten kahan?
2: No počkejte, na kahan dáte, jak jsem říká, hrnec.
1: No to vím, že hrnec, ale do hrnce a... myslím.
2: A na, do toho dáte volej.
1: No to taky a do voleje?
2: A do voleje dáte cibuli.
1: Hodně a do cibule, a do voleje cibulí, ano.
2: No a spoustu prostě luštěnin.
1: A myslím maso, nebyste třeba.
2: Maso čeče, teda pardon, moc ne.
1: No. Jste se mnou hned tak po Africku. Jsem řekl maso, ale jak hned jste mluvila o mně. Maso čoveče.
2: No. Jste ve mně vyvolal ty pudy a za to nemůžu se neudržet.
1: No ne, mě to nevadí, ale co maso třeba?
2: No maso, oni mají, tam je to komplikovaný, on je hrozně drahý.
1: No,
2: takže kůže, a hlavně oni to všechno vařejí, takže to ztrácí trošku chuť.
1: No, ale... čili maso odpadá, takže jsme vegetariáni, jo? No ne, takže ono, já si to totiž nemám představit, ono se to dobře říká, ale vy s tímhle vším počítáte, jo? Že byste si chodila pro vodu, takhle si tam vařila luštěniny, nebo co jste to popisovala v tom kastrolu. Na kahanu teda.
2: No.
1: Na co to běží ten kahan?
2: Na
1: plyn mě neříkejte, jo, jasně. U baráku s listím a tadyhle vede trubka s plynem. Taková Afrika pro vás.
2: Oni tomu říkají...
1: Jde plyn, hele, tady.
2: Oni tomu říkají gas, ale gas to není prostě. Je to normálně, jak se tomu říká, petrolej, že jo. Ale oni tomu říkají gas. Mě vůbec jako říkají spousty věcí jinak než...
1: Ano, ale je to paplechovka.
2: No, takhle.
1: Nebo co to je?
2: No je to normálně prostě klasický kahan, do kterého lejete petrolej.
1: Ten je drahý petrolej.
2: No, tak tam jako ani ne, protože na to jedou všichni, že jo, tak kdyby to bylo moc drahý, tak...
1: No, jak je to daleko pro petrolej?
2: Kousek, to je hnedka vedle vody.
1: To je za vodou, ne?
2: No, to je za vodou.
1: Čili to je 2 kiláky.
2: Tak je 2 kiláky.
1: No, čili s kanistrem pro petrolej, pak s kanistrem pro vodu,
2: ne, ale... z lahví od koli většinou.
1: Z lahví od koli pro petrolej.
2: No.
1: No, a když nebo lahé od koli?
2: No, tak třeba do pytliku, oni to lejou do igeliťáku.
1: No, ale to mě neříkejte, že tohle byste vydržela dlouhodobě.
2: Ale mě to tam, víte co, mě to tam prostě nepřijde, mě to připadá naprosto přirozený, jako. Mě tam ten koloběh připadá 100x přirozenější než tady.
3: Teď jsem měl tělocvik v 6C. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. pak ji už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
4: Děkuji.
3: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
4: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
3: Kolegyně, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
4: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
3: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
4: Tak, že bych zkusila dát diktát.
3: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
4: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
5: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
4: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
5: Kalhous.
4: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
5: No a mě by to zajímalo.
4: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
5: A co tam šel dělat?
4: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
5: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
4: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
3: Počkejte, to řekl syn?
4: Ne, to říkám já.
3: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrozist. No, to je, tak jděte do jiné souhlasky. Jděte třeba do pl. Jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
4: Tak pilný syn pílil na lesní pych.
3: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
4: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
3: Třeba.
4: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
3: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
4: Pilný syn pílil na lesní pych.
3: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A laně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, nu, pí, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký, a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
4: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
3: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
4: Ano, všimla.
3: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
4: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
3: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prostě.

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestr, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď? Zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit! Zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit. Vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidí, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. Také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, ale tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21.45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu! Odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
2: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi mikromile miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
3: Milý komoři,
2: no?
3: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
2: To je pravda.
3: Tak co je?
2: Letí k nám drak.
3: Drak?
2: No.
3: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
2: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést vlašťovkama. Vlašťovky přilétají na jaře, draci v zimě.
3: Hele, nepoučuj, nepoučuj, jo? Co je to za draka?
2: Je to blb. Ale strašnej.
3: Co to?
2: No blb je to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazen...
3: Ale prosím tě, zkrat to, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
2: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš, vole.
3: Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali.
2: No.
3: Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle, sežral železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, noc ještě víc.
2: No, chce princeznu.
3: Princ... Jakou princeznu?
2: No jakou princeznu, naší, teda vaší.
3: Poslouchej, komoři, dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme, já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
2: Ten drak je blb vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
3: No jo, vyhověno, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu?
2: No.
3: Se přece nedá stihnout do příletu toho blba. Zájmu dynastie se oženit, vzít si nějakou ženskou, notabene, ta by musela pomít dceru, dcera by musela v zájmu dynastie vypočet, kvěno se nedá stihnout.
2: No ale proč hned tak hrozným způsobem se obětovat a ženit se, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti? Hejte, my tomu drakovi někoho nastrčíme. Hejte, ale ono už je to jedno, jaká dívka to bude. Rozumíte, hlavně ať má dlouhý vlasy, bílý šaty a na hlavě korunku. Samozřejmě z kočičího zlata, přece nebudeme drakat spát pravým zlatem z diamanty, ne?
3: Ale to je komoří dobrý nápad, to je dobrý nápad. A znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
2: To neznám.
3: A komoří, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
2: Co se mnou uděláte?
3: Že tě adoptuju, ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
2: Počkej, já a princezna?
3: No sám si říkal, že drak je blb.
2: Ale zas ne tak velký. Já a princezna, vždyť já na to nemám ani věk. Hej, jo, podívejte se na mě, na ten nos.

0: Ano, máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
1: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
0: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
1: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
0: No tak to je výborný.
1: 100 000 zlatých, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak co budeš dělat potom? Až ten princ se jme hledí, nasadí si brejle, snad si nemyslíš, že si tě veme. Tele, rudní, křivý nohy.
0: Co teda ne, to jistě ne, jenomže já si teď z toho svýho věna vezmu takových, no, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
1: Jak zastupovat?
0: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle si prachy půjde nechat ochotně sežrat drakem?
2: Přátelé, nyní bych si dovolil vám jak si přednést radu, jak vymalovat byt. Přátelé, může se vám totiž stát, tak jako se to stalo mně nedávno, že mojí manželce, jo, volala kamarádka z Humpolce, že jí zve na 3 dny k sobě domů. Přátelé, musím vám prozradit, že já jsem vzal druhý telefon, jo. Ta kamarádka měla strašně hluboký hlas, jo. Jmenovala se Karel. To je zvláštní. No, a teď si představte, za manželkou zaklapli dveře a já tam zůstal sám, úplně sám v celém tom bytě. Si představte, bez manželky a 3 dny, ta představa, že jo, to chlap jistě pochopí, že to je strašná věc. 3 dny to vydržet bez manželky a teď jsem si říkal, co já tam celý 3 dny budu dělat bez té manželky. A hned jsem na ní vzpomínal, jo, říkal, co ona si tak si přála, když ještě tady byla tenkrát. Já jsem si říkal, co ona... A pak jsem si vzpomněl, že taky jednou vyjádřila přání, že by chtěla vymalovat byt. Tak jsem se do toho hned pustil. Přátelé, když chcete vymalovat byt, jo, ze všeho nejdřív si musíte koupit pořádnou štětku. Přátelé, dneska v Praze sehnat štětku, to není vůbec žádný problém. Štětka ovšem by měla být pěkná, že? Neměla by být vypelichaná. S takovou štětkou se člověk při práci vyloženě mazlí. A když nejdřív ji musíte vykoupat, že jo? Takovou štětku, když strčíte do vody, jo? Tak ona potom nelíná, nepouští chlupy a při natírání spokojeně mlaská. Hned jsem se do toho pustil, jo, opřel jsem jí vozeď a teďka tam a teda tam ze strany na stranu, nahoru, dolů, po celý míst. Nosti, jo, teda, jo, ještě jsem si takhle vlez na štafle, jo, a to musíte, pánové, dát pozor, víte, taky, abyste si A teď ze strany na stranu, tam a zpátky, jo, taky jsem ještě musel dát ten nábytek, odezdi ještě a přesto jsem dal noviny radši, abych to nepostříkal, jo. Teď, ale tam a zpátky po celý místnosti, jo. Teďka jsem si ještě dal pivo, víno, rum a jiné podpůrné nápoje, jo. Teďka ty papíry, teď ta štětka, jo. Tam to vypadalo, to byl úplný bordel, víte. No, teď ale škrábat se mi zachtělo, jo, škrábat, to vám můžu říct, na škrábání, jo. Ne, na to vám stačí docela i, dejme tomu, nějaká třeba i stará špachtle, jo. Špachtle ovšem v žádném případě, přátelé, by neměla být tupá, víte. To byste se s ní zbytečně nadřeli. No a teďka se špachtlí taky po celé místnosti, tam a zpátky, nahoru a dolů. Přátelé, já byl už vyřízený a práce nebyl hotovej. A to už měla přijít manželka. Já jsem si říkal, co jí řeknu, teď tam to vypadalo, teď ty flašky, jo, to všecko, no, tam to vypadalo, teď si říkám, co já jí řeknu.

A už teďka měla přijít, tak aby jako byla spokojená, teda nebyla tak moc nespokojená, tak jsem si vlez do postele, dal jsem si mokrý hadr na hlavu a když ta manželka přišla, tak ji pojám, tak si představ, za tu dobu, co ty jsi tady nebyla, já jsem asi pravděpodobně chytil nějakou nemoc. Ta manželka, přátelé, ne, že by mě litovala, vůbec ne. Víte, co ona udělala? Chytla štětku za chlupy a vyhodila ji z okna. Takže mě, přátelé, nakonec byla zase jenom ta moje stará špachtle.

0: Berešenko, mám pro vás obrovskou novinu.
1: Já pro vás taky.
0: Jo, tak začněte, no.
1: Vysoce postavený, raději nejmenovaný český politik pronesl k úžasu všech vlastní sebekritiku.
0: Neříkejte, jak tomu došlo?
1: Telefonicky.
0: Telefonicky?
1: Ano, on omylem vytočil vlastní číslo a povídá, ten kreten má zase obsazíno.
0: Ne, já bym chci říct něco úplně jiného.
1: Jo, já taky vám chci říct něco jiného.
0: Co?
1: Ministr zdravotnictví Fischer, jak je křestním jménem?
0: Bohumil.
1: Bohumil Fischer. Vymyslel nová úsporná opatření v nemocnicích.
0: Fakt? Můžete být konkrétní?
1: Můžu, tady to mám napsaný. No. Náročné operace se budou provádět výhradně v noci, až pacienti tvrdě usnou, aby se ušetřilo za narkózu. A taky pan ministr Fischer, jak je křestním?
0: Bohumil
1: přišel na to, jak dosáhnout úspory za vytápění nemocně. Pacienti s vysokou horečkou budou rozmístěni do pokojů jako takzvané živé radiátory. Jak řekl ministr zdravotnictví Bohumil. Jak je příjmením?
0: Fischer.
1: Bohumil Fischer. Aby se nám v některých pokojích vyhřívací tělesa nekumulovala. Když to bude fungovat, ušetříme i za Dinsbíra, teda za topiče.
0: Tak necháte už mi konečně říct tu mou novinu?
1: Nenechám, buďte trpělivá. No, taky jsem se doslechl, že doktor Macek, též povedený politik, je nespokojen s tím, že je stále na posledním místě v žebříčku popularity mezi politiky. Řekl, že je to tím, že se o něm vytvořil obrázek, že více než politik je hřebec a že z toho obvinuje média.
0: No, ale to je smutné teda.
1: No, fakt. Je to smutný, že lidi považují za hřebce pana doktora Macka, ale zas na tom není nejhorší je pro politika, když ho lidi považují za vola.
0: No, tak už jste skončil konečně s těma novinkama.
1: Ne, buďte trpělivá, nebo budete ještě starší. Ještě jsem slyšel, že podle agentury pro výzkum veřejného mínění Špehírka SRO, vztah občanů k podzimu je různý. Jestli pak víte, jaká skupina obyvatel nenávidí přímo podzim? To je zajímavé.
0: Já nevím.
1: Politici.
0: Politici, proč?
1: Mají strach.
0: Z čeho?
1: Na podzim se vykupují prázdné makovice.
0: No. Teď se zeptám něco já vás. No. Víte, co mají společného muži po 60 a politici? No, co
1: nic.
0: Mají společného? Nic? Hodně. Muži po 60 i politici po nás soustavně vyžadují trpělivost.
1: No, tak si to pamatujte, abyste věděli, jak se ke mně máte chovat.
0: Ne, ne. Já to už nebudu potřebovat a to je ta má novina, já s vámi končím.
1: Co? Vy nechcete už se mnou spolupracovat? Ne. Beru vás za svědky, památný den, dáte mi to písemně.
0: Ano.
1: Konečně budu mít pokoj, budu já zase jezdit do Neratova.
0: Já začínám podnikat.
1: Vy?
0: Já začínám podnikat.
1: V jakém oboru?
0: Otevřu si školicí středisko a budu školit všechny ty, kteří chtějí vyhrát v soutěži, chcete se stát milionářem.
1: Vy chcete někoho vyučovat?
0: No a proč ne? Jsem vzdělaná a milá.
1: Vy jste milá.
0: Ano, jsem milá, no a
1: to
0: co?
1: To spíš věřím, že jste vzdělaná.
0: Ale jsem vás. Prostě závidíte, že jste tenhle skvělý podnikatelský záměr nevymyslel vy?
1: No,
0: já jsem se rozhodla. Budu školit budoucí milionáře.
1: No jo, jste chudáci. A kolik myslíte, jak vyděláte?
0: No, budou mi platit desetinu z každé výhry.
1: No, to si moc nenahrabete. Tam každý končí v té soutěži, já to viděl. Teda skoro každý na 10 000 na té základní sumě. No, tuhle tam byl jeden, tomu dali otázku. Proč má pes ocas? On se dlouze zamyslel, pak zavolal příteli po telefonu. To byl náhodou Antoušek, tak tu odpověď dali teda dohromady. A suverénně pojďa. Pes má ocas proto, aby se nepřevrátil, když vyplázne jazyk. To možná.
0: Vás nepodceňujte inteligenci a úroveň inteligenční účastníků soutěže. Náhodou tato soutěž už ve světě má prestiž. No. Představte si, že ve Finsku už soutěžil jeden ministr.
1: Ano.
0: A dostal se hodně vysoko.
1: Jo, podívejte se na Finy, jak jsou chytrý.
2: Člověk by řekl, na severu jsou podchlazený. A jak jim to myslí? To bych taky byl pro, aby u nás v té soutěži soutěžili politici. To by se aspoň tam napakovali a nekradli by jinde. Jinde u nás do vědomostní soutěže politiky nedostane.
0: Proč?
2: Se bojí, že by se na to přišlo, že někteří jsou chytrý, jako ta blondýna, který i na plovárně řekli, že je studená voda a ona si vzala dvoje plavky.
0: Se vás to neplatí o všech politicích.
2: No, to ne, někteří jsou chytrý, to je hlavně pro sebe. A někteří jsou opravdu vzdělaný, ale zase mají jiný mouchy. Teď si představte, a to bych vám docela přál, kdyby do vašeho školícího střediska přišel třeba profesor Václav Klaus.
0: No a co? Proč ne? Já zvládnu každého.
2: Jo, no tak dobře, tak na to jsem zvědavý. Tak helejte se, otevřete vaše školící středisko, no, nazveme ho třeba Bubu Trichtýř. Nějak se to nazvat musí. No a já budu hrát profesora Václava Klause, nakonec jsem taky pedagog bývalý, a hraju tenis. No tak co?
0: No, ano. Je, dobrý den, pane profesore,
2: dobrý den,
0: posaďte se, dobrý den.
2: Ano.
0: No teda vás bych tady ale nečekala, vám
2: řeknu. Já jsem taky nevěděl, že jste tady. Kdybych to byl věděl, tak jsem sem nešel.
0: No, tak pane předsedo, začneme se školením, ano?
2: Ano, dobře, začneme se školením. Tak co byste potřebovala vědět?
0: No ne, počkejte, vy jste se přišel školit sem, ne?
2: Ano, já jsem zvyklý, víte, všude přednášet, promiňte, teď jsem právě byl v Davosu, jsem tam přijel a vrátil jsem se. Tam pozvali nejlepší ekonomy z celého světa a mě.
0: A měl jste úspěch?
2: Veliký úspěch, ano. Tam jsme říkali své nejlepší myšlenky a já byl první. No, hotov.
0: No, takže, pane předsedo, vy jste se přišel školit, ano? No.
2: Ano. Já jsem se přišel školit. A ještě než začne, můžu se vás zeptat, budete volit ODS?
0: No, já vás asi zklamu, já nebudu volit
2: nebudete.
0: ODS.
2: Nebudete, já jsem si od začátku říkal, že nevypadáte moc chytrá. A ne, koho budete volit?
0: No, já budu volit velice podobnou skupinu Hlásek.
2: Jakou?
0: SOS.
2: SOS, té strana, to neznám. To zase se někdo trhnul, ne? To založili, když jsem byl v Davosu. To vypadá na vodičku. Ten je chytrý jak lodní šroub, akorát, že se točí v obráceně.
0: Ne, to byl žert, pane
2: to byl žert. No, paní redaktorko, já nechápu tohle, nechápu, jak někdo může žertovat o politice. Tule mi jeden občan na ulici povídá, pane předsedovi, politici můžete jít hovězí bez soba. Já jsem se díval na to vaše zasedání v parlamentu, jak jste jednali ohledně televize. A řeknu vám, vy tam snad tu masokostní moučku žerete přímo. Tohle může. Já nevím.
0: No tak, pane profesore, začneme s tou přípravou na soutěž, chcete se stát milionářem. Ano. Nejdůležitější je nenechat se zaskočit otázkou.
2: No to já se nenechám. Minule mi doktor při prohlídce povídá, pane profesore, potřebuji si vás poslechnout. Já pán doktore, přijďte na meeting. A on povídá, ne, prsa potřebuji vyluxovat. Dokážete zatajit dech, pane profesore, a pán doktore, te maličko, víte, co já všechno dokázal zatajit?
0: No, tak pane profesore, začneme si zkoušet situace, které by v soutěži mohly nastat.
2: Prosím.
0: Ano? Tak jste připraven, ano?
2: Já
0: tak
2: vždycky.
0: Například otázka. Který z politiků rozhodl o dostavbě Temelínu? Za A. Pithart, za B. Klaus, za C. Dlouhý, za D. Zeman.
2: Tuto otázku odmítám. Tu mi nedávejte, nebo odejdu. To je pořád Temelín a už z toho mám hlavu jak chladicí věž. Tuhle mi jeden signatář výzvy, děkujeme, odejděte, povídá. Pane předsedo, vy byste si z Temelínu měl vzít příklad, protože ten se taky odstavil sám. Já nechci už slyšet o Temelínu.
0: No tak dobře, pane profesore, tak tahle otázka vám nevyhovuje. Tak doufejme, že teda v soutěži nebude, tak pojďme na jinou otázku. Kolik u nás od roku 90 zkrachovalo bank a kampeliček? Za A 22, za B 26, za C 28, za D 32.
2: Ne, ne, já nemohu souhlasit ani s touto otázkou.
0: No počkejte.
2: Prosím vás, co to je za otázku?
0: Počkejte, počkejte, pane profesore, jestli nevíte, ano, tak můžete požádat publikum o pomoc, anebo zavolat příteli na telefonu. Zavolejte třeba pana Salcmana.
2: Prosím vás, tady nejde o to, že bych nevěděl, já vím všechno, ale to je špatně formulovaná otázka. Vy se ptáte, kolik zkrachovalo banka Kampeliček. Proč se nezeptáte, kolik neskrachovalo bank a Kampeliček?
0: No, protože se ptám, kolik jich zkrachovalo.
2: No právě to jsou pořád ty negativní otázky. Já jsem z toho otřesen, mě se z toho skutečně postavil Tomáš. Teda Ježek. Ježek se mi postavil.
0: No ne, pane profesore, tohle tak to nejde. Vy jste nesoustředěný, vy diskutujete o obsahu otázek. Já vás musím požádat, abyste přišel za týden.
2: Za týden?
0: Můžete v tuto dobu.
2: Za týden v tuto dobu nemohu, to máme na grémiu akci Daruj krev.
0: Daruj krev?
2: Daruj krev.
0: Co to je za akce?
2: Budeme se píchat do prstu a slibovat si věrnost, víte? Já budu Old Shatterhand a Langer Winnetou.
0: Aha.
2: Píchneme se a budeme se mísit, protože mě pořád někdo opouští a ke všemu minulý týden na tenisovém kurtu mi opustil backhand. Úplně mě odešel. Já se hraju hůř než Agassi.
0: No, tak pane profesore, já se s vámi teď rozloučím a pošlete prosím vás z čekárny dalšího, ano?
2: Ano, ano. Kdybych nemohl, zavolám.
0: Ano.
2: A nebo pošlu Langera.
0: Ano, tak nashledanou. Ano, nashledanou.
2: Miloši, máš tam jít. A varuju tě, ta nepříjemná jak kýnl s rumlem dohromady, dej si pozor, pa.
0: Je, dobrý den. Dobrý den, pane premiére.
1: Dobrý večer.
0: Posaďte se, teda to jsou k nám hosté.
1: Paní redaktorko, než začneme se školením, rád bych se vás zeptal, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi televizní moderátorkou a kamny.
0: To teda nevím.
1: Nevíte, tak ne. Já vám to řeknu. Téměř žádný. Musí se obou dávat všechno po lopatě. Mm-hmm. A teď, když jsem vám jaksi příslovečně srazil hřebínek, můžete začít kvokat.
0: No, dobře, pane premiére. Takže nejprve vstupní otázka do soutěže. Ano. Ano? Seřaďte podle velikosti tyto politické strany. ČSSD, Lidová strana, Unie svobody, Občanská demokratická aliance.
1: Prosím vás, co v té otázce dělá Óda? Co to je za stranu? Ty by mohli schůzovat ve výtahu. A kdyby se Kroupa zakutálela a Žantovský spadl cestou náhra do Jeleního příkopu, tak je po Ódě.
0: Tak dobře, pane premiére, já vím, že vy jste mistr slova a bonmotu. Budeme probírat nepolitické otázky, ano?
1: Ano.
0: Tak mi řekněte, kde leží Zanzibar? Za A v Evropě, za B v Ázii, za C v Africe, za D za polárním kruhem.
1: Zanzibar, Zanzibar, kuriňa. Paní redaktorko, mně je známo, že mám vřelý vztah k alkoholu, protože protivníky kosí a mě posiluje. Ale přeci nemohu znát hospody na celé země kouli.
0: Chci vás, pane premiére, Zanzibar je souostroví v Indickém oceánu, které patří Tanzánii.
1: Vida, tam jsem ještě nepil.
0: Tak, ještě jednou. Kolik pádů má český jazyk? Za A 6, za B 4, za C 7, za D 2.
1: Čeština má 7 pádů,
0: správně,
1: paní redaktorko,
0: správně.
1: To jsme se učili ve škole. Ale mohu vás v předstihu upozornit, že s Václavem Klausem v rámci opoziční smlouvy připravujeme pád 8. Kudy kam?
0: Tak, Já vám děkuji za informace, ale chtěla bych vás upozornit.
1: Rádo se stalo.
0: Já bych vás chtěla upozornit, že v soutěži Chcete se stát milionářem není čas na polemiku. Tam musíte odpovídat prostě jednoznačně. Ano, tak znovu. Jakou funkci ve společnosti mají novináři? Za A jsou hlídacím psem demokracie, za B neštěstím demokracie, za C postrachem politiků, za D žumpou a povlem.
1: Paní redaktorko, novináři jsou teď pro mě něco jako tchyně. Víte, jak se tchyním říká v Polsku?
0: Ne, netuším jak.
1: Baby přebytečné.
0: A ne, pane premiére, to je to stejné jak u pana Klause. Vy diskutujete o obsahu otázek, vy neodpovídáte jednoznačně, vy děláte samé bonmoty, tak prostě nemůžete uspět v téhle soutěži. Já vás musím požádat také, abyste přišel za týden.
1: Paní redaktorko, nepřijdu. A nečekejte ani Václava Klause, protože mu chci navrhnout, abychom v rámci opoziční smlouvy v soutěži Chcete se stát milionářem soutěžili oba dva na jednou. A to by v tom byl Kínl, tedy čert, abychom společně všechny otázky nevyřešili.
0: Tak já vás asi zklamu. Pane premiére, to prostě nejde, to podmínky soutěže neumožňují. V soutěži Chcete se stát milionářem, musí soutěžit každý sám za sebe.
1: To nejde?
0: To nejde.
1: V tom případě mi prosím vás ještě dejte jednu cvičnou otázku a já se pokusím soustředit.
0: No výborně, tak doplňte co nejrychleji. Centilitr, decilitr, litr. Co následuje pak?
1: To je lehké. Špunt od lahve.

0: keď už sa to dostalo do tejto erotické roviny. Ja mám tiež jednu takú krásnu spomienku, keď sme, my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili v Plzeň a tak to všetko sme prejazdili.
1: No, vy ste chodili,
0: my jazdili. No, tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz v Plzni sme, my sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu, sme dokonca mali aj tie dôstojnícke uniformy, také koncertné, bez hodnosti, lebo sme boli obyčajní vojaci. A v Plzni sme spali v jednom hoteli, Slovan, a tam boli také tie izby, bývalé apartma, ale predelili to na dve izby, to znamená, že tie spojovacie dvere zamkli, hej. A tam pri tých spojovacích dverách bola posteľ a na druhej strane tých spojovacích dverí už v druhej izbe bola ďalšia posteľ. A tam v tej izbe spal Julo a tu v druhej, na tej posteli za tými dverami spal jeden člen speváckého zboru vojenského umeleckého súboru. Bol to zhodou okolností Čech. A Julo večer po predstavení zbalil nejaké dievča a zobral si teda tam na ten svoj pokoj, na tú svoju izbu. No a už teda, ako to už býva, tak sa skrátka dostal až k tomu najlepšiemu, ale boli to také staré železné postele, ktoré tak vydávali taký zvuk, skrátka vrzgali. A keď sa ozvalo takéto teda pravidelné vrzganie, ktoré tak dlho trvalo a Julo, myslím, bol dosť rozpálený eroticky, tak po chvíli sa z tej druhej strany tých dverí ozval hlas toho kolegu, ktorý hovoril: "Střídej tempa, nevydržíš."
2: Dobrý den, pane Grundle.
3: Je, dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
3: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: Ale jo.
3: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
3: No tak kam jinam?
2: No tak jestli není moc studená zrovna.
3: To není, to ne.
2: Tak bych si chvíli přisedl, no.
3: No.
2: A jo.
3: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
3: To chápu.
2: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
3: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
3: No.
2: Tak je tohle možný?
3: To nevím.
2: No jo. Co vám hledáte?
3: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
3: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jo. Jsem někam na lavičku?
3: No, jsem zrovna.
2: Jo?
3: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
3: No to byl.
2: Jo?
3: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
3: A víte, že to je možný?
2: Jo?
3: Proč se ptáte?
2: Ne, a jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
3: No jo, to je možný.
2: No jo.
3: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
3: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
3: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
3: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
3: No jo.
2: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
3: no
2: že jo?
3: No právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co se bude nejlepší, asi stoupnu a koupnem se, ne?
3: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo, tak si nechte chutnat, no jo.
3: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte?
2: Ne.
3: Ne.
2: Co baví, řízky nerad, nebo co?
3: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: A
3: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
3: Tak to, že Najednou nechcete.
2: Ale to je mám zvláštní u mě, víte?
3: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak mám potom už na to nemám chuť.
3: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
3: Ale jo! Jo, vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, aha, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabíjí?
2: Ale jo, to jo, já bych si dal.
3: Tady náhodou, víte,
2: no jo,
3: takže...
2: tak to jo, to víte, zase...
3: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je...
3: No
2: jo, no jo, to je dobrý, tohle to.
3: No jo.
2: Nějaký moučník nebo co, ne?
3: No, říkám, závin.
2: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že to jmenuje?
3: Závin.
2: A jo.
3: Vy to neznáte?
2: Jo, to já znám tohle, ano.
3: Proč byste to neznal?
2: Už jsem taky někde je tohle, co?
3: No, proč by ne?
2: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
3: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
2: No jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
3: Vždyť když je to jablečnej závin...
2: No to je právě, to je s ovocem většinou bývá, no. No nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
3: Kde pak? Jabka!
2: Jo, jabka, aha.
3: Jabka.
2: Obavu dobrý to je, jo. Chutná no. Skoro jako štrůdel.
3: Ale to je přece štrůdel.
2: Jo, to je štrůdel,
3: no,
2: jo.
3: Vše, no.
2: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
3: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
3: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
3: No.
2: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
3: Dobrý je to.
2: Jo.
3: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě župan.
3: Ale vy mě nerozumíte.
2: Ne?
3: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
3: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
3: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo?
3: No.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu. Tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
3: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
3: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
3: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
2: Jo.
3: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
3: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No to je pravda.
3: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
3: Naopak to chutná výborně.
2: Jo.
3: Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo.
3: No.
2: Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
3: No ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo, jo.
3: No. A jak se to dělá, to no máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
3: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
3: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
3: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
3: No.
2: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
3: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
3: To jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
3: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
2: Já už chodím 5 roku do kurzu na vaření.
3: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
3: Jo, no. Tak.
4: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
5: No já byl první dokonce.
4: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
5: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
4: Úplně první filmová?
5: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barrandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
4: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se statuje.
5: Koukejte se.
4: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
5: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
6: Co děláš, ty to celý poprskáš, člověče? Čemu se směješ?
7: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
6: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
7: Co?
6: Ten malej takovej ten, no.
7: Kaiser.
6: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na něj? Co?
7: Co? A to je Blábus.
6: No, Blábus. To je takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
7: To vím, to já nevím.
6: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před tenem koupil barevný televizor. Tak na co?
7: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
6: Co, proč já bych
7: no, udělej nějakou zábavu. Legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
6: Jsem šašek jako oni, nebo co?
7: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
6: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
7: No to já nevím, no, tak...
6: Už nikam nepůjdu.
7: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
6: No tebe, viď, budu bavit, ne?
7: Tak já nevím, tak...
6: No, tebe.
7: Máš řeči, tak...
6: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě, to by mě taky zajímalo, víš, to by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, v prky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly,
7: víš? Víš, zavřené.
6: No, jistě. Proto tam taky není.
7: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci. Buď tak hodnej, ty... udělej legraci.
6: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak z Janče, ne?
7: Taťko,
6: no, tak...
7: tak se nenech pobízet, jeď? No, stoupni si a...
6: No? Ty jseš taky, víš? No, tak bych si stoupnul, že jo? No. Bych si představil, že jsem jako v tom... U nich? No, jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
7: Co to je?
6: No to byl králik. No co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
7: No to koukám teda. No.
8: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
9: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
10: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
9: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No,
10: my jsme si připravili příhodu z natáčení. No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
9: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No,
10: tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
9: Nevadí. Hlavně, že to bude.
10: Ideální televizní divák, víc mu nevadí.
11: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
10: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
11: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
10: Jako těch... patník.
11: Lepší.
10: Štoudev.
11: No, Štoudev taky. Puttstock. Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Směrák je inzitní jako Puttstock.
10: Ale zase, na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota.
11: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
10: Mysleli si, že je to nový ředitel.
11: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
10: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
11: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
10: Bratři se sestrami.
11: V Sokole třeba.
10: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
11: Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv, nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
12: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
10: Jak ho Smol, jak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
11: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
12: Co to je? To je princ, jo?
11: Tak, ne, to není princ.
12: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
11: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
10: Luďku, kde se tady bereš?
12: No já jsem se díval na televizi.
10: Se díváš na televizi s kladivem?
12: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
10: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
12: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
10: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
12: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
11: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
12: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo. Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
10: Vidíte, ve skutečnosti málem Edison.
12: Ano.
11: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
12: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
10: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
12: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
11: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
12: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
10: A, takže je to výkonné kladivo.
12: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: mnoho, když jsme tenkrát hráli co ho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si
0: přát. Kde mi vždycky chybí sliby, chyby Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi dou!
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gumgame plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle. Že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnou stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitou je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivoje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivojář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivojit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gumgame plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme. Používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukvice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
2: To roztrhal na cimpr campr. Říká,
1: jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly. Ještě mi napadl jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co?
1: Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte. Utočí v okýnku, říká, co jsem prosím vás proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna si kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Pí! Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.

Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste
5: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk se na mě vždycky hádanky vítejší do domu.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No, tak, tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
5: Říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne.
5: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: To se není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kde to je?
4: To víte, že jo.
5: A kde je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no,
4: ani moje sestra,
5: no,
4: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy
4: no,
5: jste vy přeci, no jo. To jste přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítě ten vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, to by tak hned někdo neuhodl, to vám
4: to
5: řeknu.
4: Není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhodl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není svečná.
5: Co?
4: To je pan Řehulka.
5: Panu Řehulkovi to dám, toho svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte to
4: zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte ho za.
6: Řekněte se.
5: Tak.
6: No.
5: Řekněte mě, kdo to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě vlastní.

0: vlastní dítě ze svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
1: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
0: to nemá tušení, co vám říká, to není tak jednoduchý.
2: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
0: Přesně,
2: no, přesně.
0: Tak počkej, tak moment, tak já vám to řeknu trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo to není, kortchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází. A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tedy svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
1: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
0: Víte, nemá tušení, co vám říká, tohle není tak jednoduché.
2: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova, no. A vy to po mně opakujete.
0: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pohoď, slovo od slova.
2: Tak David, no Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
0: Tak není to ani můj bratr.
1: Ani váš bratr.
2: Není to ani moje sestra.
0: Není to ani moje sestra.
2: Přece je to dítě mého otce.
0: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
1: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
0: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
1: Samozřejmě, že vy.
0: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není. Kde pak to přece nejsem já?
1: No všem, že to jste vy.
0: Ale depa, já to právě nejsem.
1: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
0: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No vidíte, nemá tušení, co vám říkal.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radostně.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten.

0: Řekl by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už v novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid. Tančíme. Konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7.
1: Neplatí
2: 6.
1: To.
2: 5. 4.
1: Klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to nepovede. Ne!
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako!
1: To je jako, znovu, znovu jako. Prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím, ještě jednou. A teď načisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Možné?
1: Klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good.
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady
2: 3,
1: nebyl.
2: 2, 1.
1: Tak je...

0: Co letos dopřát svému týmu něco opravdu výjimečného? Firemní večírek na Kamínce. Jen váš tým, vaše hudba, vaše zábava a místo, které budete mít celé jen pro sebe. K tomu skvělé jídlo, prvotřídní pivo, praskající krb, ubytování pro všechny. Kamínka. Váš firemní večírek, vaše pravidla. Termíny od listopadu do ledna rezervujte na kamínka.cz. Večírky na Kamínce. Večírky, které budete chtít opakovat.
1: Filozofování o robách. V pondělí už se vrátil šéf z té nemocenské. Krk má ještě ovazany, aby mu to nezhnisalo, ale tomu vůbec nepřekáže v tým, aby nás hned od rana začnul honit jak nadmuté kozy. Skurdu pel jeden. Odpoledně jsem byl zedřený jak omítka. Cestu domů mi trochu zpestřila fajná příhoda. Jakýsi navalený v pajtaž se rozhodnul, že ukáže revizorám, že je rychlejší jak člověk po šaratici a jebnul sebu ze schodu na můstek. Než dojela zachranka, nedobrovolně daroval tak půl decky z čela a z rypáku. Doma jsem se sednul k nové bedni, chvíli projížděl programy, ale nic zajímavého tam nebylo, krom jakýchsi pařících se kudlanek. Tuž jsem drapnul jedného Radka a lapnul se do křesla, že zas podumám o robkách tak, jak o víkendu. Čas letí jak splašený nosorožec a já tu furt hnipu sám. Za pár roků mi bude 40 a to možná, jestli budu hodný. Ale přece nescipnu sám ve vlastních plynách, no ní. Zdenka má svojeho svalovca z posilovní. Jaruna se zamilovala do Ladi, bo jak byl chvíli ten minišev, tož ju asi rajcoval a včil spolu vrkají na chodbě každou kůř pauzu, tak jak dvě hrdličky. Kaj, taky starý chlop, má zehnať robu. Cestu na šichtu, to tak. Po ránu v lokálce každý vypadá, jak by jel právě ze švermi po rekordu, a to aj robu. A já většinu ještě v lokálce stejně dospávám. V robotě? Tuž možná by se tam aj co si našlo, ale filter milionu očí ve fabrice a propíračka našeho vztahu v každém kanclu, tuž to nemusím. Příklad. Sekretářka odřídí, to je celkem fajná robka, pěkně tvarovaná, ale přírodní blonsky radši nebrať, pravil vždycky Kajoš. Ještě jak byl normální. To myslím bez Heleny. Představte se, letos jel na dovolenu na jakési Lanzarote na místo na žerky, tak jak každý rok z party uvařit driaky na čerstvém vzduchu. No sekretářka je švarná jak obrazek, ale jak co si začne dřistať, je třeba ju zavčasu buď zarazit, anebo se zarazit špunty do uši, bo jí potom z pisku lezu perly jak z ústřic. V kantině tuž tak hluboko snadně klesnu, bo te baby, co vydává polivky, se bojím. Taky fus má strik Matěj, jak se 3 dny je holý. Kdyby aspoň fajně vařila, obětuju chechtaky na holici strojek. Ale ty její patoky se ani žrad nedají. Tuž co s takou fusatku doma, no ní? Cestu ze šichty? To jsem většinu tak unavený, že toho moc nevnímám. Před minulý týden jsem se obhlížel také 2 fajné robky, jak jsem stál na tým spojovacím otočným kolcu v lokálce. Jedna aj reagovala na moje chlípné pohledy. Chvíli jsme na sebe čučeli, smiali se na sebe. Akurát ona to potom zdrbala větu, jestli se nechcu sednout. Tuž ní, že bych vypadal taky starý, ale to zasrané DPO má ve všech lokálkách, jak jedu kolem Kolkové Ostravice, nahrávku o tým, že mládežníci mají pustit sednout starých lidí. A zas guvno. Na Stodolní Tam je většina navštěvnic stejnak pod zákonem, tuž tam životní partnerku, která by mi navařila, vyprala a časem převlikla plinky, stejnak mě najdu. V jakejsi k knajpě? Tam možná a já, ale asi stárnu. Bo jak jsme tam s partiu, tuž kecáme o životě, o vojně, hrajem bowling, šípky a na nic jiného není čas. A že bych chodil balit do knajpy Roby, tuž to ní. Kamošky a kamoši? Tož to jsem jaksi prošvihnul, bo už jsou za ty roky všetci sparovaní, jak dědek s babku v košíku na šití. A abych kamošovi obluzoval jeho Robku, taká svíňa nejsem. I když jedna by za hřích stala. Možná chvíli počkám, bo oni vypadají, že se co chvíli rozejdu, bo on furt jezdí na služebky, kaj si kdo dupy, a ona je taká družná. Akurát ona je fixovaná na jeho svaly, tuž jak by to bylo akutní, opraším starou permanentku do fit centra, ale ono bez tak za ty roky zkrachovalo, tuž mi asi ta nevyčerpaná permoška propadla. Kdo si v baráku? Tu na výběr moc není. Bo buď tu jsou Robky tak ze čtvrté paté třídy, anebo ta velikonoční vajcová suseda. Ale ta se nechce vdávat, ta chce enem to bez té úzdy. No a co dál? Nic. Páru razy se mě segra snažila dať dokupy se svojimi kamoškami, tuž ale věřte, Robám přes 30 roků, které jsou furt samé, a ještě k tomu znaju moju segru. Vždycky jsem to odmítal. Před časem segra dřistala cosi o jakési Robě u nich v baraku. Prý by se mi líbila, bo je můj typ. Nevím, kaj segra bere jistotu, že je to můj typ, jak neví, jaké Robky se mi líbí. A já už tež ní. Nic jsem tenkrát nepravil, ale včil jsem důmal. Je blonská, tmavovlasá, velká, malá, má bochanky. Dá se s ní podřístať o vojně, o prezidentách, o Elvisovi, ani enem o porodách a kremách na pisk. Tu už ale snad nejsem taky zufalec, že se nechám dohodit Robu od mojí segry. Navíc bych jí bez tak musel každé Vánoce děkovat za to, že mi našla Robu. Asi už jsem stará bedla. Neumím zbalit Robu, ani neumím být zbalený. Zůstanu na věky sám. Mám začnout spořit na úplatky pro synovce a neteř, aby se o mě, až budu starý nemohoucí pajtaš, který se tak doplazí z lůžka k lednice postarali? Tuž to bez tak scipnu kajsik na landeku přikryty rudým pravem. No, až bude volať segra, nenápadně se jí zoptám na tu její susedku.

0: Ztráty analýzy ředitelství. Ne, prosím, to musíte Kaprovu ulici volat. Kaprova ulice, ano, tady je ředitelství, prosím. Ano, nic se nestalo, prosím, naschledanou.
1: Po pátý snad, porad.
2: Dobrý den, Mrzena.
1: Dobrý den.
2: Já jsem tady ohledně té ztracené tašky.
1: A, dobrý den.
2: Našla se.
1: Taška.
0: Jo, taška, ta suma obrovská.
2: No
0: našla.
2: Tak, zaplat.
0: Tak, prosím.
2: No, já vám řeknu teda, já měl nervy.
0: To vám věřím.
2: Taková suma peněz, ve 3 hodiny chci koupit pozemek, že jo, výhodná koupí a najdu peníze nemám.
0: Peníze nejsem, no. Tak mi popište přesně, jak ta taška vypadala, abychom ji mohli vám vydat.
2: Jak vypadala,
0: prosím, přesně, jasně, stručně, tak, prosím.
2: Jel jsem tramvají, pak jsem si sedal na autobus, autobus je na zadním sedle, jsem ji nechal.
0: Ano, se stane. Vydechněte si, vy.
2: Vám nejede, ví, tak vám nejede, že jo?
0: Nejede. Času moc není, ale prosím. Tak prosím.
2: Takže, byla to tovka.
0: Prosím? Co to bylo?
2: Pardon. To.
0: Klid, to v pořádku.
2: To víte nervy, tohle se klepou.
0: Věřím, já mám takový.
2: Teda se přitloukal obraz a takhle to dopadlo.
0: Tak prosím, byla to co, taška nebo
2: byla to ktovka?
0: Co?
2: Pardon. Ktovka.
0: Prosím? Já neslyším pořádně, musíte pořádně hezky.
2: Pardon.
0: Co?
2: Ktovka.
0: Tutovka nebo já opravdu nerozumím.
2: Ne.
0: To víte, tady jde o velké peníze.
2: Ktovka?
0: No tak to přejdeme, prosím. Jakou to mělo barvu?
2: Barvu to měla žovou.
0: Co?
2: Žovou.
0: No to může růžová, fialová, no prosím vás, tak přesně jakou barvu, prosím.
2: Žovou to nemělo.
0: Tak jakou, prosím?
2: Ani hnědou, mělo to oranžovou.
0: Oranžovou?
2: Pardon, promiňte, já jsem takhle rozrušený.
0: Klid!
2: Když dovolíte, já...
0: Samozřejmě.
2: Já snad zadržím dech na chvilku,
0: ano? Pokušte se, ano. Času mám dost, i když by málo. Tak co? Už to snad půjde, ne?
2: Tak,
0: prosím. Tak, hezky.
2: Byla to ktovka.
0: Ano, no. Výborně, tak jsme to řekli. Povedlo se to.
2: Měla džovou barvu.
0: No tak to zase nevím nic, no.
2: Džovou barvu.
0: No tak to radši přejděte, prosím. Iniciály, jaké tam měla iniciály?
2: Měla, pardon, dovolíte.
0: Prosím, prosím, rozchoďte si to pěkně, tak. No, prosím. No, tak, hezky, klidu.
2: Já. Dovolíte, můžete mi takhle?
0: Ano,
2: už tady
0: však,
2: jo, dobrý.
0: Pozor, tady.
2: No. Takže aktovka,
0: oranžová, barva, ano, iniciály. Co? No tak.
2: Pardon.
0: No prosím.
2: Iniciály tam měl...
0: Prosím vás, jste opravdu příšerný tohleto.
2: Pardon, já za to nemůžu. Zkutečně, zkutečně za to nemůžu.
0: No tak. Prosím vás, tak já nevím, tak...
2: Iniciály tam...
0: Dýchejte!
2: Tady, hočkejte, já to zkusím snad zajíst, možná tady s tím tohle tu zelenou trávu, nebo co to tady máte. Možná, že se bude...
0: Prosím vás, to jsem ještě tady nezažil. Pracuji tady 3,5 roku, to jsem opravdu... No prosím vás, co to děláte? Co to děláte, tohleto? Prosím vás, člověče,
2: ale...
0: Prosím vás, vypadněte! Prosím vás, odejděte! Přijďte jindy! Prosím vás! Jděte pryč, jděte tady, vykonujte kancelář, člověče! Ben! To jsem neviděl, tohleto, co si o sobě vůbec myslí? Šašek jeden. Pak to můžu vydat, tohleto? Pak to je pravej a já budu jak blbec. Přejmeším blbeček.
2: Dobrý.
0: Co tu ještě?
2: Je to pořád.
0: Co tu ještě?
2: Nic, vůbec nic.
0: Co pak?
2: Vidíte? Vůbec nic.
0: Vy jste se asi napil, ne?
2: Já jsem si dal vodu, je to pořád.
0: Tak.
2: No, já mám teda těch.
0: Tak, rychlosti.
2: Tak, aktovka.
0: Aktovka.
2: Oranžové barvy.
0: Ano.
2: 1 300 000 tam
0: bylo. Ano, souhlasí, všecko v pořádku.
2: Teď iniciály, vám iniciály I plus J.
0: Výborně, teď vám řeknu, kde ji najdete. No. Prosím vás, asi 500 metrů od toho prvá ulice.
2: Prosím?
0: Jak říkám, asi 500 metrů od toho prvá ulice. Tam
2: půjdete. Pardon, já jsem špatně rozuměl.
0: 500 metrů, 500-600 metrů od toho prosím, prvá ulice. Tam půjdete a tam ve třetí patř...
2: Ještě jednou, prosím vás, ulici.
0: Co?
2: Ova? Jaká ova? Fuková ulice. Tohle mě neskoušejte, tohle mě neskoušejte.
0: Ale ne,
2: já potřebuji tu tašku. Jestli si myslíte, že si necháte tu tašku, pod vašemu škytání, tak to teda ne.
0: Tam
2: bylo 1 300 000. Já ve 3 hodiny chci koupit ten pozemek.
0: Já vás...
2: Prosím vás, jaká to byla ulice? Řekněte mi tu ulici.
0: Já vás...
2: Prosím vás, řekněte mi tu ulici, jaká je šprtá
0: ulice. Prvou ulice tam, prosím vás.
2: Jestli si myslíte, že já jsem předtím neškytavku, že tak budete škytat, tak to ne. Já chci tu moji tašku, prosím, já jsem na 1 300 000.
0: Já vám říkám,
2: že tam mě No.
3: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
4: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle. A ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
3: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
4: Nouze, no.
3: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
4: ano.
3: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, tak, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
4: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
3: Ten... Si dáváte do trumpety?
4: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. A to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo, každý den se běhalo 5 kilometrů lesem, tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám 2 dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílený a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A První vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subrata, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme. Jo? To, tak prostě já jsem jel... No a teď já jsem, ona stála ta Subrata tam u nářhrnej klobouk a to a kožíšek a všecko a já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pa, ne, to ne, to ne a odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem... Tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A o mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
3: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky. Ale hlavně
4: na nohách.
3: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
4: No, to je horší.
3: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
4: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, pač tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tom pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zřejmě si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdalka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pán, no, jsi taky poslední, blbečku. Tam tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to pracoval. A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjdala, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pál, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, a bylo po lásce, no.
3: A po vojně jste nastoupil do divadla?
4: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stál, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesmířitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mě sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám, to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní, a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme neřvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? On byl, proč, jak budete hrát na housle? On byl, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel sedět si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem novej ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
3: Nevyužívají pracovní dobu.
4: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pán, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
3: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
4: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to, prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej, ona, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát, a hrál jsem skutečně na housle, jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima, a všecko se mu líbilo v životě, všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to, ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a, jo, a on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel a dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic, tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pak v těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, tak prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné, oni zase nic, tak on si říkal, jsou nějaký debilové nebo co, tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem to, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
3: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentu.
4: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi tak, že měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a zpamětil. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista, jo.

0: Ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého Jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, který už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Pač ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo? Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo? Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, já volá divný zvuk takovej, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a tak jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pál, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
0: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho.

0: toho řval. Pak byl obrácený k lidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho. Prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pak ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na tři a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, pač potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fort, když jsem ho řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama pic a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, to slyšíš toho. Takže co, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Pač ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalunku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on ji opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, že jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle oběhl to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatáhala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jseš známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska je to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednou můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo. Tam prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo, takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pač tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pač je na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom nic. Letěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu štěrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, a nemám, teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabe, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No.
1: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam, odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně, já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná, tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. A Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. Když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladý teda, jako ten mladý tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupila na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější, než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která, podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pomprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možný. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. Ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to ten zbytek jsme vždycky vypili jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. On, tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je páč, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, lid máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, a mladá. No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jste pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen polosvlečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pám, no neviděl, ne, no, akorát už se vidím, že zvolám, ale vevnitř jste nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá říct samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, šup tam s tím, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápeš. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja. Pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherné. Já vám udělám penízek, jo, teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo, tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek, teď vzal, takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, ježiš, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, promiňte, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.

0: Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišelte pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
1: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl. No, výborně. Tak podívejte se, já vám navodím situaci.
0: Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vy sbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako lehněte si a spěte?
0: Úpěte, volejte mi au, au. No, zkuste si to, Středa. No? No? No? No, špulíte dobře, ještě zvuky.
2: Hau, hau.
0: Pojďte sem. Taký hu, hu, hau, hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to.
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To. Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší.
1: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
1: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, Středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, Středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
1: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
1: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, ono jich ví, co?
2: Lidi.
1: No lidi, jejich ví, co?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
1: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
1: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, Středa.
2: To jsem dostal od Ježíška.
1: Jo, od Ježíška? Ta si celý rok zlobil, co, Středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
1: No, spíte pod ním, co? Přidejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, Středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridec.
1: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, Středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
1: No tak vidíte, teď, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián. Dobrá. Tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady. Pojďte, já vás probudím.
3: Co je, bude se hlasovat nebo co?
1: Instruktor Sekera.
3: Já jsem Václav Letel Beďouc.
1: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
3: Uá!
1: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
3: Uá!
1: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
3: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
1: Já vám dám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
3: Jo.
1: Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím pojďte se předat. Já si vás tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznámte se mi.
3: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
3: Zachránce.
2: Raněný.
1: Jménem se představujeme. Prosím.
3: Já jsem Vašek Datel vedoucí.
2: Raněný Petr Seda zvíře, raněný Petr Seda zvíře, raněný Petr Seda zvíře.
1: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese, vy co děláte?
3: Já jsem vedoucí.
1: No jo, jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
3: Jo.
1: Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
3: Kvůli houbám jsem tady.
1: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu... Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Co tady lítá? Jste tady chladíte jak pes? Co to je? Jste zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa zvíře v lese.
1: Promiňte.
2: A vy jste mě nespravedlivě.
1: Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
3: Jen tak bez průpravy.
1: To je jedno, že nic neumíte, hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
4: Maria!
5: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Za něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
4: Nebojte se, to jsem přece já. Hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
5: Tak pojdeš. Zase špatně. Vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal, syna? No, co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
3: Já jsem Pašek, datel vedoucí.
5: Jste se známili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
3: Ano.
5: Zbíráme houby, ano?
3: Ano.
5: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
5: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není v bezvědomí. Pokud by byl raněný v bezvědomí, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
3: I s těma houbama?
5: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
3: A co je tohle?
5: To je prašivka.
3: No to my na provozovně normálně jíme, víte?
5: Jo. Tak si zejte ráno, přepočtěte lidi a jděte jinudy.
4: Středa, křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
5: A jo, on vám křikne, neporoučejte si, křikněte mu vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu, tady u toho velkýho...
1: To není,

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten
3: nás... Nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujem. Nenapovídejte mu, datel. Vy jste jak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte! Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se! Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho. Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bálí.
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak, jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sámi, te. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci, v restauraci jste ležel asi dopoledne, jak ta kouka. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane, protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde jste vzala tu?
3: Kde já vás žádám, abyste nám vysvětlil, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmata.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, lízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A ukopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřek, znova!
1: Řeknu vám, Středa, teda tohle se stát mě, tak nevím, nevím, co bych dělal, ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale i nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
3: Kde se beru, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
3: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Vedoucí, co je?
1: Co je? Co je? Postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem, a to je opravdu legrat.
1: Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
1: A přišel se v lese roztržitý profesor a pravítko nám ztratil.
3: To se v českých lesích běžně stává. Na mě, že máme dlahu.
1: Koukejte mu to přivázat. On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: A vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, Středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdyby se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi.
1: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe! Hilfe! Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená Středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, Středa, oživujte.
2: No teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: A odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čoveče, ne? No z úst do úst, dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předáme se kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač on mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Jste rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat Středu.
3: Slyšel jste sám, Středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík.
3: On nedá kyslík.
2: A mě to bude šimrat.
3: Šimrat, šimrat, Středa, tady jde o život a vy šimrat, šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po Středovi stejskalo tak.
3: Středa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese. Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál. Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.
4: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská krysná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo a boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
5: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď

0: Františem!
1: Františem, ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
2: No, tak. To bych spíš čekala, že hlupáte jsou neštěvé.
1: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
2: Jo, ty si to tak přesně pamatuješ.
1: Taková malá pozornost.
2: Ale to si nevím.
1: No, to tam leželo na lavičce v čekárně,
2: tak to by to
1: ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
2: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
1: Kdo přijde?
2: Manžel
1: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
2: Manžel.
1: Tvůj má. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
2: Dávno, Františku.
1: Jedno, to mě nenapadlo.
2: Co tě nenapadlo?
1: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto je snad, abych radši šel, ne?
2: Kam by si chodil?
1: To jsem cizí člověk.
2: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
1: No kdyby jenom do školy chodili.
2: No co? Nic jiného přece nebylo.
1: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, když nekrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu,
2: ale no,
1: to se nehodí.
2: Ale no to mě přece neuděláš, no tak sedni si a povídej.
1: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
2: Jsem telegram?
1: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
2: A proč by měl mít jaký podezření?
1: Když chlap uvidí to.
2: Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
1: No to není opatrnost, to je půjce bezákový tohleto.
2: Seď, povídej. Co žena, děti, rodina.
1: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
2: To jsi přece ženatý.
1: Já ženatý.
2: Ty jsi se neoženil.
1: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co nic mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
2: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
1: ještě přemýšlím,
2: to
1: no,
2: jsi vždycky to přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františku.
1: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
2: Chybějí ti knoflíky u sebe.
1: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapsy u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
2: Ale nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přišli.
1: Ne, věci nebo... tak to vůbec nepřikází v úvahu, chceš se vrátit tvůj manžel.
2: Tak se vrátí
1: manžel. No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
2: Ale prosím,
1: cizí chlap, no to nejde
2: upravdu. Pratičku, to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
1: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to pošlu doma.
2: Po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
1: nic. Ale já bych rozmyšlený. Je, slyšíš zvonek, to rozvonil, víš?
2: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
1: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
2: Počkej, pomeď, já se nevrátím, připrav si za tím.
1: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám.
2: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
3: Když se mě těší, sikora.
2: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco, Františkovi, já se tím něco připravím v kuchyni.
1: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být ten Maria, kouknu a ona opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
3: Já ti pak omluvila ceremonie, protože se nebudeme žinírovat před sebou. Jsou přece mužné chlapy!
1: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap, sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho, rozumíte?
4: Ne.
1: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství, my jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo.
4: Já.
1: A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
3: A jste už tady dlouho?
1: Prosím?
3: Jste už tady dlouho?
1: No celou noc jsem tady byl. Ale ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
3: Ne. Ne, to chápu.
1: No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
4: Jak obráceně?
1: Ne, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
3: nepřipouštějte. Já se vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
1: No, prosím, v tom jste dítě, nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, najednou koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
3: Fialky, a co má znamenat, ty fialky a víno, no tak to...
1: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no
3: fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda.
1: Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no takže jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
3: No jo.
1: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
4: co?
1: Já najednou v koši.
3: No a, no když je to jednoduchý, tak jste přišel, byl mám horko, tak se sundal sako, ne?
1: Pane, myslíte vážně, u vás horko, tady máte snad i vlko, pane, mě je zima, jak psovi.

0: No a co, no, tak já jsem to skáka nechtěl, paši, to riskantní.
1: A co je riskantní?
0: No, když nevíme, kdy přijdete. Že ano.
2: Dobrá!
0: Víte to, tohle ona povídá, protože to ne, prej. My jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no, já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No, rozumíte? No, tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no, tak já to...
2: No, tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
0: Já si bane nemám společnýho.
2: V košili a já jakože nic, jo?
0: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
2: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
0: Na shledanou.
2: Sedět! Čekat! Přijdu!
0: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
3: Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohl jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, do princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon. Pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého

0: plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodí do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět i posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer žensky převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil, muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho! Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z uzenářství, pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se čekal. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, víte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce, chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni tramtaria, tramtara, trara, tramtaria, tarara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne, muži a ženy pěkně pohromadě, navoněli se, vysprchovali se a hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Z zajímavé je, že těm, kteří si vykolodovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Otevřená, neotevřená obálka, to už máte jedno. Stejně by mě to na škole už těžko mohlo ohrozit víc než to, že mi jednou po ránu zavolal Venca Popelka a gratuloval mi k tomu, že mě četli na Svobodný Evropě povídku. Zůstal jsem po té zprávě sedět v těžkém zadumání. Neměl jsem nejmenší ponětí, kdo tohle zařídil, takže, říkal jsem si, soudruzi mě prověřili, ačkoliv mám davidský rekord a svěřili mi tajemství všech tajemství a já se jim odvděčím tím, že spolupracuju se štvavou vysílačkou, co z toho může vzejít. 2 a 2 jsou 4, to znamená, že si můžu zbalit pingl, vyklidit šuplíky a jít někam na stop. Pojedu na Mácháč a ženě a dětem pošlu občas upytlačenou rybu. Pak dodělám někde v ústraní hlady. To, že se něco děje i v práci, jsem poznal pár minut na to. Potkal jsem na školní chodbě pracovnici kádrového oddělení malou drobnou bytost s rusinským přízvukem, která mě většinou srdečně zdravila se slovy budou klobásky, protože ona o ničem jiným než o domácích klobásách nemluvila. A když jsem se na ně to ráno usmál, jenom kolem mě proběhla se sklopenou hlavou. Bylo těsně před Vánocema, seděl jsem v kanceláři pod stolem 2 zabitý kapry v igelitce a v rohu u věšáku opřenou borovičku, kterou jsem před chviličkou dostal od jednoho studenta z jižních Čech. Mám, všechno mám, říkal jsem právě ženě do telefonu, když se ozvalo zaťukání na dveře. Bylo mi to divný, protože škola byla tou dobou skoro pustá, a když jsem zavěsil, chvilku jsem si dokonce říkal, že se mi to asi jenom zdálo, ale to zaťukání se ozvalo znovu a o poznání důraznic než prve. Otevřel jsem dveře, za kterýma stála asi tak 30letá černovlasá krasavice v červený sportovní bundě, takový tý, co nosívají členové horské služby. Já nejdřív myslel, že je to nějaká starší studentka, protože na tuhle školu vás mohli vzít taky až po 8, ale mátlo mě, že mi její obličej nic neříkal. A tenhle bych si určitě bejval zapamatoval, tím jsem si byl víc než jistý. Kapitánka Kolářová, mohla bych s vámi mluvit? Řekl jsem, že jistě, ať jde dál. Neposadíte se, navrhnul jsem, ale ona jen zavrtěla hlavou a požádala mě, abych ji doprovodil. Vyšli jsme spolu ze školy, já se stromečkem a kaprama a ona v té bundě vedle mě a lidi, co nás míjeli, si nejspíš řekli hezkej pár. Pomaloučku sněžilo a někde z dálky bylo slyšet koledu. Můžu vás pozvat na kafe, prohodil jsem záměrně bez otazníků, protože jsem chtěl, aby to vyznělo jako taky bychom to mohli odbejt někde v příjemnějším prostředí, když jsou ty svátky. Ale ona jen zavrtěla hlavou a beze slova, ruce vražený hluboko do kapes, zahla do jedné uličky a pak do druhý a když jsme míjeli kino oko, tak aby řeč nestála, tak povídám, tady jsem bydlel, když mi byl 1 rok. Na což kapitánka Kolářová neřekla nic a já si uvědomil, jak slabomyslně zní dialog, když ho vede jen jeden. Zastavili jsme se až před křížkárnou a ona mi podržela dveře a hlavou jen pokynula, ať vstoupím dovnitř první, ale nebyl v tom ani náznak dobrý vůle. Dalo by se spíš říct, že v tom gestu, v tom pokynutí hlavou byla až jakási nepřítomnost. Suše zaklepala na první dveře, co uviděla, a aniž by čekala na odpověď, zmáčkla kliku a vešla dovnitř. U 2 stolů tu seděli příslušníci a trápili se právě s nějakýma papírama. Překvapeně zvedli oči, protože na takovýhle chování tu nebyli zjevně zavedení. A já v těch jejich pohledech čet kromě otázky i zaražený údiv nad naší neskonalou drzostí. Kapitánka Kolářová jim, každému zvlášť, stačila pod nos svou legitimaci a kdybych to neslyšel na vlastní uši, tak tomu nevěřím, ale ona jim jen suše oznámila, že zabírá jejich kancelář ke svým potřebám a ať jsou tak laskaví a jdou na chvíli jinam. Poslechli, ale museli byste vidět, co to s nima v tu chvíli provedlo a jak se tvářili, jaký pohledy si mezi sebou navzájem vyměňovali. Pohybovali se jako roboti, když si narychlo brali ze svých stolů papíry. A kapitánka Kolářová jen stála s rukama v kapsách té svý lyžařské bundy a nespouštěla s obou 2 oči, jako by jim v duchu měřila čas. Tak to tu v tu chvíli vypadalo. Řeknu vám, že jsem hezky úslužně uhnul s tou svou borovičkou, když mě míjeli ve dveřích tyhle 2 policajti, jeden brunátnej jak šunka od kosti a druhej zbarvený až do modra. Teprve když za nima silně bouchly dveře, což byl jedinej hlasitý projev odporu, na který se ty 2 zmohli, si kapitánka Kolářová sundala bundu, zamnula dlaněma a posadila se za psací stroj. Opřel jsem stromeček do rohu, pod něj uložil kapry a taky jsem si sedl. Ale bundu jsem si nechal, abych naznačil, že tady nemíním bejt nějak nepřiměřeně dlouho. Založila si papíry do psacího stroje a už podle toho, jak zručně si počínala, bylo jasný, že na tom bude se psaním líp než ten příslušník, co jí tu ještě před chvíli zahříval židli. Ptala se mě na všechno možný, ale hlavně na to, jak si vysvětluju, že na stanici Svobodná Evropa četli můj text. A já odpovídal slušně, ale rezervovaně a pořád jsem si říkal, jak je možný, že takhle hezká ženská je policajtka a ke všemu tajná policajtka. Pozoroval jsem její poměrně tenkej roláček, pod kterým mohlo být tak maximálně tričko a pak podprsenka značky Triola. Co budete dělat s honorářem? Zeptala se mě. Žádnej nedostanu, protože jsem si o žádnej neřekl, jelikož jsem o tom nevěděl. Co budete dělat s honorářem? Nedala mi pokoj. Nevím o žádném honoráři, který bych měl dostat. Říkám vám, že to četli bez mýho vědomí. Co byste dělal, kdyby vám nějaký honorář poslali? Co bych měl dělat? Tady se ptám já. Můžu vám to říct, až ten honorář dostanu? Položila ruce vedle stroje a celou tu dobu mě upřeně pozorovala. Bylo to nekonečný. Venku už byla tma jako v pytli a já chtěl domů. Chtěl jsem za ženou a dětma, chtěl jsem jít zdobit stromeček a ne sedět s policajtkou, i když moc hezkou, v místnosti se zamřížovanýma oknama, kde jedinou vánoční výzdobu tvořil portrét Dzeržinskýho. Seděl jsem tak, že jsem se na židli spíš rozvaloval, měl jsem chuť ji nějak urazit, udělat na ní nějaký obscénní posunek nebo vypláznout jazyk s dostatečně chlípným výrazem. Podívala se na mě docela vážně, chvíli se mi dívala upřeně do očí a najednou mě na té židli narovnala skoro do pozoru. A to ve chvíli, kdy hrábla po telefonu, vytočila nějaký číslo a povídá: já už budu hotová, Daňku. Můžeme se sejít asi tak za půl hodiny? Přečtěte si to, řekla mi za chvíli. Pečlivě jsem to prostudoval a protože všechno, co tam uvedla, byla pravda, tak jsem to počkráp. Vstala, oblíkla si bundu a otevřela mi dveře. Vzal jsem borovičku a kapry a vyšoural se za ní ven. Hezké svátky, popřála mi. Zarytě jsem mlčel, takovej jsem byl frajer. Po Vánocích jsem seděl v hospodě s Alešem a celý jsem mu to líčil. A Aleš se na mě díval po pár pivech tím svým melancholickým pohledem a když jsem za ní říkal: pro boha, co je tohle za lidi? Co je tohleto za práci bejt tajnej fízl a ještě ke všemu ta kráva mate okolí tím, že je hezká a vsadím se, že chrápe s pačesem. Pro boha, tomu ani zamák nerozumím. Co to je? Kde to žijem? Tak mi povídá: každej má svou práci, my jsme estébáci. Nocí přicházíme, přicházíme k vám, přicházíme nocí s tou úřední mocí, otevřete dveře, já vás zatýkám. A později ještě po pár půl litrech jsme se spolu potáceli nocí směrem na Špejchar a cestou jsme to zhudebnili, protože se to dá zpívat s mírnýma změnama frázování na nápěv písničky, když jsme táhli k Jaroměři. S inženýrem Horou jsme se seznámili na třídní schůzce. Měli jsme syny ve stejné třídě gymnázia a myslím, že nejvíc nás dalo dohromady, že na jedné schůzce jsme dostali k nahlídnutí francouzský písemky svých dětí. A ten náš tam měl dole pod tou největší pětkou, co jsem kdy viděl, profesorkou připsáno: ce n'est pas sérieux, collaboration avec Honza. A ten jeho: ce n'est pas sérieux, collaboration avec Petr. Takže jsme s inženýrem Horou konstatovali, že máme syny kolaboranty, zasmáli se tomu a po třídní schůzce jsme zašli na pivo. Když jsme se vraceli domů, ukázal mi, kde bydlí a pozval nás, ať přijdeme někdy na pokec. Po první návštěvě u Horů jsme si už všichni tykali a nakonec se z nás všech stali kamarádi. A protože jsme měli stejně starý děti, tak jsme taky měli spoustu identických problémů a když třeba jednou Pavel, jelikož inženýr Hora se jmenoval Pavel, zavolal, že má něco se stoupačkama a že se mu hrne svinstvo z celého baráku do kuchyňského dřezu, jenže on potřebuje okamžitě odejít na nějaký jednání, tak jsem šel za něj čekat do jeho bytu na řemeslníky a on mi to zás za pár týdnů oplatil něčím podobným. Takhle jsme fungovali a ačkoliv si člověk na starý kolena už moc nových kamarádů nenadělá, my jsme byli ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Pavel měl spoustu videokazet a tak jsme si u něj dost často pouštěli takový ty Ramba a Rocky a podobně a já už ani nevím, o čem to bylo, protože mi to v hlavě všechno splynulo asi tak, jako mi tam splynula většina hradů a zámků, který jsem v životě navštívil, do jednoho bastarda, který kromě mý mysli nikde nestojí. Mám kamaráda Píďu. Kdo ostatně nemá nějakýho kamaráda s touhle přezdívkou, který se dostal do Švédska z cestovní kanceláří Charta a ten se počase vrátil na amnestii. Občas jsme se sešli u Bonaparta nebo u Písecký brány na pár piv a když jsem mu říkal, že inženýr Hora má mraky kazet, tak Píďa začal radostí skoro stepovat, protože Píďa byl videomaniak, který si za noc pustil třeba i 5 filmů. Donutil mě tenkrát zajít ještě ten večer k Horovým, kde předložil svůj seznam kazet, který nosil pořád u sebe, a pak, když si Pavel vybral, tak ho umluvil a domů se vracel s 2 igelitkama plnýma věcí, které mu předtím unikly. Tyhle 2 si mohli podat ruce. Ty už měli z toho věčného zírání na video barevný oči. V Sovětském svazu se začaly skloňovat slova perestrojka a glasnost, ale tady se k tomu nikdo moc neměl. Vzpomínám, jak přijel Gorbačov na návštěvu Prahy a někdo v davu na Hradčanském náměstí zvolal demokracie! Nešťastník zmizel skoro okamžitě v policejním autě, kterých tu všude bylo plno. Husákovi oči se zvětšovaly v závislosti na tom, jak mu přibývalo dioptrií, takže připomínali oči tvora, který loví spíš v noci. A jeho mlaskavě patlavý řeči, způsobený padající zubní protézou, mluvil, jako by si na něčem neustále pochutnával, nerozuměl už vůbec nikdo. Jednou jsem přinesl k Pavlovi Pokání, film, který tak vychvaloval Ševarnadze, a pak jsme dlouho do noci rozebírali politickou situaci. Padnul u toho jeden kapitán Morgan a pár piv. Aleš pracoval jako právník na ministerstvu zemědělství. A když jednou soudruzi z vedení svolali veřejnou schůzi, na který chtěli přítomný seznámit s obsahem několika vět, tak si vzal poznámkovej blok a tý schůze se zájmem účastnil. Tentokrát chtěli ty soudruzi zvolit jinou taktiku než v případě Charty, kterou nikdo kromě chartistů a estébáků nečet. A protože chtěli být na tý schůzi doopravdy důsledný, tak tam uvedli i několik adres autorů textu. Takže hned druhý den na to vstoupil Aleš do jednoho velmi známého činžáku na nábřeží Bedřicha Engelse s dopisem, kde stručně uvedl, že s obsahem plně souhlasí a připojuje tímto svůj podpis. Původně měl v úmyslu ho hodit do schránky, ale to nešlo províst technicky, protože ji estébáci zdevastovali. A tak to teď pro výstrahu visela jen na pantech a podobně na tom byly i schránky vedle ní. Aleš vystoupal po schodech, podal svůj dopis bratrovi budoucího prezidenta a ten mu slíbil, že ho v pořádku předá. Tím pokládal Aleš poslední naléhavou záležitost před nástupem na dovolenou za vyřízenou a pak už jen zbalil svý 2 dcerky a vyrazil s nima mezi chaloupky v Lužických horách. Rousínov se jmenovalo to místo, kde se jednou procházel a kde vedle něho zčista jasna zastavila černá 613, z který vystoupil ředitel odboru, soudruh ze zvláštních úkolů a nakonec i řidič, který se potřeboval jen trošku protáhnout.
2: Ahoj, co tady děláš? Podivil se Aleš, který nic nechápal. Přijel jsem za tebou, řekl ředitel odboru. Přijeli jsme se tě zeptat, jestli jsi to podepsal. Nebyl jsi zneužit?
0: Nebyl.
2: Určitě?
0: Určitě,
1: potvrdil Aleš a tak se ty 3 zase nasoukali do Tatry a beze slova rozloučení vyrazili zpátky na Prahu.
2: Ježiši, to jsme nechtěli, chytal se později utrápeně za hlavu nějaký estébák, který s Alešem sepisoval protokol. Ale neměl tím na mysli jeho vyhazov z práce, ale to, že se na té veřejné schůzi uváděly kontaktní adresy lidí z disentu.
1: Alešův šéf řekl, volal i předseda vlády Pitra a taky Miroslav Štěpán a ještě další soudruzi, takže je ti doufám jasný, že jestli nepůjdeš dobrovolně, tak tě vyhodím s tím, že budeš mít záznam.
2: Seš frajer, řekli Alešovi všichni kamarádi.
1: Naschledanou, rozloučil se Aleš na ministerstvu.
0: Spíš s Bohem,
1: odpověděli mu. Dost bylo koketování se Západem, řekl si Aleš a nastoupil ke stavebnímu družstvu Praha Východ.
2: Dlouho jsem tam nepobyl,
1: povídal mi jednou u piva. Odcházel jsem k poslednímu říjnu a v lednu za mnou přijela 613 domů. Tři chlapy, hádal jsem. Jo, přivedli mě zpátky. Na nástěnkách visely moje protistátní básničky, kterým se předtím pár lidí jen tajně chichotalo. Všichni se na mě usmívali a následovala oficiální omluva. Ředitel odboru si odkašlal a povídá, tady Aleš, jestli mu tak můžu říkat a tak dál, a že jsem morálně úžasnej, a pak mi nabídli funkci ředitele personálního útvaru. Řeknu ti, že jsem se v tu chvíli potil víc než oni. Jestli se oni teda vůbec potili. Aleš šel po revoluci dělat nočního hlídače. Zažil jsem lidi, kteří by dřív jinou práci nesehnali z politických důvodů, stejný typy, co byli v kotelnách, na vejlohách nebo u vodních zdrojů. Zažil jsem stěhování disidentů z kotelen do vysokých funkcí a naopak, vím o těch, co šli z funkcí do kotelen. Ale nevím ani o jediném člověku, kromě Aleše, který by se odebral do Národního muzea a řekl, vzal bych u vás hlídání. A proč, pane doktore? Žasli oni. A on? Protože věděl, že by mu jinak nerozuměli. Vypravovali jim nějakou smyšlenou historku o okolnostech, který ho k tomu donutili, protože jim nemohl a nechtěl říct, víte, já jsem prostě tak nějak dospěl k tomu, že mi tady bude nejlíp. Znovu jsme se s Martinem začali vídat až někdy na přelomu 80. a 90. Vždycky se motal kolem nějakého klubu s muzikou nebo něčeho, co mělo aspoň něco společného s kulturou. A svým způsobem mi připomínal tu řadu pokladních a kustodek a uvaděček, s kterýma jsem se kdy v životě potkal a který měli společný to, že jako bývalí herečky, baletky a operní pěvkyně chtěli zůstat v tom, čemu se říká kultura, i za cenu, že z druhé strany. Martin se plíživě propil do nemluvnosti, ale docházel mezi nás celkem pravidelně. Pár lidí může ve společnosti mlčet. Svýho nemluvu má každá stolní společnost, ale jak říkám, tak jednoho, maximálně dva, protože není možný, abyste se s někým scházeli a potom svorně mlčeli. Ale Martin naštěstí nepatřil k těm mlčounům, který se přímo vyžívají v tom, že vás furt kontrolujou, že občas jakoby v údivu nad vaší blbostí vystřelej obočí vzhůru nebo přímo skřiví tváře v nešťastný grimase. Martin seděl a spíš si myslel svý. My, co jsme ho znali, jsme se ani nesnažili ho nějak vtáhnout do hry, nějak ho propleskávat a volat na něj. Nesmíš usnout, musíš chodit, vole! Hele, povídám mu, aby ho rozptýlil. Jeden chlap v hospodě najednou řekne svým kamarádům, já už mezi vás, vy volové, asi přestanu chodit, protože vy se pořád bavíte jen o politice. A mě už to skutečně nebaví poslouchat furt a dokola ty samý žvásty. A oni, no tak se hned nerozčiluj a navrhni nějaký jiný téma. A on říká, proboha, já nevím, to je jedno, tak se bavte třeba o ženských. A hrozně dlouho je ticho a pak jeden z těch chlapíků za nás říká, to jsou přece takový kurvy. Zdálo se mi, že se Martin nepatrně usmál. A to už bylo co říct. Já bych to nedělal, říkala mi spousta lidí. Proč ne? Ptal jsem se. Vy nechcete vědět, kdo na vás donášel? Nemusíme, řekli některý z nich. Tomu jsem nerozuměl, dodnes tomu nerozumím. Postali jsme to nakonec tři, že jestli na nás něco nevedli, dvěma přišlo vyrozumění, že na ně žádný svazek nevedli. Mně, že ano a že si mám počkat, až to pro mě připravějí. Čekal jsem 3 měsíce, než ke mně dorazil dopis s modrým pruhem. Kdo myslí, že by to mohl být? Ptal jsem se pořád ženy. Uvidíme, řekla. V Německu prej pár lidí zjistilo, že je udávala manželka, povídám. Představ si, že se spolu večer vyspali a on se pak ve spisech dočet, že sledovaná osoba mi v noci vlezla pod peřinu. Nedáme si kafe? A když jsem ho pak v kuchyni připravoval, tak jsem na ní zahulákal. Divila by se, kolik lidí donášelo jenom ve Zlatý Praze. Kde? V tom spolku, co chodili k Bonapartovi. Všude najdeš nějakýho nebohýho fízla. Proč nebohýho? Volala za mnou do kuchyně. Prostě si myslím, pokračoval jsem, když jsem přinesl kafe, že do toho spadli tak, že byli vydíratelní. Udělali nějaký průser a už je měli.
2: Nebo ani žádný průser udělat nemuseli, v průseru se ocitli prostě shodou okolností. Nebo jen chtěli dělat to, co chtěli dělat, ale mělo to nějaký háček. Nebo to byli výhodáři. Normální výhodáři, řekla A. Chceš jet do Ameriky? Jeď si. Ale něco nám tady podepiš. Jenom podpis, teď to nic není. Co je to podpis? V podstatě klikyhák bez hlubšího významu. Takhle to bereš? Hele, povídám jí. Vzpomínáš, jak jsme řekli tomu klukovi na Michalový svatbě, že to nepodepíšem? Chartu. Podíval se ti tenkrát na buben, ty jsi byla už v 8. měsíci a on řekl jen, no jo, promiňte, já si nevšim. Vzpomínáš si? To byl noblesní člověk. Chvíli jsme mlčky pili kafe. Bejt tenkrát svobodnej, tak to asi podepíšu, řekl jsem. Vsaď se. Nemůžeš říct asi a vsaď se a vůbec je to hezká věta, prohodila A. Bejt svobodnej, tak to podepíšu. No dobře, tak jsem byl nesvobodnej, protože mě komunistický zřízení zbavilo svobody jít si svobodně sednout do kriminálu nebo se nechat vykopnout někam za kopečky, protože jsem měl novou manželskou půjčku a těhotnou ženu. Jediný důvod, pro který ty by si šel do vězení, je ten, že až by si odseděl tak měsíc, maximálně dva, tak jen proto, abys o tom mohl napsat něco ala v útrobách bestie. Hm? I teď je vidět, jak se tetelíš nad tím, že na tebe někdo něco donášel. Myslíš si, že seš tím pro ostatní trochu zajímavější? Víš, kolikrát si nám už říkal tu historku se svobodnou Evropou? To není pravda, protestoval jsem. Například svým dětem jsem to nevypravoval nikdy. Protože je to moc nezajímá, zívla A. Je to pravda, že si můžu půjčit cizí svazek a přečíst si ho? Četl jsem to v novinách. To víte, že je, řekla mi hezká blondýnka v pardubickém archivu ministerstva vnitra. To je ale dost blbý, usmál jsem se na ní nejistě. To znamená, že těm lidem, kterým estébáci ničili životy za totality, můžou ty samý estébáci ničit životy dál? Každý z nás občas ulít, jestli mi rozumíte. To byste se divil, co my tady občas zažijeme za scénky, usmála se. Oni si sem totiž někteří udělají výlet i s manželkou, což se někdy ukáže jako velmi neprozřetelné. Já jsem tady taky se ženou, ukázal jsem na dveře, jakože tam za nima čeká A. Váš spis je v pořádku, mrkla na mě. Já ho pro jistotu zkontrolovala, když jste volal, že přijedete společně. Děkuju. Není zač. Nebude vaší paní vadit, když je zatím posadíme do čekárny? Přinesla bych jí tam nějaké časopisy. To budete hodná. Usedl jsem v koji do otáčivého křesílka a nehybně zíral na monitor, na kterým zatím nebylo nic k vidění. Je to mikrofiš, řekla omluvně slečna, která mě tu dostala na starost. Je to bohužel dost nekvalitní, ale ono to bude trošku lepší, až to vytiskneme. Nejezděte do těch Pardubic, tatínku, zašeptal jsem, ale ona to zaslechla. Prosím, otočila se na mě s úsměvem. Takhle já v duchu píšu, řekl jsem. Napad mě prostě začátek povídky nebo možná knížky, ještě nevím. Pohodlně se opřela a řekla. To bych ráda slyšela, jak to bude podle vás dál. Neměl jste, tatínku, do těch Pardubic radši jezdit. K čemu vám je to teď dobrý, říkali mu děti. Od té doby, co se vrátil z cesty do východních Čech, seděl Josef Šíma a celé dny jen tupě pozoroval jakousi skvrnu na stěně v kuchyni. Nemluvil už několik dní a když se děti pokoušeli vpravit do jeho pevně sevřených rtů alespoň pár lžiček vlažného slepičího bujónu, v lepším případě trhl Josef Šíma prudce a odmítavně hlavou, v horším jich sice pár pozřel, ale jen proto, aby je v zápěti vyzvracel. Vy jste tam, tatínku, neměl jezdit. Seděl, mlčel a zíral do té zdi. A tomu pěkně prosím lidi dřív neřekli jinak než druhý štercl. Taková s ním bejvávala sranda. No a dál to zatím nemám. Kdo to byl štercl? Zeptalo se mě to dítě z archivu. Komik, řekl jsem, zrovna jako já. Můžu to rozjet? Jo. Tak jo, tatínku, zasmála se. Šváb. Proboha, kdo je to Šváb? To je vaše krycí jméno, vysvětlila mě. Šváb?
1: Ten hnusnej brouk? To mě chtěli zlikvidovat jakožto Švába? To je přece správná věc, zlikvidovat Švába. Vždyť tohle by si mohli prospěvovat i děti na letních táborech. A kdo je to Janský? Co je to KTS a pramen? To je krycí jméno osoby, která vás udávala. Podívejme. Janský, jméno jak vystřižený z červený knihovny. Teď už z těch jmen je jasný, kdo je dobrý a kdo zlej. Šváb a Janský, černej a bílej klobouk. Kdyby někdy vyšel v novinách titulek Janský zlikvidoval Švába, tak kdo by mě pro boha asi tak politoval? Nějakej jiný Šváb. Tady máte odůvodnění k založení spisu. Agenturními prostředky bylo zjištěno, začínala ta detektivka, že jedna z jeho povídek byla vysílána v kulturní relaci Rádia Svobodná Evropa. Vybavila se mi moc hezká kapitánka Kolářová a taky Vánoce a Dzeržinský na zdi a hlavně to, jak ji pořád zajímalo, co budu dělat s honorářem. Je tady někde jméno Kolářová? Kapitánka Kolářová, zeptal jsem se. Není. A Pačes, Daniel Pačes, Estebák to byl, hodnost nevím. Toho tu nenajdete, zatřásla hlavou. Jak vlastně zjistím, kdo na mě donášel, když nevím ani to, kdo to byl Janský? Měl byste to pochopit ze souvislostí. Ježiši, zanaříkal jsem. Co pak? Je to možný, jaký krávoviny jsou tam uvedený? Co pak já jsem někdy mluvil o úpravě hraničních vztahů s MLR? O trestné činnosti Bohuslava Chňoupka? A že mám rád Hrabala, to bylo taky trestný? Popojedem? Zeptala se. Popojedem. Vzdych jsem. Už bych rád vypátral nějaký ty souvislosti. V neděli dne 6. března 1988 kolem 10. hodiny navštívil pramene v bydlišti J. Švejda, mimo jiné osoba taktéž sledovaná. Svoji návštěvu zdůvodňoval tím, že se měl společně se Švábem zúčastnit církevního obřadu na Pražském hradě. Protože však jmenovaného nezastihl doma, rozhodl se vyhledat pramene, aby se společně zúčastnili tohoto církevního obřadu. Informoval o tom, že se počítá s otevřeným vystoupením věřících na podporu zabezpečení náboženských svobod, odluky státu od církve a podobně. Po zjištění, že se pramen nemůže uvolnit, odešel, aby se ještě zastavil v bydlišti pro Švába. Švejda je můj kamarád Píďa, vysvětloval jsem slečně u monitoru. Chartista, ale za jakým pramenem šel? Popojedem? Takže jsme popojeli a chvíli mi to trvalo, ale po pár stránkách jsem byl konečně doma. A seděla v čekárně a když jsem se před ní najednou zjevil s ofocenýma stránkama svýho spisu, překvapeně sebou trhla. Tak kdo? Dívala se přitom na ty listy, co jsem držel v ruce. Janský. Kdo? Janský, náš přítel Hora, vzpomínáš? Společný Vánoce, společný narozeniny, přijeďte k nám pobejt, to je Janský. A pak jsem dodal, tak pojďte, paní Švábová, zbytek probereme někde u oběda. Nechápavě skrabatěla obočí a u oběda ještě víc a potom už jen strnule a vážně seděla a nevěřícně listovala spisem. Víš, co mi říkala ta slečna, co mi to pouštěla, když jsem se smál tomu, jakýže blbosti tam jsou? Řekla mi, já bych se tomu zas tak nesmála. On je dneska každý chytrej až na půdu, ale věřte mi, že by je v nějakým momentu ani tak nezajímalo, co přesně máte ve spisech, ale to, že nějaký spis vůbec máte. Mohl byste se v tom vláčku ocitnout taky. Ve vláčku? Pronesla A nepřítomně a na okamžik zvedla oči od těch lejster. A protože jen málo kdy čeká na mou odpověď, úžasle dodala. Proboha, já úplně zapomněla, že když jsem byla v 68. v Západním Berlíně, tak ten, co nás pozval, se jmenoval Hans. O jakém vláčku si to vlastně mluvil? Nevím, jak to myslela, ale mám pocit, že tím chtěla říct vláček na Sibiř. Co budeme dělat? Řekneme mu, že teď už víme, že byl fízl a svině. A co dál? Ohrožoval nás. Naše děti ohrožoval. Nenávidím ho. To je taková. A protože nemohla v tu chvíli najít žádný vhodný slovo, tak jsem navrh se nepa sérieux, ale ani jeden z nás se tomu nezasmál. Seděli jsme v hospodě a povídali a protože se mezi ostatní dostanu už jen zřídka a taky, aby řeč nestála, tak povídám, a co je vlastně s Martinem? A oni na mě zůstali civět jak na idiota, protože Martin před pár dny spáchal sebevraždu. Konečně našel dobrý místo v Plzni. A jelikož se jednalo o místo vedoucího kulturního odboru, tak potřeboval lustrační osvědčení. Podal jim tu obálku s osvědčením, aniž by ji předtím otevřel. Prostě přišel a s úsměvem řekl, tu máte, smutně mi to vysvětloval Venca, jenže on byl lustrovaný pozitivně. Jak je to možný? Užas jsem Martin? A Venca mi pak vysvětloval, že když byl Martin na vojně, tak se nějak připlet k tomu, že na čáře chytili nějakýho chlapa, co chtěl přejít přes hranice a on jako člen eskorty, která toho chlapa převážela, musel někde něco podepsat, něco jako dodací list a tím pádem se jeho jméno ocitlo v jistých spisech. Ani to neotevřel, chápeš to, jak jsi byl jistý? To je v prdeli, vzdychl jsem. Natáhl si v garáži hadici z vejfuku do auta nebo tak nějak, ale nikdo z nás to neví přesně, jak to vlastně bylo. Na Martinově pohřbu hráli Náhrobní kámen. Pane bože, jak já tuhle tu písničku nesnáším. Intermezzo. Medvěd se pustil do podnikání a pořídil si takovou středně velkou a středně nobl vinárnu, v který jsme se občas scházeli. Spíš dost často. Seděli jsme tu jednou a rozebírali ten zásah na Czech-Techu, protože Medvědův syn v tom mlinci byl. Je jasný, že Medvěd syna bránil a my jsme s ním souhlasili. Venca Popelka povídá, jedna věc se jim podařila. Představte si, že jak jsem starý, tak když někde zahlídnu policajta, hned si automaticky šahám na kapsu, jestli u sebe mám občanku. A to je mi přes 50. Takovýhohle neurotika ze mě udělali. Už za to je nenávidím. Jsou to furt ty samý kurvy, povídá tam jeden chlap, co nás asi poslouchal od vedlejšího stolu. Já bydlím na vesnici a co myslíte, že dělají policajti u nás? Na všechno serou a jediný, co je zajímá, je dávat dejchnout. To jediný, co je zajímá, je to, aby vás skasírovali. Tak lidi nemají chlastat, když říděj, řekl jsem. Pane, na vesnici jezdí do hospody každej. Na tom ta hospoda funguje. Nedávno, řekl Medvěd, jsem zažil něco horšího. Chytli mě u hvězdy a ani mi nedali dejchnout. Podnikatel, vinárna, no tak to budete mít drahý, řekl mi jeden z těch šmejdů a já nemohl dělat nic, protože jsem byl sám někde tamhle v prdeli u letohrádku hvězda a ke všemu ve 3 ráno. Tak jsem jim dal tržbu, celých 18 000, co jsem měl u sebe. Do prdele, řekli jsme. To snad ani není možný. Co myslíte, že ty lumpy zajímá? Štětky a prachy, nic jinýho. A nebo v těch autech chrápou. Zlatej rusňák, řekl jsem. A všichni až na toho chlapa odvedle jsme se zasmáli. Co pak s ním asi tak je? Takovýhle blbové jako on mývají dneska různý bezpečnostní agentury. Dejte mi alespoň pár kluků, povídám Alešovi. Intermezzo. Pane, říká taxikář, jste v pořádku? Když jsme poskočili a zůstali stát v ulici za Klárovem, protože do nás zezadu narazilo černý BMW, který muselo jet nejmíň stovkou. Jo, řekl jsem jenom v mírném šoku. Tak takhle teda ne, souká se taxikář z vozu. Tohle ti ty grázle neprojde. A v momentě, kdy otevíral dveře, tak už před ním stál policajt a rozčileně na něj křičel. Chceš přijít o papíry? Chceš o ně přijít? Protože já to můžu okamžitě zařídit. Vylez jsem taky ven, abych dosvědčil, že můj taxikář je v tom opravdu nevinně a jen na okamžik jsem zahlíd tvář řidiče BMW a vidím, jak něco šeptá chlapovi, který k němu přistrčil hlavu ze zadního sedadla. Policajt řekl taxikáři už trošku klidněji, že má smůlu, že se zkrátka odstnul v nepravej čas na nepravým místě a že nějak to uzavřít musí, takže mu dá celkem přijatelnou pokutu a ať už kouká zmizet. Taxikář to pochopil velmi rychle, bez dalších řečí zaplatil a protože jsem se tam furt motal a čekal, jestli si mě řidič pačes všimne a jestli mě pozná, tak mi řekl, ať si klidně sednu a že můžeme pokračovat. Do prdele, ulevil si, když jsme se zase rozjeli, co zmůžeme proti policajtům. Víte, kdo byl ten vzadu? Zeptal jsem se ho. To byl pane ministr. A ke všemu ze strany, kterou jsem volil. Do prdele, řekl taxikář. Ať jdou všichni do prdele. To zpoždění vám nezapočítám. Věřte mi, pane taxikáři, že my dva bychom nezmohli nic ani proti tomu šoférovi, řekl jsem si v duchu. Napíšete mi věnování, proto jsem tady, paní. A mohl byste mi tam napsat Karlovi, mýmu starému Bejkovi? To já nemůžu, paní, to po mně prosím vás nechtějte. Já tam můžu napsat třeba Karlovi srdečně nebo Karlovi přátelsky, ale to o tom starým Bejkovi, to tam musíte připsat sama. Vážně by to nešlo, on by se Karel neurazil. Ani náhodou, paní. Ale když, tak mu tam nakreslím kytičku pro štěstí. Tak jo, ukončila ta paní posmutněle naše malý smlouvání. Už jich asi moc nepřijde. Ulehčuju to knihkupkyně Hance, s kterou se znám už léta. Můžem zavřít krám. Počkej ještě chvíli, tak pro koho jsem kupovala ty chlebičky a piva? Co teď budeš psát? Zeptala se a podala mi další plechovku. Vo fízlech, odpověděl jsem s plnou pusou vajíčka z takového toho chlebíčku, co na něj člověk potřebuje spíš příbor. Vo fízlech? No, byli jsme se ženou v Pardubicích v tom archivu a tam mě to napadlo. Řekl jsem si, že bych se měl rozpomenout na některý svý policajty fatal, policajty svýho života. Jeden můj bývalý spolužák je v Cibulkových seznamech. Řekla skoro šeptem, jako by se bála, že nás někdo uslyší. Jeden bejvalej spolužák? Tak to máš celkem dobrý. Stejně, řekla Hanka. Stejně mi nejde do hlavy, jak to někdo z nich mohl podepsat.
2: Jsou lidi, co podepíšou cokoliv. Třeba i smlouvu s ďáblem, protože na něj stejně nevěřej. Nevěřej na to, že peklo má zdi tlustý 40 000 kilometrů a plane v něm oheň bez světla.
1: Cože? To jsem někde vyčet. Hele, vsaď se, že támhle ty dvě slečny si k tobě jdou pro autogram, šeptala povzbudivě a když nad dveřma klinknul zvonek, zeširoka se na ně usmála. Komu? Zeptal jsem se. Mně, řekla jedna z nich a podala mi knížku. Vy byste mohla být Markétka. Takhle nějak si představuju Markétku. Promiňte, já jsem Lucie. Hele, a jdou další, šeptala mi Hanka.
2: Komu?
1: Ivetě. A mohli byste mi tam napsat k narozeninám?
2: Milé Ivetě, k narozeninám, srdečně a upřímně, a ještě přiděláme kytičku a ne jenom jednu, ale protože má narozeniny, tak to musí být rovnou tři. Mlel jsem, aniž bych zvedl oči, a pak jsem natáhl ruku pro další knížku.
1: Komu? Pavlovi.
2: Jen tak nebo k něčemu, blížej se Vánoce, tak třeba k ním.
1: A konečně jsem zvedl hlavu a koukám do krásných očí paní Horový. Ahoj, řekla mi mile. Ty se nás teď nějak straníš, my jsme ti něco provedli? Zmohl jsem se v té chvíli jen na něco jako úsměv. Ale asi se mi moc nepoved, protože se mě zeptala. Proboha, není ti něco?
2: Intermezzo. Seděl jsem jednou ve stromovce na lavičce v hlubokém stínu obrovského dubu a z toho úkrytu jsem pozoroval holčičku malou, asi tak 7-8 letou, která se tu proháněla na kole po stezkách. Občas dost riskovala, protože pouštěla řidítka a zvedala přitom ruce nad hlavu. Byla to krásná holčička a jistě šťastná jak blecha v tom krásným jiskřivým předjaří. A pak před ní zastavilo policejní auto a ten, co seděl vedle řidiče, vylez ven a beze slova jí vypustil ventilky. Aleš mi řekl, že z toho, že jsem jí to podepsal, dělám zbytečnou vědu. Medvěd řekl, že by to nepodepsal a ať si láme paní Horová hlavu. Venca Popelka řekl, že by tam napsal něco jako nazdar, ty zasranej fízle, tvůj Šváb.
1: A mi neřekla nic, protože mě zná. Zpráva z tisku. XY byl evidován jako agent STB, ale podle rozhodnutí soudu z toho nelze vyvodit, že byl agentem tajné policie a že s ní spolupracoval. V červnu 2004 městský soud v Praze

0: vždycky ta představa na začátku je úplně jednak mylná, vždycky to dopadne úplně jinak, než si člověk myslí. Začal jsem psát v podstatě povídku s tím, že ale bych chtěl, aby byla širší, aby to byla taková novelka, což v podstatě je ten občanský průkaz, není žádný román, že to je taková novela. Napsal jsem asi 30 stran a došlo mi, že ten občanský průkaz je natolik tmelící materiál těch věcí, že by to mohl udržet pohromadě jako nějaký svorník. Najednou začalo naskakovat ty věci, že když se člověk vypotácí z těch mlhovin, jenom nějakých pocitů, ne, které nejsou formulované, tak jak nějak najednou to funguje, protože jednak je tam ta posloupnost, že jo, tak jsem si říkal, no jo, tak vlastně teď já bych se taky mohl mrknout, jestli na mě v těch archivech něco není. A to už jsem ale psal tu občanku a pořád jsem čekal na to, až se mě pozval do těch Pardubic a o toho jsem si strašně moc sliboval, že by to mohlo tý knížce dát nějaký jiný směr nebo tak nějak. Napsal jsem asi 30 strán a říkal jsem si, že tomu něco chybí, tak jsem přemýšlel, co by to asi tak mohlo být a vzpomněl jsem si na to, že Aleš Kovanda, můj dávný přítel, má tyhle ty básničky, tak jsem se mu ozval. Sešli jsme se asi dvakrát, třikrát, vybrali jsme do toho ty básničky a to mě ještě víc pomohlo, protože zase se mi psalo tak jako radostně, veselé a měl jsem pocit, že v tom nejsem sám. Vzpomínám si, že první jarní den mě přišlo vyrozumění, teda, že tam mám do těch Pardubic, abych se tam dostal. Tak jsem tam jel, plný takového jako očekávání, protože jsem věděl, že tam na mě něco je. A byl jsem ku podivu trošku zklamaný, až potom jsem si říkal, ježišmarja, naopak měl bys být šťastný, že tam prostě nenajde člověk třeba svý kámoše a tohle, protože ten, který byl ten agilní, teda, který o mě nějaký ty informace předával, tak to nebyl můj kamarád, to byl známý. No, takže takhle. Pak jsem myslel, že žádný Pardubice mě teda nepomůže, že už se z toho musím tak nějak vymotat, víceméně jsem je tam jenom tak nějak zmínil, no a pak už jsem si říkal, že třeba to uzavřít, no. Krycí jméno Šváb je autentický, to jsem na to zůstal zírat, protože já jsem hlavně nevěděl, že ty sledovaný měli krycí jména. Tam prostě není Šabach, jo, tam je Šváb, jo. To je v rámci nějakého utajení, proč mi nevybrali nějaký ještě. Tak já jsem zvyklý od první třídy, že by říkali Švabachu a Žábo a takhle, že jo. Ale Šváb mi někdo přísal, kde říkal mě ve škole, já jsem nebyl žádný rváč, ale za Švába bych dával ránu pěstí, jo. No, takže to jsem na to zůstal čumět a ke všemu ten, co na mě teda donášel, tak to takový pěkný vybrali, jo, z červený knihovny Janský, jo, takový hezký, on se měl úplně jinak. A Janský a Šváb, tak ten kontrast, to jsem teda fakt dlouho vydechával, jo. Mám to tady, já to můžu ukázat, ty papíry. Vypadá to příšerně tu černou fixkou, nebo co to je, nějaká barva na tom spise, jo, tam jenom holý Šváb, jo. Strašná ponurost toho spisu, co? A kde jsem to, tady, je to tam, černý na bílém, vypadá to příšerně, co? No, takže tak na to vypadalo. A takhle, není to celý, někde v krabici to mám, ještě ten zbytek, ale takhle je klasická stránka, vypadá takhle, jo. Můžeme ocitovat. Jak všichni říkají, že STB měla všechno jako dobře, ne, to úplný nesmysly, tak Na mém příkladě, jo, tady. Petr Šabach v minulosti pracoval jako knihkupec, že byste sem nepracoval jako knihkupec, já mám střední knihovnickou školu, ale někdy jsem ani v knihovně nepracoval, ani jako knihkupec. Pracoval jsem jako inventurník u středočeského nakladatelství a knihkupectví. Takže knihkupec, jo, první blbost, jo. Naposled pak jako administrativní pracovník na Akademii výtvarných umění, to souhlasí. V současné době nemám stále zaměstnání. Jako člen Svazu českých spisovatelů, já jsem nikdy nebyl členem Svazu českých spisovatelů, využívá jeho studijního fondu. Vůbec žádný studijní fond jsem nikdy nevyužil, měl jsem jenom stipendium. Jo, a to je celý. Prostě aspoň tohle by mělo být v pořádku, že když už vedli na nějaký spis. Jo. Agenturními prostředky prvního oddělení druhého odboru STB Praha bylo zjištěno, že jedna z povídek z jeho povídkové knihy, která mu byla v tomto roce vydána v nakladatelství Československý spisovatel, byla vysílána v kulturní relaci Rádia Svobodná Evropa. No a to je právě ta absurdita, to byla knížka, která tady vyšla, že jo. Tak jako na základě toho oni na mě založili ten spis, jo. Já jsem tenkrát seděl v práci a přišla nějaká paní a tak si se mnou povídala, to je tam popsaná v té knížce. A oni zřejmě potom kontaktovali pár mých známých a ty se s nimi asi nebavili a jeden z nich teda jako asi něco potřeboval, jo, nějakou výhodu nebo něco, nebo je to prostě jen takový idiot. Tak ten jim na to kejf a chodil tam na mě hlásit takový věci, jako že jsem byl třeba v hospodě, nebo že jsem tamhle zase v druhý hospodě vyprávěl nějaký vtipy, no to tenkrát říkal každý, že protistátní vtip, ježišmarja, a takovýhle blbosti a oni sami ho asi za dva roky poslali prostě do háje a řekli mu, že to jako za stolik času nemá, aby sbírali jakýhle pitomosti, takže já mám ten spis je ukončený někde, no těsně před sametovou revolucí, tak nějak mi ho ukončili s tím, že za 5 let se na mě podívají, no a za 5 let už jako, za 5 let, no. Takže takhle, no, je to tady takový zmatený, nebo podívejte na tuhle větu, jmenovaný je obdivovatelem spisovatele B. Hrabala. To je dobrý, co? Kolik lidí by muselo mít spis, jo, založený na základě toho, že byli rádi Hrabala? Já nevím, to fantastický. No, anebo že nejenom jako uměleckého, ale i životního stylu. Obdivoval jsem to, že chodil do hospod a tam pil pivo, jo. Velký obdivovatel Hrabala. Já Bohumila Hrabala miluju, to je velký můj učitel guru, nebo tak, i když samozřejmě jsem se nikdy nepřiblížil ani k jeho ponožkám, nebo tak, ale já mám rád humor, že jo, v literatuře a takže jsem ho vyhledával a já si ho najdu všude. No a Hrabal, tak ježiš, po Švejkovi je to mý, kdyby v takový pomyslný nějaký knihovničce, tak já ani nevím, no toho Švejka bych dal asi před Hrabala a potom hned jeho, a teď on to taky odjakživa přiznámil, kde jsou ty jeho inspirační, jak on říkal, ponorné říčky. Hrabal mě učil hlavně taky to, aby věci nezůstaly bez pointy, jo. A já jsem prostě ten, který tu pointu vyhledává, i když čtu, jo, tak já vím, že každá literatura má mít trošku záhady a prostor na domýšlení a tyhle ty věci, ale já jsem ten, co prostě, když tam tu pointu nemá, tak vrčím, jo. No, ne, že bych nečet třeba těžší literaturu, než sám píšu, to samozřejmě, že jo, a velice rád, já jsem celkem, myslím si, takový jako slušný čtenář, jo. A teď už ne, teď už taky kecám, ale bývalo. Ale pořád rád čtu a miluju příběhy a to všechno mám v Hrabalovi. Miluju příběhy, miluju humor a pak ještě něco navíc, že jo? To, co se tak blbě definuje, to znamená ten styl, že jo? Tu duši, no. Já nevím, jak to mám nazvat, ale tu duši, no. Když se budeme bavit o těch 60. a 70. letech, tak já jsem nemohl mít jiný než negativní zkušenosti s policií, protože policie nás pořád pronásledovala, že prostě šli po nás kvůli tomu, jak jsme vypadali, jak měl někdo prostě vlasy do půl uší, tak už jako ho kontrolovali. Tady v těch časech dobře přežívali právě, ono je to v té knížce tak jako v okrajově, ale ty hospody, které byly jako nabitý od rána chlapama v montérkách, na ty všichni kašlali, jo. Oni přišli na svačinu, že v 10 a odcházeli úplně ožralí v 5 odpoledne nebo tak nějak. A v životě se nepamatuju, že by policajt měl tolik odvahy nebo drzosti, nebo co, že by k ním přišel a řekl jim občanku, by ho asi zmlátili nebo poslali přímo někam. Ale jak viděli někde nějakýho kluka, že jo, který nevypadal přesně podle nějakých jejich představ, tak okamžitě po něm, jo. Tady v Dejvicích žili frajeři, kteří měli třeba dlouhý vlasy, ale nosili je schovaný po čepicí, jo. Teď si člověk říká, no tak čemu to vlastně teda bylo? On akorát někde na Majdánu mu zatřás hlavou před výstav a pak zas uličkama postraníma se odplížel. Mě taky ostříhali, když mi bylo asi 17, ale já měl ještě štěstí. Oni měli svý policejní holiče, jo, a ty to teda brali, to byly strašný modely, co oni jako vyráběli na hlavách. Oni totiž řekli, že má člověk vše, jo, na to oni jako pamatovali, aby měli nějak to podložený, aby to měli papírově, tak napsali, že u zadrženého byli zjištěný vši a tak ho ostříhali, aby jako neštířil vši, ale samozřejmě, že to byl nesmysl, protože paradoxně máničky nejvíc, jo, o ty vlasy se starali, ty si měli jak magoři každý den dvakrát, jo, a fénovali a znal jsem pár lidí, co si je žehlili a já jsem si jednou taky vyžehlil. Já ne, já jsem to nedokázal, ale kamarádka mě vyžehlila. Jo. Přes hadr mokrej, aby se to nespálilo žehličku. Dneska to vypadá možná legračně, ale já byl nešťastný, že já jsem měl takový jako nepřímo kudrnatý, ale vlnitý, mi to připadalo málo chlapský. No takže takhle, po nás šli jako po máničkách a to ve mně už nikdo nezruší ten pocit. Já prostě mě je teďko 56 let a já jdu po ulici a potkám policajta a já si fakt podvědomě šahám, kde mám občanku. Ve mně prostě ten reflex zůstal, jo. Jak zbuzovali to hrůzu a tyhle ty věci připadaly mi vždycky takový, že jsou moc starší, oni nebyli, že oni byli stejně starý. Nemám k policii moc blízko. Oni teďko vypadají líp, protože jsou takový aspoň trošku sexy, jako jo, ale zase se chovají jako, mně to připadá spousta těch policajtů, že se chová jak herci v nějakých amerických filmech nebo tak, jo, to člověk vidí na té chůzi a tak, oni to mají dobře odpozorovaný a ono je to možná dialektický, že policajt se dívá na film, kde je policajt a ten policajt se chová podle něj a tenhle ten zaskouká na toho na ulici a to, já jsem přesvědčený o tom, že policie někde na světě asi bude trošku lepší než u nás, ale nikdy to nebude zřejmě úplně ideální. Přece už si tak anglická policie, že je dobrá, nebo nějaká taková země, jako, kde jsem nikdy nebyl a kde si myslím, že by to mohlo celkem být lepší, Dánsko, co policie je taková, jaký je stát, že jo. A jestliže tady ten stát byl 40 let devastovaný úplně ve všech ohledech, to znamená nejenom ekonomicky, ale hlavně morálně a tohle, no tak ta policie samozřejmě je přesným obrazem toho systému, tak tady nemohl nikdy v těchto letech vzniknout nějaký aspoň trošku přijatelný typ poldy, který by měl 1,80 a maturitu, jo. A takový ten, který, když ho zastaví na ulici nějaká cizinka, tak jí schopný vysvětlit, tak se dostane na hrad. Ještě teď pořád vidím, jak jsou bezmocní, jak se nedomluví, jak prostě vytrvale mluví na ty cizince česky, že jo, a teď ta úroveň je příšerná, prostě ukazují směrem k hradu a volají něco, co si myslí, že je nějaký slovo, třeba říkají růhe, jo. Ta knížka je ku podivu, já jsem si to vymýšlel úplně minimálně, to je hodně autobiografická a protože jsem to zabydlel těma svýma kámošema, který opravdu jako fungujou, jsou a věděl jsem, že se jim to dostane do ruky, já jsem ani nemohl. Tady ta Davidce, to je taková vesnice, tady se všichni známe, já jsem si tam nemohl moc vymýšlet, protože bych se pak dostával do situací, jako co kecáš, takhle to nebylo. Samozřejmě, že když člověk píše, no tak musí vzít příhodu, která nebyla tak úplně senzační a zkouší si něco udělat, že aby právě třeba zase vypointoval, nebo tak, ale většinou my jsme si už tenkrát k těm příhodám domýšleli ty pointy, to, co tak jako brousilo, jako se brousí kameny, že aby z nich teda potom něco bylo pořádného. Tady byli všichni mistři na to, že se něco stalo a ono toho nebylo zase tolik, ale druhý, třetí den už to běhalo po hospodách, už k tomu někdo něco dodal a jak se to takhle vyvíjelo, tak pak už to byla za týden příhoda jako stehno. Všichni jsme se tomu smáli a přitom vy to znáte sám, že takhle to většinou v životě nechodí. Při každém psaní neustále člověk slučuje dvě, tři reální postavy do jedné, protože jedna postava nestačí obsáhnout tolik věcí, že jsou tam reální postavy, je tam reálný Charlie, i když to jméno jsem si počul zase od tady Davidskýho Charlieho, ale zase se mi to líbilo víc, protože jako kdyby to bylo jenom Karel, přece jenom to Charlie, že takový. Je tam naprosto reálný Aleš Kovanda, který tam má ty básničky, tak jeho příběh je tam, ten je úplně realistický, tam není vymyšlený vůbec nic. Tak něco si člověk musí přebarvit. Já jsem si třeba hodně přebarvil to natáčení toho Vávry, kterého jsem se zúčastnil, ale zdaleka ne jako běsnící mánička s láhví vodky. Já jsem to pozoroval přes ulici schodníku a měl jsem kočárek s ročním synem. Tam to zas nebylo tak divoký, některé momenty tam byly už taky náznakový, to vyloženě jako svádělo k tomu to dopsat, jo, protože tam, no, tak třeba viděl jsem tam holku, která byla do půl těla nahatá, no, tak to. A potácel se tam 2-3, nebo možná, že 20-30, jako slušně, ale že by to byla taková divočina, to ne, jo. To by asi z toho ten Vávra utek, jo, z toho, co já tam popisuju. No a samozřejmě, že tam nebyl ten můj policajt, který mě provázel v mým mládím, že to byl ten, který mě kontroloval tady v Dejvicích. No jasně, já jsem byl, opravdu mám jeden z takových nějakých pochybných rekordů, během 14 dnů jsem byl 10krát předveden na místní oddělení tím samým policajtem. No. A fakt by přišel domů blahopřát jednou k novýmu roku a fakt na mě máma účastně koukala, co se to vlastně děje v tom mém životě, že mi chodí policajti koncem 70. let, v takových těch nejtužších dobách, mi chodí přát k novýmu roku. No. Na tohle, když dá člověk dohromady, no, tak má za chvilku vystaráno, už má skoro knížku.
1: Tak to bylo něco pro kluky, že jo? Obvykle teďka bývá taková, ne scénka, ale takové povídání nebo taková rozprávěnka o tom, jak se týrák dostal do nebe, ale to dneska nebude, protože tady bude něco jiného. Já jsem tady od toho, abych to řekla, tuto mimořádnou vlastně ne, takovou... Já tady... nejsem od toho, abych vlastně ty věci říkala, oni mi jenom řekli, abych to nějak uvedla, že mám v tom trochu prsty, tak teda to budu teda vám jenom říkat, že teďka uvidíte takovou ukázku toho, co se nám podařilo v našem tady bránickém výchovně nápravném zařízení naskoušet. Já mám na starost děvčata, s kterými se stýkám vlastně pětkrát týdně, po odpolednách, holky rády třeba dělají takové věci, že to se jim docela líbilo, to jsem jim vymyslela, že vlastně vaříme něco z moduritu, takové placky. Nebo oni jsou vlastně nápadité, pak dělali i takové různé jiné homole a šišky a dá se to nosit všelijak a tak. No a když je to přestane bavit, tak třeba si zatancujeme a vlastně z takovéhohle toho, jenom takového jančení, trojčení, vlastně vznikla i taková docela, myslím si, povedená skladbička, takové číslo, které, jak bych to řekla, takhle, já to začnu ještě jinak. Teď už vůbec nevím, co jsem to, počkejte, jančit, trojčit, co bylo pak dál. Nevíte, co jsem chtěla. No to je jedno. A možná, že to nebylo nic vážného, co jsem chtěla říct. Já vlastně mám jenom uvést ty Báru, Jitku, Zdenu. To jsou tři děvčata, která se mi zdají docela šikovná, vlastně možná nejšikovnější ze všech, které mám na starosti. Holky už vlastně navštěvují naše zařízení asi čtvrtým rokem. Je to na nich vidět, vypracovali se. Já nevím, jestli jste tady místní z Bráníka, nebo jestli jste z odlehlých částí Prahy, ale my tady občas předvádíme, co jsme se naučili a jestli si vzpomínáte, tak vlastně před 4 lety, když holky začínaly, to jich teda jednak bylo asi 15, ta úmrtnost je velká, tak vlastně dělali takové jednoduché, velmi jednoduché číslo, máchali tak takovými fáborky a byl to opravdu jenom krok sum krok. Teďka už je to daleko složitější, teď už dělají komplikované takové synchronní pohyby, takhle, takhle, ale samozřejmě musí to dělat všechny třeba stejně, uvidíte, že opravdu se jim to daří. My jsme vyhráli vlastně tady na čtyřce, to kolo Nechci se chlubit a příští víkend vlastně postupujeme do celostátního kola, takže bych vás poprosila, kdybyste holkám drželi palce, aby nám to příští víkend dobře dopadlo, protože potom by se možná rýsovala taková možnost, že by se holky třeba podívaly na takové poměrně dosti významné kulturní podujetí, jako je výstava v Hannoveru. Myslím, že by to bylo terno. Pro holkám by to pomohlo, myslím si, tak jako vůbec celkově se někam podívat. Já jsem byla už... Ne, už ne. Ah! Já jsem jim říkala, ať mě nenechají mluvit. Ať to řeknou oni stručně a oni ne, jen si to pěkně si to tak... Bára, Jitka, Zdena. Já už jdu. Měla bych tady byla pořád. Ale nechce se mě. Tak jo. Kdybyste něco chtěli ještě třeba se mě zeptat, tak můžete. Já vám odpovím třeba. Ale jinak už to bude muset začít, no.
2: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
3: To je dnes krásně, Toníčku.
4: No.
3: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba, ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
4: No, hele, a proč si chceš pořád sednout?
3: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
4: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
3: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
4: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
3: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
4: Co to je, jako jo a ne?
3: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
4: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to... takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak děsně to.
3: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
4: Co by jinej?
3: No!
4: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
3: A kdyby...
4: Já bych s ním.
3: Podívej se na sebe.
4: No co?
3: Jsme tu sami. Sami, no.
4: No.
3: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
4: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
3: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
4: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
3: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
4: Tak jo, pojď.
3: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
4: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
3: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
4: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
3: Okej, víš co?
4: No.
3: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
4: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
3: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
4: No.
3: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
4: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
3: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: Ale ona brečela?
3: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
4: No, jde to.
3: Takže bychom to zkusili, ne?
4: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
3: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je
4: lepší. Je 3:30 odpoledne.
3: Jako, rozumíš?
4: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
3: Úplně nechty straka půjde a dívej se, dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
3: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co ty děláš? Ha.
4: Schvacuju tě!
3: Těsně lechcáš.
4: No a kde máš orosený oči?
3: Na to vedro to je až šáš.
4: Co je fakt?
3: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
4: Co?
3: Víčka.
4: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
3: Já už to nevydržím.
4: Co?
5: Ježíš, počkej, Melko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
4: Co to nemůže být? Ježišna Maria, otečinko, udělal vám něco?
3: Právě že nic.
4: Jaj.
3: Když on byl takovej nesmělej. No.
4: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.

0: Já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na své věci, jo, že pořád mám co dělat. A najednou do toho přijde narození nějakého člověka. A on to byl já. To mě teda vyrazilo dech. Ale již z počátku byl jsem velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to ostl? Veřejné ve zahradě, lidí na se to valne jak ku poradě. No tak Neruda teda u toho přímo nebyl tehdy, jo. U toho byla tehdy pouze moje matka, protože ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo která dneska. Ty mladý, to už není ono. Ale vypadal jsem úplně jinak. Například pro srovnání, jo. Ku příkladu, kančí mládě. To hned po narození chodí. Já nic. Já jsem jenom tak ležel, jak Lazar, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Jestli už taky mezi náma něco bylo, víš? Asi kvůli baráku něco. Ale na otce taky. Já byl nervózní. Taky jsem nevěděl, jak to všecko bude dál, jo. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se uklidnil, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No přátelé, co se týče tohoto období, tak to já nemůžu z tohoto místa, To mi dalo hodně. Zabrat tedy. Ale hodně jsem si odnes třeba. Houbu taky. Křídy. Hodně. Ale i jiný třeba. Například ještě dneska, jo? O půl noci. Když byste mě vzbudili. Ne, abyste mě chodili budit. Ale o půl noci ještě dneska, jo? Kdyby... Tak, jak když bičem mrzká. Počkejte, nechte to. Jo, ještě dneska, o půl noc, no, jste mě spletli. Ještě dnes, o půl noc, noci, jak když mrzká. O půl noc ještě dneska, autorechny, ještě dneska, když by se mě zmrskali bičem. To už bych vůbec nic, ne, počkejte. Ne, nechte mě bej. Jo, o půl noci, ještě dneska, jo, ještě dneska. Když bych se zmrskal. No hodně. Ale i jiný. Jo, třeba, pak jsem se ještě taky učil. Francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak, nejsem cvok. No ale zas třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel. Pořád se to tak přehazují. Sice arabských, to je pravda. To mě zpočátku činilo potíže. Ale když si na to zvyknete, víte, hlavně důležitý u tohohle z toho všeho je, víte co, jo? Že se dělá hlavou. Protože to se nedělá nic. No, o to mě šlo celý život. Tady vidíte výsledek. Ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo i krku, ta se snad někde válí. Ta je líná, ale chytrá. A když vás tak sleduju, vy asi taky spíš tou hlavou, že? Sice některý takhle rukou je línej. No podívejte se, vážení přátel, takhle by to nešlo, že? Společnost do vás investovala. To je málo tohle. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžkovité. No tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a budu vás to zvedne ze sedadla.
1: Haló, pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím. Moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: A, tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
2: No tak to vám snad stačí, ne?
1: No, tak jeden mi stačí.
2: No tak už
1: hlavně, je. Když mi ho dáte.
2: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízej?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
2: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal? No.
2: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No vidíte, tady je, hlejte. No podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
2: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
1: No a no. To je všecko.
2: No samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
1: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
2: Jaký ptáček, ale...
1: Ptáček.
2: To je vedoucí ptáček, vy to nejde.
1: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
2: Řízeček, no, samozřejmě, no, prosím.
1: Jo a počkejte, ono no. Nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
2: Celerový salát?
1: No všem, že ne.
2: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
2: Mně to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten úbr, samej drobek, jo, byste mi to tak trošku
2: samozřejmě to vám trošičku
1: no, ale počkejte, na mě to nemusíte
2: ne,
1: smetávat.
2: Ne, to je v pořádku, no. Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě ten popelník, kdybyste
2: no, to tady zase tady, tadyhle, no. Tady. Nechali to tady, to jsou lidi tadyhle.
1: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte to, já vám ještě otočím takhle
1: ale to
2: trošičku.
1: Snad
2: ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany
1: to
2: trochu
1: stačí,
2: takhle.
1: To
2: ne, já to udělám
1: to
2: takhle.
1: Dobrý.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle
1: to stačí,
2: strany,
1: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by
2: pivečko, to samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, samozřejmě, hned to bude.
1: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
2: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám jo. Ho přinesu hned, ano. Tak. U Nudle? Restaurace U Nudle? Nepak to jste špatně, my jsme U Nudle. Vlastně my jsme restaurace.
3: No jo, nepak, kuří voka, to jste špatně.
2: Tak. U Nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
0: Pane Brně, prosím vás, to pivo.
2: V uších jako, no jo.
3: Pokud tam si měl bej, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád.
2: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U Nudle? Depak to jste špatně. Depak Bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
3: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No. No a to má být jako ten řízek tohle?
3: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
3: No jak řízek, no co? Jak
1: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
3: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
3: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
1: Ale pane vrchní, no. To je úplně studený.
3: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
3: No to je takovej druh.
1: Ale
3: no.
1: Druh, ten řízek je taky studený.
3: Řízek?
1: No ovšem.
3: Ten je teplý, no. Šáhněte no, si, no teď ten řízek, no šáhněte.
1: Co děláte?
3: Teď
1: mě
3: umastíte.
1: No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
3: No dobrý, víte mi to, no, to je. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
1: No ale no. To nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
3: No jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle vohnul.
1: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
3: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to no. Nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte,
1: no.
2: Já vám trošku nabrousím nůz, budete
1: ale
2: vidět,
1: ne,
2: to bude
1: když tady krás, přineste ne, jiný příbor.
2: Nebojte se, ten bude, jiný hostrý. Nebojte se. U Nudle?
1: 20 korun.
2: Restaurace U Nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe!
3: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.
4: Další, další, prosím!
5: Každou soudrou!
4: Jeno!
5: Hlušně si hák!
4: Ježiši, co to bylo?
5: Hlušně si hák!
4: Naspíte to!
5: Hej, jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
6: Undatra?
5: No to je jako ondatra, jenomže má na začátku...
6: No to jste vy!
5: Ježiš, moje poklaučila, pěkně vítám.
6: Tak se posaďte.
5: Děkuju, safra.
6: No tak, co jste mi přinesl?
5: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
6: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
5: Jo, tak vy jste lékař?
6: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
5: No jo, oni vás přeškolili na byťáku, no,
6: to víte. Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
5: A nedali vám umístěnku, že jo?
6: No, umístěnku.
5: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
6: No.
5: A šoupli mi ho na zahradníka.
6: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
5: No ona každá věc je svoje.
6: Jo.
5: Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
6: Jaké záležitosti?
5: Výměnička soudruh.
6: No tak, výměnička bytečko.
5: Ano, v první poschodíčku.
6: Bydlíte.
5: No, zaplať pambu, jde to.
6: No, já myslím, kde?
5: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
6: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit bytek, přeci jasný.
5: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
6: No, tak adresu.
5: Adresu těch koumáků?
6: Ale ne, vaší.
5: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
6: No.
5: Joliota Curie.
6: Prosím?
5: Joliota Curie 7.
6: Sedm? Ale Kiri.
5: Co?
6: Kiri.
5: Těší mě.
6: Co?
5: Že jste Kiri.
6: Ale ne.
5: Kikiriki.
6: Joliota Kiri 7, no.
5: Joliota Kiri 7,
6: no. No, tak jaké máte rozměry?
5: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.
6: Ale já mluvím o bytě.
5: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
6: Ten byt.
5: Ne, tu cejfu.
6: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
5: Jo tak.
6: No.
5: No, jde to.
6: Konkrétně.
5: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
6: No tak jedna plus jedna?
5: Dvě.
6: Dvě plus jedna?
5: Tři.
6: Tři plus jedna?
5: Čtyři.
6: Sakra, přece víte, kolik máte místností, ne?
5: No já pak bych to nevěděl.
6: No tak proč to neřeknete?
5: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
6: Dost
5: všelijaký libůstky.
6: Dost
5: referentů.
6: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
5: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
6: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
5: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
6: No tak dál, příslušenství. Spíš?
5: A jde pak člověče, špatně. Musím brát nepromamát.
6: Nepromamát?
5: No jo, abych spal.
6: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
5: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
6: A no to já mám taky.
5: Jo.
6: To je nevýhoda, že?
5: Proč?
6: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
5: A vy to používáte v obojí najednou?
6: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
5: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
6: Tak s kým jste se dohodl?
5: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
6: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
5: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
6: Zrno zječný?
5: Jo.
6: A proč on chce prizěčný?
5: On prej byl zvyklý na žitnou.
6: Tak vy se přestěhujete do ječní, že jo?
5: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
6: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
5: Jakou drůbežárnu?
6: Vy říkáte kurník.
5: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
6: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře, že?
5: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaký lahvička z Český Třebový.
6: Tak on je to čtyřsměna.
5: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
6: Počkejte, já už ztrácím přehled.
5: No to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
6: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
5: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
6: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ní?
5: S Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
6: Aha, a ta dcera. No,
5: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
6: No, ta s tím si chce měnit byt.
5: Jo, ten Pouštěckej, no přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
6: Ježíš.
5: Je jeho švagr.
6: Aha, super, dobře. Hlaskujte mi to.
5: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
6: Co jako?
5: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
6: No kde? Ale vy hláskujete toho švagra.
5: No ty to je jeho švagr, na můj.
6: No ale mě zajímá jméno.
5: To Šněk Vencla?
6: No.
5: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
6: No dobře, tak ten se píše.
5: No.
6: No co je přehlasovaný, no?
5: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
6: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy. No,
5: to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
6: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
5: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
6: To je ten od švagra.
5: Ne, ten je od pošty.
6: A stěhuje se do Prahy.
5: Ne, do Černý Pryčope. No,
6: člověče, to je úplný drak na hostnu.
5: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
6: Imre?
5: Hej, Imre.
6: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
5: Proč?
6: No já nevím, já se směju.
5: Vy se nesmíjete.
6: Já se směju.
5: Čemu?
6: No, že se stěhuje na Kamčatku.
5: Kde to je?
6: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
5: ukázal. Počkejte, ale není to nějaký omyl?
6: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
5: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Ale soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
6: No.
5: My toho nádi hází Imre, my ho šoupneme do té Ječný a máme to oba z krku, ne?
6: Počkejte.
5: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
6: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
5: Ano přece kvůli ty ledničce.
6: Kvůli jaké ledničce?
5: No co máte nádi hází Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný dobytu, tak mě ji laskavě přenechá.
6: No dovolte, to vám přijde draho.
5: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
6: Ben!
5: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
7: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu, se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scenárista a vynikající režisér.
8: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
7: Ano.
8: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
9: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
10: zase spolu
9: točit na zdarej.
8: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jak jo máš pamatováka. Já mám radost, že mě poznala, víte.
9: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
7: Pojďme pracovat,
9: čím začneme?
7: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
9: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
7: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
9: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
7: Jo. Teď mi to došlo.
8: Takovej ještě dneska bude.
7: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
9: No,
7: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
9: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
7: ano,
9: co?
7: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaděnka.

0: už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
0: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
2: No ne, no kluci, vy si vystačíte úplně samé. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
1: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
2: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nějak velký, spíš menší, ale že na mým věku už se nemůže moc vybírat.
1: Ano,
2: no ne, já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
1: Ano, no, už...
3: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
1: Ano.
2: Myslíš, no. Jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano.
1: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
1: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
2: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
1: Ano, já vím.
3: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuji stihnout to představení.
1: Já vím.
3: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jiránsek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho, mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
2: No a proč to nehraješ s tímhle?
1: Prosím tě.
2: To se mi povedlo. A to ti jen tak zapadlo.
1: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou, Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
1: Stop!
2: Co?
1: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
2: Šmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
1: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Je. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
2: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
1: Jo.
2: Jo?
1: No.
2: No ale proč otvíral okno?
3: Já to řeknu rychle, Irmičko.
2: Ne, abych byla ve obraze.
3: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
2: Jo, já už rozumím.
1: On to má v roli. On to má v roli, on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
2: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
1: Irmi...
3: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
2: No dobře,
4: tak pojďme. Kuku, 7:15.
1: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
2: Cože?
0: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil

0: se mi rozum.
1: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
2: Stop.
1: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
1: To... Já neumím text.
2: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmiško, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych by nebyl vidět, dobrý. Jo?
1: Ano.
2: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Ano, takže ano. Stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, ano, jo? Ano. Tak, pojďte, děti. No. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
3: Co není možný, to se na mě kouká takhle.
1: No a jak se mám koukat?
2: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
3: Já na nic jiného nemyslím.
2: No.
1: A já se na něj koukat
2: no, tak
1: nebudu,
2: no, trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
2: Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Stop! Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
3: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizene, já to nestihnu, to představení.
1: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
2: No, ale...
1: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
2: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
1: No tak vidíš. Jo?
2: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš? Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Půjde.
2: Tak, pojďte, děti, jo?
3: Půjde.
2: Teď už to máme, tak.
3: To půjde.
2: Klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
0: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
1: nevěděl bych pak.
0: Uletěl mi pták.
3: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
2: Ten kanár přijde až potom.
1: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no.
2: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali, já si to pak sesadím ty scény k sobě, jo, takže děti, tak, soustřeďte se, tak, klap. Akce.
0: Vrátil se. Viděla jsi ho?
1: Neviděla, já nemám brýle.
0: Tak si je vezmi, miláčku.
1: No já jsem ji někde tady nechala.
0: Se po nich podívej.
1: Ale no jo, tak... Podívej, počkej. Tak... No to je šílený, tak...
0: Viděla jsi ho?
1: Viděla. není nijak velký, spíš menší, ale že na mém věku už se nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš, kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Taková.
2: Ale prosím tě, že se takhle ptáš, samozřejmě tam dej na Spartu jedničku, Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější. Hele, nulu. Tam bych dal nulu. Nula je jako remíza. Remízu.
1: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
2: Prosím tě, budu muset končit, jo? Mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
4: Dobré odpoledne.
2: Taky.
4: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale byste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Vy jenom tak... Asi... No jo, Vy asi jen tak pro potěšení, víte, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda, to taky není ono, víte, To vypadá jako špenátovej nákyp. No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
5: Já vás škrtím, milostivá paní.
4: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
6: V Cimrmanově divadelní tvorbě jsme narazili i na loutkové divadlo. Možná víte, že celá hra Blaník byla napsána pro loutky. My jsme ji nastudovali s živými herci, ale malou ukázku z původní maňáskové verze na jevišti předvádíme. Jmenuje se Nevěřící vlasák a snad vás pobaví i v okleštěné zvukové podobě, když si vzpomenete na populární rakvičkové scény, při nich se maňásci mlátí palicemi do hlaviček.
7: Nestačí. Vleču se sem až z daleké Prahy. Použil jsem železniční dráhy, většinu však cesty šel jsem pěšky. Kdo chce poznat pravdu, má to těžký. To je pěkný strom, jak roste rovně. Povídali jsme si tuhle bezborovně, jestli v tomhle kopci někdo dříme. My vzdělaní lidé tomu nevěříme, ale mezi žáky se to drží jako klíště. Musím je vzít sebou, až sem půjdu příště, abych jim pověst vymlátil z hlavy a pochvalu dostal od školní zprávy. Jelikož chtěl děti do hlaviček mlátit, musel jsem jeho projev zkrátit. Jsem blanická stráž a čekám tady v sluji. Nemám rád ty, co o nás pochybují. Doufám, že jsem ho nezabil. Ne, jen jsem ho přizabil. Koukám, že už se mu vrací barva. Zalezu zase do země, jak larva. Spal jsem jako přizabitý. Tuhý život mají mýty. Aby byl národ duševně zdrav, musíme mu je vymlátit z hlav. Jelikož chtěl národ mlátit, musel jsem jeho projev zase zkrátit. Dodal jsem mu trochu víry, teď zalezu do své díry. Těžký výlet v tomhle dusnu, každou chvíli někde usnu. Co to tu roste za houbu? Masák! Ještě jsem se nepředstavil, jsem učitel vlasák. Ukončím ty směšné spory, co je vnitru této hory. Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku, tomu je třeba rozbít jeho bludné představy.
8: Jak se ti to nerýmuje? Zalezu zas do své sluje.
7: Co to slyším, divné hlasy? To bude ozvěna asi.
8: To bude ozvěna asi.
7: Kdybych byl vychován ve víře, myslel bych, že slyším rytíře, že však jsem vychován vědecky.
8: Dostaneš do hlavy dvě pecky.
7: Málo kdy se mi to stává, že mě takhle bolí hlava. Jako bych dostal palicí.
8: Také jsi dostal palicí.
7: Ha, jakého divného tvora vybrhla z nitra ta hora. Dívám se skutečné na zjevení, nebo je to jen přestrojení?
8: Díváš se skutečnou na stráž. Dobře, teď uši na stráž. Přestaň už si mi poštlepky, nebo tě zaspraští do lepky.
7: Chvíli jsem tonul v nesmyslech, už jsem však opět při smyslech. Poznávám tě, pěkný ptáčku, ze zborovny kolegáčku. Dobře si to navlékl, za rytíře převlékl. Jsi Josef Chvojka, dějepisu učitel, blanické pověsti šiřitel.
8: Marné jsou tu všechny řeči, toho nikdo nepřesvědčí. Pochybnost vynasák, nevěřící vlasák.
7: Neblahý výraz máš na líci, na koho bereš tu palici?
8: Protože z národa parazit, musím tě do hory zarazit.
7: Pane řediteli, hledejte si za mě náhradu, už jsem zaražen až po bradu.
8: Protože nepřestával hubou mlátit, musel jsem jeho proslov zkrátit. Zbohem děti, že to bylo hezké.
7: No.
8: Kam se hrabou Lojzovi staré pověsti české? Aplaus.

0: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
1: Prosím vás, a kde?
0: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
1: Ten člověk?
0: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
1: No tak sláva, člověk je, divadlo je.
0: Divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být Koloseum, to největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
1: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
0: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
1: Už jsem vám říkal, nashledanou.
0: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
1: A vy nemáte fondu?
0: Fondu, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
1: Tak nashledanou.
0: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
1: Tak nashledanou.
0: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
1: A co když nebudou návštěvy?
0: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, tedy dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
2: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
0: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáh na troj alimenty. Něco nobl, no.
3: Znám jednu dívku, to modulárky.
0: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
2: O, Rosemary, o, báje, i královnou syra a je.
0: Něco ještě lidovější, no.
4: A na silnici doprášil, jeden mladý je se stáržil.
0: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáh akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
1: Já, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si přistav, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu. Sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
0: Dobrý, a co na to veríš?
5: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
0: A Burian?
2: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
0: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet Národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
3: Znám jednu dívku, to modukoty.
0: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak?
2: Znám jednu dívku, to modukoty.
0: To je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
3: Třeba toho. Tore a dore se měli, pozor si dej.
0: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
3: My pracovali a strádali. A léta, dlouhá léta.
0: Opravdu pěkný, opravdu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby byl nějaký.
6: I'm here yesterday, man.
0: Ha, ha, ha.
6: And who known a decimatum.
0: Ha.
6: I'm here yesterday, man.
0: Ha, ha, ha. Výborný! Ale to to je výborný. To bude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
7: No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco kus daru, to by bylo něco, něco,
8: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco kus daru, vidíte?

0: sám. Já jsem tady zvítel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontal, čo, quando, siendo,
2: Rovina!

0: Pojďte sem všichni! Prosím vás, pojďte sem všichni! Ale co sem všichni lezete? Vypadněte! Sobota zpátky! Co vy se tady motáte s těma brojlema? Vypadněte! Šimek zpátky!
1: Já mám brojle!
0: A to se říká.
1: Co se děje?
2: Já nemám brojle!
0: Co? Nic, pánové, vůbec nic, ale dávajte pozor. Mě napad geniální námět na humor pro nás tři. Ne, počkejte, dávajte pozor, já vám to vysvětlím. Nápadník a rodiče.
1: Ano.
0: Nápadník přijde požádat o ruku. Dávajte pozor, nápadník a rodiče. Nápadník přijde požádat o ruku dcery a
2: dostane boiler.
0: Co pak to nechápete?
1: Ne, o čem to bude? Aspoň ťuknu.
0: Ale no, když vám to vysvětluju, sufra. Nápadníka rodiče. Nápadník přijde, no může i takhle, přijde požádat o ruku své, pozor, ty to změním, Ne. Vyvolené.
1: Vyvolené. Mysleli vyvolejo.
0: Vyvolené. Vyvolené. Takhle k sobě ty slabiky, k sobě.
1: Natlačený,
0: no jistě.
1: Takový siamský slavík.
0: Siamský, jedno slovo, vyvolené.
1: Ano, siamský slovo.
0: Český slovo, vyvolené.
1: Vyvolené.
0: No, je to...
1: Tak řeknu holky, ne?
0: Ale no, holky, no.
1: To komplikujete, no jistě, no nápadník přijde požádat
0: o ruku své vyvolené.
1: Své holky.
0: Ale své vyvolené.
1: No své vyvolené holky.
0: Ale no jistě, že ne, bezvěda.
1: To je humor.
0: No jistě, pak se vezmou, bude svatba.
1: No, svatba,
2: no to je teda hodně veselý.
0: No hlavně, že se vám to líbí, to je důležitý. Tak kdo je kdo?
2: No tak kdyby... já jsem teda dcera, protože já jsem takový jemnej.
1: Jestli on je dcera, jsme rovnou mohli hrát tu variantu s medvědem.
0: Poslyšte, o dceru vůbec vlastně nejde. Dcera v tom kuse vlastně ani nehraje. Tu prostě jednoduše dáme, no.
2: Vy už jim dáte. Já jsem si ještě ani nic neužila.
1: To je fakt. Vy drželi zkrátka.
0: Vy si ještě užijete.
2: Myslíte?
0: Ale no jistě. Ale no jak? To jsem po svatbě vždycky nějak zacítil.
2: Jak právě?
3: Tak toto. No.
1: Můžete pro mě něco udělat? Vdejte ji, ať se hneme s fliku.
0: Ale poč...
2: Tak už mě vdejte.
0: Ale poč, co by jsme vám vzdávali? Jsme přece tři. Tři. Vy nám v tom kuse musíte figurovat jako nápadní.
1: Já tomu začínám
0: rozumět.
1: On bude hrát nápadník.
0: No!
1: A dceru současně. On vlastně bude napadat sama sebe. To je vymyšlený. Vy byste mohl psát televizní seriál.
0: Vy už jste unavený, co? A je tady taky horko. No. Tak si sedněte, já vám to vysvětlím znovu, nebo se nehneme z fleku. Já vám stejně řeknu, vy jste rozený komici, vy dovedete lidi rozesmát, no? Jak jste si dva, který sednou na jednu židli, nevešli jste se na ní, vy jste chvíli dělali tady takhle, pak jste do něj strčila, on se tady mál jako mrcha. Já vám stejně řeknu, já když vás někdy vidím, ty vidu, no. Podívejte se, vy říkáte neustále dcera, dcera, že?
1: Dcera, dcera.
0: No. Ale o dceru vůbec vlastně nejde.
1: Nejde.
0: Existuje jenom rodiče
1: a dcera.
0: Poslyšte, kdybych chtěl být hrubý, řekl bych, že jste natvrdý pitomek. Ale já to neřekl.
1: To jste hodný, já bych asi plakal.
0: Já to neřekl. Vy mi totiž stále jenom nerozumím.
1: Ne, ale snažím se přemýšlet.
0: To jsem se bál nejvíc. Nesmíte říkat dcera, dcera. Existují jenom rodiče a nápadní.
1: Tak můžou existovat rodiče, když neexistuje dcera.
0: Poslyšte, nechtějte, aby se vracel k tomu příkladu s tím napadlím, jo?
1: Že vy mě cídíte a krabanta.
0: Prosím, já vás nebudu cídit, ale vy na druhé straně aspoň trošku přitlačte na myšlení.
1: Musíš tlačit.
0: No. Jsme přece tři.
1: To chápu.
0: Ale to chápu, to je prosím evidentní. 1, 2, 3, co je na tom. Ale v tom kuse máme hrát 4.
1: To nechápu. A tlačil jsem.
0: O dceru vůbec vlastně nejde. Dcera vlastně ani neexistuje. Jde vlastně jenom o její ruku.
2: Tak to já už tomu rozumím.
1: Jo.
2: A ta dcera v tom vlastně vůbec ani hrát nebude.
0: Bravo. Vy jste bazen s inteligencí. Bravo. Bravo. Paša.
2: Dobrý blázen s inteligencí.
0: Bazen.
2: Bazen. Taková no. Nádržka. No. Takový boiler. No. Bude se hrát pouze s nějakou rekvizitou v našem případě, dejme tomu, s dřevěnou rukou.
1: No jo, no takhle to no. Taky jasný, když to dostaneš do souvislosti. No jo, to jo. Dřevěnou rukou, o kterou se budou rodiče s nápadníkem přetahovat. No tomu rozumím, v tom je ten humor. No ale teď mi řekni, nádržko. Kde se ženeme takovou ruku? Ono se bych věděl.
2: To by stačilo.
1: Jo.
2: Budu žádat tvarou.
1: Jo.
2: To se jenom změní slovíčko. Maminko a tatínku, já jsem Luděk Sobota a žádám vás o nohu vaší dcery.
0: Pánu, já jsem si nedělal iluzi, že to s váma bude jednoduchý. Já jsem si prosím nedělal iluze. Ale aby si kvůli humoru s váma nehumal každý zdravý. To taky ne. Já vám něco řeknu. Já jdu domů.
1: Moment. Vám se to s tou nožičkou nelíbí, že ne?
2: Jste to radši s tou ručičkou, jak to bylo předtím, že jo?
0: Mě nevyprovokujete! Mě nevyprovokujete! Já jdu domů, vezmu si Algenu, umiju si vlasy, vlezu si pod peřinu, přetáhnu si přes hlavu a budu myslet úplně na něco jiného, než jste vy dva. Já jdu domů, kam jdu, kam jdu, odpovím si sám, domů!
1: Já takový nerváky, člověk. Sem trochu nejde, on zleze pod peřinu s Algenu.
2: Ale já něco řeknu, vy se bez něj obejde. My jsme předtím mohli hrát 4 a byli jsme 3. Na teďka můžeme přece hrát 3, i když jsme jenom 2. Dcera vlastně neexistuje, protože ta v tom nehraje.
1: A my dva, my tady můžeme v klidu hrát její rodiče a budeme pěkně čekat, až si nápadník přijde pro její ruku.
2: Nebo nohu.
1: Nebo nohu. To už podle toho, co hod bude potřebovat.
2: Tak čekám. Nějak nejde.
1: Ale klid, mámo, klid. Toho přijde, dej mu čas. To víš nápadní. Je to mladý člověk. No on se jenom někde držel nějaký ženský.
2: Tak, tak, tak. Taťko. Taťko. Ale co když nepřijde?
1: Když nepřijde?
2: No.
1: Tak mu ji nedáme.
2: Toho vytrestám. No jo, ale co myslí, když nepřijde, taťko?
1: To je mi otázka, co mi sní, když nepřijde. Přemýšlej, co by ti asi sněd, když nepřijde. Lidě seď a hlavně nic nevad, co by si zase plotně a vábě hlavy. Ty ve z té kuchyně nemůžeš být.
2: Když ty nerozuměl, tačko, já myslela, co mi sní.
1: Dost, mámo, jednou to stačilo, už jsem ti to vysvětlil. Nic ti nesní a zapomeň na vaření, vařit se nebude.
2: Já už vařit nebudu. To je byla blázen. Ať vařej mladý, tečko, tačko. Tačko, tečko. Ať vařej mladý. Já už jsem se navařila.
1: Mě to povidej, mámo. Já to je.
2: Ani jet už ti nebudu vařit. No, ale tačko... Tačko, co bys... Já, kdybych nevařila, já už taky nebudu. Neboj se, ale...
1: Počnem, mámo, počnem. Že jo?
3: Tak to...
2: Ty jsi blázen.
4: To ty, na co hned myslíš, prosím. Mluvím jasně, ne? Říkám, počnem s dcerou. Co se stalo, Carmen? Co se děje, Karmičko?
3: Nezumím mi, Karmičko.
4: Ty se zlobíš, já nevím, proč ty mi nerozumíš. Já myslím, že ty myslíš, co my si jako počnem s dcerou, když nepřijde nápadní.
1: No tak co to neřekneš hned, ty ti hněve.
4: To se tady naklucuješ.
2: No, to je ono, ale tohle to je ono. Podívej se, spiťárku.
3: Neříkej mi to.
2: No tak se nehněvej. Hněve.
4: Já ti rozumím bez toho pipi, hovor.
2: Co myslím bez toho pipi, počkej. No. Ale s dcerou.
4: Musíme přemýšlet.
2: No tak co? Tak co myslíš?
4: Přemýšlím, to vidíš, ne?
2: Kde?
4: Si mnu koleno, to dělám vždycky, když přemýšlíš.
2: A ty jsi neprodřel kaloty. Já už nebudu ani zašívat. A nebudu ani.
4: Neboj se, já to mám, Karmi. Když nepřijde nápadní, tak víš, co udělám.
2: Ne.
4: No tak jí dáme nárožnýmu. No vidí.
2: A bude jí chtít?
4: Prosím tě, ten musí být rád, že jí dostane. Teď víš, jak vypadá naše dcera.
2: No jo, ale... Taťko, nezapomeň jednu věc.
4: Kterou?
2: Že on leží momentálně s tou druhou.
4: Napomená.
2: S Elvy. To je pěkná pokvora.
4: Ale mě hlava nebolí, tu má předepsa, nebo ty má nebýt. O tom nemluvu.
2: Je to pravda, co oči nevidí, srdce nevidí. Ale posvarvi, já mu tu Algenu zatrnu. Prosím, a Cilpine a Čirika, ne? No, nebo se říhom, to už je mi jedno.
0: Tedy takovou dramatickou neschopnost to jsem ještě neviděl. Tak vy tady sedíte jako rodiče a čekáte na nápadníka, o kterým dobře oba víte, že vlastně nepřijde.
4: Jak to nepřijde? Vy jste přišel? Já vás vidím, holoubku sivý.
1: No.
0: Já nejsem nápadní.
2: To nevadí, my vám naši dceru dáme.
4: Jistě je vaše i s peřinama.
0: Já ji nechci, co pak jsem vyřízenej chlap.
1: Mámo, obklíčíme ho. Ty nechceš naši dceru?
0: Já ji nechci, já ji viděl ty peřiny taky, já ji nechci.
1: Ty urážíš naše dítě a náš majetek,
0: já ji nechci.
1: Tak to si to, panáčku, trochu zahrajeme jinak.
0: Já ji nechci.
1: To si ty úlohy vyměníme.
0: Prosím.
1: Ty budeš hrát její rodiča, my dva budeme nápadník naší dcery. Prosím. Protože nám se naše dcera líbí. My dva si ještě rádi vememe za manželku. Hraj.
2: Hej. Staneš, ani prošívanou deku.
1: Vyklej se novinama, nebo listím.
0: Tak. Prosím, můžeme to zkusit.
1: Musíme to zkusit.
0: Takže já jsem rodiče a
1: my jsme nápadní. Neštrikuj.
0: Já jsem rodiče. Já jsem rodič. Poslyšte, nebylo by jaksi logičtější?
1: A to pořád logika, kutek, jen hraje hezky rodiče a nepřej si, abych já byl někdy tvůj táta.
2: To bysme ho vycepovali jinak, viď mámo.
1: Ale bohužel nejsme rodiče, jsme nápadní naší dcery, nemůžeme nic.
0: Já jsem rodiče. Poslyšte, já tomu stejně nerozumím. Přece nemůžete hrát jednoho, jistě dva.
2: Jak to?
4: Ty taky hraješ dva se šerem.
0: To je vlastně pravda. Co teda vlastně říkám kvůli textu, aby to sjelo?
4: Co bys říkal, říkáš
1: Tak už vaněnej člověče. Nic neříká. Třeba si jako máma v kuchyni vaříš tam oběd. Přitom jako táta v koupelně spravuješ trochu vodou. A netušíš ani jeden ani druhý, že mi dva teda nápadní. Přijdeme požádat v ruku naší momentálně vaší dcery.
4: Respektivně nohu.
1: Nebo nohu. Jednoduchost je krása.
4: Co to dělá?
2: Co to dělá? Pominul se!
4: Musíli vás a zpravuj o nebo!
1: Kašpare.
0: Já bych tady potřeboval nějakou malou koupelnu s umyvadlem. Nějaký omlácený. Tady bych to voděl je takhle ždí. 45, 30, 15, 14, no prostě zvíc. No, se to staví. Podívejme se. Tak tohle je koupelna s umyvadlem, zeď, tohle je celý kuchyň, no ať je to nobl kuchyň, mohl by tady být sporák třeba dvouplotýnkovej tuši. A ne, tak on bude dvoutroubovej. Pane, vy se prosím nesmíte, vy na nic nepoukazujte, prosím. Vy se tvařte normálně, prosím, vy jste zeď. Nebo vás nechám umítnout. Já tady jako vařím v kuchyni, ale to je všechno, to se dozvíte v textu. Táto, tatínku, dnes jsme dobrý oběd. Uvidám, že jsme dobrý oběd. Dělám ti nudličky žlutoučky domácí. Tak jenom to krájený. To nejsi jako ty kupovaný pětivajčí, co letěli kolem pětivajec. Cože, neslyším, tady teče voda. Mámo, neslyším, tady teče voda. Že bude dobrý oběd. Ony děti předtím slyšeli, když mám hlavu vraženou sifónu. Je to plný vlasů, kde tam hází, já nevím, moje to nejsou, to jsou to je s holkou. A proč, že ten nápadní tak dlouho nejde.
5: Maminku a tatínko, dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Kde je táta?
0: Ale to víte, zpravuje koupelně vodovod.
5: S? Ať přijde, já vám potřebuji něco sdělit.
0: Já pro ní doběhnu, naštěstí jsem furt ještě jako čemeřice. Nazdar nápadníku.
5: Dobrý den, tatínku. Kam to strkáte ruku? Dejte si na to máslo. Nebo lůn. Nebo něco masného.
4: Maluj.
5: A probo. Kde je maminka čemeřice?
0: Ale to víš, chlapče, když jsem já v kuchyni, máma drží v koupelně vodovod.
5: Vás člověk nikdy nezastihne současně.
0: Ale to víš, chlapče, na barách je furt nějaká práce.
5: Ale já vám potřebuji něco sdělit.
0: Jen mluv, chlapče, jen mluv, já tě slyším, já tě slyším.
5: Dobře tedy, maminko a tatínko, mohu si vzít vaši dceru, Kateřinu levou za svoji pravou manželku.
0: No co mě se týče jako matky, tačko, ty bys si měl říct tomu taky pár slov. Nenechali to všechno jenom na mě. Ty teďka mlčíš, pak mě svlákáš jako vždycky. Prosím tě, já jsem tě svlákal, já ti řeknu jednu věc. Tohle je vaše věc, holku, jste si to uháčkovali, mě do toho nemontuj, já o tý svatbě nechci ani slyšet. Já ti řeknu jinou věc, táto, nemluv se mnou tímhle tím tónem, nemluv, nemluv. Já ti připomenu v 29. roce, víš? To byly mrazy, že prašťo, já měl nohy otekly jako konve a ty si tu cval v holubníku ani jste se zdolu. Prosím tě, co bylo v 29. roce, já si nepamatuju, co bylo minulý týden. Já ti to připomenu. Šestkrát jsem měl o to prostě a šestkrát. Ta králíkárna do dneška není opravená. Těm horním králíkům to propadá, ty jsou hubený jako kozy. Ty dolní jsou prostý, že nemůžu vytáhnout skotní. kilometrů, motáš se po dvoře a nic neopravíš. Babu mizerná, vyčítat to dovedeš. Já už to mám dost, já vemu piloku do lesa. Jo, do lesa to znám. Veš, tušu má už, že jsi jako prase. Ježišmarja, já jsem dva.
1: To zase nemůžeš přehánět. Vždyť ti nejsi dva.
0: Jo, ne. Jo, ne.
2: Hej, ty jsi jenom máma.
1: Je to chlap, tak jak to může být máma? Je to náš táta, víš?
2: Ty ho blbneš. Ty to není ani máta.
1: Ani trocem,
2: je to nápadník naší dcery, tak je to, jako kdyby to byl už náš syn?
1: Náš syn to bude akorát. Když je vyřízený, jak mu řekni pravdu, ne? Je to oblíbený komik. Je to Petr Nárožný. Má počepicí, se bude.
2: Pravda, čověče, ty jsi oblíbený komik. My se tady dřeve a my se ty lidi smáli. Ty přijdeš a chceš nám je rozbrečet, nebo co?
1: Že jsi mě naštval, kamaráde. My chceme, aby si tady diváci odpočinuli po práci, aby se vrátili domů veselý, rozjuchaný. Ty nám to tady stavíš, jak si na hlavičku.
0: Já se stydím.
1: No to je dost.
0: Ale mě to vzdalo, že je holka z domu. Co jsme si jí napiplali? Peněz, co to všechno stálo? U nás to bylo domaticky takový hezký. Taťka byl takový pro rodinu. Co se nakrát na dráze uhlí? A pak přijde jeden takovej, jako s nevidmá. A odvede si ji. A odvede si ji.
2: S tím se musíš smířit, čoveče. To víš jednoho dne, už dcera. Přestane být štětem. Čem se bys jí nebránil ve štěstí? To by si se ještě vyčítal.
1: Tak je dostane nás dva. My jsme dobrý nápadník. My to s tvojí dcerou myslíme upřímně, u nás se bude mít dobře.
2: Ale já ti to řeknu. Jestli chceš, tak vidíš.
1: Ten, když něco řekne, tak mu můžeš věřit. A kdyby ti to nestačilo, tak můžeš bydlet s náma.
0: Já bych vám jen přikážel.
1: Nepřikážel, tam už je krámu, brody.
2: My ti vyklidíme jednu místnost.
0: Jo, suterénu.
2: Suterénu ne, na půdě.
1: Tam si můžeš třeba dlabat mísu, dědo.
2: No, dcera vám, dědečku, nahlaří, poklidí, u nás vám začne nový život. No.
4: A až se vám, dědoušku, narodí vnouče, tak my vám ho pohoupáme.
2: Yeah. Prosím tě, neřvi, co už bys chtěl víc, čověče?
0: Nic, chlapci, nic, já vím, že mě potkalo štěstí, ale uvědomil jsi si něco mnohem horšího.
1: Co zase?
0: Že to všechno nikdy mít nebudu.
1: A proč?
0: Protože ta cena přece neexistuje.
2: A pravdu, to si ale ani nemůže vzít potom.
1: Ale proč teda tady takhle blbne? Pojďte pryč, je to trapný.
6: No a je to.

0: Pokon, pane učitel!
1: Soudru učiteli. Vy jste, prosím?
0: Já jsem, prosím, otec, soudruh otec, teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
1: Vaše jméno.
0: Hlusuj si, jak mé jméno.
1: A těší mě, posaďte se.
0: Děkuju, si, vene.
1: Soudru, posaďte se.
0: Děkuju.
1: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
0: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká, prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
1: Pidlo motejl.
0: Ježišmarja.
1: Spití hněv.
0: Taky si s tím dost užijete, víte? Proč? No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
1: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci fajn. Vašeho syna.
0: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
1: Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, je jeho prospěch jaksi napováženou. Tak například já to vezmu z kraje.
0: Jo.
1: Ta čeština.
0: No, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
1: Naopak velmi špatné.
0: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z úst sedí? Čeština z úst sedí.
1: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
0: Proto my mu s mámou doma nerozumíme.
1: Vypadá to na propadnutí.
0: No, vidíte to.
1: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
0: Sakra, ono se píše s tvrdým, víte?
1: Ne, s malým
0: M. To nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
1: No nevím, kam míříte.
0: No, já teďka půjdu na pivo.
1: Ne, se soudrem ředitelem.
0: Jde pak úplně sám. Náš starý nepije.
1: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
0: Jo.
1: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra Jana Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl.
0: No. Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
1: Ale ne, on to neví.
0: A vy to víte?
1: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
0: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
1: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
0: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hlavně, když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaždé někam jinam.
1: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
0: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
1: Prosím.
0: Ale nepletu, ty tam ještě leží.
1: Kdo?
0: No, uklízečka.
1: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, ale váš syn ho neumí.
0: Jo.
1: Posledně neznal Barbarosu.
0: Co to, z dějepisu? Já myslím, že je to mydlo na tvrdý fousy.
1: Depak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Rytrych Barbarosa.
0: Ovšem, znám, to zpívá v televizi, že jo?
1: Ale kde pak?
0: Ne, v intervizi, to je Němec.
1: Ale ne, císař ve 12. století.
0: A to už byla televize?
1: Ne, ten císař žil ve 12. století.
0: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
1: Toho prosím neomlouvá.
0: No já vím, ale my jsme dřív združenou nemohli. Ona tehda měla porád noční a já měl raní.
1: To se neplejte, pane Lustvisi.
0: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na dosmrti opletačky.
1: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
0: Co? Jak bys met? Teď mě říkáš, že se jmenuje Valoušek.
1: No ovšem, kolega Valoušek, no? Nemůže z něj dostat slovo.
0: Který slovo?
1: No vůbec, ani slovo.
0: Jak bys met?
1: Ne, Valoušek.
0: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
1: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
0: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
1: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
0: No tak sláva aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
1: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
0: No tak ono je to teďka sloučený. To my za mladá jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
1: My ovšem dneska žáky nebijeme.
0: No, taky nemáte na to figuru.
1: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
0: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
1: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
0: Jo, jo, jo, tak vy jste filatelista?
1: Ale ne.
0: No proto bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
1: Já nekouřím.
0: Ale to je známka, Kubo.
1: Prosím.
0: Puerto Rico jako Kubo.
1: A Kuba. Tak.
0: Kuba.
1: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na Entou.
0: Co, kam?
1: Na Entou.
0: Kde to je?
1: To je přece v algebře.
0: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
1: Ale to je nesmysl.
0: No, no ne, teda mezi náma já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, dva, tři prcky a domů.
1: To se slyším velmi nerad.
0: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak ho nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
1: O tom já vůbec nemluvím.
0: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
1: My na vás nic nežádáme, prosím.
0: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
1: Tak pozor, pozor. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
0: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
1: Podívejte, pane Hlustisiák, konstatuji, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustisiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
0: Jak to, teď máte otevřeno, ne?
1: Ale ne, začátek vyučování.
0: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
1: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
0: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
1: Jako co?
0: Jako fotbalista.
2: Silvester z Blanku. Konečně sami? Už zas dřu jak písek v motoru. První týden na šichtě nic moc, do dalšího Silvestra daleko, ale co se dá robiť? Silvester je za mnou a zbývá popsat, jaký byl. V pondělí na druhý svatek vánoční mě ráno kolem 10. zbudil telefon. Však co bych si nepřispal, jak nebylo kaj spěchať, no ni? Volala Blanka, omluvala se za ten včerejší bolebřuch a pri, že to bylo fakt s přežraňatým salátem a tež pri a z toho a no však víš, no čekám to, no, tu navštěvu. Konec doslovné citace. Chvíľu jsem se připadal jak Zeman v mlečným baru, bo jsem nechápal a chvíľu jsem si aj myslel, jestli to nebyla otrava jídlem a Blance z toho nešiblo a včel nemluví z cesty. Jak jsem byl už dlouho v telefoně ticho, pochopila, že to bude muset řeknout na plnou hubu a tež to řekla, aha. Do nového roku jsem ju chtěl přivítat netradičně, jestli bude mali spát. Tuž nic, aspoň mrkneme na ohňostroj a potom budeme čučet na kysňu. Z mojho

se stavila v Ostravě na jeden den při cestě na Chajdu, kde si k učátce, kaj měla se svojím chlapem a dvuma místními oslavit nový rok. Ten sníh jim trochu nabural plány, bo nemůže ani tam, ani zpátky do Prahy, a že je to spolužačka ze školy a fajná kámoška a to a tamto, a nakonec z ní vylezlo, že jí nabídla, ať zůstanu u ní, u Blanky, a oslavia to s námi. Aha, tuž to je ještě lepší. Kajsik vzadu v lepce mi začala blikat malá dioda a nad ní se objevila bublina s napisem: ještě není pozdě, pozvi partiu ze šichty, Blance zavolej, že si chory, no ni? Možná přijde aj Jaruna, zatrsáte zas na stodolni. Hůž, vypnul jsem diodu z baterie a zaplašil vlezlé myšlenky. Jak se mi to odkýval, jak bych slyšel ve sluchatku buchnuť kus kameňa na zem. Tuž, že bych z toho byl dvakrát nadšený, to zas nemůžu tvrdit. Celkem jsem se těšil, že až malý po půlnoci usne, zkontroluju, jestli Blanka chodí do solárka, jestli se na ní pohodlně leží. To mi narušil pondělní telefon. Tuž jsem myslel, že aspoň zkontroluju hromádky, jenom tak, jestli mám dobrý hmat. To mi narušil páteční telefon. V duchu jsem se začnul intenzivně představovat oblevu. Myslel jsem na to zbytek dňa až do večera, kdy zas zavolala Blanka a celá vysmiata mi pravila, že Kamča, to byla ta vlezla kamoška, se dovolala na tu Chajdu a zrušila ten Silvester kvůli té kalamitě. Tuž fajn. Můžu se vysmolit na celou oblevu. Poděkoval jsem za zprávu, zeptal jsem, co mám všecko přivést, jestli vůbec vyjedu, a popřál jsem mi dobrou noc. V sobotu dopoledne už nesněžilo, ale Felině to nijak zvlášť neubralo na objemu. Tuž se mi aspoň symbolicky pozametal kapotu a pravil jsem si, že při nejhorším pojedu odpoledne lokalku. Však do 4 hodin času dost. Hromvem fotra aj s jeho přihluplými kamošami, kteří dávají autám ženské jméno. Kdybych měl Feldu zaparkovanou v garaži tak jak kdysi, s nich by mi mohl být ukradený. Nakonec to ale dopadlo dobře, bo po obědě protáhli aj našu ulicu a z Felinu se dalo vyjet. Tuž jsem jel. Cestu jsem se ještě stavil do Kaufu kupit pár sačku smažených kobzolí, pár kofol, a už jsem brzdil smykem na Dubině. Doslova. Trochu jsem škrknul o vedle stojící Fabiu, ale přes tu haldu sněha to bylo jak od anesteziologa. Otevřel mi Danek a hned ve dveřách mě informoval, že přijela teta Kamila a strik Viktor z Prahy a že budu slavit Silvestra s námi. No sláva. Blanka mě představila celkem šikovné, fajně stavěné blondce, která se na mě tak fajně usměla, a potom mě seznámila s jejím chlopem, který vypadal jak mladší bracha Harapesa. Zajímavé, že člověka, který se jmenuje Viktor, jsem si představoval přesně tak. Během 5 minut z něho vylezlo, že bydlej v Praze na Smíchově v 1+1, ale to jim zatím stačí, páč na malý je ještě čas a oba máme dobrý job a kariéra je zatím přednější a teď jsme spolu teprve 5 let a to je stejně ještě brzy na svatbu. A co ty, kdy do toho oba s Bláňou praštíte? A jestli ještě co si mluvil, už nevím co. Bo jsem si ucpal uši zvnitřku a sledoval skrz něho sníh za oknem. Tuž ten je ukecanější jak Láďa ze šichty a nepříjemný jak jebak v nose. Chvílu jsem uvažoval, že si k tým fajným blančiným chlebičkům dám jakési to anestetikum, bo čím víc ten pajtaž dřístal, tým víc mě sral. Potom jsem si vzpomněl na svůj silvestrovský předzávazek o tým, že budu meň chlastať, a tak jsem enem symbolicky ucucával sklinku myslivca, jak děcko cumel. Tež mi ale bylo hlupé se navalit před Dankem, bo co by se o mě mohl pomyslet, no ni? Kurník šopa, uvažuju poslední dobu, jak si moc rozumně. Tým dvům ale na jakýmsi děcku nezáleželo, bo Viktor do sebe lel jeden fernet za druhým, jak by ředil Maltu, a Kamila tež chlampala, jak by měla vycházku z protialkoholní léčební. Čím víc byl navalenější, tým víc jsem pozoroval, že se mota kolem Blanky, jak klišče kolem transfuzní stanice. Blanka se jeho dřistům enem chichotala, tuž nevím. Musím si na tebe dávat pozor, gizde. V 8 Blanka uložila Danečka, bo Silvester je sice enem raz v roce, ale 5leté děcko zas tak moc nevydrží. Danek usnul jak po vaječným koňaku a ti dva se začali rozjíždět ještě víc. Kamila se lapla ku mě na gauč a začala mi vykladat o tým, jaký je Viktor fajný synek a jak se spolu seznámili na jakési skupinové terapii a že on je ten pravý na celý život. Tužní, že by se to zle posluchalo,

0: Ale jak jsem cítil, že se na mě čím dál víc lepí, šel jsem zkontrolovat Blanku s Viktorem do kuchyně. Blanka chystala jednohubky a on do ní hůčel jak Intercity v tunelu, jaké si dřistý prdy o společném životě a věčné lásce. To by mi ani nevadilo, enem kdyby u ten baletní paskřivec přitým nedržel okolo ramen. Blanka se zás enem chichotala. Tuž to mě zkuša, nebo co? Zežrali jsme chlebíčky, zežrali jsme jednohubky, pražáci sforně dopili fernet a začali mi upíjat z myslivca. Kolem 10. synkovi už začali vypadávat některé slova z věd a Kamila na mě byla nalepena jak hajzel papír na but. Jak jsme zazlapěli na gauču, začala mi dávat také zajímavé sugestivní otázky jak doktor Úzel. Pre jestli mám cosi proti skupinovému sexu a výměně partneru a dřísty o věrnosti a podobné. Chtěl jsem se pořádně promyslet odpověď, ale nedařilo se mi, bo se mi snažila prodřet svoju nohu moje fusakle. Pravila, že ona s Viktorem se poznali na také fajn nepoznávací party, tak já, tuž ní skupinová terapia, a že to jich zbližilo a ukázalo, že patří k sobě na věky. Nechcu vypadat jak netykavka, ale ku koncu už mi to bylo celkem protivné, bo ty fusakle byly nové od mámy z Vánoc a přece neodjedu dom v Ďuravých. Omluvil jsem se, zašel do kuchyně zaskontrolovat Viktora a jak jsem viděl, že je dotěrný jak jeho výstave vytahu, pravil jsem mu, že z té vyměny nic nebude, bo mi minulý týden skončila nemocenská, která se týkala kožního. Chvíli mu šrotili kolca v pale, potom jakoby se mu přeplivy hybky, obratilo 185 stupňů a začal vykládat o svojí robotě. Okolo 11. už byl tak mimo, že nás všecky začal přesvědčovat, že letos je 31. prosinca zvláštní den, bo se prý mění zimní čas na letní, a tak včil už se vlastně blíží 12. a třeba jít nachystať a odpalit rachejtle, které si přivez až z Prahy z Rynka a který mi chtěl zpříjemnit Slovákům půlnoc. Ještě, že Daneček spal borak malý. Máma mu sice slíbila, že ho zbudí na ohňostroj, ale Viktorovi pravila, že ho radši nechá spát. Ten vůl se odplantal do předcíně, fakt se oblek, teda vlastně enem obul boty, zbalil igelitku, z které čuhaly různé špilky a barevné trubky s napisami Fireworks a pravil, že to půjde nachystať, bechnul dveřami a byl v trapu. Z Blanku jsme nechápali, čemu je slyšet výtah, bo sedíme v přízemí. Chvíli jsme čekali u okna a vyhlížali Viktora. Jak uběhlo 10 minut a jeho nebylo, Blanka přikryla chrnici kamču deku, tak polosmutně se nám je usměla a šli jsme toho pajtaša hledat. Půl hodiny jsme bludili kolem baraku a jeho volali, ale nic. Potem jsme šli zpátky a prolezli celý vchod od vrchu až nadul. Jak už se blížila půlnoc, navrhnul jsem, že ho můžeme hledat aj po půlnoci a že bychom se mohli jíst aspoň připít na šťastný nový rok. Tuž jsme se aspoň sami dva přiťukli, tým alkosifonem, novoročně se pocelovali, popřali si všecko nejlepší, ať nám to vydrží, přikryli kamču, která sebu mezi tým bechla na tepich, a šli se podívat na poslední místo, kde mohl baleťák ještě být. Tuž jasné, že chrněl ve sklepě, opřený o vytahové dveře, vedle sebe tu igelitku a v ruce zapalky. Blanka skočila pro druhou deku, bo s ním nešlo hnuť. Já jsem mu zebral sírky, bo stačila ta kanonada venku, na krk se mu pověsil fixem napsanou cedulku Neníč mne, sloužím všem, a nechali jsme ho tam, no ni? Předtím, než jsme kolem jedné zalehli s Blankou v ložnici, jsem se dal budík na 6, abych tam byl spíš, jak se ten mamlas u vytahu zbudí. A aj na tu kontrolu hromadek došlo. Jak jsem s ním ráno třepal, chvíli nevěděl, kaj je, kdo jsem já a ker je rok. Doma dostal Turka a zbytek navštěvy promluvil tak 7 slov. Kamila tež mluvila enem o neutrálních tématách a seděla ode mě metr daleko. Po obědě poděkovali za azyl a omluvili se, že chcou ještě před návratem do Prahy stihnout jednu návštěvu. Blanka se mi po jejich odchodu furt jenom omluvala, ale co? Však člověk má poznávat nové tváře. No ni? Jak na nový rok, tak po celý rok. Tu už měl kdo z vás lepšího Silvestra? 5. ledna 2006.
1: padam pa pa pa pa padam padam pa shoot up pa pa pa padam padam pa pa pa pa padam padam pa pa pa pa padam padam pa shoot up pa do do pa pa pa pa da da pa pa ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: řešení. Jako autor přivedete něj do krize, pak se sebete jako kaum bavit.
1: A to už se mě netýká, protože to už si oni vyřídili, a je damští.
0: No ale jak?
1: To vyhrajou, musí to vyhrát.
0: Jak to musí?
1: Máš bojujou za spravedlivou věc.
0: Prosím, mají morální předpoklady k vítězství, stačíte?
1: No, no, mají morální předpoklady a mají ty morální předpoklady materiálně vyfutrovaný.
0: Čím?
1: No tím kanonem.
0: A mají barbaru.
1: No tady, když do něj dají ty tvrdý cejry a pustějí to do nich a pak nějaký ty proleželi, tak někoho zabijou, někoho, někomu dají najíst, tak to se tak vyrovná, ne? A dohodnou se. Vždycky každý morální předpoklad musí být putrovaný klackem, páč. Jináž by se žádný morální předpoklad nedal prosadit, protože lidi nemůžou dělat víc, než čo jsou schopni, protože lidi jsou lidi.
0: Prosím?
1: Že lidi jsou lidi, tak nemůžou víc dělat.
0: Moment, jak jste to teď?
1: Že lidi jsou lidi.
0: To je tak moudré. To vás jen tak napadlo?
1: Jo.
0: No to je obrovský.
1: To mě tak napadlo.
0: A to vás napadají takovýhle věci?
1: Jo. Já třeba, já mám jiné takové.
0: Jo?
1: Já ráno třeba se probudím a podívám se do zrcadla a říkám, každý jsme nějaký.
0: No. No poslyšte, to je, to by se mělo tesat.
1: To by se mělo, víte.
0: A to vás to napadne jen tak,
1: jo, tak já se, já tak, já jdu životem a trousím moudrost. To já jdu třeba, lidi jdou třeba spěchají do práce, nebo tak a já sám procházím se třeba parkem, zjídu a pohlednu vzhůru a vidím nebe šedé proti němu, šlísí se jak spjaté ruce černé větve buků i stromů jiných opadaných. Ale jako by vzpínali své větve, prosit se nebe o lepší počas ješíč, dávno se dostavit jim mělo. Však hle, kdo to třepotá se tam, zda vlaječička či co ne, list poslední, hle, a vánek se sílil a padá list a já jej pozoruji. Je to buk.
0: Jak listy překrásně na podzim umírají.
1: No to se dá taky tesat.
0: A to je ta smůla, to není ze mě.
1: To není z vás.
0: To je kytát.
1: Co je to?
0: To je kytát.
1: Citát.
0: Citát, pardon.
1: Citát, ne kytát.
0: To je citát z Kirána.
1: Ne z Kirána, z Cirána.
0: Cirano?
1: Cirano.
0: Co si to splet, z Kiraso?
1: To je jeho bratra, ten se ušlastal.
0: A to vy to máte ze sebe všecko?
1: No já hodně čtu.
0: Cože?
1: Já hodně čtu.
0: Vy čtete?
1: Já čtu.
0: I knihy?
1: I knihy. Hřbety. Tam hned se dozvíte, od koho to je a co to je. No když mě upadne a otevře se náhodou,
0: jo.
1: Já jsem daleko zraký, tak to já si taky takhle
0: počtete
1: přečtu
0: si,
1: třeba stránčičku, než to někdo zvedne, já sám nemůžu, ale... No to víte.
0: A ono se vůbec hodně čte.
1: Ono se hodně čte, ono se čte daleko více, než se četlo před několika málo stylety.
0: Ano, ono je toho víc ke čtení.
1: Ano, ono taky se musí více čít, člověk se musí životem pročíst. Dneska ano, to máte, kde parkovat, kde neparkovat, jak dlouho parkovat, jak dlouho neparkovat,
0: on
1: kam se smí, kde se nesmí,
0: hordy do kdy, co. A tak dále, otec, matka, za jakým účelem, s kým, kde, proč jste tady, kde jste byl, než jste byl tady, kde budete, až nebudete tady.
1: Ano. A ještě kus papíru prázdnej, kdyby se to nevešlo, připište to sem. Ano.
0: Ano. Ono je to víc napsáno, protože ono daleko víc lidí umí psát.
1: Ano, daleko víc lidí.
0: Před několika málo stylety.
1: Ano, daleko víc lidí umí teďka psát, než před několika málo stylety. Ono před několika málo stylety málo lidí umělo psát. Ale ti, co uměli psát, ty uměli psát, to se dá číst i teď, to byste nevěřili.
0: Ono se taky víc čte, protože ono je víc času na čtení.
1: Ano, víc času díky lepší organizaci práce. Samo sebou on ten veškerý ten čas není na čtení.
0: No to ne.
1: Je na rekreaci,
0: ano,
1: tak.
0: Ano.
1: Projet motocykl, projet se automobilem, dívat se na televizi, dívat se na hokej, na fotbal, jít do biografu,
0: na
1: jít
0: estrádu, na rande,
1: na frťana,
0: na rekreace prostě. No.
1: Rekreace, ano. Prostě sam, ale může se stát, že počasí vypukne takového druhu, že je příliš klusko na motocyklu, příliš prašno na automobil.
0: Málo klusko na hokej.
1: Málo klusko na hokej.
0: Ano.
1: Příliš temno na fotbal. Vybouchne vám televize, tedy myslím přístroj, program, nikdy. A jde se na rande, ale ona...
0: Šla s jiným.
1: Jde
0: se na frťana,
1: ale... Ale nemůžete, protože máte sirózu jater. Když se tohle všechno stane v jedné chvíli, pak je čas na čtení.
0: Pak jo.
1: Ale teď přijde veliké dilema.
0: Dilemno nastane.
1: Veliké dilema. Co číst?
0: Co číst?
1: Kolik je knih napsaných a co číst? Jenom co je v nich napsaných o tom, že dnes máme na čtení daleko více času, než jsme měli před několika málo. Kam šáhnou?
0: Teď věděn chvilka malá a knih plno a
1: kávě. Ano, a teď právě jsme o to, že by se mělo začít s reorganizací knihoven doma.
0: Ano, každý sám u sebe. Já mám knihovnu ohromně promyšlenou. Já to mám ohromně vymyšlenou. Já to mám celý zařízený podle hesla. Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: To je odvážné, velmi odvážné.
0: A já to mám tak, že nemusíte dlouho hledat nějak, kdo jsem. To mám přímo ve výši zraku, takže příchozí vejda okamžitě vidí.
1: K vám chodí vejda?
0: Ano, občas najde. Takže příchozí vejda okamžitě vidí.
1: Ke mně chodí taky vejda. Oba vejdové ke mně chodí.
0: K vám oba?
1: Jo, i mladší vejda.
0: Ke mně jenom starší. Takže příchozí vejda, vejda.
1: Teď k vám vešli oba, ne?
0: Ne, to druhý nebyl bratr, to byl přechodník.
1: Aha,
0: vejda, vejda.
1: To byl přechodník, ale je podobný bratrovi hrozně.
0: Ano. Oni jsou si celá rodina.
1: Jasně, jsou si podobný.
0: To oni několikrát nevědí, jestli přišel brácha nebo přechodník. Z matky z toho. Tedy příchozí vejda, vejda, vidí. Vejdová k vám nechodí?
1: Ne.
0: Tedy příchozí vejda, vej, to je přechodník to druhý. Vejdová má taky přechodník.
1: A vypadá dobře.
0: Vejdouc.
1: Vejdouc?
0: Jo. To se dá poznat, bratři od přechodníku ne, vejdová od přechodníku, jo. Tedy vejda vidí okamžitě, jak vejde, vidí, jo. Vejda vydá, tedy vid...
1: Vejda, a to, vydá. To vy myslíte, vejda vydá Vinca, to byl ten malý slavný italský.
0: A, vejda vydá Vinca.
1: Vejda vydá Vinca. Jak namaloval tu šenkýřku, jak se směje ta.
0: A.
1: Paru mlechl z tu Monalíza.
0: Vejda vydá Vinca.
1: Vejda vydá Vinca.
0: Já myslel, že to je alkohol, vejda vydá
1: Vinca. Ne. Vejda vydá da Vinca taky někdy říká.
0: A, vejda vydá da Vinca známý, ano.
1: Vejda Venca, to je český malista.
0: To je Venca Vejda Vida. Velmi podobný úprcej.
1: Vejda Vida, o tom nemluvte, jo? No. Takže
0: Vejda, jakmile vejde, jo, vidí, ano. Okamžitě vidí celou řadu klasiků.
1: Ano.
0: Víš jeho zraku, samý klasik.
1: Klasici, a jak to je, co, jak se pozná klasik, že je klasik?
0: No, ty, protože napsal klasický.
1: No to víme, já myslím, jak si ta klasická věc od klasika, jak se pozná, že to je od klasika klasické.
0: Je tak, co to je klasické?
1: Co to je klasické?
0: To je, no já bych řekl, že to je dílo, které odolává změnám. Kusu proudu směru.
1: A odolává změna vkusu proudu směru.
0: Trvá
1: ve své kvalitě.
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: Tyhle knihy mám taky, že ty mám také dole, jo. Kdyby náhodou přišel vzdělanec.
0: No, vzdělanec, ten se rád vohne.
1: Ten se rád vohne, ano. Ale pro vejdy, rozumíte, pro vejdy nebo obejda, kdyby s ním šel. Tak to mám přímo tady ve výši zraku takovou dlouhou tento a tam mám knihy, které naopak podléhají změnám vkusu, rozumíte? A ty tam mám takhle jednu vedle druhý pěkně sesazený, takže, rozumíte, já tam mám podle pravidla, ne jako vy.
0: Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: Já mám, ukaž mě, co bych měl číst, jako, abych věděl, o čem si nemáme povídat. A teďka zrovna tedy přikupuju, ještě to mám krásně, teď to, my to děláme do kulata, my to tam probouráváme a teďka a Přikoupil jsem zrovna 1,80 m. Krásný zboží.
0: A to vy to máte změřený?
1: Jo, to já vždycky dám míru a výšku, oni mi to seřadějí a pošlou přesně. Třeba
0: přímo seřadějí už tam?
1: Přímo, jo, to se tam než zasune do knihovny.
0: A kde vám to dělají?
1: Dělám v antikvariátu.
0: Vy kupujete z antikvariátu?
1: No ano.
0: To bych nedělal.
1: Proč?
0: No, to jsou ošahaný přece.
1: A tyhle jsou jako netknutý, no to je. Kniha to panná, pane.
0: Tady to jsou knihy přísně od dneška.
1: Přísně od dneška, ovšem musí se to hlídat. Ale každý den ráno to obejdu, kdyby tam nebylo něco snad už o včerejšku nebo tak.
0: Jo, ono někdy stačí jedna kapitola za smrádná, chytne celá kniha.
1: Slovo, pane, slovo. Ale tedy musíme se to nechat, víte, že...
0: Ono se nejen víc čte, ale ono se taky líp čte.
1: Daleko líp čte, líp. Taky ty knihy jsou líp vybaveny, než bývaly. Dneska jenom vezměte ty vysvětlivky vzadu.
0: No, to je obrovská, ano.
1: To je úžasná úleva. No. To je úleva, někdy těch vysvětlivek bývá víc tlustěji, než je samotná kniha, kterou to vysvětluje. Ano. Mně se na tom líbí ten optimismus těch nakladatelství, jak oni počítají s tím, že co čtenář, to blbec.

0: dneska čtu Švejka.
1: Poprvé?
0: Ne, já už ho čet moc krát, ale teď to čtu s vysvětlivkama. Já teprve teď vidím, o co já přišel. Tam například, jak on ukradne toho psa.
2: Ano, pro Lukáše.
0: Pro Lukáše, a jak ho vede Řeznickou ulici, tak tam je číslíčko u Řeznickou ulici, tak a vzadu ve vysvětlivkách jsem našel Řeznická ulice, ulice v Praze 2.
1: A je jasno.
0: Je jasno, já toho psa vidím, že? A nebo jak ten plukovník pak vyskakuje a křičí, co mu ukradl toho psa, jo?
2: No, no.
0: Který mu tedy ukradl toho psa? Tak křičí, der Teufelsorden killed Buserin! Tak jsem si to našel a vzadu je napsáno Německá kletba.

0: vidíte, já blbec vždycky myslel, že to je latinsky. Že se toho chudák Hašek nedožil.
1: No, no, no. Mohl brát taky za ty.
0: No to on má teď bydelníky právě.
1: To je ten bydelník, co ukazuje, co Hašek jako tím mínil a je to dobré bydlo.
2: A malý český člověk je velice vynalézavý. Člověk. No. Musíme být tolerance sama.
1: Já bych, pane Horníček, udělal věci, já bych to vedl pomalu k finále, ne?
0: No, no, já už jsem tam skoro.
1: Že prostě lidi jsou schopni než toho, čeho jsou lidi schopni, ano. A protože lidi jsou co? Jsou lidi.
0: Lidi, jak jste velmi správně řekl. A mohu-li k tomu dodat, ovšem ne ze sebe, to je opět, jak už kdysi krásně vystihl soudruh Samuel, lidi na lidi jsou jako saně.
1: Ano, ano.
0: Jako saně.
3: Člověk na člověka je bovka, podívejte se na ně, musíte naříkat. Obnovití mužika bydlí, domníme se, že vyhraje. Klidně seďte na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída. Jak ti bídní filištíni válku vezde, byli líní až pod kraj Davida. Čadovány, borky neborky, z velké dálky nest bratrům homolky. Pochodu se cvičil vodu, dal si pro strečka tři hodu, tři šutry do tomolky. Hej, hej, hej, tam se valej, ty co umalej. Takhle podjáž ho prorokuje, David slušně salutuje, když mu ale povrbli půl do očí. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak to máš prsi velké, já měl kuraž a jakej na kouli já. Nebudou dost masní a zůstanou ještě pár let pasivní. Stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy. Co? Radioaktivní. Víte, co je za potřeby nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí B52?

0: mějme hrdy písku jako pštrosy, nejdeš nám to spálí šosy, jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nám to pokoří.
1: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně, ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všecko se zvládnout nedalo a taky jsme to všecko nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhle tím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani omylem. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to já jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. To. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, počem, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no.
2: Ježišmarja, to slyším poprvé, tohleto. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, teď jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, po čem, co se stalo, říkám, co jste říkal Láčkovci, ježišmarja. Člověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comment sujet avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte prosím vás, pokračujte Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo. Pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a bobby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Takhle.
2: No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá mála Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Tam je dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku. Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo. Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo. Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Že chce s vámi, normálně. s váma mrzknem, ne, a bude, ne, co?
4: A ona, ne, ne, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu.
2: A co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Co kurník, taková baba sem přijde málo kdy.
4: Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová bystrině Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takový do překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo, on vykoukne ven, jo, on rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne. Jste říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
2: Princip, ty to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
4: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
2: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
4: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
2: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
4: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
2: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
4: Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo, já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo. Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus matčině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo? Jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou. No pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme. No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo, tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, teď ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovým divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, mi vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel, než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 1:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě... Najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo. Ale stalo se. No jo, to jsou horší věci, protože ono, si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebreptnutelné. Třeba vyjadřuj mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno musím říct... Já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo neh. Hnul se, nehnul se. Jo? A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď A lidi kouchali za chvíli. Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. A říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný člověk, říká, to seš ty, co hrál toho psa? A říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, ne, ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost. To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci být. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska. Ale já bych se teď, jestli dovolíte, zmínil aspoň slůvkem o dvou velikánech Brna, kteří neodmyslitelně patří nejenom k Brnu, ale k celé naší kultuře vůbec. O básnících Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi. My jsme měli tu ohromnou šanci a tu ohromnou možnost se s těmihle dvěma pány potkávat. Potkávat ať už v hospůdce u Číšky vína, nebo přímo na představení, což pro nás byla velká podsta, nebo jenom tak na ulici, ale vždycky to byl nádherný zážitek a vždycky to byla krása s těma pánama posedět a povykládat si, poslouchat. Jenom sedět a poslouchat byl zážitek. Oldřich Mikulášek byl neuvěřitelně společenský člověk, ti z vás, kteří ho pamatují, tak to dobře vědí a v největším foforu uprostřed hospodské vřavy vlastně dokázal napsat tu nejkrásnější, nejmilostnější básničku. A taky se traduje jedna taková historka, která se mi strašně líbila, já na ní strašně vzpomínám vždycky, když je mi trochu míň veselo. Oldřich Mikulášek se opíral o své francouzské hole a šel nočním Brnem a víte sami dobře, že v noci málo koho potkáte v Brně a šel přes náměstí Rudé armády okolo toho pomníku, toho rudoarmějce a tam bylo vždycky spousta růží a kolem něho, kolem toho Oldřicha Mikuláška poskakovala nějaká 20-letá muza, protože Oldřich Mikulášek byl vždycky krásný chlap. A tak ty holky se na něho lepily a my jsme mu to hrozně záviděli. A on chtěl té dívce natrhat růže. A tak natrhal kytici těch růží a ve chvíli, kdy jí to chtěl předat, tak spoza toho pomníku se vyloupnul esenbák, který tam hlídal. A ten pan Mikulášek ani na chvilku nezaváhal, vzal ty růže, poklekl k patě toho pomníku, položil je tam a vydechl hrdino. já jsem přesvědčen, že jestli ten člověk, ten SMBák, on určitě ještě žije, on byl mladý, že jo, akorát se mu změnila uniforma, ale jestli je, tak ten tam někde stojí do dneška. Možná až dneska budete někdo tudy zpátky, že ho tam potkáte. Jan Skácel naproti Oldřichu Mikuláškovi byl introvertní povaha, byl to člověk uzavřený a dlouho třeba mlčel a slůvko z něho vypadlo, ale vypadlo-li, tak stálo za to. A já si vzpomínám, jak jsme v divadle Na provázku dělali hru, která byla výhradně složená z jeho veršů. Jmenovala se Na dávném prosu a já od samotného začátku protestoval proti uvedení této hry a nemohl jsem se s tím dlouho smířit z jednoho prostého důvodu. Já jsem si myslel, že prostě servírovat lidem poezii tak, jak my si ji představujeme, není správné, že by si člověk měl sáhnout po knížce s poezií právě ve chvíli, kdy cítí tu potřebu a přečíst si právě tu báseň, na kterou má chuť. A pan Skácel mě v tomto úsilí podporoval. Mně se to hrozně líbilo, ale já jsem nevěděl, proč on to vlastně dělá. Že jo? On se strašně ostýchal. On říkal, já to nemám rád, když ty moje věci na veřejnosti, když se to recituje. Už to slovo recitace, že jo? To je samo o sobě. To by měli pochopit ti lidé, že ty moje verše se musí vyprávět a ne recitovat. Jak to někdo recituje, tak já jdu pryč. A proto jsme si pokládali za velkou čest, že vydržel na celém představení hry Na dávném prosu, které mimochodem dopadlo skvěle, protože Eva Talská prosadila svou a dělala to výtečným způsobem, tuhletu věc. A já jsem po tomto představení měl moc rád. Ale já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega Zatloukal říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo. Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem. On měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá. Já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdy nenapsal.

On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze. To je prostě proto, že my ten mozek málo využíváme. Mějte se a odešli. Já na tyhle pány nikdy nezapomenu a myslím si, že nikdo z nás. Já vzpomínám na Zdeňka Pospíšila, který bohužel už mezi námi není, tragicky zemřel. Jenomže to byl takovej blázen, takovej fanatik divadla, že to bych vám přál aspoň jednou zažít. To bylo něco neskutečného, jak ten člověk dokázal strhnout pro to, co dělal. Nejenom pro divadlo, ale pro všecko. On strhnul třeba pro jachtaření. On dokázal nadchnout toho člověka, že prostě jedině jachting je nejdůležitější, jo? A teď mu to vysvětlil, kde, co, jak, tohle posadka, natáhne se všecko, tohle, musíš to... Za týden ho to přestalo bavit, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. A stejně tak další prostě obory lidské činnosti. Jednoho dne ho napadlo, že bude pěstovat rybičky. My jsme odjížděli do Itálie na zájezd, on tam koupil samečka a samičku, nějaký masožravý rybky z Amazonky nebo vodku. Říkal, to nás bude živit, tyhle ty se budou rozmnožovat, to budeme prodávat, já mám doma 40 akvárií, že jo, to všecko je, to bude letět, rozumíš, to nikdo nemá u nás ještě. No jo, jenomže u Udine nám zdechnul sameček a u Mikulova lekla samička. Takže z toho chovu nic nebylo, on rozbil ty akvária, že jo, a bylo po srandě. Ale po něm zůstali akvaristi, a nebo karatisti. Taky, on měl období, kdy miloval karate. To karate prostě jsme cvičili všichni, naskakovali jsme takhle ráno, vždycky, jak jsme vstávali, jak jsme naskakovali na pěstě a tady nám rostly bochánky a to. Jediný, kdo vydržel, byl docent doktor Miloš Štědroň, profesor na filozofické fakultě, autor 99% veškeré hudby na provázku, ten cvičí do dneška. Kdybych o Milošovi začal teď vykládat, tak bych skončil zítra ráno, ale dovolte mi jednu takovou věc, když tady ten nástroj je. Já bych vám zahrál něco málo písniček z Balady pro banditu, kterou Miloš pro nás složil. Jestli dovolíte, tak vám nějakou tu písničku zaspívám, jo?

0: Děkuji. V téhleté písničce, jestli dovolíte, vám něco řeknu. My jsme tu inscenaci Balada pro banditu nejprve, než jsme ji točili jako film, točili v rádiu tady v Brně, jako rozhlasovou stereo inscenaci z brněnského rozhlasu. A tahle ta písnička podmalovávala milování Eržíky a Nikoly Šuhaje na Seníku. A to jsme si nedovedli představit, jak se to bude praktikovat v rádiu. Jestli tam přivezou seno a na něm budeme a budou nás snímat, naopak nás vyvezou někam na Seník a tam přivezou mikrofony a budou nás snímat. No, dopadlo to tak, že já jsem vešel do jednoho studia, dali mě na uši sluchátka. Iva Bitová, která hrála Eržíku, šla do druhého studia, taky dostala na uši sluchátka a do ruky nám vrazili seno. Řekli nám, budete v těch sluchátkách slyšet ten milostný dialog, uslyšíte tam i tu písničku, která to podmalovává, a budete žvachlat to seno a to vyvolá tu atmosféru. Tak my jsme v rukách drželi to seno, takhle jsme to žvachlali, že jo? Teď já jsem slyšel, Nikolko, lásko moje, to jsem ráda, že jsi přišel. Ano, Eržíko, rybko moje, já tě miluju. Ono, miláčku. Nemohli jsem se dočkat, ještě zase uvidím.
1: Stop, teď si pojďte poslechnout, co jste natočili.
0: Tak jsme přišli do té režie a tam jsme slyšeli, Eržíko, lásko moje. Miláčku, Nikolko.
1: No takhle si teda nepředstavujeme lásku na Seníku.
0: Nám říkali v té režii. My si to taky tak nepředstavujeme, jsme říkali, my si to představujeme mnohem avantgardněji, ale k tomu nás asi nepustíte. A tak jsme se tam chvilku jako dohadovali a dopadlo to tak, že nám ubrali sena. Ve výsledku to vypadalo asi tak, že já i Iva jsme měli každý v ruce jedno stéblo, na uších ta sluchátka, to stéblo jsme takhle žužlali prostě, já byl rád, že ji nevidím.

byla taková rychlejší, jak se ten Nikola naštval. Tak, teď vám zahraju jednu takovou písničku, děkuji vám, teď vám zahraju jednu takovou písničku, která sice původně Milošem Štědroněm nebyla složena do balady pro banditu, byla složena do inscenace Než jsem se narodil a potom. Ta inscenace se u nás v divadle hrála spíš Než se narodila, než potom, protože nám ji zakázali po první repríze, ale ta písnička byla natolik hezká, že potom, když se točil film, tak Jirka Stivin si ji vybral vlastně jako leitmotiv a pískali ji tam na pišťaličku, jmenovala se Jeřáby.

Díky. Teď udělám jednu takovou malou odbočku. Jak jsme tak jezdili po těch různých zájezdech, tak jsme jednou přijeli do Itálie a tam se nám líbila jedna taková italská ukolébavka, protože v té době byl v Itálii i po světě vůbec v Evropě v módě zpěvák, který se jmenoval Drupi, tak jsme z toho za pomoci Miloše Štědrně udělali takovou drupovku. Z části ta slova patří originálu, z části nepatří, ale to už je jejich problém. Já vám teď, jestli dovolíte, kousek zahraju.

0: Danke. No a poslední takovou odbočku mi dovolte, to je písnička takový retro na 30. leta.
1: Vám, madam, sametové žubanku, zpívám tuhle selanku, sentimentální. Vaše oko jako zralá je hněda, rozdráždilo by i samotáře medvěda. A tak zpívám vám, dámo v žuhánku, tuhle selanku sentimentální.
0: Děkuji.

0: Ale, jak to, že vedle vás volné místo? Zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad. Riskuj, ať je léto nebo zima. S riskem nám je vždycky prýma.
1: To je blbě.
0: Prosím?
1: To je blbě, povídám.
0: Jak pak je to správně?
1: V hospodě je vždycky prýma.
0: To je náš soutěžící pan Václav.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste k nám přijeli? No.
1: Z Prahy.
0: To je ale dálka. No a vaše záliby koníčky?
1: Co vám říkal minule přece?
0: Měli máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco?
1: No rád sbírám známky.
0: A vida.
1: Hoube.
0: Ano.
1: Docela rád cestuju teda.
0: Takže jste nám to ještě rozšířil od minule?
1: No, tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastám.
0: To je milé. Já už vidím témata prvního kola Risku, takže prosím, vybírejte. A nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj, a ne třeba Bačkura. Skvělý for. To mě teď napadlo, Bačkura. Inus, skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zaspáli a vybírejte.
2: Naše historie za 50 tisíc.
0: Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět, že to byl mistr.
1: Mistr světa.
0: Ne, mistr Jan.
2: Rosák.
0: Ale mistr Jan Hu.
2: Sák.
0: Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat.
2: Slavné prohry českého národa za 65 tisíc.
0: Jak se jmenoval vůdce poraženého chodského povstání?
2: Lomikar.
0: Jste ale kus debila, ne. Je to Jan Sladký Kozina.
2: Kozina.
0: Tak si to zapamatujte, Kozina. Vybírejte dál, já vám to odpustím.
2: Tak to jste hodný, děkuji.
0: Za málo z cizího krev neteče.
2: Přísloví napoví za 70 tisíc.
0: Panenka rozmělá, červená malina, travička zelená, tu je má, něco, doplňte.
2: Kozina.
0: Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude kozina. Pojďme dál.
2: Dobře, no tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 tisíc.
0: Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz?
2: Korzet.
0: Prosím?
2: Korzet.
0: Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše kozina. Pojďme dál.
2: Český scouting v období totality za 100 tisíc.
0: Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad scoutů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5.
2: Ano. Přeskoč, přelom, podles, zrať a udej.
0: Ano, jestli tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5. Pojďme dál.
2: Ženy na evropských panovnických dvorech za 135 tisíc.
0: Na dvoře krále Ludvíka 14. přezdívaného též Slunce. To byl kreten. Působila také madame Pompadour. Byla to králova, doplňte.
2: Matka.
1: Jste blázen, ne?
2: Nebo nějaká tajemnice.
1: Jste upat asi.
2: Stážistka.
0: Datel. Odpověste správně, než vám zasnou letky. Tak honem. Madame Pompadour byla
2: když
0: králová.
2: Když já si teď zrovna nemůžu vzpomenout, kurva.
0: Správně, ano, na poslední chvíli, ale správně. Já ještě doplním, že byla zároveň i milenkou. Pojďme dál.
2: Evropské státy za 166 tisíc.
0: A teď jste narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dni má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce?
2: Ano. 79 milionů.
0: Ano.
2: 358 tisíc.
0: Ano.
2: 942.
0: Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance.
2: 890 milionů.
0: Ano.
2: 556 tisíc.
0: Ano.
2: 321.
0: Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a 2 tuškové baterie v hodnotě 50 korun. Neznámého výrobce.
1: Co?
0: Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká. Myslím, že než někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger Stehlik s Poldovkou.
2: Nezlobte se na mě, pane Krasle.
0: Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda.
2: Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vyply proud, tak byste byl úplně v prdě.
0: Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra.
3: Já si myslím, že nejvyšší čas, aby se předvedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
4: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
3: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
4: No, stojí na moste.
3: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mutnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš Mária Jozef.
3: Všetkých troch spomínal?
4: Áno. Ježiš Mária Jozef, dostal som výpoveď, doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
3: Mm-hmm. Celá rodina má TBC?
4: Kompletne áno, celá rodina.
3: No tak keď si to môžu dovoliť. No.
4: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
3: Kde? Tu. On mal mozog pod pazuchou?
4: Áno.
3: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
4: No. Mm-hmm. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
3: Áno, farebný.
4: Širokouhlý. Mm-hmm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol,
3: ukradol. Áno, poznám.
4: Vy ste to videli?
3: Poznám. Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
4: Áno, áno.
3: Takže on je nezamestnaný.
4: Áno.
3: Takže to sa neodohráva u nás.
4: Ale kdeže?
3: Takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
4: Na to sa teším.
3: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
4: Čo? Ohromný humor, vyšplachne. Čo? Na tom svie... Čo vyšplachne?
3: No voda.
4: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené.
3: A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Prosím? Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
4: To rozvázate stále tú tému.
3: Áno. A teraz ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on im hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
4: Stále rozvádzate tú istú tému.
3: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. Rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie,
4: to rozvádzate stále tú tému.
3: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo, krúžili a krúžili a inú tému nemáte?
4: Tak som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. No toto je napríklad rýzo humoristická téma. No. Pod písmenom J som ju našiel. Jednému sa narodili dvojčatá.
3: No, ako vás poznám, boli na chrbte zrastené.
4: Nie. To boli dvaja krásni a zdraví chlapci.
3: TBC nemali?
4: Nie. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko.
3: Tak sa volali rodičia?
4: Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov?
3: Čo si kam, a to potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo.
4: No počkajte, a to by som musel vypočítať. No tak, keď sa narodili, mali 0 rokov, boli dvaja, takže 1 nám zostala, 18, tak asi 5 rokov to trvalo.
3: No, to je pekná téma. Ja som si totiž myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Bola to krkavčia matka, potom hneď odletela a tie deti, chlapci to boli v takom košíku, plávali v tej rieke, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo.
0: Áno, viem.
4: Viem, o ktorých rozprávate, oni potom precestovali celý juhoamerický kontingent, priniesli tomu spústu fotografického materiálu a usadili sa tu na hrade Devín. Oni tam boli zamestnaní u toho, kto bol vedúci vtedy na hrade Devín.
3: Na Devíne, počkajte, Baťa? Nie,
4: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ten tam už nebol, nie. Taký ten, no, čo lámal takto na kolene, také tie.
3: No, čo lámal na kolene, to nebol
4: žiadny... No, Svetopluk!
3: Ale to kdeže? A čo Svetopluk lámal na kolene? No. Na kolene lámal ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch, nie? Ktorý? A keď už bol vyliečený, tak išiel tam v Piešťanoch k tomu mostu, tam sa postavil na ten podstavec, takto zlomil tú barlu a povedal, počujem.
4: Ale ja som nemyslel tých dvoch.
3: Ja viem, že ste nemysleli tých dvoch, ale neviem, ktorých ste mysleli vy. Ja viem, ktorých som ja myslel.
4: Ja viem tiež, ktorých ja som
3: nemysleli myslel. Nemysleli ste vy tie dvojčatá, tiež to boli chlapci.
4: Ktoré?
3: A volali sa Ain a Kábel.
4: Poznám. Áno, poznám. Ain bol taký vysoký, urastený.
3: Áno, a Kábel bol taký podlhovastý. Veľmi aktívny človek. Neustále sa zapájal.
4: Ale tých dvoch ja som nemyslel.
3: Nie, nie, nie.
4: Tých dvoch, čo som ja myslel, tí sa volali úplne inak. Tých, čo som ja myslel, tak tí sa volali Addis a Beba. Addis to bol taký vysoký chlap, nosil brnenie sústavne a Beba to bol taký malý, poďobaný, zakomplexovaný, stále chodí za ňou a daj kúsok z toho brnenia. Daj kúsok z toho brnenia.
3: Vy ste blázon.
4: Čo?
3: Vy ste blázon, veď Addis a Beba predsa neboli bratia.
4: A čo to boli?
3: Manželia.
4: On si ho vzal?
3: A čo by si ho vzal? Beba to bola ona, tá malá poďobaná.
4: Máte pravdu, však on nosil vrkoče,
3: ona
4: Beba.
3: Ona nosila vrkoče, veď to bola Janošiková sesternica.
4: Ale oni nežili tu. Oni sa odsťahovali do Budapešti. Odsťahovali, on ju tam vyhnal, ten Addis. Teraz ráno prišiel za ňou k posteli, hovorí, Beba, dere Budapešť, Beba. A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, a šla hore do večne zasneženej Budapešti.
3: Hore hronom do Budapešti.
4: No.
3: To mali poriadne ďaleko.
4: Veru.
3: A celú tú cestu išli pešo.
4: Celú cestu do Budapešti pešo.
3: Áno. Hm. A keď prišli do Budapešti, viete, čo ich najviac bolelo?
4: Čo?
3: Nohy. Ale viete čo? Vráťme sa mi k téme pre humoristický dialog. Urobíme to radšej takto, viete? No. Vy rozprávate vtipy niekedy?
4: Samozrejme, že rozprávam vtipy.
3: A ste pri tom sám alebo v spoločnosti?
4: Vždy v spoločnosti.
3: Áno, a smejú sa?
4: Samozrejme.
3: No, čudná spoločnosť.
4: Nie, ale dobre, ja poviem si aj poentu.
3: No, to je dôležité. No. Povedzte vtip s poentou a ja ho potom rozvediem.
4: Ano.
3: Ale musí to byť neznámy.
4: Úplne neznámy.
3: Aby sme mohli spontánne reagovať.
4: Spoľahnite sa, úplne neznámy vtip, nikto ho nepočul. Ide Mara po ceste a tu zrazu...
3: Ja viem, hovno. No.
4: Počkajte, tak kto vám to prezradil? Tu niekto prezrádza poentu, no nehnevajte sa. No,
3: čo by mi kto mal prezrádzať, si to domyslím, nie? No. A čo tam už mohlo byť? Kniha tam mala... Človeče, vy ma s tými vašimi témami privediete do hrobu. To je katastrofa. Pravdu mal môj starý otec, ten mi vždy hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli.
4: Pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ?
3: Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. A zrazu som k nemu pristúpil, ako tam leží. On sa tak nadvihol...
4: Mali ste to nadvihovátko? To je šikovná vec. To netreba preháňať. Keď to dupnete na sedmičku, tak starý otec vyletí von okna.
3: A náš starý otec sa vždy vrátil. To bol nezmar. Ja? A nadvihol sa na tej posteli a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. A mal pravdu, lenže čo ja sopliak, čo som ja mohol tušiť, koľko múdrosti sa skrýva týchto slova. Čo som ja mohol vedieť, ako sa teraz so mnou skočí, že budem tuto s vami robiť všetaké humoristické
4: dialógy. Nemohli ste tušiť, boli ste malý chlapec, hlúpy. Veru, človek žije, žije. A potom umrie. Nebojte sa, Imro, však vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, vykopeme jamu a potom uvidíme. A možno, že vás pochováme hen tam, kde si pod plot a kop takého psa. Tu začínate s tými humoristickými dialogmi, pojďte sa, ako to končí.
3: A prídete ma niekedy navštíviť, človeku býva otupro, tak to.
4: Prídeme, Imro, nenecháme ťa v štyku.
3: Na náhrobný kameň mi napíšte, tu leží Imro, človek ako taký.
4: Napíšeme ti, Imro. Každý deň ti budeme písať.
3: Nezabudnite na mňa, ja som bol kedysi živý, zdravý, bol som tak rečeno jeden z nás dvoch.
4: Nezabudneme. Boli ste vzácný človek, Imro. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej zákernej chorobe, ale my vám to nezazlievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Imro, s Bohom.
3: Kdeže s Bohom? Dovidenia.

0: Praotče Čechu, já ti jednou ty tvé zatracené bůžky vezmu a vyhodím na smetiště. Podívej, ty jako pohán bys tady v křesťanské nebi správně neměl být. Proč jsem tě naučil číst? Proč ti nosím nejnovější knížky, které dole výjdou?
1: Všechno už jsem přečet až na toho Stanislava Krychlí Neumana.
0: Stanislava Kostku Neumana, ale toho číst nemusíš, to je pohan jako ty. Představ si, kdyby tě s těmi modlami přistihl svatý Václav. No pověz, co ti minule řekl.
1: Ještě jednou a pomažeš.
0: Ale kde vězí, už by to měl dávno být.
1: Asi se někde modlí.
0: Podívej, toho neomlouvá. Já se také modlím a chodím včas. Ale než přijde, vyzkouším tě, co říkáš. Promrskáme si poslední lekci. Tak, kdo složil Rusalku?
1: Zdeněk Fibich.
0: Chyba Antonín Dvořák. Kdo složil Prodanou nevěstu?
1: Bedřich.
0: No?
1: Podmáslí.
2: Dobrý den, Vespole.
0: Vítej, svatý Václave.
2: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kdeleš.
2: Omlouvám se, nějak jsem se zamodlil. Ale půjdeme rovnou k věci. Jak jistě víte, na Zemi vypukla světová válka. Proto jsem se rozhodl, že Česká nebeská komise bude šestičlena.
0: Výborně. No to budou jiná zasedání než ve třech.
2: Nejvyššímu jsem to už oznámil.
0: Tak ty už jsi mu to řekl. A jak se na to tvářil?
2: Pokýval hlavou, usmál se a udělal duhu.
0: Tak to je dobré znamení.
1: No, když jsme vylezli na říp, taky byla duha.
2: Ale koho vybrat? To nemůže být jen tak někdo.
0: Kdo by tu podle mého rozhodně neměl chybět, je Hus.
2: Ano, Jan Hus. Výřečný muž. Rozhodně lepší než ten druhý Jan, ten...
0: Nepomucký?
2: Ano, s tím je těžká domluva. Ten, když se ke mně modlí, já mu vůbec nerozumím.
0: Nediv se, bez jazyka, chudá.
2: Virši, zaběhni pro mistra Jana Husa.
0: Kníže, a neměli bychom vybrat také nějakou ženu? Vždycky je dobré, když je ten kolektiv koedukovaný.
2: Myslíš?
0: No, on když je v té třídě ten ženský prvek, tak se ti chlapci docela jinak chovají, nepoužívají hrubých slov. Co takhle Božena Němcová, ta je mezi Čechy oblíbená.
1: To jo, to se mi líbí. No. Teď se zrovna dočetl její zapadlý vlastence.
0: Praotče zapadlé vlastence napsal Karel Václav Rais.
1: No toho mám taky rád. Mám v tom trošku zmatek. Teď zrovna nejane si vzpomenout, kdo napsal Broučky. A co jsem se nad nima naplakal. Jak ta Janínka šla prát u svatební košily. Teď ta schnilá lávka. A na to pole podle skal. Zelený mužík zatleskal.
0: Praotče, praotče, příště to znovu probereme. Ale ještě k té Němcové, to je velká spisovatelka. Kdyby nenapsala nic jiného než babičku, už to by stačilo, abychom ji vzali mezi sebe.
3: Pravda vítězí,
4: i když na čas poražena bývá.
0: Rád tě vidíme, mistře.
2: Vítej, mistře Jene. Posaď se, jak se vede. Jak se ti líbí v nebi?
3: Jako v nebi, tak i na zemi. Že to tak musím říct, svatý Václave. I tady se dějí nepravosti. Proč není v nebi například Jan Žižka? Jistě, prolil mnoho krve, ale za pravdu boží. A co Zikmund? Ten krev neproléval, když proti nám vedl křižovou výpravu? A ten tu je. A když se potkáme, myslíte, že se omluví? Nebo alespoň schlopí zrak?
0: Ne, jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sirkami. To, že si dovoluje liška ryšavá.
2: Dovoluje. Já mu domluvím, mistře Jene. Ale proč jsme tě pozvali? Jistě víš, co se dole na zemi děje. Proto si myslíme, že v České nebeské komisi by neměly chybět vzory, jako jsi ty.
3: To je pro mě velká pocta.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A nejlepší z nich je ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na žit. Ten by tu měl být, Jirásek.
0: Ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: To je škoda.
2: Takže jsme dohodnuti, ale vybírejme dál.
0: Padl návrh, mistře Jene, že byste měli mít zastoupení i ženy. Uvažovali jsme o Boženě Němcové.
3: Mrzí mě, bratře Komenský, že už několik vteřin po svém zvolení dělám potíže. Ale dle mého soudu v takovém shromáždění nemá žena co pohledávat. Ať je doma, ať se stará o děcka, ať pere, ať vaří. V jejím případě prosím, ať si třeba i píše. Ale do politiky bych ji netahal. Já bych měl lepší návrh. Karel Havlíček Borovský, to je chlapík. A jak trpěl pro český národ.
0: No, tak trpěl, jel zadarmo do hál. Jel tam polobenzi. To se s tvou kostnickou hranicí nedá srovnávat.
3: Když to budete srovnávat s kostnickou hranicí, tak nezvolíte nikoho.
2: Budeme hlasovat. Kdo je pro Karla Havlíčka Borovského? Tyrši, přiveď Karla Havlíčka Borovského.
0: Takže čtvrtým je vůz a pátým Borovský.
2: Jene, Amo, si prosím tě neskřípej, to se nedá vydržet.
0: Promiň, ale je to praktická věc, taková břidlicová tabulka. Předně je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda?
2: No to mi povídejte.
0: Kdybych byl na takových tabulkách napsal svůj velký slovník, odolal by vlešně požáru. Umíte si to představit? 10 let práce a v mžiku je všechno pryč. Do dneška se budím hrůzou ze sna a úplně živě vidím, jak ty plameny bolí.
2: Mámo si!
3: Tak to, prosím.
4: Českých knížek hubitelé lítí, Lesílina, moly, jezoviti.
5: Svatý Václav píše z té nebeské říše, vstaň, Havlíčku, ze hrobečku, ať se nám líp dýše.
3: Co jsem vám říkal? To je chlapík. Karle, ty tvoje epigramy denně před spaním si jeden řeknu a spím jako dudek.
2: Havlíčku, vítej v České nebeské komisi. Posaď se, s tebou je nás 5, potřebujeme zvolit ještě jednoho.
6: Já vám řeknu, koho bych nezvolil. Palackýho. Hned jak jsem vešel, tak se mi ulevilo, že tady není.
0: Vidíte, Palacký, ten nás vůbec nenapadl.
6: To je dobře.
0: Ty ho nemáš rád?
6: Mám, ale víte, co on má kolem všeho řečí? To bysme si tady nikdo ani neškrl.
0: To je pravda. Ovšem, Karle Havlíčku, nemůžeme se shodnout, zda by 6. údem neměla být žena.
6: No, žena. Nechoď, Vašku, s ženou na bál, mnohý příklad známe. Žena tančí s jiným pánem, muži srdce zláme.
3: Skvěle, to tě napadlo teď? Bez přípravy?
6: No jo.
3: To je chlapík. To by měli ty povětrnice slyšet.
0: Vše, mistře Jene, já myslím, že ten ženský prvek, pochopitelně v počestné podobě, by tu chybět neměl. Víte, já když jsem učil ve Fulneku, měl jsem čistě chlapeckou třídu. A ti hoši mě neustále zlobili tím, že nožíky vyrývali do lavic obrazce.
3: Jaké obrazce?
0: Geometrické. A kdyby jen do škamen na tabulky to kreslili, na okraje knih to kreslili, dokonce i zvenčí na škole se jeden takový velký geometrický obrazec objevil. A mě napadl pedagogický pokus učit děvčata i chlapce pohromadě. Vidíte, opravili jsme lavice i omítku a od té doby se žádný takový obrazec již nevyskytl. Ti chlapci s ním prostě přestali.
7: Tomu nevěřím.
0: Přestali. A když jsem se jich ptal, proč, víte, co odpověděli? Protože zjistili, že to tak nevypadá.
2: Tak, to by byla trocha geometrie. Teď tedy, kdo bude šestým členem naší komise?
0: Rozhodně by to měla být žena. Karle Havlíčku, co ty soudíš o Boženě Němcové?
7: Němcová? No, nejlepší volba.
3: To myslíš vážně, bratře Karle? Víš, jaké dopisy posílala svým milencům?
7: To nevím.
3: Tak to by si spočet. A to už byla vdaná.
1: Teď jsem si zrovna půjčil pěknou knížku. A taky napsala ženská, nějaká Mariša. Je to tragédie v obratrech Mrštíkovej. Jsem teprve na začátku, ale vypadá to, že ten jeden Mrštík zabije toho druhého.
2: To se bohužel mezi bratry stává.
0: Otče, byly tam ještě drobné nepřesnosti, ale to provedeme později.
8: Výsilou s letem sokolím,
9: kupředu kráčejme!
8: Na značky!

0: Dnes to bylo lehké, příště přitvrdíme. Takže tuž,
1: vlastní služ.
0: Nazdar.
2: Nazdar.
3: Co to mělo znamenat?
4: Doktor Miroslav Tyrš má v českém nebi na starosti tělocvik. Všichni nám ho závidí. Hlavně Němci.
5: To bylo jiné cvičení než ve třech.
6: Ale zpátky k té Němcové. Já myslím, mistře Jene, že dnes už se nemůžeme dívat na ženu středověkýma očima.
7: Jistě. Chceš říci, že věrnost manželská nic neznamená? Tato mince dnes už neplatí.
6: Tak pochop, mistře, jaký měla život s tím Němcem. Byl o hodně starší, v jednom kuse mimo domov. Ona krásná, hemží se to kolem ní básníky, tak se zamilovala, vždyť je to lidské.
7: Takové jsou teď mravy. Z toho mi naskakuje husí kůže.
5: Jaká jiná by tobě měla naskakovat?
7: No tohle, není to chlapík. Na něj se člověk nemůže zlobit.
6: Když jsem se vrátil z Brixenu a šel jsem v Praze po příkopech, všichni přecházeli na druhý chodník. A ona se nebála podat mi na veřejnosti ruku. A podívejte, co mi dala na rakev.
7: No ano, ta slavná mučednická trnová koruna.
4: Pěkná, proč ji nenosíš?
6: Je mi malá.
7: To tu Němcovou ctí, ale nebyla to bohabojná žena. A pro nebeskou komisi by nebyla posilou, nýbrž posmenou.
4: Bratři, škoda, že ještě nezemřel Cimrman. To by byla posila.
6: No, taky se ho už nemůžu dočkat.
7: A v čem vyniká ten Cimrman?
6: Prý ve všem.
7: A kdo to říká?
6: On.
8: Bratři, jak se ukazuje, Božena Němcová je neprůchodná. Položím vám jednu jedinou otázku. Kdo nečetl Babičku? Ty jsi ji nečetl, mistře, je to povinná četba.
7: Nemravné spisovatelky, já nečtu.
8: Dobře, ale my ostatní Babičku známe. Mám takový návrh. Co přijmout mezi nás jako náhradu za Boženu Němcovou Babičku Boženy Němcové? Je to žena bohabojná, prakticky bez záporných vlastností.
9: No, bez záporných vlastností.
8: No, co?
9: Když ta babička chce hodit na lopatě jiníčka s mazejkou.
8: Škoda, mistře, že babičku neznáš. Každý večer se modlí, erotických zájmů již nemá. A její přítomností by tu s námi Božena Němcová symbolicky byla.
7: Souhlasím, proti babičce nic nemám.
8: Díky.
4: Tyrši, přiveď babičku Boženy Němcové.
10: Bratři, navrhuji teď malou přestávku. Musím vyřídit několik žádostí.
8: Když je ta přestávka, nemá někdo chuť na jablíčko? Je z mého sadu, na růžovém paloučku.
4: Nedám. Nedám. Nedám. Nedám. Spolehněte se, nedám.
6: Nějaké obchodní jednání?
8: Ne, ne, ne, to on odpovídá na ty modlitby, nedej zahynout ti námi budoucna.
4: Nedám. Nedám. To víte, že nedám. To víte, že ne. Já jim říkám, že zahynout ti nedám. Oni teď potřebují hlavně útěchu. Ale stejně jich mnoho zahyne, když je ta válka. Co si budeme povídat?
11: To je nádhera, jako na zámku. Děti, na nic nesahejte.
8: Vítejte, babičko, to jsou k nám hosti. Já jsem Jan Amos Komenský, tohle je svatý Václav, zde je mistr Jan Bus. tady Karel Havlíček Borovský a tady máme praotce Čecha.
11: Je, minkote, tolik slavných lidí. Řekněte, co já, stará bába, vám tu budu platná.
8: Ale to víte, že budete. Jsme tu samí učenci, tedy kromě Brownce. A vy?
9: Vy mě připomínáte moji matku. Jí už ty pochody zmáhaly, tak volala, už nemůžeme, Čechu, už nemůžeme. Tak jsem řekl, dobře, hříb a dost.
8: A vy, jako obyčejná žena z lidu, se dovedete na věci podívat z té praktické stránky.
11: No, já zase tak úplně obyčejná nejsem. Říkal pan farář, že jednou budu mít svoje vlastní údolí. A v něm sochu s vnoučatama. V doživotní velikost. A to jsem se chtěla zeptat, vy jste ten otec vlasti?
8: Ne, babičko, já jsem učitel národu. Otec vlasti je Karel IV.
5: Ale neplést s otcem národa, to je zase Palacký.
8: Ano, pak máme ještě praotce národa, to je tady praotec Čech, miláčka národa, to je Josef Kajetán Tyl, vůdce národa, to je Rieger, a zrádce národa, to je Sabina.
11: Tak počkejte, abych si to nepletla. Otec vlasti, otec národa, praotec národa, miláček národa,
8: učitel
11: národů. Ano, ano, učitel národů, vůdce národa a zrádce národa. Tak tohle všechno my máme.
8: Ano, babičko, tím vším se můžeme pyšnit. Až na toho zrádce národa Sabinu.
11: A co on provedl?
8: Byl to český spisovatel, který udával naše vlastence a rakouské policii.
11: A chudák.
10: Posaďte se, babičko. Bratři, dříve než přistoupíme k hlavnímu bodu našeho zasedání, což je posila českého národa v jeho těžké hodině, musíme zprovodit ze světa ty nevyřízené žádosti z očistce. Jako prvního bych vzal na přetřes Bedřicha Smetany.
9: Je, to je ten, jak jsem si ho splet s tím podmáslím. No, jak se veme Smetana na přetřes, je z toho máslu a podmáslu. Proto jsem si to splet.
8: Ano, Bedřich Smetana, to je zapeklitý případ. Geniální duch v neřestném těle. Na jedné misce Bach je mimo jiné 8 oper, 11 symfonických básní a 1 kantáta. A na druhé misce Bach leží mimo jiné 12 zboristek, 4 solové zpěvačky a 1 biletářka.
7: A co tam dělají na druhé misce všechny ty ženy?
8: To všechno jsou bohužel oběti jeho nezřízené vášně.
7: A to byl ženatý?
8: Ženatý.
7: Hamba, hamba, hamba. Třikrát hamba. Navrhuji odepsat, žádost se zamítá, pobyt v očistci se prodlužuje.
5: Mistře Jene, i kdyby každá z těch zboristek a z těch solistek vážila metrák, nepřeváží hodnotu té jeho božské hudby.

0: to je pěkné. A pobožné. Víte, já myslím, že Bedřicha Smetanu dost již pánbu potrestal tou jeho pohlavní chorobou a hluchotou. Já bych ho do nebe vzal. Co o tom soudí babička Boželi Němcové?
1: Mně v tom našem nebi chybí zvířata. Já jsem vždycky měla kolem sebe nějaká zvířata. Každé jaro byly housátka nebo káčátka. To je úplně jiný život.
2: Zvířata jsou nutný, ale nesežrat je hned. Něco nechat na zimu.
0: Ale co si myslíte o tom Bedřichu Smetanovi, babičko? Patří do nebe?
1: Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.
0: Čili babička je pro. Dám hlasovat. Kdo ještě je pro, aby Bedřich Smetana přestoupil z očistce do nebe? Kdo je proti? Čili 4 pro, 1 proti. Pro otec se jako obvykle zdržel. Čili Bedřich Smetana je přijat do nebe. Jene ámo si, zapiš to.
3: No, toto bude v nebi vypadat.
1: Tak pan Smetana tady bude s námi. Zahraje nám a bude veselo.
4: Ne, babičko, on nebude tady s námi v komisi, on bude pouze v nebi.
1: Aha, jako jsem byla já, než jste mě vzali do komise.
0: No a teď ten Sabina, přátelé.
1: To je ten miláček národa.
4: Ne, ne, babičko, pozor, to je zrádce národa.
5: Tady já na mou duši nevím. Když poslouchám tu Smetanovu prodanou nevěstu, tak si říkám, jak je možné, že tak krásné libreto, plné českého humoru, napsal člověk, který udával své přátele.
0: Slechněte si, co mi chudák píše. Očistec 20. listopadu 1913. Milý vévodo české země, jsem tu již 630 let. Když k tomu připočtete léta strávená ve vězení, pak léta bídy a všeobecného opovržení a mé totálně ohryzané svědomí, ptám se, nevytrpěl jsem už dost? S úctou Karel Sabina, zrádce národa.
3: Možná, že vás překvapím, ale já bych byl v tomhle případě tolerantní. Trpěl, kaje se, svědomí má ohryzané. Já bych mu odpustil.
0: Dobře. Pustíme tedy Sabinu do nebe?
1: Já nevím, jestli on bude v tom nebi šťastný. Představte si to třeba u oběda. Za stolem sedí učitel národů, otec národa a miláček národa. A teď si k ním přisedne zrádce národa. Jestli oni si od něj neodsednou, to bude pro něho hrozné. Jestli by mu nakonec nebylo líp, kdyby zůstal v očistci mezi svými.
3: Počkejte, počkejte. Miláček národa, to je přece Josef Kajetán Tyl.
4: No ano.
3: A ten je v nebi?
0: Už léta.
3: A to vám připadá správné? Přijmout do nebe komedianta, který žil se dvěma ženami?
2: To já jich měl.
3: To tady nikomu nevadilo, že si jednou měl svatbu a s druhou 5 dětí.
5: Byla to její sestra, takže to zůstalo v rodině.
3: Ty muž se švagrovou.
5: Hus, mravnosti brus.
3: Karle, nezlob se, ale tentokrát nejsi chlapík a ani to není dobrý epigram. Protože vy jste vzali do nebe Tyla, obtěžpaného takovými hříchy, tak to už by tu mohl být každý.
4: Mistře, ne. Když jsme Tyla řešili, přihlédli jsme k tomu, že o tobě napsal divadelní hru.
3: Ano?
4: Ano.
5: A krásnou. Ta tvoje závěrečná řeč před upálením, ta dojímá publikum až k slzám. Však jsem také ve své kritice napsal. Kdo nepláče, není Čech.
3: No tak dobře.
0: Ale vraťme se k Sabinovi, bratři. Dám hlasovat. Kdo je pro, aby Sabina Karel přišel do nebe? To je většina. Jene ámo si, zapiš to.
4: Zrádce národa do nebe.
5: Smí se tady kouřit?
0: Ne, tady se nekouří, musíš ven.
4: Borovský, ty s tou tuberkulózou.
5: Říkal doktor, že po smrti už to nevadí.
0: No, a teď tady máme ty podvržené rukopisy. Královedvorský a Zelenohorský. Hanka a Linda. Co mi s těmi děvčaty udělali?
3: Ta děvčata páchala své hříchy ve dvojici?
0: Bohužel.
4: Ten případ je zajímavý tím, že obě ty dívky, jak Hanka, tak Linda, obelhali národ. Ale pozor, z upřímné lásky k němu. A teď je suďte.
3: Lež je hřích, ať jsou důvody jakékoliv. Miluj pravdu, šiš.